0: Po tragédii v Černobylu v 80. letech a znovu po havárii v japonské Fukušimě v roce 2011. Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Praha po dlouhé rekonstrukci otevřela průmyslový palác na výstavišti a první návštěvníci ho budou moct obdivovat ode dneška při komentovaných prohlídkách.
2: Já myslím, že vypadá fantasticky a myslím, že trefili to, jak to vypadalo v původním stavu. Zajímá mě, jak to tam vypadá vevnitř.
3: Říká o zrekonstruovaném průmyslovém paláci pan Petr. Levé křídlo, které v roce 2008 vyhořelo, udělali dělníci ve stejné podobě, jako vypadalo v 19. století. Potvrzuje vedoucí projektu z firmy Metrostav David Čech.
4: Opravdu vidíme vizuálně přiznanou ocelovou konstrukci, která je v tuto chvíli svařovaná, původně byla nýtovaná, ty nýty jsou navařeny, případně nalepeny.
3: Opravená budova má oproti dřívějšku lepší protipožární ochranu. Komentované prohlídky budou v průmyslovém paláci do 11. října. Všechny termíny už jsou plně zarezervované. Vedení výstaviště proto uvažuje, že přidá další. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál. Sport.
1: Hokejový brankář Tomáš Vomáčka zažil v Hradci Králové vítězný debut. V předehrávce Tipsport Extraligy pomohl východočeskému klubu 23 zákroky k výhře 5-2 nad Libercem. Do brankoviště se dostal i proto, že týmové jedničce Stanislavu Škorvánkovi se narodila dcera.
5: Se Standou se hodně bavíme, takže já jsem věděl, jak to u nich tak nějak vypadá termínově, takže jsem se na ten zápas připravoval a ráno psal, že všechno v pořádku a že mají holčičku, takže říkám, já mu hlavně gratuluju, on má to největší vítězství.
1: Čtvrté kolo Tipsport Extraligy pokračuje dnes zbylými 6 zápasy. Ovšem uslyšíte na Radiožurnálu Sport v pořadu s mikrofonem za sportem.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Noční omezení na silnici 56 na Frýdecko-Místecku a uzavírka v Praze. Na dálnici D11 mezi Prahou a Hradcem Králové několik opravovaných úseků. U Poděbrad mezi kilometry 25 až 35 a u Chlumce nad Cidlinou mezi kilometry 53 až 63. Jede se v obou směrech zúženými pruhy a noční uzavírka je na D11 za sjezdem na Český Brod na kilometru 20,5 směr Hradec Králové. Kvůli opravám na necelém kilometru zavřený levý pruh. Kolona se tam netvoří. Na silnici 56 trase Frýdek Místek Ostravice Staré Hamry v noci popojíždí údržba. Sekají trávu a v místě, kde jsou, blokují jízdní pruh. A v Praze je v noci obousměrně neprůjezdný tunelový komplex Blanka. Probíhá v něm pravidelná údržba. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme oblačno, je zataženo a nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů. Tolik zprávy. Dále s vámi noční Radiožurnál a Adam Carda.
8: 6 minut po 2. hodině pokračuje noční Radiožurnál a to soutěží o audioknihu Příbuzní na radiokartě. Autorkou je Pavlína Křivánková a čeká vás příběh, který se točí kolem dvou žen. Jedna se snaží dopátrat své minulosti a najít biologické rodiče. Druhá naopak před svou minulostí utíká. Jak se spojí jejich osudy, tak to zjistíte v díle Příbuzní, o které dnes a po zbytek týdne soutěžíme. Takže jestli se rádi dopřejete při podzimním večeru poslech dobré audioknihy, tak s námi soutěžte a to na číslech 221, 552, 155 nebo 255 na konci a volat můžete právě teď.
6: Noční Radiožurnál a Adam Carda.

0: James Blunt s písní Wise Man zazněl v nočním radiožurnálu a teď jdeme soutěžit.
1: Radiožurnál pro vás má audioknihu Příbuzní.
2: Ta osoba má oči úplně stejný jako já a Olina. Světlounce modrý jako led.
1: Dva světy a jedna pravda, která může všechno změnit.
2: Tohle má jako bejt můj fotr? Tahle kreatura?
1: Poslechněte si příběh o hledání kořenů z pera Pavlíny Křivánkové. Audioknihu Příbuzní na Radiokartě dostanete v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Výhru jsme si připomněli a teď už nezbývá nic jiného, než zjistit, kdo z vás už je připravený na telefonní lince. Haló, slyšíme se?
3: Ano, slyšíme se, Adame, zdravím, tady Lukáš.
0: Lukáši, já vás také zdravím. Zeptám se, už jste s námi v tomto týdnu zkoušel soutěžit, nebo to dnes vyšlo na poprvé?
3: Zkouším to roky a vyšlo to úplně poprvé.
0: Úplně poprvé, no tak.
3: Úplně poprvé, ano.
0: Tak to je velká premiéra. Já se ptám tenhle týden každého soutěžícího, tak nevynechám ani vás. Znáte něco z tvorby Pavlíny Křivánkové?
3: Abych řekl pravdu, opravdu nic.
0: Ono se není čemu divit. Ona, její prvotina román Chalupa vyšla teprve před 3 lety. Je to vlastně, dá se pořád říci, možná začínající autorka. Kdyby dnešní výhra doputovala k vám, poslechl byste si knihu, nebo to má být dárek pro někoho?
3: Určitě bych si ji poslechl, když už bych ji vyhrál.
0: No tak v tom případě vám popřeji příjemný poslech, protože dnes není otázka, vyhráváte. Gratuluji.
3: No prosím, děkuju vám odkrát, děkuju vám.
0: Tak já myslím, že ta premiéra se povedla, co říkáte?
3: Úplně paráda, super, jsem fakt nadšený.
0: Tak to mám radost, jenom vás tady poprosím, vydržte mi ještě chviličku na telefonu.
3: Ano, vydržím, děkuju. Díky moc.
0: A vy ostatní budete mít příležitost s námi soutěžit zase zítra v nočním radiožurnálu v tradičním čase, tedy po 2. hodině po zprávách.
4: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Čeští fotbalisté se chystají na premiérový zápas pod novým realizačním týmem. V sobotu večer vstoupí v pražském Edenu proti Chorvatům do elitní skupiny Ligy národů. Oproti nedávné minulosti v českém výběru řada hráčů chybí, mezi nimi obránce Tomáš Holeš, který po letním mistrovství světa v reprezentaci skončil.
1: Bohužel Mexiko vede 2-0, protože tam nedokázal tentokrát Tomáš Holeš odkopnout ten balón.
2: Rozlučku s národním týmem si asi představoval jinak. Na světovém šampionátu Holeš nastoupil do dvou zápasů, v tom posledním Češi prohráli s domácím Mexikem 0-3 a obránce Slávie se přimotal ke druhému inkasovanému gólu. Výběr kouče Koupka tak na turnaji vypadl už ve skupině. Na Holešovo rozhodnutí skončit v reprezentaci to ale žádný vliv nemělo.
3: No to tak nějak přišlo samo po kvalifikaci mistrovství světa. Když jsme se dostali do baráže, už v té době jsem si říkal, že už je to na mě docela hodně, že jsem si často prostě přivezl z reprezentačního srazu na nějaký zranění nebo nějaký drobný problémy, takže jsem se rozhodl, že ať už po baráži, nebo samozřejmě jsem si přál, aby to bylo po mistrovství světa, takže to pak ukončím.
2: Přiznal Tomáš Holeš, který byl hostem desítky Pavla Horváta na Radiožurnálu Sport. Kromě mistrovství světa si rodák z Nového Města na Moravě s národním týmem zahrál i na dvou evropských šampionátech. V reprezentačním dresu nastoupil do 43 zápasů a dal 2 góly.
4: Je tam někdo z Čechů, kázalečku, ještě Holeška, gól! Tomáš Holeš!
2: Národní tým pod novým koučem Deniou prochází určitou přestavbou. Kromě Tomáše Holeše v něm po mistrovství světa skončili i Zelený s Daridou a v pouhých 30 letech taky klíčový útočník posledních let Patrik Šik.
3: Překvapilo mě to, je to náš prostě elitní útočník, který dává góly v Bundeslize a hraje tam prostě skvěle, ale je to prostě jeho rozhodnutí, takhle to cítil a pokud nemá v hlavě to, že chce reprezentovat, tak by bylo špatný, kdyby tam jezdil a kdyby mu to jako bylo na obtíž, takže to jeho rozhodnutí respektuji, když samozřejmě to pro reprezentaci velká ztráta.
2: Hodně se také řeší to, že Santi Denia ještě bude řešit pozici kapitána. Myslíte si, že je změna kapitána případně na místě, nebo Ladislav Krejčí by měl pokračovat s páskou?
3: Já si myslím, že by Láďa Krejčí měl pokračovat s páskou. Já takhle, jak jsem ho mohl poznat, tak je to prostě přirozený lídr a tu svoji funkci dělá výborně. Bohužel to mistrovství se zase nepovedlo, ale myslím si, že to je pro reprezentaci správný kapitán.
2: Řekl pro Radiožurnál Sport dnes už bývalý fotbalový reprezentant Tomáš Holeš. Obránce Slávie si v desíce Pavla Horváta můžete pustit třeba na webu radiožurnalsport.cz nebo v podcastových aplikacích. Lukáš Michalík, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časosběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Je 14:30. Stručné zprávy doplní Martin Matějka.
3: Vodu z vodojemu. Odolená voda není možné pít ani používat k vaření. Město o tom informovalo na Facebooku. Testy ukázaly nadlimitní koncentrace olova. Město ale upozorňuje, že náhodná konzumace není zdraví ohrožující. Vodu by lidé neměli pít ani v okolních obcích. Klecanech, Zdibech, Vodochodech, Setlci, Klíčanech a opatření se týká i Hoštic, Husince, Máslovic, Postřižína, Větrušice a Řeže. Vzhledem k velikosti zasažené lokality nezvládnou zajistit kompletní záhradní zásobování. Cisterny ale už přistavili ke školám, školkám a nemocnicím a vodu lidé můžou používat k osobní hygieně. Platy vrcholných politiků se v následujících letech nejspíš nebudou dál zvyšovat. Návrh vládní koalice podpořili poslanci. Předloha se týká platů prezidenta, členů vlády i zákonodárců. Zmrazení má vláda v programovém prohlášení a původně s ním počítala už od ledna. Opozice návrh kritizuje a tvrdí, že jde o populismus. Americký prezident Donald Trump označil rozhovor s čínským vůdcem Xi Jinpingem za skvělý. Řekl to poté, co se lídři zemí sešli k jednání v Bílém domě. Hlavními tématy mělo být třeba prodloužení dohody o vzájemných clech, bezpečnost, rozvoj umělé inteligence a její hrozby. Trump ještě před začátkem jednání řekl, že Čína a Spojené státy budou pokračovat ve společné spolupráci pro lepší budoucnost. Naopak Xi Jinping nabídl možnost výměnných studijních pobytů pro až 100 000 mladých Američanů a Spojeným státům taky propůjčí dvě pandy. A na YouTube se objevila falešná videa s astronomem Jiřím Grigarem. Mluvil v nich třeba o Bohu nebo mimozemšťanech. Záběry přitom vypadají jako záznamy reálných přednášek. Ve skutečnosti je ale vytvořila umělá inteligence, která napodobila Grigarův obličej i hlas. Informuje o tom server iRozhlas. Syn vědce Lukáš Grigar se rozhodl podat trestní oznámení. Podle policie ale samotné vytvoření takových videí není trestné. V některých případech může jít o pomluvu nebo šíření poplašné zprávy.
1: Sport.
3: Česká výprava získala v úvodním dni mistrovství Evropy ve vodním slalomu 2 stříbra. V závodech hlídek je vybojovali čeští kajakáři Krejčí, Prskavec a Novák a kanoisté Chaloupka, Kratochvíl a Rohan. V italské Irveji triumfovali v obou kategoriích Francouzi. V individuálních soutěžích postoupilo všech 13 českých vodních slalomářů do semifinále.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Odstavená auta na dálnici D1 na Přerovsku a v Brně. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna u sjezdu na Lipník nad Bečvou stojí porouchané vozidlo. Exit 296 na přejezdu na dálnici D35 do Olomouce. To blokuje pravý pruh. Místo je dobře označené. V Brně Starém Lískovci další odstavené vozidlo stojí na křížení ulic Klobásova a Uhřiště. Podle policie zasahuje minimálně do části jízdního pruhu. Na silnici 38 z Havlíčkova Brodu do Golčova Jeníkova vás i v noci zdrží omezení mezi Brodem a Skuhrovem se jede na semafor Kyvadlově. Omezení kvůli opravám začalo v srpnu a potrvá do půlky října. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Přes den čekáme oblačno až zataženo, hlavně v jihozápadní polovině Čech. Zpočátku je polojasno nebo skoro jasno. A nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na horách naměří kolem 9. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
2: Chytré semafory právě teď testují v Plzni. Světelná signalizace umí komunikovat s hasiči a také posílat přímo do vaší navigace informaci, že se k vám právě třeba hasičský vůz nebo cisterna blíží. Jestli vás o této unikátní technologii zajímá víc, tak na irozhlas.cz v rubrice Domov najdete všechno potřebné přímo v článku na tohle téma. A dál už ode mě Depeche Mode.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Ladíte noční radiožurnál a teď pohled na silnice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na Pražském okruhu ve směru na Ruzyni pozorně za sjezdem na Strakonice. Na 11. kilometru se srazilo osobní auto s nákladním. Následky blokují dva jízdní pruhy. Je tam velký nepořádek průjezdný jen levý. Pražský okruh směr Ruzyně, 11. kilometr, nehoda. Další zelená vlna ve zprávách v celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A my pokračujeme, je tu další téma nočního radiožurnálu. Závislost na alkoholu ve vlastní rodině se stala hnací silou pro film s názvem Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Česká filmová a televizní akademie snímek vyslala i na Oscary. Jaký je, to za chvíli zhodnotí filmový kritik radiožurnálu Pavel Sladký.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Český kandidát na Oscarovou nominaci se nazývá Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Debutující režisérka Pepa Lubojacky v něm vypráví o svém bratrovi, který žil na ulici a byl závislý na alkoholu, a také o dalších rodinných traumatech. Velmi osobní, formálně výrazný film, který využívá i umělou inteligenci, od včerejška promítají česká kina.
1: Je prostě blbě, já si potřebuju něco dát.
2: Taťka umřel.
1: Víš, ale potřebuji si něco dát.
2: Ty jsi, brácho, na ulici už nějakých 8 let.
1: Chci se alkoholit, ne?
2: Co přijde dál?
3: Slyšel jsem, že se vzorce opakují.
4: Opakují.
3: Opakují. Opakují.
0: Snímek viděl i náš filmový kritik Pavel Sladký. Moderátorka Hanka Schánělová se ho mimo jiné ptala, na co se režisérka ve snímku soustředí.
5: Nejenom na svého bratra, ale i na celou svou rodinu zaměřuje pozornost Pepa Lubojacky, protože kromě konkrétních osudů svých příbuzných se také snaží přiblížit tomu, jaké rodinné vzorce, jaké děděné vzorce můžou vést k alkoholismu, k rozpadu života, a kameru obrací do značné míry taky na sebe samotnou, protože mluví o svém studu, mluví o tom, jak se sama popasovává s tím, že její bratr je na ulici závislý na alkoholu a že není samozřejmě pro ní příjemné o tom veřejně promluvit.
6: No a proč Pepa Lubojacky využila AI?
5: Já si myslím, že právě z toho důvodu, aby trochu rozbila to osobní téma, ne ve smyslu, že by ho nějak degradovala, ale v tom smyslu, že díky AI a díky specifickým AI animacím, které zahrnují jak rozpohybovávání archivních fotografií, tak taky holubí animace, kde holuby mluví a dívají se na nás lidskýma očima a pohybují lidskou pusou, se trochu bránila nějakému patosu nebo sebedojetí, které by potenciálně mohlo z takového tématu vzniknout, čili je v tom použití umělé inteligence, i když sama režisérka říká, že už by se dneska k tomuhle postupu znovu nevrátila, určitý odstup vůči tomu, co žánr na takové téma může nabídnout.
6: Jak tedy film, který Česko navrhlo na Oscara, hodnotíš ty?
5: Já myslím, že Kdyby se holuby proměnily ve zlato je nejenom jeden z nejlepších letošních českých dokumentárních filmů, ale je to jeden z nejlepších českých filmů vůbec. Je to film, který je nejenom osobní, nejenom ve své trochu kolážovité formě a ve své intenzitě a v délce natáčení, protože se natáčelo asi 5 let, mimořádný, a je to film, který si zaslouží pozornost, která je mu věnovaná už od začátku letošního roku, když jsme se dozvěděli, že právě tenhle film bude uvedený na Berlinále, na Ačkovém festivalu, a tam odstartuje svoji cestu k publiku.
6: A co Oscarové šance, jaké jsou?
5: Oscarové šance dnes v posledních letech modelují hlavně kampaně a způsoby, jakým lze oslovit ty voliče Oscarové akademiky. Takže to je samozřejmě otázka daleko nad rámec kvalit toho filmu, ale oceňuji už to, že Česká filmová a televizní akademie dvakrát krátce po sobě vybrala za Česko dokumentární snímek, navíc s výraznou osobní hodnotou, a vnímám to jako volbu, která přitakává originálním snímkům spíš než nějakému vyslovenému Oscarovému kalkulu.
6: Tak jsme představili českého kandidáta na Oscara. Tohle byl filmový kritik Pavel Sladký. Pavle, děkuji. Hezký den přeji.
5: Díky, hezký den všem.
7: Předpremiéra Pavla Sladkého.
8: Recenze filmového kritika Radiožurnálu.

0: Socher slaví 100 let.
1: Vydejte se s rozhlasovými symfoniky za hranice známých světů. V pondělí 5. října uvedou v Rudolfinu Holstovi planety, Ivesovu nezodpovězenou otázku a vůbec poprvé zazní na veřejnosti houslový koncert Jana Kučery, který zároveň program diriguje. Solo patří Davidu Pokornému, spoluúčinkují dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu a Carmina Bohemika pod vedením Věry Hrdinkové. Za hranice známých světů. socher.rozhlas.cz.
2: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Martin Matějka dodá zpravodajský souhrn.
3: 12 obcí severně od Prahy je bez pitné vody, je v ní olovo. Francie podle prezidenta Macrona může čelit pokusům o dronový útok. Hokejisté Liberce prohráli extraligový zápas na ledě Hradce Králové 2-5. A dnes bude většinou oblačno a zataženo, na severovýchodě se může objevit déšť a teploty do 18 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
3: Lidé ve 12 obcích severně od Prahy nemohou pít vodu z vodovodu ani z ní vařit. Do nádrže v obci Odolena voda uniklo olovo. Postižené obce teď pro lidi zajišťují rozvoz pitné vody. Jak dlouho stav potrvá, není jasné.
5: Pán s lahvemi umělohmotnými tady u cisterny.
6: Jdu si pro vodu, protože jsem dneska byl dlouho na služební cestě.
5: Říká pan Andrej.
6: A ve všech krámech vodu už není možný sehnat.
5: Podle starosty města Ondřeje Prášila ze sdružení Vodoláci, který kandiduje v komunálních volbách, jsou ve městě 4 cisterny a to je málo.
7: Občané nemají pít vodu ani vlastně z ní vařit. A nicméně středočeské vodárny ujišťují, že míra koncentrace olova v dodávané vodě nepředstavuje při krátkodobé konzumaci zdravotní riziko.
5: Škola a školka bude normálně v provozu. Děti budou mít vodu z cisteren, ale vařit se nebude, protože by pak nebylo v čem umývat nádobí. Z Odoleny vody Radek Duchoň, Radiožurnál.
3: Francouzský prezident Emmanuel Macron přiznal možnou hrozbu dronového útoku. Francie by podle něj stejně jako letiště v německém Lipsku mohla čelit pokusu o úder s pomocí bezpilotního letounu naloženého výbušninami. Řekl to v rozhovoru pro televizní stanici TF1 a France 2. Oznámil taky, že Paříž pošle vojáky do Saúdské Arábie, aby pomohli chránit tamní klíčový přístav Yanbu, kam vede ropovod. Německo srpnový pokus o dronový útok připisuje Rusku. Francie zatím nic podobného ho neoznámila. Macron dodal, že Rusko zvyšuje počet nepřátelských a kriminálních činů proti evropským státům. Seniorům nad 80 let by mohli od příštího roku růst penze rychleji než těm mladším. Vládní novelu v úvodním kole podpořili poslanci. Důchody by se 80-tníkům a starším zvyšovaly v pravidelných 5letých intervalech o 500 korun, stoletým o 1000.
8: Starší seniori mají podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z ANO častěji zdravotní problémy a z důchodu si hradí třeba dovoz obědů nebo úklid. Příspěvek jim může pomoct právě i se zdravotní péčí, řekl Juchelka.
9: Dáváme těm starším seniorům tuto věkově podmíněnou valorizaci, protože bude mít více prostředků právě na ty terénní sociální služby.
8: Podle opozice se má ale investovat právě do dostupnosti zdravotních a sociálních služeb. Novelu chtěla zamítnout a označovala ji za předvolební dárek, pokračuje poslanec ODS Jiří Havránek.
10: Hnutí ANO myslí na skupinu svých jistých voličů, ale já moc prosím, myslete i na střední třídu a další generace, které to celé platí a budou platit.
8: Novelu teď projedná sněmovní sociální výbor. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
0: Sport.
3: Hokejisté Hradce Králové ve 4. kole Tipsport Extraligy porazili Liberec 5-2 a posunuli se na 5. místo v tabulce. České tenistky čeká semifinále poháru Billie Jean Kingové. V čínském Shenzhenu nastoupí krátce po 11. hodině našeho času k utkání se

0: Španělskem. Kapitánka Barbora Strýcová mluvila o tom, jak by mohla vypadat zápasová sestava.
1: Samozřejmě, když se nic nestane, tak Linda nastoupí jako první hráčka našeho týmu a ostatní holky samozřejmě chce nastoupit s tím nejsilnějším týmem. I to tak vypadá, ale uvidíme, jestli všechno bude v pohodě, tak si myslím, že to tak dopadne. Papírově samozřejmě jsou favoritkami, ale myslím si, že holky to prostě berou tak, že jedou na ten zápas a nechají tam prostě všechno a uvidí se, jak to dopadne.
0: V českém týmu v Šenčenu jsou Linda Nosková, Karolina Muchová, Marie Bousková, Sára Bejlek a světová jednička v deblu Kateřina Siníkalová.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na Pražském okruhu a překážka v Brně. Na Pražském okruhu směr Ruzině, stále pozorně za sjezdem na Strakonice a z Braslav. Na 11. kilometru v Radotínském mostě se srazilo osobní auto s nákladním. Na místě záchranáři je to úsek se třemi pruhy, jede se jedním, teď plynule.
4: Průjezdnej pouze levý pruh, který hasiči už mezi tím stihli jakž takž uklidit, ale je tam dost velký pohyb osob. Chce to projíždět hodně opatrně a relativně radši pomalejš.
3: V Brně je starém Lískovci překážka, stojící vozidlo, čekejte ho na křížení ulic Klobásova a Uhřiště. Policie hlásila, že zasahuje minimálně do části jízdního pruhu. A v Praze má být ještě 2 hodiny do 5 ráno obousměrně neprůjezdný tunelový komplex Blanka. Probíhá v něm pravidelná údržba. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Přes den čekáme oblačno a zataženo, hlavně v jihozápadní polovině Čech, zpočátku i polojasno nebo skoro jasno. A nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Adam Carda.
5: Ladíte noční radiožurnál 6 minut po 3. hodině a dnes je pátek 25. září. Do divadla Jary Cimrmana přicházejí bezesporu všichni diváci s dobrým úmyslem. Existuje ale skupina lidí, která každou svou návštěvou pomůže centru Paraple. Na pomoc lidem s poškozenou míchou už takzvaná bublina Jary Cimrmana darovala téměř 1,5 milionu. A právě o této bublině bude další díl našeho seriálu Cimrmaniaci.
2: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Zasmát se humoru, který milují, a ještě přispět na dobrou věc. To spojuje víc než 200 lidí, kteří pravidelně několikrát za sezónu navštěvují divadlo Járy Cimrmana. Za každou vstupenku zaplatí víc než běžní diváci a výtěžek darují centru Paraple. To pomáhá lidem po poškození míchy a jeho prezidentem je principál divadla Járy Cimrmana Zdeněk Svěrák. Začátkem září přišla tato skupina, která se označuje jako Bublina Járy Cimrmana, na představení Dlouhý, široký a krátkozraký.
1: Dneska se tady scházíme po 24., což je obrovské číslo a podařilo se nám zatím na centrum Paraple vybrat 1 milion 478 tisíc korun.
2: Ta myšlenka na začátku zněla tak, všichni se pokoušíte koupit lísky do divadla Járy Cimrmana a nedaří se. Kamarádi, pojďme si koupit celý představení. Takhle to všechno začalo.
3: Petr Němeček je organizátor, ten, který vymyslel před několika lety to, že budete takhle se skládat a chodit na představení divadla Járy Cimrmana.
2: Já bych opravil, jsem jeden ze 7 organizátorů a s myšlenkou přišel pan profesor Michal Masařík v roce 2023.
3: Takže všechny hry už jste věděli a teďka jedete druhé kolečko.
2: Je to tak.
3: Jaký je ten princip? Tak můžu se zeptat, kolik každý zaplatíte za vstupenku?
2: Je to víc než běžná vstupenka, ale máme to nákladově rozpočítaný a ten zbytek, co zbyde, tak dáváme centru Paraple.
3: Jakými částkami přispíváte centru Paraple?
2: Tak kolem 60-70 tisíc za jedno představení.
3: Co to pro vás znamená? Nebo čí vlastně byla ta myšlenka, aby to šlo na centrum Paraple zrovna?
2: Tak divadlo Járy Cimrmana je spjatý s centrem Paraple, tak jsme chtěli tu myšlenku zachovat a v tomhle takhle pokračujeme a snažíme se vlastně takhle přispívat na dobrou věc. I dneska byla zpráva ohledně toho, jak vozíčkáři mají těžký život a peníze, které dostávají, nestačí a centrum Paraple jako mobilní centrum dělá záslužnou věc.
3: Bylo vás 7 na začátku, ale naplníte celé divadlo, tak kdo jsou ti další lidé?
2: Tady je třeba Martin Lacina, ten zajišťuje takový úvodník před představení.
3: Zrovna hurtu rozdává. Přichází sem pravidelně třeba i Radek Matoušek, až ze severních Čech.
4: Ano, dobrý večer.
3: A ten přišel i se svými 2 dětmi.
4: Ano.
3: Jak se jmenuješ?
5: Ráďa.
3: Taky Ráďa. Už jsi tu asi po hodně kráté, po 10., po 20.
5: Asi tak po 7.
3: Po 7. A dneska je to pohádka, to se asi obzvlášť těšíš.
5: Ano.
3: Co se ti líbí nejvíc?
5: Afrika.
3: Radku, vy jste vlastně i doma velice aktivní, protože pokud já vím, tak vy doma na zahradě máte hospodu na Mítince a nejen to.
4: Ano, přesně tak a ještě lavičku Járy Cimrmana. Lavička se nachází v Radvanci, je to malá vesnice mezi Novým Borem a Sloupem v Čechách a je přístupná kdykoliv a určitě se vám tam bude líbit.
3: Poprvé se Bublina Járy Cimrmana v sále Žižkovského divadla Járy Cimrmana na představení sešla v roce 2023. Podporu této skupiny lidí vítá i ředitel Centra Paraple David Lukeš.
6: Jejich podpora se za tu dobu přehoupla přes 1 000 000 korun, což symbolizovali tím, že na jednom představení Žižkovského divadla Járy Cimrmana předali panu Svěrákovi meloun.
3: Zástupci Bubliny Járy Cimrmana také několikrát Centrum Paraple navštívili.
6: Díky tomu a díky pravidelné komunikace s nimi také vidí konkrétně, na co my peníze používáme. Nejčastěji je to na dofinancování našich služeb, které nejsou plně hrazeny z veřejného pojištění nebo dotací a grantů, jako například psychologická péče.
3: Centrum Paraple založil Zdeněk Svěrák společně s Alenou Kábrtovou a Olgou Havlovou v roce 1994. Na myšlenku vzniku centra ho přivedl jeden ze zakladatelů svazu paraplegiků, vozíčkář a Svěrákův kolega z divadla Járy Cimrmana Jan Kašpar. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.

0: Thor, Iron Man, Hulk, Natasha jako Černá vdova, Kapitán Amerika nebo Hawkeye. Zkrátka Avengers v původní sestavě jsou po 7 letech zpět v kinech. Marvel vrací na velké plátno jeden ze svých nejúspěšnějších filmů Avengers Endgame. Speciální verzi s podtitulem Encore promítají od včerejška také česká kina.
1: Měl si vést úder na hlavu.
2: Ne! Endgame se stal celosvětovým fenoménem a načas i nejvýdělečnějším filmem historie. Teď ho Marvel znovu posílá na velké plátno. A načasování není náhodné. Už v prosinci dorazí nový Avengers s podtitulem Doomsday. Právě na ně má speciální projekce nalákat. Součástí Encore je zhruba 3minutová ukázka z připravovaného filmu. A důležité je ještě jedno propojení obou projektů. V Doomsday se znovu objeví Robert Downey Jr., ovšem nikoli jako Tony Stark. Tentokrát stojí na druhé straně barikády jako hlavní padouch Dr. Doom. Alžběta Havlová, Radiožurnál.

0: Máme přesně půl čtvrté. Vysíláme zprávy, je tu Martin Matějka.
1: Ve 12 obcích západně od Odoleny vody by lidé neměli pít vodu z kohoutku, pokud nemají vlastní studnu. Hygienice totiž ve vodojemu naměřili nadlimitní koncentraci olova. Lidé by si měli najít aktuální informace na stránkách svého města. Například v obci Husinec pro občany zajistili cisterny. Pít ani vařit z vody by neměli lidi celkem ve 12 obcích, a kromě Husince a Odoleny vody taky v Hošticích, Klíčanech, Klecanech, Máslovicích a Postřižíně, Řeži, Sedlci, Větrušicích, Vodochodech a Zdibech. V budově Všeobecné zdravotní pojišťovny a zhruba 10 farmaceutických firmách zasahovala policie. Potvrdila to mluvčí VZP a ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. O zásahu informoval zdravotnický deník, a podle kterého souvisí se staršími dohodami mezi pojišťovnou a firmami. Server odkryto.cz uvedl, že policie zadržela bývalého náměstka ředitele VZP Petra Hoňka. Ten je v současnosti předsedou představenstva Příbramské nemocnice. 80 zemí v OSN vyzvalo k obnovení svobodné plavby v oblasti Perského zálivu. Stojí to ve vyjádření, které novinářům přečetl bahrajnský minister zahraničí Abdel Latif bin Rashid Zayani. Koalice zároveň odsoudila útoky Íránu a Teheránem podporovaných jemenských Husiů, které světovou plavbu narušují. Situace v Hormuzském průlivu je napjatá od února. Kvůli americko-izraelské válce proti Íránu je tamní námořní doprava významně omezená. A při letošním letním sčítání motýlů v Česku lidé zaznamenali méně kusů než v předchozích dvou letech. Počet druhů ale zůstal přibližně stejný. Vyplývá to z výsledků projektu Motýlí půlhodinka, které zveřejnila mezinárodní ochranářská skupina JARO. Při letošním letním sčítání lidé zaznamenali výrazně méně, například baboček admirálů. Za 3 roky naopak přibylo pozorování například babočky bodlákové nebo žluťáska řešetlákového.
2: Sport.
1: Fotbalisté Portugalska vstoupili do nového ročníku Ligy národů vítězně. Úřadující šampioni porazili Wales 1-0. A v dalších zápasech elitních skupin Nizozemsko remizovalo s Německem 1-1, Norsko zdolalo Dánsko 3-2 a Řecko vyhrálo v Srbsku 2-1. Českou reprezentaci čeká úvodní zápas v sobotu. Ve 20:45 nastoupí doma proti Chorvatsku.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení po nehodě na Pražském okruhu a neprůjezdná silnice na Prostějovsku. Na Pražském okruhu směr Ruzině se za sjezdem na Strakonice a z Braclav objíždí. Následky nehody. Na 11. kilometru Radotínském mostě se srazilo osobní auto s nákladním. Opatrně na místě záchranáři, průjezdný je ze 3 pruhů jen levý. Zatím plynule. Na dálnici D52 z Brna do Mikulova a Vídně u sjezdu na Hrušovany stojí osobní auto s defektem. 16. kilometr mimo kamery provoz nespomaluje. Na Prostějovsku je nově neprůjezdná trasa Klenovice na Hané Ivaň. Uzavírka kvůli opravám silnice potrvá více než měsíc. Objížďka vede kolem Bedihoště a přes Hrubčice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme oblačno až zataženo hlavně v jihozápadní polovině Čech, zpočátku i polojasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se výjimečně objeví mlhy. Na severu a severovýchodě, hlavně na horách, se může objevit slabý déšť a nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď vám nabízíme dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
4: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
5: Prezident Petr Pavel vyzval Čínu, aby využila svého vlivu k ukončení ruské agrese na Ukrajině.
6: Na valném shromáždění OSN zmínil i hrozby, které podle něj představuje Rusko pro Evropu.
7: Moskva podle ruského ministra zahraničí Lavrova ale boje nezastaví.
8: Ukraine's president Zelensky said there was diplomatic momentum.
9: Donald Trump opět naznačil, že blízko dohodě je jak americko-íránský konflikt, tak ruská agrese na Ukrajině.
4: Projevy, proslovy, prohlášení, ostrá slova i opatrné návraty k jednacímu stolu. Valné shromáždění OSN. Vystoupili na něm už Trump, Zelenský, Pezeškian i Pavel. Jak to dopadlo? Ptám se americké zpravodajky Českého rozhlasu Jany Ciglerové. Dnes je pátek 25. září. Ahoj Jano, zdravíme tě do Spojených států amerických.
10: Ahoj, zdravím z Ameriky.
4: Zelenský a Trump opět spolu na společné schůzce, to byl jeden, určitě jeden z highlightů valného shromáždění OSN.
11: Yes, he said that he will do everything to help the end the war.
4: Volodymyr Zelenský, ukrajinský prezident, řekl, že by k tomu jednání přizval klidně do budoucna i Vladimíra Putina.
11: So you're prepared to meet President Putin and I try not to... I'm ready. You're ready. I'm ready. I said it. I'm ready.
4: Už na to reagoval?
10: Neoficiálně, pouze velmi opatrně na to Kreml reagoval. Zelenský to řekl po jednání s Donaldem Trumpem, že je připravený na to jednání ve třech a považoval za důležité říct, to znamená, že souhlasím s ukončením války a chci válku skončit. Řekl takhle důrazně, aby každý četl ta jeho slova, to jeho vyjádření jednoznačně. Donald Trump zase řekl novinářům, že mluvili o cestě k řešení konfliktu a naznačil, že Putin je ochotný se sejít, ale na to teda Kreml reagoval velmi opatrně. Ten jeho mluvčí řekl, že pokud chce, takže Zelenský může přijet do Moskvy. Tak ten summit ve třech ještě nikdo nepotvrdil, spíš bych řekl, že jde o takové signály.
4: Trump se Zelenským sešel na okraj valného shromáždění a řešili hlavně energetické příměří, nebo taky nákup systému Patriot, jak jsem se dozvěděl z médií, ale chápu tedy správně, že v New Yorku žádná další rozmíška nebyla. Všechno v pořádku.
10: Všechno v pořádku, to se prostě nedá srovnat s tím únorovým fiaskem v loni. Tentokrát to opravdu vypadalo velmi smířlivě a musím říct, že ty poslední jejich setkání takhle působí. Zelenský řekl, že Ukrajina je připravena na to energetické příměří, ale samozřejmě pod podmínkou, že bude reciproční, že se Rusku zachová stejně, jinak si nebude vlastně vyhazovat ten velký trumf, který získala s rukou, byla by sama proti sobě. Ale nastaly tam samozřejmě takové momenty, které, já nevím, bych řekla, že jsou typické pro Donalda Trumpa. On jako kdyby měl problém rozlišovat mezi domácím a zahraničním publikem, takže kolikrát tam vnáší ta témata, která možná rezonují doma, ale s mezinárodními lídry určitě ne. Takže teď se třeba pochlubil tím tanečním sálem, kvůli kterému zboural část Bílého domu, a řekl, že se tam chystá čínský prezident a že ten lístek na tu večeři s tím čínským prezidentem, na tu státní večeři, že to je nejžádanější vstupenka teď na planetě. Možná ještě víc dodal, zavtipkoval, než když přijede Volodymyr Zelenský. A Zelenský je, že původem herec, takže on umí improvizovat, je takový pohotový, tak hned řekl, no tak to jsem rád. A to jsou momenty, které si prostě neumíme představit třeba v loni v únoru. Jo? Ty ukazují, jak moc se ta jejich vzájemná jednání posunula i ta atmosféra mezi nima.
4: Donald Trump taky ve svém projevu, který si určitě sledovala, tak do nebes vychvaloval celé Spojené státy, jak jsou ve všem nejlepší. And now we have the hottest country anywhere in the world. Ale mluvil právě i o Rusku a Ukrajině, mimo jiné.
12: We're working very closely with the leaders of Russia and Ukraine. And we will get that one done. It's gonna happen.
4: Ruská válka vůči Ukrajině je v New Yorku samozřejmě tématem číslo jedna. 50 zemí ve společné deklaraci vyzvala Kreml k ukončení bojů.
13: We call for full respect for the international humanitarian law, accountability and the protection of civilians.
4: Spojené státy mezi těmi signatáři ale nejsou.
13: We stand in solidarity with Ukraine as it continues.
4: Usiluje tedy teď Trump o nějaký ten společný trilaterální summit s Putinem a Zelenským, nebo je to ta jeho role mírotvorce, které se prostě nechce vzdát?
10: Usiluje o něj velmi. On pozval Putina dokonce na summit G20 do Miami v prosinci a řekl, že doufá, že ji přijme. To je takový jeho způsob, jakým vytváří tlak na tu druhou stranu. Někdy přednese ty některé věci jako hotové a tím vlastně dotlačí tu druhou stranu, která je třeba ještě za hotové nepovažovala, že už se mu nedovolí odmítnout. Ale Putin je samozřejmě jiná kategorie, takže uvidí se, jestli přijede, jestli využije tuhletu příležitost. On se vlastně pořád staví do role toho mediátora. diktátora. A má pocit, že by se postavil na jednu stranu v tom sporu a to by mu oslabilo jeho vyjednávací pozici vůči Rusku. A tím pádem vlastně není ani úplně překvapivé, že se pod tu iniciativu nepodepsali Spojené státy.
14: Do Ameriky dorazil mimo jiné šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov. Vladimír Putin tedy ne, ten zůstal v Kremlu. Lavrov byl na Radě bezpečnosti, ten nabídl nějakou vstřícnou ruku.
10: Ta schůzka přišla vlastně den poté, co se Donald Trump v New Yorku sešel se Zelenským. Rusové si vždycky dají pozor na to, aby jakýkoliv krok, který udělá Zelenský blíž k Trumpovi, tak okamžitě oni minimálně vyvážili, ne-li předběhli. Zelenský řekl, že Trump je pozitivně nakloněný udělení licencí na výrobu těch patriotů na Ukrajině, ale to už byl takhle pozitivně naladěný několikrát a vždycky z toho nějakým způsobem sešlo. Lavrov se setkal se svým protějškem na své úrovni, Markem Rubiem. Potom Rubio vlastně mluvil o té schůzce, řekl, že nemůže prozradit podrobnosti, ale že jak ruská, tak ukrajinská strana projevili zájem o omezené příměří, to energetické příměří, ale dodal, že to nebude jednoduché. A když jsme se na tohle ptali českého prezidenta Petra Pavla, tak on řekl, že obě strany vždycky přicházejí na jednání s tím, že jsou připraveny jednat. Ukrajina opakovaně říká, že je připravena jednat, ale Rusko požaduje vlastně kapitulační podmínky už jako vstup do toho jednání a takhle se to opakuje pořád dokola. Takže se zdá, že to byl i tenhle příklad, že ve chvíli, kdy ministr zahraniční řekne, že to nebude jednoduché, tak tím vlastně říká, že se nepohnuli s Ruskem ani o kousek.
14: Ale pochopil jsem tedy správně, když jsem říkal, že je to téma číslo jedna, takže na chodbách Valného shromáždění, kde si byla v posledních dnech jako doma, že se o tom prostě šuškalo nebo nahlas mluvilo, že tohle se teď na 81. setkání na Valném shromáždění OSN prostě řeší nejvíc. Rusko, ruská agrese, ruská válka.
10: Já bych řekla, že to bylo jedno ze tří hlavních témat, že to bylo jedno téma, možná pro nás v Evropě hlavní téma, ale 193 zemí, 130 hlav států bylo přímo na místě, tam jsou ta témata i jiná. A druhým velkým tématem byl samozřejmě projev Donalda Trumpa a samozřejmě jeho hrozba Iránu o totálním zničení. The fanatical Iranian regime has ruled by bloodshed and mass murder. Tak to vlastně úplně popírá ten princip OSN, kdy jedna země vyhrožuje druhé, že ji zničí. Do I drive them into hell with no chance of survival and no hope of future greatness or generations? But I believe we'll make a deal. On ještě v tom projevu mluvil o tom, že vítěz bere všechno. To prostě je v rozporu s tím, na čem Organizace spojených národů byla založena, na tom fundamentálním principu, a to se nesetkalo úplně s nějakým pozitivním ohlasem. Ale ještě jsem tam vlastně vypozorovala takové třetí téma, které se jakoby nemluvilo nějak otevřeně nebo nebylo pojmenováno otevřeně. Nevedla se k tomu bilaterální jednání s tímto pojmenováním. A to je vlastně už druhý rok. Je té mezinárodní společnosti jasné, že Amerika se izoluje, Spojené státy pod vedením Donalda Trumpa, a zatímco možná před rokem to pro ně bylo překvapivé, nečekané nebo ještě se s tím nechtěli úplně smířovat, tak teď už vlastně se zaměřovali na to, jak z toho ven a jak si poradit jinak bez Spojených států. Za nás, za Evropu, za ty evropské hodnoty bych řekla, že tím lídrem v těchto jednáních byl Mark Carney,
14: kanadský premiér.
10: A český prezident s ním mluvil velmi intenzivně, dlouho, a i on se velmi angažoval v těch jednotlivých jednáních a i mezi těmi ostatními částmi planety ty vazby se vlastně vytvářejí bez Spojených států, bez přítomnosti Spojených států. Ten svět se pohybuje dál s tím, že Amerika buď už není, anebo v budoucnu nebude tím hlavním středobodem všeho jednání.
14: Pokud tedy téma číslo dvě byl ten projev Donalda Trumpa, tak kolik lidí ho poslouchalo přímo v sále, jak moc plamený byl, protože ty si říkala, že mluvil k Iránu, ano, mluvil, on Irán dokonce označil za největšího sponzora terorismu.
10: To byl nejsledovanější, nejočekávanější moment celého týdne. Všechno bylo jinak v úterý, když měl promluvit Donald Trump, včetně bezpečnosti, včetně opatření, včetně dopravy v New Yorku, včetně přítomnosti delegátů v sálu. U každého lídra je tam, dejme tomu, 30-50% lidí v sále. To je úplně normální, ty státníci mají spoustu jiných věcí na starosti, než poslouchat každého jednoho řečníka. Ale na Trumpa bylo prakticky plno. Když tam byla prázdná místa, tak to bylo jako statement, jako vyjádření postoje. Například iránská delegace tam s výjimkou jednoho člověka nikoho neměla už předem. kubánská delegace zase na protest proti tomu, co Donald Trump říkal. Hovořil tam o změně režimu na Kubě, který nebude úplně dobrovolný s tím stávajícím vedením. Tak to stávající vedení odešlo na protest ze sálu, ale jinak nejenom, že všichni byli v sále, všichni byli i v těch okolních sálech. Do tiskové místnosti se prakticky nemohlo dostat, protože tam všichni novináři byli na místě. I v těch okolních buňkách, které bývají prázdné, tak tam byly naplněné ty buňky fotografy, aby si mohli ten projev natočit, vyfotit. No a co se týče Donalda Trumpa, prostě na něm je každý rok znát, že je starší a starší, má na to plné právo, je to osmdesátník, zdaleka neměl takovou energii, jako jsme u něj znali dřív, a také prostě mluvil k zahraničnímu publiku, k zahraničním lídrům, to je jiné než domácí publikum, má taky jinou náročnost na úroveň projevu a i na obsah toho projevu, a když se místy pouštěl do domácí politiky nebo se chlubil nějakými svými vítězstvími ve volbách v roce 2020, které jsou vyvrácené soudem, tak ta mezinárodní komunita vlastně na to vůbec nereagovala, a včetně toho na nějaké jeho rádoby vtipy nebo rádoby poznámky. Když se ozval potlesk, tak jsem si všimla, že byl vždy ze strany americké delegace, a někdy se připojila i ta izraelská delegace, která seděla opodál.
14: A ty jsi říkala, že velká část té iránské delegace opustila sál, tak oni si to trochu vrátili, protože zase americký delegát opustil sál, když mluvil iránský prezident Pezeškian na valném shromáždění.
10: Přesně tak.
14: Těch schůzek a těch vystoupení, těch se odehraje a odehrálo v rámci valného shromáždění celá řada. Mluvil samozřejmě Volodymyr Zelensky taky k plénu a tak dále. Ale k těm schůzkám, já jsem zaznamenal, že v New Yorku došlo ke schůzce ministrů zahraničí Polska a Běloruska. To se dlouhé roky nestalo na úrovni takto vysoké politické, a ty ses dokonce s Radkem Šikorským v New Yorku setkala před schůzkou nebo po ní, a v jakém byl rozpoložení?
10: Bylo to po té schůzce. Je fakt, že to bylo opravdu první jednání na takovéhle úrovni za 10 let. Radek Sikorský to označil za první úvodní jednání s tím, že kontakty probíhají i na těch nižších úrovních. On to vlastně vysvětlil tím, že OSN je neutrální území, takže tam lze jednat i se zeměmi, se kterými jinak nemáme upravené vztahy, a zmínil investice, na kterých se dohodli, o propuštění politických vězňů, včetně novináře, a také to, a to si myslím, že je velký krok v tom návratu vztahů obou zemí, že Polsko brzy otevře v Minsku novou budovu velvyslanectví.
14: Ty jsi před pár minutami mluvila taky o tom, že byl to Donald Trump, který se rozhovořil o tom, že je teď na návštěvě, státní návštěvě v Americe, čínský prezident Xi Jinping. On za ním jel i na letiště, že jo, byla to docela pompézní vítačka, protože tam přiletěly bombardéry přes to letiště. Si ho to moc nerozházelo, Donald Trump, to se teďka šíří na sociálních sítích, se u toho tak trošku zakřenil, jako kdyby mu ten hluk vadil. Jednali spolu i v Bílém domě. Si se ale valného shromáždění neúčastní?
10: Ne, neúčastnil se, a speciálně ne. Tentokrát on měl i nějaké zdravotní problémy, se o tom říkalo, takže dlouho nebylo jasné, jestli se mu podaří na tu návštěvu do Spojených států přijet. Je na něm znát, že nemá úplně energii člověka těšícího se plnému zdraví, nicméně on vlastně na sobě velmi často nedává znát prakticky nic. To je takové jeho velké specifikum, on je těžko čitelný, proti němu Donald Trump je velmi lehce čitelný, to bylo ostatně znát i na tom momentu. První dámy za nimi stály, ty nehnuli brvou, si stál vedle něj, nehnul brvou, ale Donald Trump se tam úplně jako skroutil v bolesti, ano, z toho silného zvuku těch bombardérů, a dal na sobě znát to rozpoložení. Z hlediska protokolu vlastně tím v čínských očích ukázal svoji slabost, protože to se vlastně nedělá, odhalovat, co cítím.
14: Takže si projev nedá a nedal. Kdo už naopak svůj projev měl, tak to je Petr Pavel, český prezident. On se pustil nejenom do Číny v něm, ale taky do Ruska, takže se vracíme k ruské agresi na Ukrajině. Sledovala jsi ten projev přímo v sále? Jaký jsi měla výhled? Jaký ohlas ten projev vzbudil?
10: Sledovala jsem ten projev v sálu a trošku jsem použila takovou lest, abych se tam mohla dostat, protože dovnitř se mohli dostat jen ti, kdo měli fotografické náčiní, ale já jsem řekla, já jsem z rozhlasu, já nemá fotografické náčiní, já mám nahrávadlo, já si to musím nahrávat, a tak mi to prominuli a nechali mě jít. Tím pádem se mohla vidět jednak, jaké bylo přijetí prezidenta Pavla, dva řečníci před ním byl právě ten iránský prezident, takže to už bylo spousta lidí v sále, které zajímal už tento projev, tak už i potom zůstali na prezidenta Pavla. Prezident Pavel byl takový poměrně ostrý v tom projevu. On se vlastně i tím vyjádřením jednak na stranu Číny, které vzkázal, že když je teda velká mocnost, tak musí mít také velkou zodpovědnost a musí přijmout tu zodpovědnost a nepodporovat ten konflikt na Ukrajině tím, že pomáhá Rusku. Pojmenoval to tak velmi příkře, bych řekla, velmi otevřeně.
15: China has the power, influence and responsibility to help prevent conflicts, to escalate tensions and contribute to ending wars.
10: Nebral si rozhodně žádné servítky a tím se vlastně v té mezinárodní komunitě přidal na výši těch lídrů, kteří si taková vyjádření mohou dovolit.
15: Russia's aggression continues to inflict enormous suffering on the Ukrainian people.
14: Pavel dorazil na valné shromáždění spolu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou z Motoristů, letošním kandidátem v pražských volbách.
16: Dnes tady jsme v jedné delegaci, kterou on vede v OSN.
14: Den před projevem prezidenta spolu i posnídali. Dokonce jsem zaznamenal, že už dvakrát spolu v New Yorku snídali, takže už jsou zase kamarádi.
16: To, co je mezi námi, ty nezhody a ty spory, tak jsou čistě jenom pouze věci týkající se naší domácí politiky.
10: No kamarádi, to se asi takhle říct nedá, nicméně oni spolu bydleli vlastně ve stejném hotelu, poprvé se na té snídani potkali víceméně náhodou, po druhé už tam byl záměr. Tak, jak jsem to pozorovala já za ty 4 dny, tak vždycky to byl prezident, který učinil vstřícný krok a ministr ho neodmítl. A to pomohlo k tomu, že ty momenty, které spolu měli dané, například to, že v úterý při zahájení té rozpravy vlastně seděli ob Hynka Kmoníčka vedle sebe v jedné řadě.
14: Český velvyslanec při OSN.
10: Ano, mohli si vybrat spolu nekomunikovat, ale zachovali se oba dva jako dva dospělí lidé, kteří jsou si vědomi svých pozic vůči české zemi. Když jsem se na to poté Petra Macinky ptala, tak mi řekl, že ty jejich rozdíly a odlišné postoje, které mají, že se převážně týkají domácích témat a že vlastně nevidí důvod, proč by si je měl brát sebou do zahraničí. Tak samozřejmě toto je určitý posun od summitu NATO v Ankaře, kdy ty jejich problémy, respektive jeho problémy s prezidentem byly patrné i v zahraničí. A oni se i potkali na takové iniciativě, kdy Česká republika by se chtěla stát nestálým členem Rady bezpečnosti OSN. To se prostě bude dít někdy za 5 let, bude ta volba. Ale už teď je potřeba pracovat na tom, aby jsme získali 120 hlasů. Proti nám jde Arménie, takže každý hlas se počítá. No a prezident si s ministrem rozdělili ty země, každý oslovuje nějaké jiné a každý vlastně domlouvá, takže i si sdělují, kdo jak je v těch jednáních daleko, komu kdo přislíbil hlas a za kým pojede jeden a za kým pojede druhý, a ministr Macinka mi i popsal, že to mají i vlastně trošku ideově rozdělené.
14: No tak ty si říkala, že to je posun od summitu NATO v Ankaře, tak to je na míle vzdálené tahle ta situace od toho, co jsme viděli v Ankaře, a navíc teda spolu, a já jsem se na to chtěl ptát, koordinují tedy spolu ještě ty snahy, aby nebo lobují za Česko, za české křeslo v Radě bezpečnosti na to období 32-33. Byla jsi jim v patách oběma nebo jenom někomu?
10: Většinou jsem následovala prezidenta republiky. Prezident vždycky se s námi dohodl a každý den vlastně připravil taková 2 setkání. Jedno ráno novinářům řekl, co ho čeká, a večer nebo odpoledne novinářům řekl, jak to probíhalo, co se dělo. A takhle vlastně my jsme měli informace o tom, co se bude dít, co se dělo, co se prezidentovi podařilo nebo co vyjednal a podobně. Ministr Macinka se rozhodl pro jiný způsob. On tyto všeobecné mítinky pro všechny novináře, kteří tam jsou, nepořádal a vybíral si, s kým bude hovořit. Já jsem mu požádala o rozhovor a Českému rozhlasu rozhovor dal, ale 3 novinářům z té celé skupiny rozhovor nedal, Deníku N, Refresher a České televizi, a tím pádem on vlastně dělal rozdíly mezi tím, s kým mluví a s kým ne.
14: Až se nakonec všichni rozjedou domů, s čím se budou vracet zástupci ze všech členských zemí OSN? Co si odnesou z letošního valného shromáždění?
10: Odnesou si dvě taková hlavní témata. Jedním z nich je, že Spojené státy přestávají být tím jednoznačným tahounem mezinárodního dění, že vznikají vazby, které jdou mimo Spojené státy a jsou neméně pevné, možná i pevnější, a že těchto vazeb může do budoucna, pakliže Spojené státy nezmění nějaký svůj apel na to mezinárodní společenství a svůj způsob, jakým jedná, tak ty vazby mohou být stále pevnější. A druhé velké téma je umělá inteligence. Umělá inteligence jako téma procházelo mnoha projevy, mnoha bilaterálními jednáními i mnoha akcemi a událostmi, které byly pořádány na okraj. A ta hrozba umělé inteligence a ty apely na to, aby to nadále zůstala služba pro lidstvo a ne pán lidstvu, který případně je schopen lidstvo zničit do pár let.
14: No a to je taky téma, které jsem dneska naschvál neřešil s tebou, protože jsme mu nedávno věnovali celou epizodu Vinohradské 12 a zase se k němu určitě někdy vrátíme. Jano, moc děkuju, že jsi na Valném shromáždění byla a že jsi nám mohla říct, co se tam všechno stalo.
10: Já děkuju za pozvání.
14: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Jana Ciglerová, naše americká zpravodajka. A mluvili jsme spolu o Valném shromáždění OSN, o projevech, o setkáních, o silných vyjádřeních, o ruské válce na Ukrajině, taky o Íránu a samozřejmě o Donaldu Trumpovi. Ve Vinohradské 12 vyjde tento týden ještě jedna epizoda. V sobotu zveřejníme originální anglickou verzi rozhovoru s Máriou Sulialinovou, ředitelkou nevládní organizace Almenda, se kterou jsme se v jedné z předcházejících epizod bavili o indoktrinaci ukrajinských dětí na dočasně okupovaných územích Ukrajiny. A po víkendu a pondělním svátku se vrátíme k aktuálnímu dění. Naslyšenou v úterý.

0: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. Zpravodajský servis připravil Martin Matějka.
1: Lidé v okolí odoleny vody by neměli pít vodu z vodovodu, uniklo do ní olovo. Hormuzským průlivem podle agentury Reuters proplulo nejvíc nákladních lodí za den od začátku července. Hokejisté Liberce prohráli v Hradci Králové a nenavázali na předchozí triumf v Pardubicích. A dnes bude většinou oblačno až zataženo, na severovýchodě se může objevit déšť a teploty do 18 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Do nádrží s pitnou vodou v Odoleně vodě se dostalo olovo. Středočeské vodárny proto varují, aby lidé nepili vodu z vodovodu ani z ní nevařili. Při požití malého množství ale zdravotní komplikace podle vodáren nehrozí. Týká se to 12 obcí severně od Prahy, kde žije více než 20 000 lidí. Vodu v oblasti teď zajišťují přistavené cisterny. Jak to bude dnes se školami, říká nezávislý starosta Odoleny vody Ondřej Prášel, který kandiduje ve volbách.
3: Otevře se vlastně všechno, škola i školka. Zároveň škola i školka informovala rodiče o tom, že nebudou obědy, protože nemají vlastně tu vodu, i když před školu i školku se umístily cisterny s vodou pro děti, aby si mohli případně načerpat, ale informovali jsme rodiče, aby dětem dali samozřejmě větší svačinu a vzali si vodu sebou.
1: Hormuzským průlivem proplulo za čtvrtek zhruba 60 nákladních plavidel s odvoláním na amerického činitele, o tom informuje agentura Reuters. Podle něj jde o největší objem ropy, který se úžinou podařilo přepravit od začátku července. Dohromady lodě převezly zhruba 22 milionů barelů ropy. Kvůli americkým úderům na Irán a následným blokádám je námořní doprava v klíčové úžině výrazně omezená. A před začátkem konfliktu tudy proudila zhruba pětina světových dodávek ropy a zemního plynu. V Česku se cena nafty dostala k historickému rekordu. Řidiči za litr zaplatí v průměru 49 korun 52 haléřů a benzín je teď nejdražší za poslední 4 roky.
4: Další mírné zdražení paliv očekávají analytici i v příštích dnech. Od října ale začnou platit vládní opatření a ta by ceny měla snížit, říká analytik společnosti XTB Jiří Tyleček.
5: Čekám ten pokles nakonec o více než 2 koruny během několika týdnů.
4: Podle Tylečka se do nižších cen promítne hlavně plánované snížení spotřební daně na naftu. Kromě toho vláda chce taky zastropovat marže obchodníků na 2 koruny a 50 haléřů na litr. Premiér Andrej Babiš z ANO vidí problém hlavně v nedostatečné kapacitě evropských rafinerií, které by podle něj měla řešit Unie. Na Evropské radě chce navrhnout i další opatření.
6: Chceme vyzvat Evropu, aby odložila ty ETS dvojky, které ještě více zdraží vlastně i pohonné hmoty.
4: Ceny nafty a benzínu se zvyšují kvůli konfliktu na Blízkém východě. Krištof Jiřík, Radiožurnál.
1: A dvoudenní literární festival Knihlava dnes začíná v Domě kultury v Jihlavě. Na programu budou debaty a setkání s řadou autorů. Pozvání jsou například Petr Borkovec, Anna Bolavá nebo španělská spisovatelka Karla Nymajnová. Součástí festivalu je i knižní trh.
2: Sport.
1: Hokejisté Liberce prohráli třetí ze 4 zápasů nového ročníku Tipsport Extraligy. Ve čtvrtém kole podlehli domácímu Hradci Králové 2-5. Severočeši tak zatím v sezóně získali jen 4 ze 12 možných bodů. Podle útočníka Jakuba Rychlovského musí bílí tygři zlepšit hlavně hru v početní převaze.
7: Jeden z detailů určitě je ta přesilovka, která prostě ty zápasy může překlápit na naší stranu. Kdybychom mi dali třeba ten gol na 2-1, potom bychom dali 2 z přesilovky, dali jsme 2-1, mohl ten zápas vyvíjet jinak. Takže myslím si, že ty přesilovky a prostě to, kdo ten tým bude víc pracovat v tom zápase, tak si myslím, že ty zápasy si bude naklánět na svoji stranu.
1: České tenistky čeká semifinále poháru Billie Jean Kingové. V čínském Shenzhenu nastoupí krátce po 11. hodině dopoledne našeho času k utkání proti Španělkám. Na Radiožurnálu sportu slyšíte přímé přenosy ze všech zápasů.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na Pražském okruhu a noční uzavírka na dálnici, kde je 11 úsjezdů na Český Brod. Na Pražském okruhu směr Ruzyně zpomalíte.

0: Za sjezdem na Strakonice a z Braslav na 11. kilometru na Radotínském mostě blokuje dva pruhy srážka osobního auta s nákladním následky té nehody. Průjezdný jen levý pruh plynule. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové je za sjezdem na Český Brod noční uzavírka. Na kilometru 20,5 směr Hradec Králové kvůli opravám na necelém kilometru zavřený levý pruh a kolona se v místě netvoří. A v Praze je od včerejška obousměrně neprůjezdný tunelový komplex Blanka. Probíhá v něm pravidelná údržba, skončit by měla za hodinu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Přes den čekáme oblačno a zataženo, hlavně v jihozápadní polovině Čech zpočátku i polojasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se výjimečně objeví mlhy, nejvyšší odpolední teploty 13 až 18 stupňů, na horách naměří kolem 9 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi Radiožurnál a Adam Zarda.
3: Pokračuje noční Radiožurnál 6 minut po 4. hodině a přeji dobré časné ráno a také probuzení do pátku 25. září. Je tu konec pracovního týdne, tak věřím, že se hned vstává o něco lépe. Změna klimatu neznamená, že tu za několik let schoříme, jak to někdy paroduje americký prezident Trump. Přináší ale množící se problémy, jako třeba několikadenní vlny 40-stupňových veder v Česku. My se zatím, jak léto osobně prožíval, ohledneme za okamžik s jedním z předních českých klimatologů.
1: Noční radiožurnál a Adam Zarda.

0: 40 stupňů Celsia v Česku, to samo o sobě není letošní novinka, už se to v minulosti stalo. Bezprecedentní ovšem v právě skončeném létě bylo, kolik hodin v kuse se 40 na teploměrech držela a že se to opakovalo. Až do letoška byla tohle v našich končinách poměrně nevídané a zaskočilo to i experty. Co si z léta rekordů odnáší přední český klimatolog Radim Tolaš, to v Ostravě zjišťoval náš zpravodaj Jan Kaliba.
1: S Radimem Tolašem stojíme na zahrádce Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
2: Teploměr je tady, říká se tomu meteorologický šíld nebo stínítko.
1: 41,9 bylo úplně nejvíc v celé republice. Letos i v historii, to bylo v Doksanech, v červnu už. Kolik jste měli tady nejvíc?
2: A to já vám neřeknu. Přiznám se, že já jako klimatolog to začnu sledovat, až skončí sezóna a kolik bylo tady v porubě, tak to opravdu nevím.
1: To je názorná ukázka toho, že klimatolog opravdu sleduje ty dlouhé cykly tady asi.
2: Je to přesně tak. Nebyla tady 40, takže to nevím. Já jsem sledoval ty 40 se zájmem klimatologa. Překvapila mě ta intenzita a délka trvání těch 40. V té minulosti to byla taková 10-20 minutová špička a pak ta teplota v rámci té jedné lokality šla dolů na těch 39 třeba. A dneska ta 40, konkrétně třeba v těch Doksanech, tak tam bylo 4 hodiny a 10 minut v kuse teplota nad 40 stupňů Celsia.
1: Co ta situace tedy říká o předpovědích klimatologů?
2: Situace minimálně v Evropě je horší, než předpokládali ty nejpravděpodobnější modely. To, co se děje v posledních letech, už někdy od toho roku 2015, tak jsme očekávali, že bude až někde po roce 2040.
1: My tady stojíme s Radimem Tolašem na zahrádce jeho pracoviště v Ostravě Porubě v tričku, i když je ráno, ještě není úplně teplo.
2: Mám radši chlad než teplo. Před pár lety jsme měli nejvyšší hodnoty kolem 37-38 stupňů, dneska jsme na 42 stupních a za rok, za dva se můžeme dočkat 43 stupňů Celsia a s postupujícím růstem globální průměrné teploty ty extrémy porostou. To neznamená, že by planeta zhořela, jak někdy můžeme slýchávat, ale jde o to, že každá desetina v globálním průměru znamená vyšší a vyšší problémy, třeba i ve střední Evropě s těma horkýma vlnama, z extrémama a s dalšíma věcma.
3: Říká přední český klimatolog Radim Tolaš. Víc si můžete poslechnout v aktuálním dílu pořadu Zaostřeno, který najdete v podcastových aplikacích. Z meteorologické zahrádky ČHMU v Ostravě Porubě, Jan Kaliba, Radiožurnál.

0: Průmyslový palác v Praze je po 18 letech od požáru opravený. Pražské výstaviště tam tak bude moct znovu pořádat veletrhy, festivaly nebo plesy. První návštěvníci si mohou prohlédnout nebo si ho mohou prohlédnout při komentovaných prohlídkách.
1: Já myslím, že vypadá fantasticky a myslím, že trefili to, jak to vypadalo v původním stavu. Zajímá mě, jak to tam vypadá vevnitř.
2: Říká o zrekonstruovaném průmyslovém paláci pan Petr. Vzpomíná na jeho požár před 18 lety.
1: Bydlel jsem na Letné, shodou okolností, jel jsem, pamatuju si tenkrát z fotbalu večer. A vím, že jsem tady viděl spoustu hasičů.
2: Za obnovení paláce je rád taky důchodce Stanislav Vaněk.
3: Jsme tam naposledy byli, už si ani nepamatuju. 20 let, 30, to už je hodně dávno.
4: Projekt výstavby a rekonstrukce průmyslového paláce měl na starost David Čech. Teď jsme v levém křídle. To je to křídlo, které vyhořelo, je úplně nové.
5: Opravdu vidíme vizuálně přiznanou ocelovou konstrukci, která je v tuto chvíli svařovaná, původně byla nýtovaná. Ty nýty jsou navařeny, případně nalepeny, tak, aby imitovaly ten vzhled té historické konstrukce.
4: Přecházíme do vedlejší středové haly. Tady už je výrazně vyšší strop. Ten je nahoře malovaný, jsou tam kresby královské koruny a dalších symbolů.
5: Vlastně vidíte spousty těch malovaných prvků, spousty pasířských prvků, opravdu detailů, vytráží různých pozlacených nápisů.
2: Předseda představenstva Pražského výstaviště Tomáš Hybl popisuje, jaké akce budou v novém prostoru moct pořádat.
6: Pravé křídlo tradičně, protože má parketovou podlahu, která se kompletně obnovovala, sloužilo i jako taneční sál, takže můžeme tady pořádat i plesy.
2: Do 11. října budou v průmyslovém paláci komentované prohlídky. Všechny termíny jsou ale plně zarezervované. Vedení výstaviště proto uvažuje, že přidá další. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.

0: Je přesně půl páté. Krátké zprávy má Jana Utendorská.
1: Vodozvodu je mu odolena voda, není možné pít ani používat k vaření. Město o tom informovalo na Facebooku. Testy ukázaly nadlimitní koncentrace olova. Město ale upozorňuje, že náhodná konzumace vody není zdraví nebezpečná. Vodu by lidé neměli pít ani v okolních obcích, Klecanech, Zdibech, Vodochodech, Sedlci a Klíčanech. Opatření se týká také Hoštic, Husince, Máslovic, Postřižína, Větrušic a Řeže. Vzhledem k velikosti zasažené oblasti město nezvládne zajistit kompletní náhradní zásobování. Cisterny už ale přistavilo ke školám, školkám a nemocnicím. Vodu můžou lidé používat k osobní hygieně. Česká zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc se potýkají s nedostatkem krizových lůžek. Podle ministerstva práce jich bylo loni k dispozici 633, všechna jsou ale neustále plná. Podle ředitele Zlínského poradenského a krizového centra Marka Mikláše jsou lůžka určená zejména pro děti, které jsou týrané nebo zanedbávané. Ministerstvo práce a sociálních věcí teď chystá změnu financování služby, která by měla situaci zlepšit. A Bílý dům znovu zamítl vstup novinářům webu Politico a stanice MS Now. Puštěni nebyli ani někteří zaměstnanci stanice CNN. A to i přesto, že americký federální soud včera rozhodl, že reportéři těchto médií mají mít obnovenou akreditaci do Bílého domu. Přístup jim zakázal americký prezident Donald Trump. Příspěvku na sociálních sítích minulý týden napsal, že je zbavuje akreditace kvůli tomu, že podle něj šíří nepravdivé zprávy. Sport. Úvodní dva tréninky na velkou cenu Azerbajdžánu Formule 1 vyhrál Brit George Russell z Mercedesu. Druhý jezdec průběžného pořadí mistrovství světa byl nejdřív v Baku, první před Nizozemcem Maxem Verstappenem z Red Bullu a ve čtvrtečních odpoledních jízdách přečil týmového kolegu a lídra šampionátu Itala Kimiho Antonelliho. Kvalifikace se pojede dnes ve 14 hodin.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody na dálnici D48 na Novojičínsku a na Pražském okruhu. Na dálnici D48 z Nového Jičína do Frýdku Místku narazilo osobní auto do svodidel. Nehoda je za Jičínem na 28. kilometru. Opatrně podle policie blokuje levý pruh. Kolona se netvoří, podle kamer poblíž je tam minimální provoz. Na Pražském okruhu ve směru od D1 na Ruzini se za sjezdem na Strakonice objíždí následky noční nehody. Na 11. kilometru Radotínském mostě se srazilo osobní auto s nákladním. Následky postupně odklízí, průjezdný je ze tří pruhů stále jen levý a plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude oblačno až zataženo, hlavně v jeho západní polovině Čech zpočátku i polojasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se výjimečně objeví mlhy. Na severu a severovýchodě, hlavně na horách, se může objevit i slabý déšť. Večer pak bude v Čechách od západu oblačnosti ubývat. A teploty 13 až 18 stupňů. Tolik zprávy. A na Radiožurnálu s vámi zůstává Adam Cerda.
0: Historický palmový skleník se vrací na své původní místo do areálu zámecké zahrady ve Valčina Karlovarsku. Do konce září ho restaurátoři sestaví. Za sklení by se měl dočkat na jaře příštího roku. Jestli se do něj vrátí i původní druhy rostlin, tak nejen to se za moment dozvíte v nočním Radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Kapela Queen v nočním radiožurnálu. A do zahrady zámku Valeč na Karlovarsku se po více než 3 letech vrací palmový skleník. Historickou konstrukci, včetně kupole, opravili restaurátoři v Litomyšli. Součástí areálu byla od konce 19. století. Původní zhruba 15-tunovou konstrukci zachovali restaurátoři asi z 80%. Zbytek museli nahradit replikami.
1: Kluci, další fáze bude, že posadíme tu sedlovou předmontovanou konstrukci střechy nahoru, takže připravte šrouby a předvrtejte otvory.
2: 14,5 vrtákem, je to tak, dáváme 14 šrouby, že jo?
1: Ano, přesně tak.
2: Dobrý, dáváme dobrý.
3: Jiřík Mošek, restaurátor. Vy tady teď dáváte dohromady palmový skleník v areálu zámku Valeč. Jak moc složité to restaurování bylo?
4: Nejsložitější fáze byla asi to se zorientovat vůbec v tom, který prvek kam patří. Potom jsme teprve se mohli pustit do jeho repase nebo restaurování. Potom následovala fáze odstraňování povrchových úprav a korozních produktů a teprve potom jsme mohli vyměřovat nové prvky, které bylo nutno vyrábět jako repliky, anebo repasovat ty stávající prvky.
3: Kolik těch částí je původních?
4: U té nosné části skleníku se jedná asi o 80% materie, která se zachovává a 20% se nahrazuje. A v další etapě dojde vlastně k výrobě nových výplňových ocelových prvků pro zasklívání a tam předpokládáme, že těch novotvarů bude výrazně více.
5: Vyrábíme nový konstrukční prvek, protože původní se nezachoval.
3: Říká Martin Pavel z firmy, která tady montuje zpátky konstrukci skleníku.
5: A trošičku nám nesedí díry, tak musíme ještě převrtávat.
3: Kastelán zámku Valeč Miloš Bělohlávek. Konstrukce palmového skleníku se postupně vrací na místo. Kdo vlastně ten skleník nechal postavit?
6: Skleník nechal postavit hrabě Vincent Tun Valcasína, tehdejší majitel Valče. A zajímavostí je, že skleník nebyl pro Valeč původně určen. Pan hrabě si ho postavil u sebe ve Vídni v paláci a o 3 roky později zjistil, že mu tam ten skleník nepasuje. A tak ten skleník, který musel už tenkrát být nákladný, nechal demontovat, zabalit a poslat na svůj zámek v Čechách.
3: Jak dlouho tady ten skleník tady stojí?
6: Ten skleník tady byl postaven v roce 1894. Bylo to v září, to znamená, že teď je to přesně 132 let od doby, kdy ho stavili poprvé.
3: Vrátí se tam palmy, vrátí se tam zpátky to, co tam kdysi dávno bylo.
6: My bychom opravdu chtěli, aby ten skleník byl skleníkem, protože je to jeho historický účel, to znamená to, co tam bylo původně za hraběte Vincenta, orchideje, palmy, kaktusy, okrasné rostliny.
3: Jak je ten palmový skleník vysoký?
6: Palmový skleník ve Valči má celkovou výšku něco kolem 15 metrů. Opravdu je to velmi dominantní záležitost.
3: Za stavbu palmového skleníku zaplatí zámek zhruba 15 milionů korun. Z Valče na Karlovarsku Andrea Štromajerová, Radiožurnál.

0: Právě máme 10 minut před pátou. Noční vysílání Radiožurnálu se brzy promění na ranní Radiožurnál s Petrem Králem. A tak zakončíme noc sportem. Čeští fotbalisté se chystají na úvodní zápasy elitní skupiny Ligy národů. Výběr nového španělského kouče Denii čeká zítra večer v pražském Edenu utkání s Chorvaty. Český tým si mimo jiné bude muset zvykat na hru bez svého nejlepšího střelce z posledních let.
1: Miguel Gutierrez. Here is Schick. And one chance is all he needs.
2: V minulé sezóně se v Bundeslize trefil 16krát a střeleckou formu má Patrik Schick i v úvodu nového ročníku nejvyšší německé soutěže, kdy skóroval v každém ze 4 zápasů. V národním dresu se ale útočník Leverkusenu minimálně v nejbližších duelech neukáže. Po nepovedeném letním mistrovství světa totiž ukončil reprezentační kariéru.
3: To byl vlastně jeden z prvních hráčů, který Santi Denia oslovil a měl obrovský zájem, protože jistě všichni víme, jaký Patrik má kvality a dokazuje to i dneska. Má pořád góly, takže samozřejmě nás to mrzí, ale je to jeho rozhodnutí a třeba jednou v budoucnu nám bude chtít ještě pomoct.
2: Zmínil v rozhovoru pro Radiožurnál Sport generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd. Při předchozích absencích Schicka národní tým často sázel na Tomáše Chorého ze Slávie, toho ale do hry nepustí zranění. Z útočníků v aktuální nominaci má tak v reprezentaci suverénně nejvíc odehráno Adam Hložek.
4: Chytil, posílá Hložka, ten může zamířit vstříc brance, střílí a dává gól, nádherná rána.
5: Zkušeností, když dlouho nehrál, je Adam Hložek, takže jemu dávám takovou největší šanci tím, že je už ostřílený tou Bundesligou a v mládí byl velmi talentovaný, pak ho zabrzdili ty zranění, ale já věřím, že se opět dostal do skvělé formy.
2: Řekl historicky nejlepší střelec samostatné fotbalové reprezentace Jan Koller o Adamu Hložkovi, který dal v úvodu této sezony za Hoffenheim zatím 2 bundesligové góly. Nepočítáme-li Pavla Schulze, který je spíš ofenzivní záložník, má trenér Denia momentálně k dispozici do útoku už jen 2 hráče z České ligy. Olomoucký Václav Sejk za reprezentační Ačko dosud nastoupil jen jednou. V aktuálním ročníku nejvyšší soutěže se trefil zatím 3krát. O gol víc nastřílel Daniel Vašulín z brněnské Zbrojovky, který je v národním týmu poprvé.
6: Vašulín jde sám na brankáře Surovčíka a bude zakončovat, takže dá gol!
5: Máme to tam dobře namíchaný, že Vašulín je to typ takovýho toho hroťáka do vápna, pak tam máme Václava Sejka a Adama Hložka, který jsou zase více tahový, ale všichni 3 mají formu, takže je dobře, že jsou nominovaní hráči, který mají formu, který góly dávají.
2: Myslí si někdejší kanonýr fotbalové reprezentace Jan Koller. Lukáš Michalík, Radiožurnál.

0: Smějí pítani používat k vaření. Skupina 80 zemí žádá obnovení plavby v Perském zálivu. Čeští fotbalisté se chystají na vstup do elitní skupiny Ligy národů. A bude oblačno až zataženo, teploty do 18 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Vodozvoru je mu odolená voda, není možné pít ani používat k vaření. Město o tom informovalo na Facebooku. Testy ukázaly nadlimitní koncentrace olova. Město ale upozorňuje, že náhodná konzumace vody není zdraví nebezpečná. A vodu můžou lidé používat i k osobní hygieně. Vzhledem k velikosti zasažené oblasti město nezvládne zajistit kompletní náhradní zásobování. Cisterny už ale přistavilo ke školám, školkám a nemocnicím. Vodu by lidé neměli pít ani v okolních obcích, Klecanech, Zdibech, Vodochodech, Sedlci a Klíčanech. Opatření se týká také Hoštic, Husince, Máslovic, Postřižína, Větrušic a Řeže. Před narůstajícím zadlužením veřejných rozpočtů varovala Národní rozpočtová rada. České veřejné finance podle ní přestávají být udržitelné a náraz na tzv. Dluhový strop se přiblížil o 3 roky, na rok 2034.
2: Dluhovou brzdu podle předsedy Národní rozpočtové rady Mojmíra Hampla přiblížily vysoké schodky rozpočtu pro letošek a příští rok.
3: V dobrých časech to v zásadě nemá precedent od okamžiku vzniku samostatné České republiky.
2: Bez úspor se podle Hampla bude zadlužení Česka zvyšovat. Loni dosáhlo rekordních zhruba 43% HDP. Dluhová brzda se spustí, když dluh překročí 55%. Stát podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO začne šetřit s rozpočtem na rok 2028. S výtkami rozpočtové rady nesouhlasí.
4: Mojmír Hampl se dlouhodobě vyjadřuje politicky, měl by předkládat fakta a ne svá politická hodnocení.
2: Vláda na příští rok chystá rozpočet s deficitem 386 miliard korun. Půjde o druhý nejvyšší schodek v historii Česka. Marek Sedláček, Radiožurnál.
0: 80 zemí v OSN vyzvalo k obnovení svobodné plavby v oblasti Perského zálivu. Stojí to ve vyjádření, které novinářům přečetl bahrajnský ministr zahraničí Abdellatif bin Rashid Zayani. Koalice zároveň odsoudila útoky Íránu a Teheránem podporovaných jemenských husijů, které světovou plavbu narušují. K prohlášení se přidala taky šéfka diplomacie Evropské unie Kaja Kallasová. Husijové tento měsíc ovládli rozsáhlé jemenské území a snaží se získat i kontrolu nad průlivem Bab al-Mandab. Situace v Hormuzském průlivu je napjatá od února. Kvůli americko-izraelské válce proti Íránu je tamní námořní doprava významně omezená. Plzně dnes začíná 39. ročník filmového festivalu Finále. Divákům nabídne více než 100 snímků. Novinkou je udílení divácké ceny. Festival zahájí snímek režisérky Evženie Brabcové Tivočina. Proč právě on, vysvětluje umělecká ředitelka Finále Lenka Tyrpáková.
5: Nám přišlo, že to je originální debut ženské filmařky, která se vymezuje k aktuálnímu tématu přípravy na konec světa, ale takovým jako filmem s vytříbeným nebo originálním filmovým jazykem.
0: Mezi pozvanými hosty jsou například Helena Třeštíková, Bára Baziková, Anna a Ester Geislerovi nebo Klára Isová. Sport. Čeští fotbalisté pokračují v přípravě na úvodní zápas elitní skupiny Ligy národů. Poprvé pod novým koučem Španělem Deniou nastoupí zítra večer v Edenu proti Chorvatům. Po zhruba roce se do reprezentace vrátil ofenzivní univerzál Ondřej Linger, který nedávno přestoupil z amerického Houstonu do polské Korony Kielce.
6: Když bych si řekl 3 měsíce zpátky, že se tady znovu objevím, tak bych asi tomu moc nevěřil, ale dělal jsem i ten krok, že jsem se vrátil zpátky do Evropy i kvůli tomu, protože repre pro mě byla vždycky to nejvíc a vždycky jsem s ní o tom tady být a v pátek jsem vlastně sledoval nominačku a byl jsem velice příjemně potěšen. No.
0: 3 dny po utkání s Chorvaty přivítají čeští fotbalisté v Edenu Anglii. Na začátku října se pak národní tým nejprve představí ve Španělsku a poté znovu proti Angličanům v londýnském Wembley.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na dálnici D1 u Brna, další na Pražském okruhu. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna se srazilo osobní auto s nákladním. Nehoda je za sjezdem na Slavkov, kousek za Rohlenkou na kilometru 204. Mimo kamery policie hlásí, že auta blokují odstavný pruh. Na Pražském okruhu ve směru na Ruzyni stále pozorně za sjezdem na Strakonice a Zbraslav na 11. kilometru.

0: Na Radotínském mostě blokuje dva pruhy, odklízení následků noční nehody. Střetů osobního auta s nákladním, průjezdný je levý, pomalej, ale plynule. Na dálnici D48 z Nového Jičína do Frýdku Místku narazilo osobní auto do svodidel. Nehoda překáží. Za Jičínem na 28. kilometru blokuje levý jízdní pruh. Dejte pozor, kolona se tam netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude oblačno až zataženo, hlavně v jihozápadní polovině Čech ráno a dopoledne i polojasno až jasno. Večer se pak v Čechách od západu začne vyjasňovat. Teploty 13 až 18 stupňů, na horách bude kolem 9. Tolik zprávy. Teď už začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
3: Dobré ráno, poslední zářijový víkend před námi. Než přijde slibované babí léto, tak se pojďme v ranním radiožurnálu podívat ještě na to, co se teď děje doma a také ve světě.

0: Ranní radiožurnál dnes začínáme na železnici, ne na lede, jaké na té vysokorychlostní české a budoucí. Správa železnic totiž pokračuje v přípravě stavby první vysokorychlostní tratě v Česku, konkrétně úseku Moravská brána. Ten bude dlouhý bezmála 100 kilometrů a propojí Olomouc s Ostravou. Geologové teď provádějí průzkum u Slavíče, místní části hranic na Přerovsku.
1: Tato etapa je zaměřená především na monitoring hladiny podzemní vody a ověření modelu těch sesuvných území. To znamená, že ta území jsou aktuálně stabilní, nic se nám tady nehýbe.
2: Výzkum u Slavíče vede Vladislava Kopřivová. Stojíme v místě, kde má v budoucnu vést až 700 metrů dlouhý tunel. Vrtná souprava geologů právě pracuje ve svahu, přímo v Jablečném sadu.
1: Aktuálně dokumentujeme mezi 8. a 9. metrem.
2: Tady v okolí Slavíče mají geologové v plánu vyhloubit 58 sond. Hluboké budou až 25 metrů. Monitoring zaměření na chování svahu a hladinu podzemní vody tu potrvá 2 roky. Poté data geologové vyhodnotí.
1: Moravská brána, to je velmi specifické území, máte ho vymezený poměrně pevnými, téměř až skalními jednotkami a mezi tím tady máme výplň, která je neogenní. A právě ta neogenní výplň má své parametry, které jsou z hlediska geologie a především geotechniky výzvou pro ty budoucí projekční práce a pro výstavbu té liniové stavby.
2: Z 12 stovek potřebných pozemků má správa železnic pro budoucí rychlotrať vykoupeno zhruba 10%. Termín zahájení výstavby je posunutý o 3 roky, na rok 2029, vysvětluje mluvčí společnosti David Kabele.
3: Příprava vysokorychlostní trati Moravská brána je technicky i administrativně náročná. Do harmonogramu se promítly změny legislativy i úpravy a optimalizace technického řešení, které vyplynuly z projednání s dotčenými orgány, obcemi, vlastníky pozemků a dalšími partnery v území.
2: Součástí stavby vysokorychlostní trati je i modernizace terminálů v Hranicích a Ostravě Svinově. Zatímco v Ostravě stavbu úřady už povolili, pro stanici v Hranicích správa železnic teprve připravuje dokumentaci. Z Přerovska Lenka Kratochvílová, Radiožurnál.

0: S vámi Radiožurnál, když vodní slalomáři vybírají oblíbené areály, často zmíní taky italskou Ivreu. A právě ta teď hostí mistrovství Evropy. A to je právě místo, kam se vydáme v ranním Radiožurnálu ještě před půl šestou. Dobré ráno, 5 hodin, 15 minut. Čínský prezident Xi Jinping dnes zakončí třídenní oficiální návštěvu Spojených států amerických. Se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem už jednal v Bílém domě o vzájemných obchodních vztazích, bezpečnosti i umělé inteligenci. Schůzku označil Trump za skvělou. Supermarkety a další velké obchody zůstanou v pondělí uzavřené, počítejte s tím, prodeje na Den české státnosti totiž zakazuje zákon. Výjimku mají tradičně jenom prodejny na letištích, nádražích anebo na čerpacích stanicích. Svaz obchodu a cestovního ruchu opatření kritizuje s tím, že si lidé na různou otevírací dobu o svátcích ještě nezvykli.
1: Dnes pocítíme kontrast v počasí napříč naším územím, to hlavně po ránu, k večeru pak bude oblačnosti ubývat. Den tedy začíná v jihozápadní polovině Čech s polojasným až jasným nebem, místy se ale vyskytují mlhy. Na ostatním území je oblačno až zataženo a na severu a severovýchodě se objevuje ojediněle slabý déšť. Později se pak budou v Čechách mraky protrhávat. Teploty dnes mezi 13 a 18 stupni, to se jedná o ty odpolední, v 1000 metrech na horách naměříte kolem 9 stupňů Celsia. A foukat k tomu bude slabý západní až severozápadní vítr. Večer bude proměnlivý. Krásné ráno.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
3: Take my hand and we can go on.

0: S vámi Radiožurnál v 5.19. pátek. Lenka Bernardová do finále mistrovství Evropy boxu v Sofii nepostoupila. Po prohře s Finkou Pilovou Kajovojavovou získala po stříbru z roku 2022 bronzovou medaili. Tak velká gratulace. Páteřně z olympijských her v Paříži podlehla v semifinále váhové kategorie do 54 kg na body, a to ve všech třech kolech. A ještě jiné sporty. Dvě týmová stříbra už teď na svém kontě mají, ale dnes se pokusí čeští vodní slalomáři přidat na tom letošním mistrovství Evropy taky individuální medaile. My u toho budeme, a to na místě, kde to z mnoha důvodů mají jako reprezentanti velmi rádi, v italském městečku Ivrea.
1: Zní to jak fandění fotbalového kotle, ale takovouhle bouřlivou kulisu opravdu vytváří nadšenci do vodního slalomu. Pochvaluje si to i Lukáš Rohan.
2: Italové jsou skvělí a fandějí všem. Samozřejmě, když jedou Italové, tak ten randál je největší, ale je to za odměnu a je skvělý závod v takové atmosféře a myslím si, že to hlavní teprve přijde.
3: Já to tady miluju. Je to můj kanál číslo 1.
1: Říká Václav Chaloupka, a zdaleka nejen kvůli atmosféře.
3: Víc se to podobá přírodní řece, na kterých už se skoro nejezdí, a tady těch kanálů, který se podobají řekám, je prostě míň a míň. Ta voda má sílu, musí být člověk tím pádem jak fyzicky připravený, tak i technicky, takže to je jeden důvod. A druhé, je to tady krásně zasazený prostě v horách, krásný prostředí, moc příjemní lidi. Mám to tady fakt rád.
1: A třeba to bude mít Václav Chaloupka v areálu s krásným výhledem na hory i centrum města ještě radši, pokud v něm získá další medaily z mistrovství Evropy. Zabojovat se o ně pokusí celkem 13 českých vodních slalomářů. A u nás o nich určitě uslyšíte. Z Ivrej, Jan Suchan, Radiožurnál.

0: host Radiožurnálu.
1: Říp je jednou z nejznámějších českých hor. Výška 461 metr nad mořem. Co všechno se na jeho vrcholu za 9 století odehrálo? Letos uplyne 900 let od první písemné zmínky o rotundě svatého Jiří. Proč právě Říp získal tak silné místo v české paměti? Co znamená pro věřící dnes? A jak se v něm potkává křesťanská tradice s příběhem praotce Čecha? A proč se někdy píše o tom, že Říp je na prodej? Hostem bude farář Martin Brousil.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: máme Radiožurnál, před sebou máme víkend, poslední zářijový, snad i s babým létem. No a za sebou máme další předvolební debatu před komunálními volbami. Nejenom my tady na Radiožurnálu, ale také obyvatelé České Psi na Jesenicku. Jaké to bylo? Dozvíte se po půl.
1: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Hello. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
2: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
1: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
3: Co dneska děláte? Koulíte?
4: Přikuluji.
3: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
4: Ano.
1: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
2: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
0: Je půl šesté. Jana Utendorská, zprávy.
5: Advokáti si nastavili nová pravidla využívání umělé inteligence pro svou práci. AI do ní totiž zasahuje stále víc a mění ji. Podle České advokátní komory například musí výsledky zpracované AI vždy sami zkontrolovat a musí taky dostatečně chránit osobní údaje. Správa železnic pokračuje v přípravě prvních vysokorychlostních tratí. Na 100-kilometrovém úseku mezi Olomoucí a Ostravou teď pracují geologové. Pomocí sond zjišťují podmínky třeba pro výstavbu 700 metrů dlouhého tunelu nedaleko obce Slavíč na Přerovsku. Stát by taky dál vykupoval pozemky. Stavba má začít v roce 2029. Hormuzským průlivem včera proplulo zhruba 60 nákladních plavidel. S odvoláním na amerického činitele o tom informuje agentura Reuters. Podle něj jde o největší objem ropy, který se úžinou podařilo přepravit od začátku července. Dohromady lodě převezly zhruba 22 milionů barelů ropy. Kvůli americkým úderům na Irán a následným blokádám je námořní doprava v klíčové úžině výrazně omezená. Před začátkem konfliktu tudy proudila zhruba pětina světových dodávek ropy a zemního plynu. A s podzimem přibývá střetů aut se zvěří. Ta je právě v této době v říji a taky se pomalu začíná připravovat na zimu. Častěji tak migruje a přechází silnice. Podle vedoucího BESIPu Tomáše Neřolda by měli řidiči dávat zvlášť pozor v lesnatých úsecích nebo mezi poli a loukami.
1: Sport.
5: Hokejisté Hradce Králové porazili v Tipsport Extralize Liberec 5-2, vítěznou branku dal Aleš Jergl. Východočeský klub je v tabulce pátý, Bílí Tygři jsou devátí. A trenér brankářů fotbalové Plzně Matouš Kozáček dostal za nadávky směrem k rozhodčím v duelu šance ligy na hřišti Slávie zákaz činnosti na dvě soutěžní utkání. Zároveň musí zaplatit pokutu 10 000 korun. Rozhodla o tom disciplinární komise fotbalové asociace.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na Pražském okruhu, taky na dálnici u Příbora. Na Pražském okruhu ve směru z dálnice D1 na Plzeň dejte pozor u tunelu. Mezi tunely na mostě na 11. kilometru uklízejí po nehodě kamionu a dodávky. Blokované aktuálně dva ze tří pruhu a je tam zatím kratší kolona směrem na letiště. Dojíždí se kousek za Cholupickým tunelem, tak opatrně. Na D1 překážela nehoda na výjezdu z Brna směr Vyškov na 204. kilometru. Už jsou pryč, před chvilkou odjeli všichni, včetně šipky. Na D1 se začíná tvořit kolona v Brně před omezením na 196. kilometru směr Ostrava. Tam už popojíždějí hlavně kamiony v pravém pruhu zhruba od 190. kilometru. A pozor dejte na dálnici D48 ve směru z Nového Jičína na Frýdek Místek. Před sjezdem na Příbor na 28. kilometru najelo auto do středových svodidel. Blokuje levý pruh, na místě jsou policisté, je to označené a kolona se tam netvoří. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Aktuálně je nad Českem většinou oblačno až zataženo, ale v jihozápadní polovině Čech a částečně i na Vysočině máme jasno nebo polojasno. Místy ale pozor na mlhy. Teploty se pohybují mezi 6 a 10 stupni, ale právě na západě a jihu Čech klesla teplota ke 4 stupňům. A vůbec nejchladněji bylo dnes po ránu na Březníku na Šumově. Tam bylo kolem minus 2 stupňů. Přes den bude počasí rozdělené, v jihozápadní polovině Čech slunečno, jinde hodně oblačnosti a na severu a severu východě, hlavně na horách, se mohou vyskytovat dešťové přehánky nebo slabý déšť. Večer bude od západu oblačnosti ubývat. Teploty ale dnes ještě poměrně nízké, většinou mezi 13 a 18 stupni. Na horách naměříte kolem 9 stupňů Celsia. Pocitovou teplotu ale nebude snižovat vítr, povane totiž jen slabě. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Po 18 letech po ničivém požáru dokončili dělníci opravu pražského průmyslového paláce. Místo, kam vás zavedeme už za malou chvíli.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: 7 minut po půl šesté navštívíme teď průmyslový palác v Praze. Ten je po 18 letech po ničivém požáru totiž opraven. Pražské výstaviště tam bude znovu moct pořádat veletrhy, festivaly nebo plesy. Pro veřejnost připravilo taky komentované prohlídky.
1: Já myslím, že vypadá fantasticky a myslím, že trefili to, jak to vypadalo v původním stavu. Zajímá mě, jak to tam vypadá vevnitř.
2: Říká o zrekonstruovaném průmyslovém paláci pan Petr. Vzpomíná na jeho požár před 18 lety.
1: Bydlel jsem na Letné, shodou okolností, jel jsem, pamatuju si tenkrát z fotbalu večer. Já vím, že jsem tady viděl spoustu hasičů.
2: Za obnovení paláce je rád taky důchodce Stanislav Vaněk.
3: Jsme tam naposledy byli, už si ani nepamatuju. 20 let, 30, to už je hodně dávno.
4: Projekt výstavby a rekonstrukce průmyslového paláce měl na starost David Čech. Teď jsme v levém křídle. To je to křídlo, které vyhořelo, je úplně nové.
5: Opravdu vidíme vizuálně přiznanou ocelovou konstrukci, která je v tuto chvíli svařovaná, původně byla nýtovaná. Ty nýty jsou navařeny, případně nalepeny, tak, aby imitovaly ten vzhled té historické konstrukce.
4: Přecházíme do vedlejší středové haly. Tady už je výrazně vyšší strop. Ten je nahoře malovaný, jsou tam kresby královské koruny a dalších symbolů.
5: Vlastně vidíte spousty těch malovaných prvků, spousty pasířských prvků, opravdu detailů, vytráží různých pozlacených nápisů.
2: Předseda představenstva Pražského výstaviště Tomáš Hybl popisuje, jaké akce budou v novém prostoru moct pořádat.
6: Pravé křídlo tradičně, protože má parketovou podlahu, která se kompletně obnovovala, sloužilo i jako taneční sál, takže můžeme tady pořádat i plesy.
2: Do 11. října budou v průmyslovém paláci komentované prohlídky. Všechny termíny jsou ale plně zarezervované. Vedení výstaviště proto uvažuje, že přidá další. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.

0: vámi Radiožurnál, my dál pokračujeme v sérii debat před říjnovými komunálními volbami do obecních zastupitelstev a části Senátu. Ta třetí debata se konala včera, a sice v České Vsi na Jesenicku. Hlavním tématem tady byla povodňová obnova. Debatovalo se také o dopadu povodní na psychiku a o potenciálu obce v oblasti cestovního ruchu.
1: To téma těch povodní je asi nosné pro další volební období.
2: Řekl v úvodu debaty současný místostarosta a lídr uskupení Českovesáci Karel Kubala.
1: Proto nás to si myslím spíš spojuje všechny tři kandidující subjekty.
2: Jedním z témat byla pomalá obnova po povodních. Podle lídrů opravy zdržuje mimo jiné i koordinace s dalšími subjekty. Pokračuje lídr KDU-ČSL Josef Riberda.
3: Jsme v takové té zátopové oblasti a nejvíc by nám mohlo pomoci povodí Odry, kdyby prostě více spolupracovalo a navrhovalo nějaké řešení.
2: Při obnově by se podle současného starosty a zároveň lídra uskupení Naše obec Petra Mudry mělo myslet také na posílení odolnosti obce.
4: Protože ta řeka sama o sobě to nezachrání, ale musí se dělat opatření mimo tu řeku, to znamená v těch přilehlých lesích a v té krajině. A tady vidím největší potenciál.
2: Moderátor Jan Pokorný z lídry probral také dopady povodní na psychiku.
5: Při každém větším dešti, když ten déšť bubnuje na střechu a ten splav hučí, tak skutečně ty obavy tady jsou u mnoha lidí.
2: Uvedl Karel Kubala. Podle Josefa Liberdy v regionu psychologická pomoc chybí.
3: Otázka je, že těch psychologů je málo. Školy žádají hlavně ty školní psychology a jich nedostatek.
2: Řeč byla také o potenciálu obce v oblasti cestovního ruchu. Podle Karla Kubaly má Česká Ves co nabídnout.
5: Tady je obrovský potenciál. Vemte si klimatické lázně Jeseník. Vemte si okolí tu přírodu, zvu všechny, prostě ať se přijedou podívat na Jesenicko, do České Vsi, máme co nabídnout.
2: Z České Vsi Sabina Millerová, Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 6:15. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu na půdě OSN tvrdil, že Izrael zabránil Iránu ve vývoji jaderných zbraní. Před poloprázdným sálem Valného shromáždění Netanyahu také hájil izraelskou armádu. Pouze přes video vstoupil v OSN také s projevem palestinský prezident Mahmud Abbas. Americká administrativa mu totiž neudělila víza. Dnešní večer bude patřit vědě. Akce nazvaná Noc vědy nabídne program na více než 140 místech po celém Česku. Zapojí se univerzity, školy, muzea a také další instituce. Čekají na vás besedy a také ukázky práce vědců.
6: Nehoda na Pražském okruhu a kolony na D1 u Brna. Na Pražském okruhu ve směru z dálnice D1 na Plzeň čekejte kolony v okolí tunelů. Mezi tunely na mostě na 11. kilometru likvidují následky vážnější nehody dodávky do kamionu. Blokované 2 ze 3 pruhů a kvůli kolonám začínají regulovat vjezdy do tunelu směrem z dálnice D1. Zdržíte se zatím asi 15 minut. Na D1 na příjezdu do Brna popojíždějí kolony, hlavně kamionů v pravém pruhu. Je to nesouvislá fronta od 183. kilometru až k omezení na 196. a prodlužuje se. Osobním autem pojedete rychleji v levém pruhu. Na dálnici D48 ve směru z Nového Jičína do Frýdku Místku zpomalte před Příborem na 28. kilometru v levém pruhu auto po nehodě a brzdí se. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
7: Nejchladněji je dnes po ránu na Šumavě, například na Březníku klesla teplota k -2 stupňům a chladno po ránu bude i v dalších dnech. Přes den ale teploty porostou. Dnes tedy bude ještě přes den docela chladno, teploty jen do 18 stupňů. Zítra už se ale můžeme těšit až na 23 stupňů Celsia a v příštím týdnu se místy dokonce dostanou až k 25. Dnes se nám počasí otočí z chladného a sichravého do babího léta, tedy slunečného počasí s minimem srážek. Teď po ránu je na většině území oblačno až zataženo, méně oblačnosti je jen v jihozápadní polovině Čech. Později ale bude od západu mraků ubývat. Krásné ráno.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.

0: Petr Jinak je to a ranní radiožurnál 9 minut před 6. 100 let po svém prvním koncertu se rozhlasoví symfonici vrátili ke svým začátkům. Před zaplněným Rudolfinem zopakovali program, kterým v roce 1926 zahajovali svou historii, tentokrát orchestrem radiožurnálu. Za dirigentským pultem je řídil jejich nový umělecký šéf Elias Grandi.
1: Rozhlasoví symfonici zahráli Smetanu, Beethovena, Dvořáka a na závěr i Fibicha. Právě po jeho druhé symfonii se Dvořákovou síní rozezněl hlasitý potlesk. Na zahajovací koncert z té sezóny Symfonického orchestru Českého rozhlasu přijeli z Litvínova i Marie s Janem.
2: Úžasný, úžasný.
3: Úplně nadšený, dirigent byl skvělý.
2: Dirigent byl úžasný taky. Ten náboj, který on tam ke konci dával, a první housle, neuvěřitelný první housle, úplně nádherný. My jsme seděli ve druhý řadě, takže jsme viděli ty houslisty úplně bezprostřední, to byl zážitek krásný.
3: A byli jsme poprvé v Rudolfínu a to je zážitek do konce života.
1: Že jste byli poprvé na rozhlasových symfonicích?
3: Ano.
2: No, no, úžasný večer.
3: A ještě to byl dárek narozeninám.
2: Já takže to dostal narozeninám ty lísky.
1: No, takže jste slavili.
2: No jasně.
1: Jak se vám to líbilo?
4: Moc se mi to líbilo, moje oblíbená sekce byla ta, kde nejvíc na to dejchaj. Byla to úplně náhoda, vlastně jsme si hledali jenom nějaký program na tento týden a tohle se nám hodně zalíbilo.
1: Co to vaše křestní jméno?
4: Zuzana.
1: Výjimečné jubileum budou rozhlasoví symfonici slavit celý rok a chystají k tomu řadu netradičních projektů. V listopadu vystoupí s kapelou Monkey Business ve Fóru Karlín. V únoru pak odehrají koncert Podměna podporu nadačního fondu Světluška. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.

vámi Radiožurnál, jste-li na cestách, počítejte s tím, že nastal čas řídí, a tak střety se zvěří jsou teď pravděpodobnější než kdykoliv jindy. Zelená vlna, také naši dopravní zpravodajové s námi ve spojení. Už krátce po 6. hodině se podíváme, co se děje na silnicích. Je pátek, před námi víkend, dokonce prodloužený, zakončený pondělkem se zavřenými obchody, tak s tím počítejte.

0: Ranní radiožurnál v pátek, před námi zprávy o problémech na Pražském okruhu, mimo jiné o problémech s pitnou vodou v odolené vodě a také čtvrté kolo naší nejvyšší hokejové soutěže, tak i na to se podíváme právě teď. Přichází Jana Utendorfská a zprávy. Šest hodin. Začínají další zprávy.
1: 12 obcí severně od Prahy je bez pitné vody, je v ní olovo. Paří

0: Poláci, který kandiduje v komunálních volbách, jsou ve městě 4 cisterny a to je málo.
1: Občané nemají pít vodu ani vlastně z ní vařit. A nicméně středočeské vodárny ujišťují, že míra koncentrace olova v dodávané vodě nepředstavuje při krátkodobé konzumaci zdravotní riziko.
0: Škola a školka bude normálně v provozu. Děti budou mít vodu z cisteren, ale vařit se nebude, protože by pak nebylo v čem umývat nádobí. Z Odoleny vody Radek Duchoň, Radiožurnál.
2: Čínský prezident Xi Jinping zakončí 3denní oficiální návštěvu Spojených států. Se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem už jednal v Bílém domě o vzájemných obchodních vztazích, bezpečnosti i umělé inteligenci. Po státní večeři, které se zúčastnili i zástupci největších amerických technologických společností, dnes čeká prezident ještě setkání u čaje za doprovodu manželek. Čínský prezident včera uvedl, že do své země pozve na studijní programy 100 000 mladých Američanů a zoologické zahradě v Atlantě půjčí dvojici pand. Obě země se zároveň dohodly na dvouměsíčním prodloužení obchodního příměří, které mělo vypršet v listopadu. Papež Lev 14. dopoledne přicestuje do Francie. Během 4denní návštěvy zavítá do Lourdes na jihu země i do Paříže, kde povede mši na bulváru Champs-Élysées pro více než 500 000 lidí.
3: Letadlo s papežem Levem 14. přistane na pařížském letišti Orly dopoledne. Po návštěvě Elizejského paláce, kde se setká s prezidentem Emmanuelem Macronem, pozdraví davy věřících a příznivců z papamobilu. Pařížský biskup Laurent Ulrich řekl, že trasa papamobilem bude dlouhá 2,5 kilometru a skončí nedaleko katedrály Notre Dame, kde papež povede nešpory. Večer ho čeká vigílie na fotbalovém stadionu Stade de France pro téměř 80 000 lidí. V Paříži je v pohotovosti 14 000 vojáků a policistů a v centru jsou uzavřené některé stanice metra. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
2: V Opavě se dnes po celkové rekonstrukci otevře městský zimní stadion. Za modernizaci jedné z nejstarších krytých ledových ploch v zemi zaplatilo město i s dotacemi téměř 500 000 korun. Na tribunách jsou pro diváky zhruba 2000 míst, potvrdil mluvčí opavského magistrátu Roman Konečný.
4: Jediné, co zbylo, tak je ocelová konstrukce, ta byla velmi dobře udělaná v těch 50. letech, takže tu jsme nechali. Zbytek je de facto celé nové. Je tady restaurace, jsou tady salonky, jsou tady prostory na cvičení. Každopádně ta kapacita si myslíme, že je více než dostačující.
5: Sport. Hokejisti Liberce pokračují v úvodu nového ročníku Tipsport Extraligy v nevýrazných výkonech. Ve čtvrtém kole nejvyšší soutěže prohráli v Hradci Králové 2-5 a ztratili třetí ze 4 dosavadních zápasů této sezóny. Před jejím startem přitom Bílí tygři měli ty nejvyšší ambice. Podle útočníka Jakuba Rychlovského se Severočeši musí rychle probrat.
6: To je podle mě úplně neakceptovatelné, jakhle se nemůžeme prezentovat a myslím si, že to pro nás bylo prostě málo. Ne? Tak já doufám, že jsou všichni šatně naštvaní. Myslím si, že se každý musíme podívat do zrcadla a prostě zamyslet se každý sám nad sebou, jestli to od každého z nás počíná. Mnou a končí posledním hráčem a jestli jsme udělali všechno pro to, aby jsme ten zápas vyhráli.
5: České tenistky čeká semifinále poháru Billie Jean Kingové. V čínském Shenzhenu nastoupí krátce po 11. hodině dopoledne našeho času k utkání proti Španělkám. Na Radiožurnálu Sport uslyšíte přímé přenosy ze všech zápasů.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na Pražském okruhu, taky u Pardubic. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště brzdí provoz nehoda mezi tunely. Na 11. kilometru narazila ze zadu dodávka do kamionu. Je to větší nehoda, blokované jsou dva jízdní pruhy ze tří. Dodávka už je naložená na odtahovce a připravený je vysavač. Kolona aktuálně od sjezdu na Vestec a musí regulovat vjezdy do tunelu. Zdržíte se okolo 20 minut. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy dlouhá kolona kamionů před omezením na 196. kilometru. Pravý pruh je plný od sjezdu na Ostrovačice a stále se to prodlužuje. Osobním autem pojedete v levém pruhu rychleji. No a v Pardubicích pozor na příjezdu po silnici 36 z Lázní Bohdaneč. Za Semtínem se srazila dvě auta a projíždí se kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude oblačno až zataženo, hlavně v jihozápadní polovině Čech. Ještě ráno a dopoledne i polujasno až jasno. Večer se pak v Čechách od západu začne vyjasňovat. Teploty dnes vystoupí na 13 až 18 stupňů, na horách bude kolem 9. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Posloucháte ranní Radiožurnál, je s vámi Petr Král.

0: 10 minut po 6. pátek před námi prodloužený víkend. Díky pondělnímu svátku nás čekají 3 dny volna, které budou navíc podle meteorologů slunečné. Eliška Závrocká, podrobnosti, vítej.
1: Hezké ráno.
0: Začněme praktickými informacemi. V pondělí si ve velkých obchodech nenakoupíme.
1: Nenakoupíme, na Den české státnosti musí větší prodejny zůstat ze zákona zavřené. Dotkne se to většiny supermarketů, drogerií nebo hobby marketů. Výjimku mají ale samozřejmě tradičně prodejny na nádražích, letištích nebo třeba čerpací stanice.
0: Ještě někdo nemá plány na prodloužený víkend, můžeme přidat nějaký tip?
1: Ráda přidám, až do pondělí si stále můžete prohlédnout na Pražském hradě české korunovační klenoty, anebo vyrazte do Roudnice nad Labem. Právě tam na vás v neděli čekají oslavy 900. výročí obnovení kaple na Řípu. Po dopolední slavnostním mši se můžete společně s ostatními vydat přímo nahoru v Říp do rotundy svatého Jiří, kde pražský arcibiskup Stanislav Přibyl kapli požehná. No a pokud vás k tomu zajímá víc, určitě nás poslouchejte i po 9. hodině. Hostem Radiožurnálu bude administrátor farnosti v Roudnici nad Labem Martin Brousil.
0: Eliška Závrocká, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A tip na dnešek. Dnes bude noc a večer patřit vědě. Noc vědy nabídne program na více než 140 místech po celém Česku. Pozveme vás.

0: Radiožurnál ve 7:15. Umělá inteligence může zrychlit správní řízení. Podle Centra pro digitalizaci a AI pomáhá třeba při udělování pokut za špatné parkování. Umělou inteligenci postupně využívají také soudci, a to třeba v insolvenčních řízeních. Naopak u těch trestních řízení bude nástup pomalejší, a to kvůli citlivosti případů. Správa železnic pokračuje v přípravě vysokorychlostní trati. Na 100-kilometrovém úseku mezi Olomoucí a Ostravou teď připravují geologové další podklady. Pomocí sond zjišťují podmínky třeba pro výstavbu 700-metrového tunelu nedaleko obce Slavíč na Přerovsku. Stavba by tady měla začít v roce 2029.
1: Kolony na D1 u Brna, nehoda na Pražském okruhu. Na dálnici D1 se na příjezdu do Brna z Prahy prodlužuje kolona. Kamiony brzdí poprvé na 176. kilometru. Osobní jedou o něco rychleji, v levém pruhu zastavíte poprvé až za kývalkou na 183. kilometru. A celé se to rozjede až v omezení v Brně u D2. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště odklízejí následky vážné nehody mezi tunely. Na 11. kilometru dodávka se srazila s kamionem. Zatím průjezdný ze tří pouze jeden pruh a musí regulovat vjezdy do tunelu. Ta kolona od sjezdu na Vestec už je asi na půl hodiny. Ještě do Mladé Boleslavy silnice 38. Na kruhovém objezdu u Škodovky se srazila dvě auta. Opatrně projíždějte. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 25. září bude ještě chladný den, počasí se ale na našem území začne měnit. Bude oblačno až zataženo, na severu a severovýchodě, hlavně na horách se slabým deštěm. V jeho západní polovině Čech už ale čekáme polojasno až jasno. Zítra už bude slunečno na celém našem území, jen po ránu se mohou vyskytnout mlhy. Teploty také porostou, dnes ještě mezi 13 a 18 stupni, zítra se můžeme těšit na 17 až 22 stupňů. A od neděle, alespoň do poloviny příštího týdne, nás čeká stabilní, teplé a slunečné počasí. Krásný den.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Americký prezident Donald Trump při čtvrtečním setkání se svým čínským protějškem Xi Jinpingem v Bílém domě řekl, že si nikdy nerozuměli lépe. Za okázalými ceremoniemi a vojenskými přelety zůstaly ale skryté zásadní rozdíly, a to v přístupu k umělé inteligenci, ale i k obchodu. Zatímco Trump sázel na budování osobního vztahu, tak čínský prezident byl ve svých veřejných vystoupeních ke sporným otázkám mnohem konkrétnější. To další přidá naše americká zpravodajka Jana Ciglerová. Dobré ráno, Jano.
1: Dobré ráno.
0: Co se dělo tedy během návštěvy čínského prezidenta? Jaké dary, jaká gesta si prezidenti během návštěvy vyměňovali?
1: Už to uvítání ukázalo, jak velkou důležitost Trump čínské návštěvě přikládá. On prolomil víc než 60-letou tradici a přijel přivítat prezidenta si rovnou na letiště, místo obvyklého uvítání v Bílém domě. A to ještě se všemi poctami, s čestnou stráží, s přeletem bombardérů B-2, stíhaček F-22. Naposledy takhle přivítal JF Kennedy, britského premiéra. Čínský prezident naopak přivezl jako dar z příslib, a to, že Čína pošle do zoo v Atlantě dvě pandy. Ono se to může, Petře, zdát jako banální, ale ono jde o takovou takzvanou pandovou diplomaci, kdy Čína ukazuje, že má k té zemi důvěru.
0: Při státní večeři se Trump obklopil šéfy technologických firm. Co oba prezidenti řekli k umělé inteligenci?
1: Čínský prezident šel v těch svých veřejných vystoupeních dál než prezident Trump. On řekl, že chce zajistit, aby umělá inteligence zůstala vždy pod lidskou kontrolou. Trump naproti tomu opakovaně označuje obavy z toho, že by AI mohla vést k nějakému masovému vyhnutí lidstva za podvod.
0: No a o čem ještě dalším jednali spolu?
1: Podle oficiálního čínského shrnutí rozhovorů prezidenti řešili v soukromí obchod, Tajvan, Blízký východ, ruskou válku na Ukrajině. Ve středu se navíc obě země dohodly na prodloužení obchodního příměří, a to o 2 měsíce za dosavadní listopadový termín.
0: O čem bylo setkání prezidentů Spojených států a Číny v Bílém domě, nám teď pověděla ze Spojených států Jana Ciglerová, naše tamní zpravodajka. Díky, naslyšenou.
1: Hezké ráno.

0: S vámi Radiožurnál. Problémy s pitnou vodou v odolené vodě a okolí přetrvávají, upřesníme to po zprávách. A problémy jsou dál také na pražském okruhu ve směru od dálnice D1 na letiště. Je tady stále omezen provoz ze 3 pruhů do 1 po noční hodě kamionů a dodávky, ale dobrá zpráva pod našeho zpravodaje, už auta po nehodě otahují. Tak snad to pojede.
1: Dnes večer v České televizi. ČT1. Roman má s milencem své ženy smělé plány a Libor se bojí, že někdo zveřejní jeho deník. Premiérový seriál Na tělo. ČT2. Střed dvou mužů osudově zasáhne i jejich rodiny. Premiéra filmu Za borovicovým hájem. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubila slavného písničkáře Jana Nedvěda vzpomínkový pořad Tuhle písničku chtěl bych ti, lásko, dát. Páteční večer s Českou televizí.
0: Je 6:30. Jana Utendorská a zprávy.
2: Policie zasahovala v budově Všeobecné zdravotní pojišťovny a zhruba v 10 farmaceutických firmách. Potvrdili to mluvčí VZP a ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. Podle zdravotnického deníku zásah souvisí se staršími dohodami mezi pojišťovnou a firmami. Server odkryto.cz uvedl, že policie zadržela bývalého náměstka ředitele VZP Petra Hoňka. Ten je v současnosti předsedou představenstva Příbramské nemocnice. Francouzský prezident Emmanuel Macron přiznal možnou hrozbu dronového útoku. Francie by podle něj, stejně jako letiště v německém Lipsku, mohla čelit pokusu o úder s pomocí bezpilotního letounu naloženého výbušninami. Řekl to v rozhovoru pro televizní stanici TF1 a France 2. Oznámil taky, že Paříž pošle vojáky do Saúdské Arábie, aby pomohli chránit tamní klíčový přístav Yanbu, kam vede ropovod. Obchody nad 200 metrů čtverečních zůstanou v pondělí zavřené. Prodej na den české státnosti zakazuje zákon. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovní ruchu Tomáše Prouzy si na omezení otevírací doby zákazníci nezvykli ani po 10 letech. A zájemcům se odpoledne otevře zrekonstruovaný průmyslový palác v Praze. Vstupenky na prohlídky byly vyprodané během pouhých 2 hodin. Organizátor proto už chystá další termíny. Stavebníci zrekonstruovali pravé křídlo, středový sál a taky levé křídlo, které vyhořelo v roce 2008. Uvnitř mu dali podobu, jakou mělo v roce 1891. Nosné ocelové konstrukce jsou zcela odhalené a střecha je z části prosklená. Sport. České tenistky budou bojovat o postup do finále poháru Billie Jean Kingové. Od 11 hodin dopoledne je v čínském Shenzhenu čeká utkání proti Španělkám. A česká výprava získala v úvodním dni mistrovství Evropy ve vodním slalomu 2 stříbra. V závodech hlídek je vybojovali čeští kajakáři a kanoisté. V italské Ivreji triumfovali v obou kategoriích Francouzi. V individuálních soutěžích postoupilo všech 13 českých vodních slalomářů do semifinále.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na pražském okruhu, taky v Pardubicích. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště komplikuje dopravu nehoda mezi tunely. Na 11. kilometru v noci narazil kamion do stojící dodávky. Obě auta teď už odtahují, stále jsou ale blokované 2 jízdní pruhy ze 3. To znamená, kolona od sjezdu na Vestec jede pomalu a nebo stojí. Musí i regulovat vjezdy do tunelu. Zdržíte se přes 30 minut. Osobním autem lepší to objet po jižní spojce. Na D1 připomínáme kolony na příjezdu do Brna směrem z Prahy od 178. kilometru k omezení na 196. a jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu. V Pardubicích pozor na příjezdu po silnici 36 z Lázní Bohdaneč. Za Semtínem se srazila 2 auta. Silnice průjezdná Kyvadlově a jsou tam kolony v obou směrech. Ještě do Mladé Boleslavy silnice 38 na kruhovém objezdu u Škodovky se srazila 2 auta. Opatrně projíždějte, je tam kolona kousek za sjezdem z dálnice D10 na Kosmonosy. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Na sněžce v Krkonoších už nasněžilo včera. Chladný vzduch od severu a východu přinesl na naše území první sněhové vločky v této sezóně. Kolem poledne se dokonce na naší nejvyšší hoře vytvořil slabý poprašek sněhu. Při přehánce totiž klesla teplota k nule. A nejsme jediní, sníh už před pár dny se objevil i ve Slovenských Tatrách. Tam dokonce nasněžilo 15 cm. V dalších dnech nám ale sněžení nehrozí. Čekáme totiž slunečné počasí s vysokými teplotami. Dnes se totiž počasí promění z chladného a sichravého se otočí do babího léta. Tedy stabilního slunečného teplého počasí, které by se mělo obejít úplně bez srážek. No a teploty porostou až k letním hodnotám. Dnes ještě jen do 18 stupňů, zítra už ale až 22, v neděli 23 a nejteplejším dnem v tomto období bude pravděpodobně úterý, kdy se může místy teplota za slunečného počasí přehoupnout i nad 25 stupňů. Rána ale budou chladná a také se musíme připravit na mlhy. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, 6.34, aktuálně teď odolena voda. V nádržích s pitnou vodou je tam olovo. Lidé by tak neměli pít vodu z kohoutku a ani z ní vařit. Upozorňují na to Středočeské vodárny. Detaily přidá Aleška Zábrocká z domácí redakce. Vítej.
6: Pěkné ráno, varování platí pro asi 12 obcí západně od odoleny vody, chceme-li severně od Prahy. Jde asi o 20 000 lidí v Husinci, Klecanech, Hřeži, Sedleci nebo ve Zdibech. Vodárny od včera do obcí postupně rozvážejí cisterny s vodou, a to právě kvůli nadlimitní koncentraci olova ve vodojemu. Důležité je zmínit, že pokud se někdo vody trochu napil, tak by žádné zdravotní komplikace podle vodáren hrozit neměly, ale určitě v tom nepokračujte. Ke sprchování vodu bez problémů můžete užívat a varování se samozřejmě netýká lidí, kteří mají svoji studnu. Ještě připomenu, že obyvatelé by měli pro aktuální informace sledovat stránky svých obcí a výuky ve školách se situace nedotkne.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: 6.39 v ranním radiožurnálu dojde za chvíli na robotické experimenty, práci s umělou inteligencí anebo operaci na nečisto, ale třeba taky na výcvik asistenčních psů. Nejen tohle totiž nabídne dnešní Noc vědy. Program si letos připravil více než 140 škol, muzeí, hvězdáren a dalších výzkumných institucí. Tak třeba Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze, tam si budete moct ověřit, že k pochopení dění ve vesmíru může stačit i obyčejná káva s mlékem.
1: Tady máme pumpičku, nabereme trošku mlíka a teď je trošku triky dať to mlíko úplně dole, tak aby se nám to tam rozplizlo, ale nezamíchalo, takže to dáme na spodek pipetkou.
2: To mléko zůstává opravdu dole.
1: Dole, ano, teď začnu míchat. A teď se zdá, že se nám to míchá.
2: Takový vír nám vlastně vznikl.
1: Ano, přesně. Ono se nám to vlastně nemíchá, ono se nám to točí, ale nemíchá. Ale když budeme točit lépe, takhle trošilinku silnější, to znamená, že jsme přešli z toho hladkého rovnoměrného proudění do turbulentního proudění, který je nejznámější tím, že míchá věci dohromady. A ten proces, tak ten se taky odohrává i mezi planetami a dokonce i mezi hvězdami.
2: S vědcem Alexandrem Pitňou z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy objevujeme, že v podstatě stejné fyzikální principy fungují nejen v atmosféře Země, ale také mezi planetami a i v oblacích plynu mezi hvězdami.
1: Tento výzkum je důležitý například pro lepší pochopení vesmírného počasí, které může ovlivňovat družice, komunikaci, navigaci anebo elektrické sítě na Zemi.
2: Na návštěvníky tak čekají nejrůznější pokusy, ukázky, workshopy i zajímavé přednášky. Ondřej Martínek z týmu koordinátorů Noci vědy zároveň připomíná, že za vědou dnes lidé nemusí jen na univerzity.
3: Noc vědy si budou moci užít návštěvníci prakticky v každém větším, ale i menším městě v České republice, od Sokolova až po Třinec.
2: Kam přesně se tedy můžete vydat, zjistíte na webu nocvědy.cz. Karolína Burdová, Radiožurnál.

0: Vítejte, jsme Archer, s vámi ranní radiožurnál. Jedna hudební legenda slaví dnes půl století od svého vzniku. Řekneme to hned. Rocková skupina YouTube to bude, její dráhu připomeneme ještě před 7 hodinou, tak buďte s námi. Tady je radiožurnál ve 7:15. A teď o tom, co přinese dnešek. Tak například ruská ústřední volební komise právě dnes oficiálně vyhlásí konečné výsledky voleb do tamní státní dumy. Podle předběžných výsledků v nich zvítězila vládní strana Jednotné Rusko, která je spojována s Kremlem, a to se ziskem téměř 58% hlasů. Nezávislé pozorovatelské organizace a západní země ovšem považují volby v Rusku za absolutně zmanipulované. No a právě dnes v Plzni začíná 39. ročník filmového festivalu Finále, možná i tip na prodloužený víkend. Finále nabídne více než 100 snímků. Novinkou je také udílení divácké ceny. Festival zahájí snímek režisérky Evženie Brabcové Divočina. No a mezi vzácnými hosty festivalu bude například také Helena Třeštíková anebo Bára Basiková.
1: Nehoda na Pražském okruhu, taky v Pardubicích. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na Plzeň čekejte velké kolony před tunely. Mezi tunely na 11. kilometru odtahují auta. Po vážné nehodě projíždí se pouze jedním ze 3 pruhů. Kolona od sjezdu na Jesenici se moc nehýbe, osobním autem lepší po jižní spojce. V Pardubicích je ucpaný výjezd z města po silnici 36 směr Lázně Bohdaneč. U křižovatky na Doubravice před Semtínem se srazila 2 auta. Silnice průjezdná Kivadlově, hlavně z Pardubic na Poděbradské, je tam dlouhá kolona. A na D1 připomínáme kolony hlavně kamionů na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Brzdí se teď na 175. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Dnes pocítíme kontrast v počasí napříč naším územím, to hlavně po ránu. K večeru pak bude oblačnosti ubývat. Den tedy začíná v jihozápadní polovině Čech spolujasným až jasným nebem, místy se ale vyskytují mlhy. Na ostatním území je oblačno až zataženo a na severu a severovýchodě se objeví ojediněle slabý déšť. Později se pak budou v Čechách mraky protrhávat. Odpolední teploty dnes mezi 13 a 18 stupni. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 9 stupňů Celsia. A foukat k tomu bude slabý západní až severozápadní, večer proměnlivý vítr. Krásné ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: 10 minut před 7. Radiožurnál. Irská rocková skupina U2 slaví půl století od svého vzniku. Za dobu své existence stihla čtyřice z Dublinu vydat 14 řadových alb, která si koupilo odhadem na 170 milionů lidí, a to po celém světě. Kromě obří popularity získali U2 přes 20 cen Grammy. Členové skupiny se nejen ve svých písních vyjadřují už roky k politickým, společenským, ale také k náboženským problémům.
1: Vše začalo 25. září roku 76, když se v kuchyni sešla čtveřice teenagerů. Žádnému nebylo víc než 16 let.
2: Na jednom z našich prvních vystoupení nás jako zpěvačky doprovázely dvě dívky. Hodinu před koncertem si mě vzali stranou. Edgy, umíš vůbec zpívat? Bonovi to vůbec nejde.
1: Vzpomínal kytarista David Evans, známý spíš pod přezdívkou The Edge. Za půl století vydali U2 14 studiových alb. To první, Boy, vyšlo v roce 1980. Od samého počátku tvoří U2 stále stejná čtveřice hudebníků.
2: Být hudební skupinou není snadné. Je to jako pouliční gang a být jeho součástí po 40 není normální. Nám se ale pořád daří fungovat.
1: Svěřil se v jednom z rozhovorů kytarista The Edge. Skupina U2 a především její frontman Bono se už roky angažuje v oblasti lidských práv i v boji proti chudobě.
3: Sláva je svého druhu kapitál a je důležité ho dobře využít. Nejsem idealista, chci, aby se věci skutečně děly.
1: Ke svému 50. výročí vydává skupina U2 nové album. Má název Carnaval de Luz a vyjde v listopadu. Jaromír Marek, Radiožurnál.

0: Jsme tam, kde se něco děje.
1: Přinášíme přehled o plánech světových lídrů.
0: Aktuality v regionech po celé zemi.
1: Sportovní výsledky. Dopravní situaci.
0: Hlavní zprávy radiožurnálu.
1: Souhrn toho, co potřebujete vědět.
0: Denně ve 12 a v 18 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: s Járou Cimrmanem žijí každý den.
1: Navštěvují představení po celé republice.
0: Pojmenovávají po něm rozhledny, ulice nebo školy.
1: Nebo vymýšlejí vlastní semináře.
0: Cimrmaniaci.
1: Seriál radiožurnálu o lidech, kteří nejsou členy souboru divadla Járy Cimrmana, ale fiktivní postavě přesto zasvětili svůj život.
0: A prakticky non-stop pracují na reputaci největšího českého génia.
1: Cimrmaniaci.
0: Každé všední ráno krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál je 7 hodin. Další zprávy a Jana Utendorská.
3: Voda v okolí Odoleny vody není pitná, je v ní olovo. Izraelský premiér Netanyahu v OSN ostře odmítl obvinění z genocidy. České tenistky čeká semifinále poháru Billie Jean Kingové proti Španělkám. Na Pražském okruhu popojíždí kolony po nehodě směrem na letiště a bude oblačno až zataženo, teploty do 18 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Do nádrží s pitnou vodou v Odoleně vodě se dostalo olovo. Lidé by vodu neměli pít ani z ní vařit. Při požití malého množství, ale zdravotní komplikace podle středočeských vodáren nehrozí. Týká se to 12 obcí severně od Prahy, kde žije více než 20 tisíc lidí. Situaci sledujeme, podrobnosti nabídneme v ranním radiožurnálu už po zprávách. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu na půdě OSN tvrdil, že Izrael zabíjí.

0: Radiožurnál.
1: Čeští advokáti si nastavili vlastní pravidla pro využívání umělé inteligence. Na svém webu třeba nesmí spustit automatické rady tzv. Chatbotů. Odpovědi totiž musí vždy zkontrolovat advokát.
2: Modely AI dnes advokáti využívají třeba k rešerším, říká členka představenstva České advokátní komory Barbora Vlachová.
3: Pokud si někdo nechá vygenerovat rešerše judikatury, tak samozřejmě musí ověřit, jestli ty případy skutečně jako existují a jestli se v nich pojednává o tom, co ta umělá inteligence tvrdí.
2: Právě halucinace neboli výmysly umělé inteligence řešily už i některé české soudy. I ty ale budou s AI zanedlouho pracovat, říká zakladatel Centra pro digitalizaci a AI v justici a místopředseda Pražského vrchního soudu Roman Horáček.
4: Nikdy to nedopadne tak, že by v té soudní síni seděl robot.
2: Nejdříve by AI mohla podle Horáčka pomáhat ve správních řízeních, například s pokutami za parkování. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
1: O tom, jak umělá inteligence mění českou justici, budeme mluvit i v ranním interview Radiožurnálu. Poslouchejte v 7.50. Symfonický orchestr Českého rozhlasu zahájil jubilejní 100. sezónu. V pražském Rudolfinu odehrál program svého historicky prvního koncertu z roku 1926. Pod vedením nového šéfdirigenta Eliase Grandiho zazněl Smetana, Beethoven, Dvořák i Fibich.
5: Na zahajovací koncert z té sezóny Symfonického orchestru Českého rozhlasu přijeli z Litvínova i Marie s Janem.
6: Úžasný,
7: jsem
6: úžasný.
7: Úplně nadšený, dirigent byl skvělý.
6: Dirigent byl úžasný taky. Ten náboj, který on tam ke konci dával a první housle, neuvěřitelný první housle, úplně nádherný.
5: Výjimečné jubileum budou rozhlasoví symfonici slavit celý rok a chystají k tomu řadu netradičních projektů. V listopadu vystoupí s kapelou Monkey Business ve Fóru Karlín. V únoru pak odehrají koncert Podměna na podporu nadačního fondu Světluška. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
8: Sport. České tenistky budou bojovat o postup do finále poháru Billie Jean Kingové. Od 11 hodin dopoledne našeho času je v čínském Shenzhenu čeká utkání proti Španělkám. V případě, že kapitánky obou týmů neudělají změny na pozici první hráčky, česká jednička Linda Nosková narazí ve druhém singlovém duelu na bronzovou medailistku z olympijského deblu Kristinu Bukšovou.
9: Tak je taková nepředvídatelná, abych to řekla, umí čopy, umí na síť, umí voleje, takže hraje hodně deblu, takže to se taky ukáže někdy v tom singlu, ale uvidíme, no, třeba se nemusí ani stát, že budeme hrát proti sobě.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehoda na Pražském okruhu a kolony na D1 u Brna. Na Pražském okruhu ve směru z dálnice D1 na letiště odstraňují následky velmi vážné nehody mezi tunely na 11. kilometru. Co se stalo, ví Jan Riedl z ředitelství silnic a dálnic.
12: Po 2 hodině ráno narazil kamion do odstaveného mikrobusu. Na místě byly 2 mrtví a 6 zraněných. Právě teď dokončujeme likvidaci následků vyproštění a odtah vraků.
11: Průjezdný zatím pouze jeden ze 3 pruhů a kolona je dlouhá. Brzdí se za sjezdem na Jesenici a je to na dlouho. Osobním lepší z D1 na okruh nesjíždě tobě to po jižní spojce. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně čekejte kolony. Od sjezdu na Rudnou až k omezení k Rozvadovské spojce a zdržíte se okolo 20 minut. V Pardubicích je ucpaný výjezd z města po silnici 36 směr Lázně Bohdaneč. Před Sentínem se srazila 2 auta. Silnice je tam průjezdná Kivadlově a tvoří se kolony hlavně z Pardubic. A ještě D1, silný provoz na příjezdu do Brna z Prahy. Brzdí se už na 173. kilometru a nesouvislá fronta místy v levém pruhu se sune až do Brna k omezení. Osobním autem se zdržíte asi půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
10: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
13: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
10: Počasí.
1: V jihozápadní polovině Čech bude ráno a dopoledne ještě polojasno až jasno, jinak čekejte oblačno až zataženo. Večer se pak v Čechách od západu začne vyjasňovat. Teploty 13 až 18 stupňů. Tolik zprávy. Dále s vámi ranní Radiožurnál a Petr Král.
14: Dobré ráno, páteční, snad i pro vás o to lepší, že je páteční, když ne všude to platí, v odoleně vodě mají teď nádržích s pitnou vodou olovo. Co to přesně znamená, tak o to se zajímají i naši reportéři.
10: Ranní Radiožurnál a Petr Král.

0: S vámi ranní radiožurnál, posloucháte nás i dnes v pátek a jedna aktuální informace, která se týká obyvatele Odolené vody a okolí by totiž neměli pít vodu z kohoutku ani z ní vařit. Varují předtím středočeské vodárny, naměřili tam totiž ve vodojemu nadlimitní koncentrace olova. Detaily zjistila Eliška Záborská z domácí redakce. Dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Koho se tedy to varování týká?
1: Asi 20 000 lidí, jde o 12 obcí severně od Prahy. Jsou to Hoštice, Husinec, Klecany, Klíčany, Máslovice, Odolena voda, Postřežín, Řeš, Sedlec, Větrušice, Vodochody a Zdiby. Obyvatelé by tedy neměli vodu pít, pokud nemají vlastní studnu. Třeba sprchování by ale mělo být bezpečné. Do školy se ale chystat můžete, právě žáků by se situace dotknout neměla, jak vysvětlil nezávislý starosta Odoleny vody Ondřej Prášil, který kandiduje ve volbách.
2: Otevře se všechno, škola i školka. Zároveň škola i školka informovala rodiče o tom, že nebudou obědy, i když před školu i školku se umístily cisterny s vodou pro děti, aby si mohli případně načerpat.
1: Cisterny ale nejsou samozřejmě jen před školami, jejich mapa je na stránkách středočeských vodáren.
0: No a pokud se přece jenom někdo té kontaminované vody napil, co dělat?
1: Jestli jen trochu, tak to nevadí, v takovém případě by zdravotní komplikace hrozit neměly. Připomínám, že by obyvatelé měli sledovat stránky svých obcí nebo středočeských vodáren, no a do Zdib jede i náš reportér, spojíme se s ním ještě během rána.
0: Nádrží s pitnou vodou v Odoleně vodě, tedy olovo. Situaci sledujeme Eliška Záborská, aktuální souhrníky a naslyšenou.
1: Pěkný den.
0: To až reportér z místa o něco později.

0: New Yorku i dnes pokračuje valné shromáždění Organizace spojených národů. Nejsledovanější projevy státníků má už toto shromáždění za sebou, a tak se tam vydáme za naší zpravodajkou a shrneme, co se doposud dělo. Je 7 hodin a 15 minut. Hormuzským průlivem proplulo za čtvrtek zhruba 60 nákladních plavidel s odvoláním na amerického činitele, o tom informuje agentura Reuters. Podle něj jde o největší objem ropy, který se úžinou podařilo přeplavit od začátku července. Před začátkem konfliktu tudy proudila zhruba pětina světových dodávek ropy a zemního plynu. Právě dnes v Opavě odpoledne po celkové rekonstrukci otevřou městský zimní stadion. Za modernizaci zaplatilo město i s dotacemi téměř 500 000 000 korun. Stadion v Opavě se stal v polovině 50. let minulého století třetí krytou ledovou plochou u nás.
1: Nehoda na Pražském okruhu a kolony v Pardubicích. Na Pražském okruhu ve směru z dálnice D1 na letiště stále odklízejí následky tragické nehody mezi tunely. Na mostě na 11. kilometru narazil kamion do stojícího mikrobusu. Průjezdný stále pouze jeden ze tří pruhů. To je málo a kolona stojí už od sjezdu na Jesenici. Osobním autem nenajíždějte z D1 na okruh, pokračujte směr jižní spojka. I tam jsou kolony, ale kratší. Ucpává se taky dálnice D5 na příjezdu do Prahy z Plzně. Od 5. kilometru od sjezdu na Rudnou až k omezení u Rozvadovské spojky pojedete pomaleji. A v Pardubicích popojíždějí kolony na silnici 36 směr Lázně Bohdaneč. Před Semtínem na křižovatce překážela dvě auta po nehodě. Kolona je tam hlavně z Pardubic. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Chladná rána, dokonce místy i s přízemními mrazíky, přes den ale babí léto. Takové dny si užijeme o prodlouženém víkendu a také v první polovině příštího týdne. Teploty mohou vystoupat i lehce nad 25 stupňů. Dnes ale ještě docela chladno. Odpolední teploty vyšplhají jen k 18 až 22 stupňům a také bude nad naším územím hodně mraku. Na severu a severovýchodě, hlavně na horách, může i sprchnout. Výjimkou dnes bude jihovýchod Čech, kde je už od rána jasné nebo polojasné nebe a takové by tam mělo vydržet po celý den. K večeru pak bude ubývat oblačnosti i na ostatním území. Krásné ráno.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: 27. Radiožurnál. Na valném shromáždění OSN večer vystoupil také izraelský premiér Benjamin Netanyahu, odmítl obvinění z genocidy, naopak prohlásil, že Izrael genocidě zabránil. V newyorském sídle OSN neměl šanci potkat palestinského prezidenta Mahmouda Abbase. Tomu totiž americká administrativa už druhý rok po sobě nedala vízum. Do New Yorku tak poslal projev na video. Oba politiky poslouchala také naše blízkovýchodní zpravodajka Jana Karasová. Jano, dobrý den.
1: Dobré ráno.
0: Jako první k valnému shromáždění mluvil Mahmoud Abbas. Palestina má ale na rozdíl od Izraele v OSN jenom pozorovatelský status. Na co letos apeloval především?
1: Tak upozorňoval na rozrůstání izraelských osad na palestinských územích a na ničení pásma Gazy. Podle Abbase teď jeho národ čelí jednomu z nejkritičtějších období dějin.
2: Teď jsou ohrožované životy a existence Palestinců v jejich domovině.
1: Abbas prohlásil, že Palestinci nebudou akceptovat vysídlení a ocenil taky nedávné vyhlášené britské sankce na dovoz zboží z izraelských osad.
0: Izraelský premiér už předem tedy sliboval důrazný projev, ve kterém bude v OSN bránit izraelské vojáky. Co od něj tedy zaznělo?
1: Tak kromě toho, že odmítl, že by Izrael v Gaze páchal genocidu a naopak připomněl masakr Hamásu vůči Izraelcům, tak v narážce na kritiku osadnických násilností Netanyahu mluvil o nějakých 150 mladistvých delikventech, kteří podle něj hází kameny a kácejí olivníky. Ze sálu před projevem ale odešly desítky delegací. Izraelský premiér pak opravdu hlavně hájil kroky svého státu. We have no
3: other country. Nemáme jinou zemi, budeme i nadále náš stát bránit a dál vítězit, protože nemáme jinou možnost. We have no other
1: choice. Netanyahu v tom projevu ale také zkritizoval některé západoevropské vůdce za to, že podlehli podle něj antisemitským davům a následně taky obvinil Katar i Turecko z údajných šíření lží o Izraeli.
0: Jana Karasová, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Pražský okruh. Směrem na letiště od D1 už je otažený kamion po noční tragické nehodě. Mělo by to jet všemi pruhy a kolony se rozjedou. Šťastnou cestu.
4: Jakmile na cestách zaznamenáte dopravní komplikace,
5: volejte 800 553 553.
4: Zelená vlna radiožurnálu.
5: Díky vám můžeme ostatní řidiče varovat včas.
6: Jsou tam minimálně 4 auta v sobě a jedno skončilo na přeše.
4: Popsat jim překážky, které je mohou překvapit.
6: Na rychlostní silnici cyklista bez helmy s nákupem, tak až tam nikdo
5: srazí. Nebo poradit, kudy rozhodně nejezdit.
7: A ta kolona je tady na 3/4 hodiny.
4: Zelená vlna radiožurnálu.
5: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: host Radiožurnálu.
1: Říp je jednou z nejznámějších českých hor. Výška 461 metr nad mořem. Co všechno se na jeho vrcholu za 9 století odehrálo? Letos uplyne 900 let od první písemné zmínky o rotundě svatého Jiří. Proč právě Říp získal tak silné místo v české paměti? Co znamená pro věřící dnes? A jak se v něm potkává křesťanská tradice s příběhem praotce Čecha? A proč se někdy píše o tom, že Říp je na prodej? Hostem bude farář Martin Brousil.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Hokejová extraliga na Radiožurnálu.
1: Nestíháte se dostat na stadion?
0: Poslouchejte zápasy živě na internetu.
1: Vychutnejte si obří nabídku z pohodlí domova.
0: Přepínejte libovolně mezi duely.
1: Nebo si zvolte utkání s komentářem hokejového experta Radiožurnálu Martina Procházky.
0: Hokejová extraliga na Radiožurnálu.
1: Vysíláme všechna utkání hokejové extraligy přímo ze stadionu.
0: Poslouchejte na serveru irozhlas.cz,
1: webu radiožurnalsport.cz
0: nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Radiožurnál, fandíme s vámi.
2: Radiožurnál půl osmé. Zprávy s Janou Tendorskou.
3: Papež Lev 14. dopoledne zahájí oficiální návštěvu Francie. V Paříži se setká s prezidentem Emmanuelem Macronem a vystoupí před poslanci. Na programu má taky návštěvu sídla organizace UNESCO a mše v katedrále Notre Dame a stadionu Stade de France. Na čtyřdenní návštěvě Francie plánuje Lev 14. navštívit taky poutní místo v Lourdech. Hormuzským průlivem včera proplulo zhruba 60 nákladních plavidel s odvoláním na amerického činitele, o tom informuje agentura Reuters. Podle něj jde o největší objem ropy, který se úžinou podařilo přepravit od začátku července. Dohromady lodě převezly zhruba 22 milionů barelů ropy. Kvůli americkým úderům na Írán a následným blokádám je námořní doprava v klíčové úžině výrazně omezená. Před začátkem konfliktu tudy proudila zhruba pětina světových dodávek ropy a zemního plynu. Správa železnic pokračuje v přípravě prvních vysokorychlostních tratí. Na 100-kilometrovém úseku mezi Olomoucí a Ostravou teď pracují geologové. Pomocí sond zjišťují podmínky třeba pro výstavbu 700 metrů dlouhého tunelu nedaleko obce Slavíč na Přerovsku. Stát taky dál vykupuje pozemky. Stavba má začít v roce 2029. A více než 100 snímků nabídne letošní filmový festival Finále Plzeň. V Měšťanské besedě ho otevře v 19 hodin snímek Divočina. Kvůli velkému zájmu už organizátoři přidali další projekce některých filmů. Diváci budou mít letos vůbec poprvé možnost filmy i hodnotit.
0: Sport.
3: Fotbalisté Portugalska zahájili cestu za obhajobou triumfu v Lize národů výhrou nad Velsem 1-0. Nizozemsko s Německem remizovalo 1-1, Srbsko pak prohrálo s Řeckem 1-2 a Norsko ve skandinávském derby zdolalo Dánsko 3-2.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na Pražském okruhu a kolony na D1 u Brna. Na Pražském okruhu se začíná rozjíždět kolona ve směru z D1 na letiště. Následky tragické nehody mezi tunely Odklizené projíždí se na 11. kilometru opět všemi pruhy. Potrvá chvíli, než se ta kolona rozjede, je dlouhá. Zastavíte u sjezdu na Jesenici a stále musí regulovat vjezdy do tunelů. Kolony na okruhu i ve směru z letiště na D1 popojíždějí před sjezdem na Ořech od plzeňské dálnice. I na D5 se na příjezdu do Prahy z Plzně kvůli tomu kolona aktuálně pojedete pomaleji od 4. kilometru. Na dálnici D48 ve směru z Frýdku Místku do Českého Těšína pozor za sjezdem na Třinec. Zhruba na kilometru 66 hlásíte díru v levém pruhu.
5: V rychlém pruhu mají díru, které se nedá vyhnout. Dali tam borci značku.
4: Auta vybočují opatrně. A ještě dálnice D1 příjezd do Brna z Prahy. Kamiony zastavují poprvé u sjezdu na Domašov na 168. kilometru. Nesouvislá kolona je pak až do Brna k omezení. Pro osobní auta nesouvislá fronta od 178. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Aktuálně je nad Českem většinou oblačno až zataženo, ale v jeho západní polovině Čech a částečně i na Vysočině máme polojasno až jasno. Místy pozor na mlhy. Teploty se pohybují většinou mezi 6 a 10 stupni, ale právě na západě a jihu Čech klesla teplota ke 4 stupňům. Tolik je například v Chebu. A vůbec nejchladněji bylo po ránu na Březníku na Šumavě, tam bylo kolem minus 2 stupňů. Naopak nejtepleji je aktuálně v Ostravě, je tam po dešti a kolem 11 stupňů Celsia. Dnes přes den bude počasí rozdělené. V jihozápadním polovině Čech slunečno, jinde hodně oblačnosti a na severu a severovýchodě, hlavně na horách, se mohou vyskytovat dešťové přehánky anebo slabý déšť. Večer bude od západu oblačnosti ubývat. Teploty ale dnes ještě poměrně nízké, většinou mezi 13 a 18 stupni. Na horách naměříte kolem 9 stupňů Celsia. Pocitovou teplotu nebude snižovat vítr, povane totiž jen slabě. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a u mikrofonu je Petr Král. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, krátce po půl osmé. Novinářská německé televize RTL pátrala po tom, jak funguje síť proruských agentů na jedno použití v Německu. A rok se jí dařilo balamotit ruské zadavatele, než byla odhalena. Tak celou tuhle reportážní sérii shrneme za chvíli s naším berlínským zpravodajem i v ranním radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radio Žurnál v 7.37. Celý jeden rok se německé novinářce Angelique Gerajové dařilo předstírat, že dělá práci pro Rusko. Spolu s kolegy infiltrovala takzvanou síť agentů na jedno použití, s jejichž pomocí má Moskva organizovat v Evropě hybridní útoky. S novinářkou televize RTL mluvil také náš zpravodaj v Berlíně Tomáš Havlín. Tomáši, dobré ráno.
1: Dobré ráno, Angelique Gerajová mi řekla, že smyslem té investigativní práce byla objasnit, jak vlastně síť proruských agentů v Německu funguje, a stát se její součástí podle ní nebylo nic složitého.
2: Inzerát jsme našli na Telegramu ve fóru proruské hackerské skupiny No Name 0516. Inzerát vyzýval dobrovolníky, ať se přihlásí, že si můžou vydělat.
3: Und dort wurde dann das Angebot gemacht. Ihr könnt Geld verdienen.
1: A ona skupinu kontaktovala celý rok, potom s nikým přímo nemluvila, všechno jenom po chatu, takže vlastně ani neví, jak třeba může být celá ta síť rozsáhlá, protože nepracovala za tu dobu v žádné skupině. To, že ten člověk na konci řetězce vlastně ani nic neví, to je v podstatě takový princip té práce, ale na druhou stranu se ani nikdo nezajímá o něj, takže nebylo si třeba potřeba vytvářet nějakou alternativní identitu. Nikdo se po ní nepídil. Angelique Gerajová rok vystupovala jenom pod číselným kódem, tedy názvem své telegramového účtu.
0: Na co přesně měla dělat a do jaké míry si tedy mohla být jistá, že ti zadavatelé byli skutečně z Ruska?
1: Ty požadavky ze strany zadavatelů v jejím případě směřovaly k tomu, aby se přihlásila do strany Křesťansko-demokratická unie, tedy do vládní CDU, a odtud podávala informace, za což měla inkasovat asi 150 eur měsíčně. Jelikož sama CDU nechtěla na tom nějak participovat, tak Angelique Gerajová a její kolegové, kteří se toho taky účastnili, tak vlastně celý rok předávali druhé straně fiktivní materiály, jakoby z lůna CDU, no a za to inkasovali platby v bitcoinech.
3: Viele denken, dass Bitcoin sehr anonym ist.
1: Angelique Gerajová říká, že spousta lidí si myslí, že bitcoiny jsou anonymní, ale že to tak není, a oni předali záznamy o těch platbách specializované analytické kanceláři nebo firmě v New Yorku, která zjistila, že ty platby odcházely z bitcoinových peněženek, které v jiných případech byly spojené s ruskými státními úřady. Čili Angelique Gerajová říká, že nemůže s absolutní jistotou tvrdit, jaká je identita těch zadavatelů, ale že jsou indicie, které poukazují právě na Rusko.
0: A jednou větou, jaké jsou závěry té infiltrace?
1: Že hybridní hrozby jsou reálné a zároveň, že je hodně lidí, kteří se mohou nechat zmást a snažit se vydělat si rychlé peníze, ale může to pro ně mít vážné následky.
0: Tomáš Havlín z Berlína, díky, naslyšenou.
1: Díky, hezký den.

0: Radiožurnál 7.42 ve 12 obcích, včetně Odoleny vody, lidé nesmí pít vodu z kohoutku, pokud tedy nemají vlastní studnu. Vodohospodáři naměřili v tamním vodojemu nadlimitní koncentraci olova. Pít ani vařit z vody by neměli lidi konkrétně v Hošticích, v Husinci, v Klíčanech, Klecanech, Máslovicích, Postřižíně, Řeži, Sedlci, Větrušicích, Vodochodech a Zdibech. A právě na tahle místa vyrazil také náš reportér.
1: Pán s lahvemi umělohmotnými tady u cisterny.
2: Jdu si pro vodu, protože jsem dneska byl dlouho na služební cestě.
1: Říká pan Andrej.
2: A ve všech krámech vodu už není možný sehnat, takže díky bohu za to, že takhle, protože máme doma dvě malé děti, tak aspoň tohle jsem našel doma, tyhle si dvě lahve, tak si natočím.
1: Takže to je vaše jediná voda, co teďka budete mít na noc?
2: Ano, v podstatě ano.
1: Jo. Tady to koukám, že jsou tak 4 litry.
2: Pět
1: a litr a půl.
2: 6,5 litru vody na noc, tak snad rychle zaspíme.
1: Mladý pár, vy máte manželé, vy máte po ruce všechno, co jste doma našli.
3: My jsme byli ještě to koupit kvůli tomu.
1: Pan Lukáš, obyvatel Odoleny vody.
3: Ano. Žbánek, já jsem si to chtěl koupit na pivo, ale bohužel dneska si pivo domů nedonesu, musím si vzít pitnou vodu.
1: Hospůdka na náměstí, v Hostinský, máte spoustu vody, vy jste byl nakupovat tak, abyste mohl vařit.
4: Ano, byli jsme nakupovat, to okamžitě jsme se to dozvěděli, nakoupili jsme 500 litrů balené vody, aby jsme zítra mohli vařit a vymývat, vlastně umývat vodu, teda nádobí a tohle to všechno.
1: Podle starosty města Ondřeje Prášila ze sdružení Vodoláci, který kandiduje v komunálních volbách, jsou ve městě 4 cisterny a to je málo.
5: V tuto chvíli máme informace od středočeských vodáren, že občané nemají pít vodu z kohoutku, ani vlastně z ní vařit. Je brána jako užitková. Ve městě jsou cisterny s pitnou vodou a na další informace čekáme. Nicméně středočeské vodárny ujišťují, že míra koncentrace olova v dodávané vodě nepředstavuje při krátkodobé konzumaci zdravotní riziko.
1: Škola a školka bude normálně v provozu. Děti budou mít vodu z cisteren, ale vařit se nebude, protože by pak nebylo v čem umývat nádobí. Z Odoleny vody Radek Duchoň, Radiožurnál.
0: Tři čtvrtě na osm. Máme před sebou prodloužený víkend. Supermarkety a další velké obchody ale zůstanou v pondělí uzavřené. Prodej na den české státnosti zakazuje zákon. Výjimku mají jenom prodejny na letištích, nádražích nebo čerpacích stanicích. Svaz obchodu a cestovního ruchu opatření kritizuje s tím, že si lidé na různou otevírací dobu o svátcích ještě nezvykli. Přesně před 50 lety vznikla v irském Dublinu rocková legendární skupina U2. Dosud vydala 14 řadových alb, kterých se po celém světě prodalo více než 170 milionů kopií. Mezi ta nejslavnější patří Joshua Tree z roku 1987 nebo Achtung Baby z roku 1991.
6: Kolony na D5 před Prahou, taky na D1 u Brna. Na dálnici D5 čekejte kolony na příjezdu do Prahy z Plzně. Od 5. kilometru až na okruh k Ořechu pojedete asi půl hodiny. Okruh je ucpaný ve směru z D1 na letiště. Tam se stále rozjíždějí kolony u Jesenice po teď už odstraněné nehodě mezi tunely. No, kolony hlásíte taky v okolí letiště v Praze. Tam se zdržíte asi 10 minut. V Pardubicích stále ucpaná silnice 36 na výjezdu směr Lázně Bohdaneč. Před Semtínem překážela nehoda. Kolona je v Pardubicích i na 37. na příjezdu s Chrudimi. To je ranní kolona před nadjezdem u Parama. Na D1 dejte pozor na příjezdu do Brna směrem z Prahy. První část kolony kamionu popojíždí už za Velkou Býteší na 164. kilometru. Pak se to rozjede, opět zastaví u Kývalky na 180. Tam je osobní auta v levém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
7: Nejchladněji bylo dnes po ránu na Šumavě, například na Březníku klesla teplota k minus 2 stupňům a chladno po ránu bude i v dalších dnech. Přes den ale teploty porostou, dnes tedy bude ještě i přes den docela chladno. Teploty jen do 18 stupňů, zítra už se můžeme těšit až na 22 a v příštím týdnu se místy dokonce dostanou k 25. Dnes se nám počasí otočí z chladného a sichravého do babího léta, tedy slunečného počasí s minimem srážek. Teď po ránu na většině území oblačno až zataženo, méně oblačnosti je jen v jihozápadní polovině Čech, později ale bude od západu mraků ubývat. Krásné ráno.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.

0: S vámi Radiožurnál v 7.50. Umělá inteligence mění justici. Běžně ji využívají lidé ke konzultaci svých právních potíží, čím dál víc taky advokáti při své práci a potenciál má třeba také u soudců. Jaké výhody přináší i na co si při práci s ní dávat pozor, tak to teď probereme s advokátkou Barborou Vlachovou. Dobré ráno.
1: Já vás zdravím, dobré ráno.
0: Jak často se vám tak stane, že do advokátní kanceláře přijde klient a vysvětluje vám, co mu řekla umělá inteligence a jak nejlépe jeho problém řešit?
1: Musím bohužel říci, že v poslední době čím dál častěji se právě setkáváme s tím, že klienti nejdřív svůj právní problém konzultují s umělou inteligencí, což samozřejmě dobu asi nezastavíme, je to určitě v pořádku, ale bohužel často to vnímají jako nějaké místo pravdy a snaží se nás třeba přesvědčit o tom, že to, co jim tvrdí umělá inteligence, je nějaká daná konstanta a pak se jim poměrně těžko vysvětluje, že je to třeba jinak.
0: No a k čemu můžou běžně dostupné nástroje AI nakonec lidé použít, co by laici?
1: Určitě můžou použít pro nějakou úvodní konzultaci, ale myslím, že se celkem nabízí přirovnání třeba k lékařským službám nebo ke službám lékaře, kdy tedy skonzultujete třeba nějaké své příznaky, ale určitě asi byste jako jedinou pravdu nebral tu diagnózu, kterou vám sdělí umělá inteligence, a s těmi právními službami je to vlastně podobné nebo s těmi právními problémy.
0: No, co třeba nedělat nikdy? Napadá mě třeba asi nezdílet své osobní údaje, případně konzultovat nějaké smluvní podmínky.
1: Určitě konzultovat smluvní podmínky v obecné rovině si myslím, že je přípustné, ale určitě není vhodným prostředkem nahrát třeba smlouvu, včetně všech údajů osobních i věcných, do, řekněme, nějakého veřejně dostupného nástroje, a proto je nutné počítat s tím, že jakmile se to tak stane, tak se ty údaje v podstatě stanou veřejně dostupnými, respektive ten nástroj se na nich natrénuje a vlastně je to takový jako black box, kam ty svá data pouštíte, takže to bych určitě nedoporučovala.
0: No, umělou inteligenci se postupně učí využívat taky soudci. Například podle místopředsedy Vrchního soudu v Praze Romana Horáčka může pomoct v insolvenčních řízeních.
2: Je jasné, že v trestním řízení ten dopad bude nejpomalejší, protože tam je největší ochrana té osoby, buď teda toho poškozeného, nebo i toho obžalovaného. Tam ta ochrana musí být nejsilnější, to znamená, tam to jednání je, nebo to řízení je tam jako nejuzavřenější.
0: Chcete na to nějak reagovat?
1: My určitě s justicí jako takovou spolupracujeme v těch jejich digitalizačních snahách o využívání umělé inteligence, byť pro nás to je tak trošku z druhé strany, ale určitě ty slova můžu podpořit a ty snahy justice určitě vnímám.
0: To je tedy reakce na soudce, no a jak mění umělá inteligence vaši práci, tedy práci advokátů?
1: Tak můžeme to určitě označit za jistou technologickou revoluci. Setkáme se s tím samozřejmě, že i advokáti při své práci používají umělou inteligenci čím dál tím častěji. Nicméně právě jako advokátní komora se snažíme z mé pozice členky představenstva, kde mám tuto agendu na starosti, vlastně regulovat to její užití a poskytnout nějaká, řekněme, vodítka a pravidla, jak by to naši kolegové advokáti měli dělat, a při této příležitosti jsme v podstatě vydali teďka nedávno i stanovisko k užití umělé inteligence, kde se snažíme ty základní pravidla nastolit.
0: Pojďme se ještě vrátit tomu, co už tady tedy trošku zaznělo, a sice důvěrnost. Advokát má povinnost mlčenlivosti. Nevadí, když mu tedy s případem přece jenom pomáhá umělá inteligence?
1: Tak k tomu ty pravidla do značné míry směřují, to znamená na těchto pravidlech, to znamená zachování mlčenlivosti i důvěrnosti, se samozřejmě nic nemění, ani pokud advokát užívá umělou inteligenci, a právě směřujeme k tomu, jakým způsobem to zajistit, zejména v podstatě advokáti využívají právě ne třeba úplně ty veřejně dostupné nástroje, případně přistupují k nějaké pseudonymizaci či anonymizaci údajů, které do těchto nástrojů vkládají.
0: Ano, už se také objevily případy, kdy třeba ve stížnosti byl citován neexistující paragraf, který právě napsala umělá inteligence. Může být třeba i problém s falešnými důkazy, ono generovat dneska jde kromě textu vlastně i třeba fotky a videa?
1: Tak určitě to bude zase velké téma. Co se týče, řekněme, těch špatně užitých judikátů, tak tady si myslím, že to pravidlo je celkem jasné. Ani advokát nemůže ten výstup z umělé inteligence brát jako nějaký nezávislý zdroj pravdy, ale musí vždycky ověřovat zejména třeba i právě existenci judikátů, na který se třeba ten výstup odkazuje. Takže to si myslím, že je celkem jasné a určitě bude do značné míry promlouvat dalších letech do advokacie i do justice právě problematika, řekněme, nějakých falešně vygenerovaných důkazů. Tady zase nějakým způsobem to reguluje třeba ta legislativa v podobě AI Actu, kde je nějaký požadavek transparentnosti. Reguluje to už dnes legislativa v tom směru, že třeba známe trestný čin maření spravedlnosti, to znamená advokát v podstatě samozřejmě nesmí použít důkazy, které jsou nějakým způsobem uměle vygenerované nebo které jsou prostě nepravdivé.
0: Familiárně řečeno, doktora Googla, kterého měli moc rádi lékaři, začíná nahrazovat doktor AI, a to nejenom v lékařství. My jsme to teď probrali s advokátkou Barborou Vlachovou. Nechci dát pozor, tedy víme. Díky moc a naslyšenou, ať se daří.
1: Děkuji, naslyšenou.

0: Radiožurnál vás zve do Chuchle Arény Praha. V sobotu 26. září se uskuteční Prague Champions Day. Nejbohatší rovinový dostihový meeting roku, který zároveň připomene 120 let chuchelského závodiště. Na programu je 5 dostihů nejvyšší kategorie, mistrovství světa amatérských jezdců a celkem 8 napínavých dostihových klání. Chybět nebude ani pestrý doprovodný program pro celou rodinu. Více informací na chuchlearena.cz. Mediálním partnerem Chuchle Arény Praha je Radiožurnál.
1: Tady je Radiožurnál v 8 hodin. A s dalšími zprávami teď Jana Tendorská.
2: 12 obcí severně od Prahy je bez pitné vody, je v ní olovo. Francie může podle prezidenta Macrona čelit pokusům o dronový útok. Hokejisté Hradce Králové vyhráli v extraligové předehrávce nad Libercem. Kolony popojíždí na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně. A bude oblačno až zataženo, teploty do 18 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Voda v nádrži v obci Odolena, voda u Prahy je kontaminovaná. Odběry ukázaly, že je v ní nadlimitní množství olova. Problémy má kvůli tomu i základní škola ve Zdibech. Tam je reportér Josef Beneda.
4: Žáci přicházeli do základní školy ve Zdibech dnes stejně jako každý den. Sebou si ale nesou větší zásobu pití. Na situaci upozorňuje i obecní rozhlas, jak asi můžete slyšet za mnou. U školy je přistavená cisterna, takže nedostatek vody dnes podle vedení nehrozí. Ve školní jídelně ale museli pro dnešek vyměnit klasické talíře a příbory za jednorázové, protože je nemůžou umývat. Problém s pitnou vodou se týká celé v oblasti v okolí Odoleny vody, ve které žije asi 20 000 lidí. Středočeské vodárny přistavily cisterny především ke školám, školkám a zdravotnickým zařízením. Josef Beneda, Radiožurnál.
2: Francouzský prezident Emmanuel Macron přiznal možnou hrozbu dronového útoku. Francie by podle něj mohla stejně jako letiště v německém Lipsku čelit pokusu o úder s pomocí bezpilotního letounu naloženého výbušninami. Řekl to v rozhovoru pro televizní stanici TF1 a France 2. Oznámil taky, že Paříž pošle vojáky do Saúdské Arábie, aby pomohli chránit tamní přístav Yanbu, který je klíčovým uzlem pro přepravu ropy. Na Pražském okruhu u Zbraslavy ve směru na letiště brzy ráno narazil kamion do

0: jsou třeba součástí benzínových pump. Ale třeba v nákupních centrech to znamená, že budou mít zavření úplně všichni, protože nákupním centru se nevyplatí fungovat, když je půlka obchodu otevřená a půlka zavřená.
1: Noc vědy dnes otevře více než 140 míst po celém Česku. Zapojí se univerzity, školy, muzea i další instituce.
2: Třeba na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy si návštěvníci můžou zamíchat mléko do kávy. Vědec Alexandr Pitňa na pokusu ukazuje, co mají společného káva a vesmír.
3: Tento výzkum je důležitý například pro lepší pochopení vesmírného počasí, které může ovlivnit družice, komunikaci, navigaci anebo elektrické sítě na Zemi.
2: Jinde návštěvníci Noci vědy dostanou do rukou mnohem modernější technologie, říká za České vysoké učení technické Alexandra Baraniaková.
4: Třeba Fakulta informačních technologií nabídne AI fotokoutek, VR brýle, klonování přístupové karty i počítačové hry vytvořené studenty.
2: Kompletní program akce je na webu nocvědy.cz. Karolína Burdová, Radiožurnál.
5: Sport. Hokejisté Liberce prohráli třetí ze čtyř zápasů nového ročníku Tip Sport Extraligy. V předehrávce čtvrtého kola podlehli domácímu Hradci Králové 2-5. Severočiši tak zatím v sezóně získali jen 4 body. Podle útočníka Jakuba Rychlovského musí bílí tygři zlepšit hlavně hru v početní převaze.
6: Jeden z detailů určitě je ta přesilovka, která prostě ty zápasy může překlápět na naší stranu. Kdybychom mi dali třeba ten gol na 2-1, potom bychom dali dva z přesilovky, dali jsme 2-1, mohl ten zápas se vyvíjet jinak. Takže myslím si, že ty přesilovky a prostě to, kdo ten tým bude víc pracovat v tom zápase, tak si myslím, že ty zápasy si bude naklánět na svoji stranu.
5: Čtvrté kolo hokejové Tip Sport Extraligy bude pokračovat dalšími 6 zápasy. O všech uslyšíte na Radiožurnálu Sport od 17 hodin v pořadu s mikrofonem za hokejem.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolony na plzeňské dálnici před Prahou a ucpaný je Pražský okruh. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně postojíte v koloně. Aktuálně od benzinky Rudná na 4,5 kilometru a je to ještě zúžení na Rozvadovské spojce. A ta kolona pak pokračuje i na Pražském okruhu ve směru na D1 a to až ke sjezdu na Ořech. Zdržíte se okolo 25 minut. Na okruhu kolony i ve směru z D1 na letiště brzdí se už za sjezdem z dálnice D1 a nesouvislá fronta se sune až k nájezdu z Barandova. Občas musí zavřít i tunely kvůli regulaci provozu. V Praze se teď ucpává je taky jižní spojka v okolí sjezdu na Vršovice do Spořilovské ulice. V obou směrech teď údržba pracuje v levých pruzích. Ještě D1, příjezd do Brna z Prahy. Čekejte silný provoz a nesouvislé kolony, hlavně kamionů. První část té fronty v pravém pruhu se tvoří už na 166. kilometru. Pro osobní auta začíná nesouvislá kolona až na 182. kilometru u Kývalky. A celé se to rozjede až v Brně v omezení u bratislavské dálnice. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
9: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. Nejlevnější pneu.cz, sponzor programu.
7: Počasí.
1: V jeho západní polovině Čech bude ráno a dopoledne ještě polojasno až jasno, jinak čekejte oblačno až zataženo. Večer se pak v Čechách od západu začne vyjasňovat. Teploty 13 až 18 stupňů, na horách bude kolem 9. Tolik zprávy. Posloucháte ranní Radiožurnál s Petrem Králem.
10: Dobré páteční ráno, je krátce po 8 a teď jména, která jsou vám určitě povědomá, a sice Vavroch, nebo mamka Žílová, případně policejní praktikant Hlaváček a mnozí další. Tak která postava z her divadla Járy Cimrmana je ta úplně nejoblíbenější? My se to rádi dozvíme i od vás. Hlasování na našem webu i rozhlas.cz končí už dnes a výsledek se dozvíme v neděli, kdy společně s Cimrmany oslavíme jejich 60. výročí.
7: Ranní Radiožurnál a Petr Král.

0: 8 hodin k tomu 10 minut. Divadlo Járy Cimrmana slaví 60 let. Už v neděli se v Příchovicích u Tanvaldu plánuje velká oslava a Radiožurnál bude u toho. Součástí programu bude beseda se současnými členy divadla, křest nové knihy a taky vyhlášení ankety webu i rozhlas o nejoblíbenější cimrmanovskou postavu. Víc o tom ví Eliška Zábrocká. Vítej, dobré ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Kdyby jste měla hlasovat v anketě, Frištenský zdobytí severního pólu nebo Mamka Žílová z aktu?
1: Tak u mě vede Mamka Žílová, já jsem její faninka, takže určitě ta. Ve výběru na serveru i rozhlas, ale není jen tahle dvojice. Vybírat můžete z 20 postav, které do ankety nominovali sami herci divadla Járy Cimrmana. Hlasovat se dá ještě dnes, tak to nepropásněte. Včera i rozhlas sice zakryl výsledky, ale víme, že do té doby vedl Vavroch ze Záskoku. Každopádně poslední hlasy s tím určitě můžou ještě zamíchat.
0: No a výsledek se dozvíme tedy v neděli, co všechno se v Příchovicích chystá.
1: Radiožurnál bude vysílat přímo z místa mezi 10. a 14. hodinou. Program začne ale už ráno s panělou jízdou cyklostezkou Járy Cimrmana. Křtít se bude taky nová kniha Divadlo Járy Cimrmana 60 let vyprodáno. No a čeká vás i beseda se členy divadla.
0: Ale co uslyšíte i z našeho vysílání. Eliška Zábrocká, díky, naslyšenou.
1: Díky, hezký den.
0: A Cimrmani slaví 11 minut po 8. A aktuálně teď v našem vysílání také Anna K., zpěvačka, pro kterou i Zdeněk Svěrák napsal jednu píseň.

0: Dobré ráno, ve 8:45. Správa železnic pokračuje v přípravě prvních vysokorychlostních tratí. Na 100-kilometrovém úseku mezi Olomoucí a Ostravou teď pracují geologové. Pomocí sond tam zjišťují podmínky třeba pro výstavbu 700-metrového tunelu nedaleko obce Slavíč na Přerovsku. Stát taky dál vykupuje pozemky a ta stavba samotná by měla začít v roce 2029. Papež Lev XIV. Právě dnes zahájí oficiální návštěvu Francie. V Paříži se setká s prezidentem Emmanuelem Macronem a vystoupí před poslanci. Na programu má taky mše, a sice v katedrále Notre Dame a na stadionu Stade de France.
1: Utvrdá jednička u Brna a taky Pražský okruh. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy připomínáme kolony. Aktuálně kamiony začínají na 164. kilometru za sjezdem na Velkou Bíteš. Osobní až za sjezdem na Ostrovačice na 179. kilometru. Osobním se u Brna zdržíte okolo 25 minut. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně po pojíždí kolona od sjezdu na Rudnou až ke zúžení na Rozvadovské spojce a je to zhruba na 25 minut. Ta kolona pak ale pokračuje i na okruhu až ke sjezdu na Ořech. Pozor, okruh je ucpaný i ve směru z D1 na letiště, od Modletic až k Ořechu. A ještě do Mladé Boleslavy pozor na silnici 38. Na kruhovém objezdu u Škodovky se srazila dvě auta. Je tam menší kolona od sjezdu z dálnice D10 na Kosmonosy. Opatrně dojíždějte. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 25. září bude ještě chladný den, počasí se ale na našem území začne měnit. Bude oblačno až zataženo, na severu a severovýchodě, hlavně na horách se slabým deštěm. V jihozápadní polovině Čech už ale čekáme polojasno až jasno. Zítra už bude slunečno na celém našem území, jen po ránu se mohou vyskytnout mlhy. Teploty také porostou, dnes ještě mezi 13 a 18 stupni, zítra už se můžeme těšit na 17 až 22 stupňů. A od neděle alespoň do poloviny příštího týdne nás čeká stabilní teplé a slunečné počasí. Krásný den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
5: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: 8 hodin 20 minut, Radiožurnál. Ve 12 obcích severně od Prahy a to v okolí odoleny vody nesmí lidé pít vodu z kohoutku, pokud tedy nemají vlastní studnu. Je v ní nadlimitní koncentrace olova, což se týká třeba i zdib. No a právě tam dorazil také náš reportér Josef Beneda. Dobré ráno.
1: Dobrý den. Já jsem u základní školy ve Zdibech, kam dnes žáci přicházeli stejně jako každý den, sebou si ale přinesli větší zásobu pití. U školy je přistavená cisterna a nedostatek vody dnes podle vedení nehrozí. Ve školní jídelně ale museli pro dnešek vyměnit klasické talíře a příbory za jednorázové, protože je nemůžou umývat. Problém s pitnou vodou se týká celé oblasti v okolí odoleny vody, ve které žije asi 20 000 lidí. To, že je ve vodě více oleva, než je povolený limit, se lidé dozvěděli od středočeských vodáren včera v podvečer.
0: No a víme, jaká opatření středočeské vodárny kvůli tomu přijaly?
1: Především zajistili náhradní zásobování vodou u prioritních objektů, jako jsou právě školy a školky a taky zdravotnická zařízení. A zásobovat občany se snaží i vedení obcí. Například právě tady ve Zdibech na sociálních sítích včera večer uvedli, že budou kyvadlově přemisťovat svou cisternu, aby zvládli zásobovat holo, smetky a brnky. Obce také požádali o pomoc státní správu hmotných rezerv, která přislíbila, že v okolí rozmístí i své cisterny. Situace zasáhla mimo jiné obce Hoštice, Husinec, Klíčany nebo Vodochody. Kdy bude voda opět pitná, zatím není jasné. Je důležité říci, že míra koncentrace olova v dodávané vody nepředstavuje při krátkodobé konzumaci zdravotní riziko a lidé ji můžou využívat jako užitkovou.
0: Jisté tedy ale zatím je, že voda ve vodojemu odolena voda u Prahy je stále kontaminovaná. Týká se to 12 obcí v okolí. Situaci budeme sledovat. Na místě by měly být také cisterny s pitnou vodou. No a na místě i dál zůstává náš reportér Josef Beneda, kterého jsme do oblasti, která momentálně je stižena kontaminovanou vodou, poslali i z našeho studia. Josef, díky, naslyšenou.
1: Tak já děkuji, naslyšenou.

0: S Járou Cimrmanem žijí každý den.
1: Navštěvují představení po celé republice.
0: Pojmenovávají po něm rozhledny, ulice nebo školy.
1: Nebo vymýšlejí vlastní semináře.
0: Cimrmaniaci.
1: Seriál radiožurnálu o lidech, kteří nejsou členy souboru divadla Járy Cimrmana, ale fiktivní postavě přesto zasvětili svůj život.
0: A prakticky non-stop pracují na reputaci největšího českého génia.
1: Cimrmaniaci.
0: Každé všední ráno krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál 8:30. Jana Utendorská a další zprávy.
3: Čeští advokáti si nastavili vlastní pravidla pro využívání umělé inteligence. Na svém webu třeba nesmí spustit automatické rady takzvaných chatbotů. Odpovědi totiž musí vždy zkontrolovat advokát. Nejdřív by AI mohla podle místopředsedy Pražského vrchního soudu Romana Horáčka pomáhat ve správních řízeních, například s pokutami za parkování. Policie zasahovala v budově Všeobecné zdravotní pojišťovny a zhruba v 10 farmaceutických firmách. Potvrdili to mluvčí VZP a ředitel asociace inovativního farmaceutického průmyslu. Podle zdravotnického deníku zásah souvisí se staršími dohodami mezi pojišťovnou a firmami. Server odkryto.cz uvedl, že policie zadržela bývalého náměstka ředitele VZP Petra Hoňka. Ten je v současnosti předsedou představenstva Příbramské nemocnice. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu na půdě OSN tvrdil, že Izrael zabránil Íránu ve vývoji jaderných zbraní. Před poloprázdným sálem Valného shromáždění Netanyahu taky hájil izraelskou armádu. Důrazně odmítl, že by jeho stát páchal genocidu v Gaze. Pouze přes video vystoupil v OSN palestinský prezident Mahmud Abbas. Americká administrativa mu neudělila víza. Izraelská politika podle Abbase už neohrožuje jen dvoustátní řešení konfliktu, ale existenci Palestinců v jejich domovině. A otevírá se opravený průmyslový palác v Praze. Komentované prohlídky měly původně trvat do 11. října. Všechny už jsou ale vyprodané. Výstaviště Praha proto chystá další termíny. Dělníci zrekonstruovali pravé křídlo, středový sál a taky levé křídlo, které vyhořelo v roce 2008.
0: Sport.
3: Tenista Vít Kopřiva do čtvrtfinále v čínském Shengtu nepostoupil. Ve druhém kole prohrál s turnajovou sedmičkou Kanaďanem Šapovalovem 2-6 a 3-6.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A nebezpečí na D8 u Ústí nad Labem a kolony na D1 u Brna. Na dálnici D8 ve směru z Prahy na Drážďany dejte pozor za sjezdem na Ústí nad Labem. Máme hlášené auto jedoucí v protisměru. Pokud tedy jedete po D8 směr Německo a jste za sjezdem na Ústí nad Labem, tak velmi opatrně. Úsek už projíždějí policisté. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy připomínáme kolony. Aktuálně kamiony první část fronty na 162. kilometru sjezdu na Velkou Bíteš. Osobní zastavují až za sjezdem na Rosice na 182. kilometru. Osobním se u Brna zdržíte okolo 20 minut. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně čekejte kolony od sjezdu na Rudnou až ke zúžení na Rozvadovské spojce. Fronta pak pokračuje i dál na okruhu až ke sjezdu na Ořech a je to zhruba na půl hodiny. Pozor, okruh je ucpaný i ve směru z D1 na letiště. Zastavíte už ve sjezdu z dálnice D1 na okruh a nesouvislá kolona je pak až k tunelům. V Praze ucpaný taky výjezd směr letiště, aktuálně od Evropské ulice fronta až ke sjezdu na letiště a je to asi na čtvrt hodiny. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Na sněžce v Krkonoších už nasněžilo. Včera chladný vzduch od severu a východu přinesl na naše území první sněhové vločky v této sezóně. Kolem poledne se dokonce na naší nejvyšší hoře vytvořil slabý poprašek sněhu. Při přehánce totiž klesla teplota k nule. A nejsme jediný. Sníh už se před pár dny objevil ve slovenských Tatrách. Tam dokonce nasněžilo 15 cm. V dalších dnech nám ale sněžení nehrozí. Čekáme totiž slunečné počasí s vysokými teplotami. Dnes se totiž počasí promění. chladného a sichravého se otočí do babího léta, tedy stabilního slunečného teplého počasí, které by se mělo úplně obejít bez srážek. No a teploty porostou až k letním hodnotám. Dnes ještě jen do 18 stupňů, zítra už ale až 22, v neděli 23 a nejteplejším dnem v tomto období bude pravděpodobně úterý, kdy se může místy teplota za slunečného počasí přehoupnout i nad 25 stupňů. Rána ale budou chladná a také se musíme připravit na mlhy. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, Marcela Hálová. Dnes o počasí, jaké bude, už víme, a co se bude dít o prodlouženém víkendu, také víme. Máme pro vás jednu speciální pozvánku. Za chvíli vás totiž pozveme na velmi zvláštní až unikátní koncert houslisty Pavla Šporcla. Chystá ho na zítra a bude na velmi zajímavém místě, ale víc nám řekne Pavel Šporcl osobně už za malou chvíli.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Páteční ranní radiožurnál vám dělá společnost 9 minut po půl deváté. Jste s námi. Zažili jste někdy koncert v jeskyni? On jeden takový zítra čeká houslistu Pavla Šporcla. Vystoupí v jeskyni Bíčí skála v Moravském Krasu. No a na varhany bude hrát Vojtěch Novák. No a o benefičním koncertu si teď povíme víc přímo s Pavlem Šporclem. Pavle, dobré ráno.
1: Ano, dobré ráno.
0: Vy budete hrát v Halštatském domu, tedy v předsíni Bíčí skály. Jak se takový prostor dá nazvučit?
1: No, upřímně, to uvidíme úplně až na místě. Myslím, že budou připravené obě varianty. Buď to budeme zvučit, anebo budu hrát akusticky. Já už jsem v jeskyních, no, v jeskyních je možná silné slovo. Pamatuju si na svůj první koncert v mladických jeskyních, kde byla opravdu, tam jsem nebyl připravený, to už je před mnoha lety. A pořadatelé stále říkali, přijďte se na to podívat, možná tam bude zima. Ale oni mi to říkali někdy v lednu. A když jsem tam potom v srpnu přijel, tak jsem zjistil, že tam opravdu zima je. Takže mě nabalili bundou, dali mi nějaký rukavice, abych aspoň mezi skladbama si ty rukavice bral. Bylo to krásný v tom, že tam lítali netopíři a publikum bylo úplně úžasné. Svezli to tam z různých okolních míst, autobusy a tak. Takže koncert se nezrušil a na zítřek se taky moc těším, protože v Bíčí skále jsem nebyl. Vím, že to je krásný prostor, kam se člověk, potažmo posluchač, může dostat párkrát za rok, a tak jsem sám moc vědavý, až tam přijedu, jak to tam bude znít a jak to tady všechno uděláme.
0: A co takový prostor s takovou teplotou dělá s nástrojem? Nerozlaďuje se?
1: Naštěstí tam není mínus. Kdyby tam bylo mínus, tak by to bylo horší. Ten nástroj se samozřejmě rozlaďuje, protože v jeskyních je nejenom zima, ale je tam taky vlhko. Takže se to netýká pouze houslí jako takových, ale i smyčce, který je hodně náchylný právě na vlhkost, takže budu muset asi neustále pružit žíně a natahovat, ale myslím si, že to nebude problém. Na takovou vlhkost a různé prostředí jsem už zvyklý.
0: Zmínili jsme, že koncert je benefiční, což vy děláte poměrně často. Kam ten výtěžek půjde tentokrát?
1: Tak to se mě příliš ptáte. upřímně to v tuhletu chvíli úplně přesně nevím, kam ten výtěžek půjde, ale určitě půjde na dobrou věc, protože já těch benefičních koncertů dělám opravdu hodně a snažím se pomáhat, jak to půjde a jak to jde, protože jedno z mých hesel je, když můžu, tak pomůžu, a to bude i tento případ.
0: Jenom krátce, Pavle, jaké skladby zítra uslyšíme?
1: Tak zítra, jak už jste zmiňoval, budu hrát s varhaníkem Vojtěchem Novákem a budeme hrát skladby Bacha, budeme hrát Paganiniho, budeme hrát také moje variace na píseň Kde domov můj, a také zazní něco tak překrásného jako Schubertova Ave Maria nebo moje modlitba. Takže takový, řekněme, že ten prostor té jeskyně se stane najednou takovým nádherným, mýtickým až kostelním místem.
0: No a my teď pustíme do éteru píseň, která ladí spíše s jinými prostory. Sahneme po albu Rebela s modrými houslemi a takhle Pavel Špolcel hraje I Can Get No Satisfaction. Pavle, se koncert vydaří, díky, naslyšenou.
1: Děkuju, hezký den všem.

0: S vámi Radiožurnál ve 8:45. Čínský prezident Xi Jinping dnes zakončí třídenní oficiální návštěvu Spojených států. Se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem už jednal v Bílém domě o vzájemných obchodních vztazích, o bezpečnosti a také o umělé inteligenci. Schůzku označil Donald Trump za skvělou. Dnešní večer bude patřit vědě. Akce nazvaná Noc vědy nabídne program na více než 140 místech po celém Česku. Zapojí se do něj univerzity, školy, muzea i další instituce. Čekají na vás besedy a také ukázky práce vědců.
1: Kolony na D1 u Brna, taky v Praze u letiště. Na D1 dejte pozor ve směru z Prahy do Brna. U Velké Bíteše zhruba na 160. kilometru se prudce brzdí, dojíždí do kratší kolony. Ta se pak záhy rozjede a opět zastaví na 182. kilometru u Kývalky. A pak je nesouvislá fronta až do Brna k omezení. Osobním autem se zdržíte okolo 25 minut. Na silnici 20 z Písku do Plzně čekejte kolony před Nepomukem. V Třebíči opravují vozovku, postojíte v obou směrech asi 10 minut. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně popojíždí kolona od benzinky Rudná až za Rozvadovskou spojku. Pojedete zhruba 15 minut. No a fronta pak pokračuje i na okruhu až ke sjezdu na Ořech. Dost ucpaný je v Praze taky výjezd k letišti. Od Evropské ulice je to asi na 15 minut, než se dostanete ke sjezdu na letiště. Stavební práce. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Chladná rána, dokonce místy i s přízemními mrazíky, přes den ale babí léto. Takové dny si užijeme o prodlouženém víkendu a také v první polovině příštího týdne. Teploty mohou vystoupat i lehce nad 25 stupňů. Dnes ale ještě docela chladno, odpolední teploty vyšplhají jen k 18 až 22 stupňům a také bude nad naším územím hodně mraku. Na severu a severovýchodě, hlavně na horách, může i sprchnout. Výjimkou dnes bude jihovýchod Čech, kde je už od rána jasné nebo polojasné nebe a takové by tam mělo vydržet po celý den. K večeru pak bude ubývat oblačnosti i na ostatním území. A to je ode mě pro dnešek všechno. Přeji vám krásný pátek.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 850. Na Fajtův kopec nad Velkým Mezříčím lidé už léta jezdí lyžovat. Nově tam ale vyrážejí také za Járou Cimrmanem. Místní správce rozhledny Jiří Pálka tam v posledních letech společně se svým odborně neodborným týmem objevil řadu Cimrmanových vynálezů. Například mistrovi lyžosáňky, kalibrační desku, srdce pro Davida anebo zeď vzdechů. A my jsme se za tímto Cimrmaniakem vydali s mikrofonem.
1: Tamhle je zeď vzdechu, tam máme dvokno a pak skočíme pod rozhlednou, tam je ten zbytek od toho Cimrmana.
2: Tak tohle bude určitě ta zeď vzdechu, ke které přicházíme s Jiřím Pálkou, správce rozhledny a areálu Fajtův kopec nad Velkým Mezeříčím.
1: Taková maličká stavbička, asi 30 metrů dlouhá, 6 metrů vysoká. Podle nás to je Cimrmanova zeď vzdechu, z toho důvodu, že on se inspiroval v Jeruzalémě, když tam mají zeď nářku, tak aby mohli lidi v republice vzdechat. A nemuseli vzdechat na jednom místě. Takže tady ta drobná stavba má zezadu na každém kamenu, což nemůžete vidět, protože to je zasypaný hlinou, svý identický číslo. Takže ta zeď se dá rozebrat a na jiném místě přesně identicky složit.
2: Každé to dílo, které tady vidíme, je odsouhlaseno otci zakladateli, takže tady vidíme podpis doktora Zdeňka Svěráka a profesora Miloně Čepelky. Fajtův kopec je známé lyžařské středisko na Vysočině. Tady jsou vidět už kotvy. Vlek už je skoro připraven na zimu a my stoupáme přímo k rozhledně, která je postavená ve tvaru šroubovice DNA.
1: Musím pro klíče ještě. Tak, teďka jenom běžte dále, já jsem vám to otevřel. Hnedka cupitám za váma. Cimrmanovi díla vlastně se nacházejí v prvním patře rozhledny.
2: Cimrmanovo srdce pro Davida.
1: My jsme objevili nádherný srdce vyřezávaný z dřeva. K tomu byly jakoby kovaný šípy. A proto jsme přemýšleli, co? A vlastně jsme zjistili, že Cimrman navštívil italskou Florenci, uviděl sochu Davida a zjistil drobnou její nedokonalost a napsal vlastně italským kolegům, že rád dodělal dílo svého předchůdce Da Vinciho a že mu vytvořil srdce takzvaným srdečným obchvatem. Ten obchvat spočívá v tom, že jsou tři šípy a neprochází tím srdcem prostředkem, ale obepínají se. On to nazval, že to je vlastně Cimrmanův srdeční obchvat, jen potom jsme zjistili, že Angličani mu to vyfoukli a udělali z toho bypass. Nazdar, Lukáši. A tady je náš první kolega, magistr Dočkal přírodní vědy.
3: Ty jsi rejža, ty jsi mi řekl, že s tím mám fláknout.
4: Karel tady není.
2: Manželka Jiřího Pálky rozdává scénáře.
1: Píšu to já skromně. Já tady našemu odbornému týmu donesu ten koncept. Ale kluci, ještě, já jsem dovezl ten kufr na tu přednášku, jak jsme říkali, že uděláme to, aby ty lidi navazovali, aby měli souvislost s tou minulou přednáškou, tak mám ten kufr a kalibrační desku a to bychom u ty přednášky vystavili.
5: A tak asi začneme, ne, kluci? Nebo já...
6: Jo, klidně.
1: Tak na značky. Dobrý večer, dovolím si vám představit náš odborný tým. Profesor Petr Zezula, magistr Lukáš Dočkal přírodní vědy, profesor Karel Šikula, přední lingvista.
2: No a teď už v technické místnosti chaty vedle rozhledny následuje zkouška odborných přednášek a jednotliví doktoři, profesoři a inženýři představují například Cimrmanovu inovaci šroubu Imbus anebo speciální Kolumbovo vejce a na závěr zpívají píseň Musíš za svým Tomem stát. Podle velkomezeříčských badatelů byla skladba tajnou šifrou Járy Cimrmana určenou T.G. Masarykovi.
7: Musíš za svým Tomem stát.
2: Z Velkého Mezříčí Tomáš Maleček, Radiožurnál.

0: S vámi Radiožurnál. Zdravá zbutě, nevítej.
1: Dobrý den, děkuji za přivítání. Tak pojďme do historie. Psal se 18. únor roku 11.26., když se u Chlumce poblíž Ústí nad Labem střetla vojska českého knížete Soběslava I. a německého krále Lotara III. Soběslav zvítězil i vlastně díky počasí a na památku svého vítězství nechal v tomtéž roce nahoře Říp obnovit a rozšířit kostelík ve tvaru rotundy. No a už je to 900 let a my si o Řípu budeme povídat s naším milým hostem, roudnickým farářem Martinem Brousilem, který to tam velmi dobře zná.
0: Takže posluchači Radiožurnálu, z hůru na Říp po 9. hodině.
1: Češi na Řípu.
2: Pustíte si dnes hokej v rádiu.
3: První s posledním, ale zároveň derby. Takový bude souboj HC Oceláři Třinec, HC Vítkovice Ridera ve čtvrtém kole Tipsport Extraligy. Začíná se v 17 hodin a následovat bude dalších 5 zápasů elitních českých klubů. O žádný nepřijdete v pořadu Radiožurnálu Sport s mikrofonem za hokejem. Dál nabízíme i jednotlivé přímé přenosy. Stačí rozkliknout naše webové stránky.
2: Naši reportéři jsou na všech stadionech.
4: Fanděte s námi českému hokeji u rádia.
0: Devět hodin. Jan Altendorfská zprávy.
5: Do nádrží s pitnou vodou v Odoleně vodě se dostalo olovo, lidé by ji neměli pít ani z ní vařit. Papež je na cestě do Francie, v zemi stráví 4 dny. České tenistky budou bojovat o postup do finále poháru Billie Jean Kingové. Kolona popojíždí na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy. A bude oblačno až zataženo, teploty do 18 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Pitné vodě v obcích severně od Prahy je nadlimitní množství olova. Lidé z okolí Odoleny vody by ji neměli pít ani z ní vařit. Podle mluvčí krajské hygienické stanice Dany Šalamounové je voda nebezpečná hlavně pro ohrožené skupiny obyvatel.
6: Pokud je zdravý jedinec vystaven takovéto expozici olova, tak se nestane nic, neměl by mít zdravotní potíže žádné. Nicméně jde tady především ohrožené skupiny, to znamená například těhotné ženy nebo děti. Takže určitě tu balenou vodu nebo vodu z přistavených cisternem.
5: Cisterny jsou jen na některých místech, jejich mapa je na webu středočeských vodáren. Problém se týká asi 20 000 lidí. Papež Lev 14. má už za hodinu přiletět do Francie. Během 4 dní návštěvy zavítá do Lourdes na jihu země i do Paříže, kde povede mši na bulváru Champs-Élysées pro více než 500 000 lidí.
7: Letadlo s papežem Levem 14. přistane na pařížském letišti Orly dopoledne. Po návštěvě Elizejského paláce, kde se setká s prezidentem Emmanuelem Macronem, pozdraví davy věřících a příznivců z papamobilu. Pařížský biskup Laurent Ulrich řekl, že trasa papamobilem bude dlouhá 2,5 kilometru a skončí nedaleko katedrály Notre Dame, kde papež povede nešpory. Večer ho čeká vigílie na fotbalovém stadionu Stade de France pro téměř 80 000 lidí. V Paříži je v pohotovosti 14 000 vojáků a policistů a v centru jsou uzavřené některé stanice metra. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
5: Čínský prezident Xi Jinping zakončí 3denní oficiální návštěvu Spojených států. Se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem už jednal v Bílém domě o vzájemných obchodních vztazích, bezpečnosti i umělé inteligenci. Po státní večeři, které se zúčastnili i zástupci největších amerických technologických společností, dnes čeká prezident ještě setkání účeje za doprovodu manželek. Čínský prezident včera uvedl, že do své země pozve na studijní programy 100 000 mladých Američanů a zoologické zahradě v Atlantě půjčí 2.

0: vydává speciální pamětní 2-eurovou minci a v Dublinu a Paříži se konají výstavy, které mapují jejich cestu z kuchyně dublinského řadového domku na největší stadiony světa. Jaromír Marek, Radiožurnál.
1: Sport. České tenistky čeká semifinále poháru Billie Jean Kingové. V čínském Shenzhenu nastoupí od 11 hodin našeho času k utkání proti Španělkám. Kapitánka Barbora Strýcová prozradila, jak by mohla vypadat zápasová sestava.
2: Samozřejmě, když se nic nestane, tak Linda nastoupí jako první hráčka našeho týmu a ostatní holky samozřejmě chce nastoupit s tím nejsilnějším týmem. I to tak vypadá, ale uvidíme, jestli všechno bude v pohodě, tak si myslím, že to tak dopadne. Papírově samozřejmě jsou favoritkami, ale myslím si, že holky to prostě berou tak, že jedou na ten zápas a nechají tam prostě všechno a uvidí se, jak to dopadne.
1: V českém týmu v Shenzhenu jsou Linda Nosková, Karolína Muchová, Marie Bousková, Sára Bejlek a světová jednička v deblu Kateřina Siňáková.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 u Brna a omezení na 38 na Mladoboleslavsku. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy čekejte silný provoz, jede hodně kamionů. Nákladní auta v pravém pruhu zastavují poprvé už za sjezdem na Velkou Bíteš. Osobní až u Kývalky na kilometru 181. Pro osobní to zpoždění okolo 20 minut před Brnem. Na silnici 38 z Nymburka do Mladé Boleslavy hlásíte kolony u Nepřevázky. Mezi Černavkou a Bezděčínem opravují vozovku a jede se k Kyvadlově. Zdržíte se 10 až 15 minut obousměrně. V Praze komplikuje dopravu nehoda ve Strahovském tunelu. Ve směru Stroje na Smíchov na začátku tunelu se srazila dvě auta. Řidiči se domluvili, teď odjíždějí z tunelu ven, ale stále regulují vjezdy ve směru na Barandovský most. Ucpaný stále taky Pražský okruh, a to v obou směrech před sjezdem na Ořech. Zdržíte se okolo 15-20 minut, jak ve směru z D1, tak i z plzeňské dálnice. A postojíte i na výjezdu z Prahy směr letiště. Od Evropské ulice se jede pomalu až ke sjezdu na letiště. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
5: www.nejlevnějšípneu.cz. Váš dodavatel pneumatik všech značek vám přeje příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek. www.nejlevnějšípneu.cz. Sponzor programu.
3: Počasí.
6: V jihozápadní polovině Čech bude dopoledne ještě polojasno až jasno, jinak čekejte oblačno až zataženo. Večer se pak v Čechách od západu začne vyjasňovat. Teploty 13 až 18 stupňů. Tolik zprávy. Teď už jsou s vámi Jan Pokorný a host Radiožurnálu.
7: 460 metrů nad mořem, to je výška hory Říp, tam se chodí za výhledem, za pověstí o praotci Čechovi i do malé rotundy na vrcholu. Letos si připomínáme 900 let od její doložené obnovy a vysvěcení, tak je to asi nejpřesnější. A naším hostem je roudnický farář Martin Brousil. Dobrý den, vítám vás v rozhlase.
8: Dobrý den, moc děkuju za pozvání.
7: Jak je asi teď v 9 hodin a 7 minut na Řípu?
8: Předpokládám, že tam bude asi docela chladno, protože i pod Řípem byla dosti zima, když jsem odjížděl. A budou tam asi přicházet první návštěvníci, protože pořád ještě je doba, kdy tam proudí docela hodně lidí teď v září.
7: Víc, než by vás těšilo třeba?
8: Nás těší, když právě přichází hodně návštěvníků, takže jsme s tím jenom spokojeni a jsme rádi.
7: Jak často se nahoru Říp dostanete vy?
8: Já se dostávám nahoru Říp především v souvislosti se sloužením mše v rotundě, která se koná přes, zjednodušeně řečeno, letní období od května do října. Každou první neděli o 16:30 odpoledne. To letní období je takhle vybrané proto, protože počínaje listopadem mohou přicházet situace a okolnosti, které zamezují tomu, aby se tam člověk bezpečně na ten Říp dostal. A to nejenom autem, což tedy musím přiznat, že jsou způsoby mého výstupu, ale i pěšky, protože potom třeba, když nasněží a je uklouzáno, tak to je opravdu skoro o život. No.
7: S farářem Martinem Brousilem si budeme za chvíli povídat nejenom o tom, co bude třeba v neděli, ale i o tom, co bylo před těmi 900 lety, pravděpodobně.

0: Roudnický farhář Martin Brousil je hostem radiožurnálu. Neděle 27. září je za dveřmi, 10.30 mše v kostele narození Panny Marie v Roudnici. Jak se na ní chystáte?
1: Tak chystáme se na ní tak, že hlavně znovu a znovu opakujeme našim farníkům, že tam mše svatá bude o hodinu později, než je obvyklé. Protože jsme kvůli příjezdu pana arcibiskupa Olomouckého a jeho časovým možnostem museli ten začátek posunout. No a jinak samo to datum vlastně jsme stanovili především s ohledem na možnosti pana arcibiskupa Nuzíka, protože ono ve skutečnosti přesné datum posvěcení té rotundy v roce 1126 není známé, takže bylo jenom na nás, který den v tom letošním roce si tu slavnost naplánujeme a uskutečníme.
0: Jedno datum z onoho roku 1126 známé je, alespoň v historických pramenech, a to je 18. únor, kdy u Chlumce poblíž Ústí nad Labem, ne tedy neplesich s Chlumcem nad Cidlinou, to byla jiná bitva. jestli to byla bitva. Tady se střetla vojska českého knížete Soběslava I. a německého krále Lotara III. Soběslav zvítězil, prý i díky počasí. Se uvádí. No a na tu památku svého vítězství nechal nahoře říp obnovit a rozšířit tehdejší kostelík ve tvaru rotundy, který tam už od dřívějška stával. Ví se, proč zrovna tam?
1: Tak sama hora říp je, jak je všem posluchačům dobře známo, ikonické místo. Má kultovní historii, sahající tisíciletí zpět s archeologické výzkumy, které tam v posledních letech probíhají, potvrzují, že ta krajina kolem řípu plnila úlohu čehosi jako takové sakrální, prostě posvátné ceremoniální krajiny, kde na samotném řípu třeba vůbec nikdy nebylo lidské sídlo. Byla to zřejmě hora vyhražená bohům. A v tom okolí řípu na té plošině, ze které ten říp vyrůstá, tak se nacházejí spousty pohřebních mohyl a jiných objektů, které ukazují, že prostě ten říp byl takovým jaksi zásadním místem určitého vztahování se, tedy k přesahu pro ty lidi těch starých kultur, kterých se tam za nějakých těch 5000, 6000 let vystřídalo snad 20 různých druhů. A takže zřejmě z toho důvodu, že ta hora byla spojena právě s takovýmhle účelem a způsobem úcty, tak v těch raných dobách křesťanství zakořenujícího v Čechách byla ta hora křesťansky posvěcena výstavbou nějaké kaple. Nevíme, kdy ta kaple první byla postavena, ani jakou měla podobu. Mohlo by to být klidně ještě v 10. století, protože vlastně ten říp, dá se říci, že stojí uprostřed krajiny, která i v těch raných českých dějinách byla právě tím nejstarším místem, kde vznikala česká státnost. Vlastně když se z řípu rozhlédneme, tak vidíme kolem dokola, že Levý Hradec, Budeč, Mělník se svatou Ludmilou, Starou Boleslav, i místo, odkud podle legendy pocházel Přemysl Oráč, Stadice nakonec, že taky nejsou tak daleko.
0: Ale taky tam svého času operovali germánské kmeny. To není jako výsostně česká záležitost.
1: To zcela jistě, tak před příchodem Slovanů tam byli Germáni, potom zřejmě předtím Keltové a další etnika, která asi ani neumíme pojmenovat. Známe je spíš podle těch archeologických pozůstatků, čili pojmenováváme je spíše podle nějakých charakteristických vzorů, které používali třeba k výzdobě keramiky nebo podobně. Že? No a, ale samotná hora říp, když jste zmínil ty Germány, tak vlastně ten její název má svůj původ právě ve starogermánském slovu, které snad má taky i nějakou svoji obdobu v keltském jazyce, a to je ryb. Ryb, tak se ten název předával.
0: Tak přišel praotec Čech a dal tam ten háček.
1: Ano, dal.
0: A byl to český říp.

0: Roudnický farář Martin Brousil je hostem Radiožurnálu. Jsme spolu na řípu, alespoň v myšlenkách a ve slovech. Když se podíváme do Kosmovy kroniky, tak tam nalistujeme první zmínku o praotci Čechovi. Je to tak?
1: Ano.
0: A odtud pak ten příběh o slovanském lidu, který hledá novou vlast, převzal Václav Hájek z Libočan. K čemu byla vlastně takováhle báje dobrá?
1: No tak řekl bych, že Kosmas se nechal inspirovat druhou knihou Mojžíšovou. Mm-hmm. Konec konců byl to kněz, kanovník metropolitní kapituly, takže Bibli dobře znal. A v druhé knize Mojžíšově čteme o té události, kdy Mojžíš vyvedl izraelský lid z egyptského otroctví do té země Bohem zaslíbené Abrahamovi. A tak zřejmě Kosmas chtěl také dát svému lidu nějakou vznešenou představu o jeho národním počátku a tak tedy vymyslel onu postavu praotce Čecha jako takového podobného vůdce lidu, který prostě uvádí ten přikočovaný lid do země, která je pro něj určená a ve které se mu dobře povede.
0: Setkáváte se ještě někdy třeba na Řípu nebo pod Řípem s někým, kdo si myslí, že to fakt je pravda? Že ten praotec Čech tam byl?
1: Určitě, dokonce bych si dovolil říct, že to bude většina návštěvníků.
0: Vážně?
1: Protože ono i myslím si, že ve vyučování vlastivědy se stále prostě ten příběh podává, aniž by se mu dávalo nějaké kritické vysvětlení. Takže hodně lidí opravdu jaksi považuje tu událost za historicky skutečnou.
0: Vlastně na Řípu v Rotundě budete sloužit tédeum teď v neděli od 15 hodin, když už jsme u toho časového itineráře. Tédeum, to je vlastně chvalospěv, abychom to vysvětlili posluchačům. Jak se na to připravuje farář?
1: Farář se na to připravuje tak, že hlavně má na starosti veškerou tu organizaci, čili musel jsem oslovit...
0: Ten ceremoniál vy umíte asi, že?
1: Tak, to... ano. Oslovit oba pány arcibiskupy a domlouvat si jejich sekretáři, jak to bude probíhat a samozřejmě taky obstarat nějaké zázemí pro to, abychom se někde mohli naobědvat a neumdleli únavou.
0: Aha, takhle náročné to je.
1: No. A na závěr jsme ještě naplánovali, že si potom oddechneme v malém pivovaru ve Ctině vsi pod Řípem, takže den bude, myslím, opravdu naplněn a to příjemně.
0: A teď, když se podívám na, řekněme, běžný provoz vaší farnosti, jak se vlastně farář připravuje na to, kdy promlouvá k věřícím v kostele, na to kázání, tak aby to bylo aktuální, aby udržoval tu víru vlastně stále živou? Aby to nebyla jenom s odpuštěním Bible.
1: Jo. No tak myslím si, že na kázání se připravujeme soustavně vším, co prožíváme a jak se taky osobně k Pánu Bohu nějak vztahujeme a modlíme a před ním ty věci, které zažíváme, promýšlíme a prosíme o nějakou radu nebo řešení nebo východisko. Takže člověk hlavně vychází z těch osobních zkušeností, jak on přemýšlí nad těmi skutečnostmi víry, jakým způsobem v jeho vlastním životě souvisí s těmi běžnými věcmi, které prožívá, nebo prostě s těmi událostmi společenskými. A to se potom všechno tak nějak jak dá dohromady a to člověk může použít.
0: Vy si to píšete?
1: Ne, nepíšu si, musím přiznat, že jsem si nenapsal jediné kázání. Někdy si napíšu poznámky, tak abych nemusel pořád znovu jaksi si to v hlavě připomínat. Ale důležité je, aby člověk věděl, co chce sdělit, aby měl prostě nějakou tu ústřední myšlenku. No a ten způsob, to už potom je taková určitá improvizace.
0: Roudnický farář Martin Brousil, dnešní host Radiožurnálu. Oh!

0: Hokejová extraliga na Radiožurnálu.
1: Nestíháte se dostat na stadion?
0: Poslouchejte zápasy živě na internetu.
1: Vychutnejte si obří nabídku z pohodlí domova.
0: Přepínejte libovolně mezi duely?
1: Nebo si zvolte utkání s komentářem hokejového experta Radiožurnálu Martina Procházky.
0: Hokejová extraliga na Radiožurnálu.
1: Vysíláme všechna utkání hokejové extraligy přímo ze stadionu.
0: Poslouchejte na serveru irozhlas.cz,
1: webu radiožurnalsport.cz
0: nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.
2: Radiožurnál je 9:30. Zprávy a Jana Utendorská.
3: Opoziční občanští demokraté, starostové, piráti, lidovci a TOP 09 sebrali podpisy všech svých 92 poslanců pod návrh na svolání schůze sněmovny k odvolání vlády. Jednat chtějí o rozpočtu na příští rok, který má podle návrhu druhý nejvyšší schodek v historii Česka. Tématem mimořádné schůze má být i údajně nevyřešený střet zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO a údajné útoky vlády na ústavní instituce, soudy, neziskový sektor a média. Aby sněmovna vládě nedůvěru vyslovila, musí pro ně hlasovat minimálně 101 poslanců. Francie pošle vojáky a obranné systémy do Saúdské Arábie na ochranu přístavu Yanbu. Francouzský prezident Emmanuel Macron to řekl v televizi TF1. Strategický přístav na pobřeží Rudého moře je klíčovým uzlem pro přepravu ropy. Na začátku září provoz přístavu omezil útok na ropovod, ze kterého Saúdská Arábie obvinila proíránské milice. Dvě oběti a 6 zraněných se vyžádala noční nehoda na pražském okruhu u Zbraslavy. Na 11. kilometru narazil kamion do mikrobusu. Příčinu nehody vyšetřují policisté. A v Opavě se dnes po celkové rekonstrukci otevře městský zimní stadion. Za modernizaci jedné z nejstarších krytých ledových ploch v zemi zaplatilo město i s dotacemi téměř 500 000 000 korun. Na tribunách jsou pro diváky zhruba 2000 míst.
0: Sport.
3: Hokejisté Hradce Králové si připsali první domácí vítězství v novém ročníku Tipsport Extraligy. V předehrávce čtvrtého kola porazil Liberec 5-2. Dalších 6 zápasů se bude hrát odpoledne. O všech uslyšíte na Radiožurnálu Sport od 17 hodin. Pořadu s mikrofonem za sportem.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 u hranic a taky před Brnem. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Ostravy zpomalte u sjezdu na hranice. Na 310. kilometru zasahují hasiči u kamionu. Průjezdný je pouze levý ze 3 pruhů a dojíždí se do krátké kolony u sjezdu na hranice. Na D1 kolony na příjezdu do Brna směrem z Prahy je silný provoz. Kamiony od 173. kilometru osobním pojedete o něco dál a rychleji v levém pruhu. Je to nesouvislá fronta až do Brna k omezení. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně vázne provoz. Popojíždějí hlavně kamiony od Rudné 5. kilometru až na pražský okruh k Ořechu. A na silnici 38 z Nymburka do Mladé Boleslavy čekejte kolony u Nepřevázky. Mezi Černavkou a Bezděčínem opravují vozovku, jede se Kybadlově. A zdržíte se 10 až 15 minut a to v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: V jihozápadní polovině Čech bude dopoledne ještě polojasno až jasno, jinak čekejte oblačno až zataženo. Večer se pak v Čechách od západu začne vyjasňovat. Teploty 13 až 18 stupňů, na horách bude kolem 9. Tolik zprávy. Dále s vámi Jan Pokorný a host Radiožurnálu. Rozhovor o nejznámější české hoře Říp pokračuje už za chvíli.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Povídáme si s roudnickým farářem Martinem Brousilem, zejména o hoře Říp, také o rotundě. Vy teď už víte díky studii českých výzkumníků, že tahle symbolická dominanta české krajiny je pozůstatkem lávového jezera. To vzniklo před více než 26 miliony let během výbušné erupce takzvaného márového vulkánu. To asi víte, protože se tam občas potkáváte s geology nebo s archeology. Nakolik ověřitelná jsou ta, co data, ale ty návaznosti, jako třeba ta, která by měla souviset s onou bitvou v roce 1126 a potom následným krokem knížete Soběslava I., že tam rozšířil ten kostelík. To se dá doložit?
1: Tak popravdě nepamatuju si ani onu událost vzniku Řípu a ani tu bitvu u Chlumce, ale pravdou je, že vlastně neexistuje žádný historický zápis, který by nesl informaci o tom, že byla nějaká skutečná přímá souvislost mezi oním vítězstvím nad tím králem Lotarem a mezi tou obnovou rotundy. My máme pouze zápis, který pochází z pera kronikáře, který nese pojmenování kanovník Vyšehradský, jeho jméno neznáme. A ten zaznamenal, že tedy v tom roce 1126 nechal kníže Soběslav I. znovu vybudovat pobořenou kapli na Řípu a v témže roce, že ji vysvětil olomoucký biskup Jindřich Zdík. To byla poměrně významná osoba své doby, velmi vzdělaný kněz a biskup, který mimo jiné do Čech přivedl také premonstrátský řád, který potom tady působil a do současnosti požehnaně působí. A to je vlastně i ten důvod, proč jsme pozvali pana arcibiskupa Olomouckého do Čech, protože popravdě řečeno jeho vlastní teritorium je Morava, on je metropolitou, tedy moravským, ale právě proto, že tento jeho předchůdce na biskupském stolci olomouckém byl tím světitelem rotundy, tak jsme chtěli obnovit tady jaksi ten vztah Olomouce k rotundě. A vlastně je trošku zajímavé, že když hovoříme ještě o té bitvě u Chlumce, takže tím viníkem, který způsobil to tažení krále Lotara do Čech, byl olomoucký kníže z přemyslovského rodu Ota II. Olomoucký. Takže jeden Olomoučan způsobil potíž a druhý Olomoučan Jindřich Zdík ještě v tom samém roce vlastně naopak tomu knížeti Soběslavovi takhle vyšel vstříc a vypravil se na Říp, aby požehnal tu obnovenou kapli.
0: Aby člověk neřekl, za co všechno můžou Olomoučané. Farář Martin Brousil je hostem Radiožurnálu.

0: Roudnický farář Martin Brousil, host radiožurnálu Pohybujeme se na Řípu a v jeho okolí. Je pořád nahoře ten nápis Co Mohamedu Mekato Čechu Říp?
1: Je tam stále na turistické...
0: Jak se na to dívá katolický kněz? Nechcete to sundat?
1: Ne, já myslím, že to není nic, co by se mi nemělo líbit nebo by mělo vadit. Je to nakonec pravda.
0: Ano, nesouvisí to s Rotundou, že? Je to tam asi z jiných důvodů napsáno.
1: Na Rotundě jsme měli spoustu jiných nápisů od lidí, kteří zrovna se k ní nechovali hezky, ale ty bych tady ani nepřipomínal.
0: Nepřipomínejte, ale já připomenu jednu věc z vašeho farního programu. Vy máte klub neznabohů. Co to je?
1: Klub neznabohů, to je projekt mých spolupracovníků, manželů Horákových, kteří mi pomáhají s vedením života farnosti. A je to takové volné povídání si o různých biblických událostech a tématech a hledání jejich přesahu, možného přesahu do našich životů nebo nějakých souvislostí s tím, co prožíváme my a o čem mluví ten příběh.
0: A podmínkou účasti je, abych deklaroval, já jsem neznaboh.
1: Já tam teda nechodím, abych nespůsobil veřejné pohoršení, ale myslím si, že ten název byl zvolen hlavně proto, aby se lidé nebáli, no protože popravdě řečeno, jaksi to kostelní prostředí je většinovou společností chápáno jako takové zcela přináležející jenom těm lidem, kteří tam prostě kmenově patří a chodí.
0: A to je škoda, ne?
1: Je to určitě škoda. My bychom byli rádi, aby jsme rozšířili brány, otevřeli teda lidem dobré vůle a rozumných zájmů. A tak vlastně i tohle ten název by tomu měl napomoci, aby se prostě lidé, kteří se necítí být úplně těmi kovanými věřícími, tak aby se neostýchali přijít.
0: Přišli, říká Martin Brousil, roudnický farář.

0: Výročí 900 let, Horaříb, tamní Rotunda a Martin Brousel, roudnický farář, host radiožurnálu. Jak se u vás potkává, řekněme, takový ten turistický provoz na Řípu s člověkem, který tam přijde hledat spiritualitu, nebo jenom ticho třeba?
1: To je na Řípu hodně obtížná záležitost, protože ta rotunda je prostě maličký prostor. A to nám přináší stále potíže, protože je málo, co tam můžeme vlastně návštěvníkům jako turistům ukázat, přece jenom to zařízení je tam skromné. A tak pro ten účel, abychom uspokojili turisty, tak se snažíme vymýšlet nějaké doplňkové programy anebo nabídku. Takže třeba tam v současnosti máme virtuální brýle s nahraným výhledem z Řípu do okolí. A to proto, protože spousta lidí očekává, když vidí rotundu s věží, že se jedná o možnost vyhlédnout do kraje, že ta věž je vlastně rozhlednou, a bývají velmi zklamáni, když zjistí, že to není možné. A tak proto, abychom vlastně nahradili nějak tohleto, tento nedostatek, takže nám dron natočil tedy ten rozhled z Řípu a myslím si, že to má docela úspěch. Potom jsme nechali zpracovat takový animovaný film o dějinách Řípu a Rotundy, který se tam také může shlédnout. A potom je tam ještě výstava také nějakých faksimile románských kodexů a výstava o rotundách podobných právě té řípské, protože ono rotund s věží je málo. Daleko více existuje rotund pouze s tou kostelní lodí kruhovou a s tou apsidou. Aby měli věž, to už je docela unikát. Takže náš pan Kastelán vypracoval takovou galerii těch rotund, které mají podobný vzhled, a tam představuje jejich tedy podobu a historii.
0: Když už kombinujeme tyhle prvky, včetně těch prvků moderních výrazových prostředků a dronu, naštěstí tedy dronu, který zachycuje krajinu, tak v galerii u vás v Roudnici nedávno skončila výstava Říp, kontext a současnost, asi jste ji navštívil. Tam byly zajímavé artefakty, ne?
1: To určitě.
0: Odpadky počínaje. A
1: tak. Říp je místo, které ano, i s těmi odpadky je spojeno, protože prostě ta návštěvnost je tam veliká a ty možnosti nějakého opatrování té hory zase nejsou jaksi tak možné.
0: Tady jenom dodejme, že to byli mladí umělci, že právě galerie využila jejich vhledu nebo nevhledu do dění kolem Řípu a na Řípu. Čím to na vás dýchlo?
1: Dýchlo to na mě asi především uspokojení nad tím, že se lidé stále vlastně tím místem zabývají, že je zajímá, že dokáží se na něj dívat z různých úhlů, že umí připomenout i určité nedostatky, které jsou s ním spojené a kterých jsme si vědomi a pomalu se snažíme, jak my, tak vlastně vlastník té samotné hory, což je rodina roudnických Lobkoviců, nějakým způsobem vylepšovat, přemýšlet nad tím, co by mohlo být lépe.
0: Možná se řada našich posluchačů s vámi v neděli setká z toho 27. října, ať už v Roudnici, anebo potom odpoledne na Řípu. Roudnický farář Martin Brousel byl hostem Radiožurnálu. Mějte se hezky.
1: Já moc děkuju za pozvání a všem přeju krásné, volné svatováclavské dny.
0: Děkujeme za to.

0: Nastal podzim a Honda opět přiváží neodolatelnou akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Pokud si do konce roku pořídíte městské HR-V nebo rodinné CR-V, získáte nejen skvělé SUV s možností pohonu všech čtyř kol, ale ušetříte až 140 000 korun. Objednejte si zkušební jízdu u svého dílera na www.honda.cz a přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná, zábavná a zároveň bezstarostná. Honda totiž poskytuje na své vozy prodlouženou záruku až na 8 let nebo 160 000 kilometrů. Honda, the power of dreams.
1: Radiožurnál 10 hodin. Zprávy a Jana Utendorfská.
2: O vyslovení nedůvěry vládě chtějí hlasovat všichni opoziční poslanci. Vodárny vyčistí kontaminovanou vodu. Lidi z obcí severně od Prahy by ji neměli pít. České tenistky čeká semifinále poháru Billie Jean Kingové proti Španělsku. Na silnici 3 z Prahy do Benešova brzdí provoz nehoda v Mirošovicích. A bude oblačno až zataženo, teploty do 18 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Opozice má všech svých 92 podpisů pro to, aby sněmovna hlasovala o vyslovení nedůvěry vládě. Oznámili to předsedové opozičních stran. Důvodem pro svolání schůze je podle nich mimo jiné výše schodku státního rozpočtu na příští rok. Podle šéfa starostů Víta Rakušana vláda selhala taky v oblasti bezpečnosti.
4: Nežijeme v bezpečné době a je potřeba na to myslet a hlavně je potřeba se na to také připravovat. Naše vláda mlčí. Nekomunikuje, zrušila strategickou komunikaci tohoto státu, je to zbytečné, národní bezpečnostní poradce tady neexistuje. Tohle v téhle chvíli už je přímé ohrožení pocitu bezpečí a reálné bezpečnosti obyvatel naší země.
2: Podle opozice taky premiér Andrej Babiš hnutí ANO nevyřešil svůj střet zájmů. Vyjádření vlády zjišťujeme. Poslanci by mohli o nedůvěře hlasovat příští týden. Středočeské vodárny se chystají na čištění vody z vodojemu Odolena voda. Včera v něm naměřili nadlimitní koncentrace olova. Vodárny to napsali na svém webu. Ještě v polovině září byly odebrané vzorky v limitu. Lidé ve 12 obcích v okolí Odoleny vody by neměli vodu pít ani z ní vařit. Kde nejsou k dispozici cisterny, mají lidé podle středočeských hygieniků používat vodu balenou. V terénu je náš reportér. Přihlásí se v dopoledním radiožurnálu už po zprávách. Prezident Petr Pavel ukončil týdenní návštěvu Spojených států a odletěl do Prahy. Poslední den cesty strávil v Nebrasce, kde vystoupil na univerzitě v Lincolnu. Navštívil Národní gardu a setkal se s guvernérem tohoto státu. Cestu zakončil v městečku Wilbur, kde od místních krajanů dostal čestný klíč od města.
5: Cestu zakončil ve Wilburu, městečku, které se říká České hlavní město Spojených států. Na uvítanou mu tam zatleskali stovky místních obyvatel a od zástupců české komunity dostal čestný klíč od města. Sám prezident řekl, že ho vřelost, se kterou se s ním lidé dělili o svůj vztah k českým kořenům, dojala.
6: To nadšení, se kterým tady lidé udržují tradice, kulturu, hlásí se k tradicím, které u nás už přežívají pouze v některých regionech, je to opravdu velice hřejivý pocit.
5: Podle svých slov tam prý viděl víc stop české kultury, než kolik jich potkává doma. Z Nebrasky Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: S příchodem podzimu přibývá dopravních nehod se zvěří. Při srážce je nutné vždy volat policii.
7: Při nevyhnutelném střetu je klíčové plně šlápnout na brzdy a nestočit volant na stranu, pokračuje vedoucí BESIPu Tomáš Neřolt.
8: Vždycky ještě horší než ten střet se zvěří je, pokud strhnu někam řízení a narazím třeba do pevné překážky, to znamená do stromu, do nějakého sloupku a podobně.
7: Policii je nutné nehodu oznámit v každém případě. Ta může na místo vyslat hlídku. U méně závažných případů policie ani

0: ve vodním slalomu za sebou semifinále. Jak se dařilo českým reprezentantkám, řekne Jan Suchan.
1: Amálie Hilgertová má jisté finále, aktuálně osmá, může ještě klesnout na desátou pozici, naopak v semifinále končí jak Kateřina Beková, tak Bára Galušková. Za chvíli začne semifinále kajakářů i se čtyřmi Čechy. Z Ivrej Jan Suchan, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 u Brna, nehoda v Mirošovicích na silnici 3. Na dálnici D1 popojíždí kolona na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Kamiony od 168. kilometru od sjezdu na Domašov. Osobní zastaví v levém pruhu zhruba na 174. kilometru. A ta kolona se pak záhy alespoň osobní auta opět rozjede. Kamiony ale pokračují až k omezení v Brně. A taky na dálnici D5 vázne provoz na příjezdu do Prahy z Plzně. I tam popojíždějí hlavně kamiony od 5. kilometru až na Pražský okruh. Na silnici 3 z Prahy do Benešova čekejte kolony v Mirošovicích. V kopci na konci stoupání před Cenohraby je zúžení a byla tam i nehoda a projíždí se pomalu, zdržíte se do 10 minut. Na silnici 38 z Nymburka do Mladé Boleslavy hlásíte kolony u Nepřevázky. Mezi Černavkou a Bezděčínem opravují vozovku, jede se Kivadlově a je to na 10 až 15 minut obousměrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude oblačno až zataženo, večer se pak v Čechách od západu začne vyjasňovat. Teploty vystoupí na 13 až 18 stupňů, na horách bude kolem 9. Tolik zprávy. Teď už začíná dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
5: Dobrý den, je pátek 25. září a my navážeme na zprávy. Jak už zaznělo, ve 12 obcích v okolí Odoleny vody nesmí lidé pít vodu z kohoutku, pokud nemají vlastní studnu. V kohoutkové vodě je totiž nadlimitní koncentrace olova. Tak jak to řeší třeba ve Zdibech? Zeptám se na to reportéra, který je přímo na místě v úvodu dopoledního Radiožurnálu za chvíli. Vítejte.
2: Dopolední Radiožurnál
6: a Jiří Chum.

0: Voda ve vodojemu Odolena, voda u Prahy je kontaminovaná. Odběr vzorku odhalil, že je v ní nadlimitní koncentrace olova. Pitná voda tak neteče z kohoutku zhruba 20 tisícům lidí. Třeba ve Zdibech, kde je náš reportér Josef Beneda. Zdravíme, dobrý den.
1: Hezký den. O tom, že je voda kontaminovaná, se lidé třeba tady ve Zdibech dozvěděli včera večer. Já jsem u místní základní školy, kam dnes žáci přicházeli stejně jako každý den, ale s sebou se přinášeli více pití než obvykle. Jedna z maminek, paní Kristýna z nedalekých Větrušic, mi popisovala, že situace její rodinu vyděsila a hned si nakoupili zásoby balené vody. Tady u školy jsou přistavené hned dvě cisterny a nedostatek dnes podle vedení nehrozí. Ve školní jídelně ale museli pro dnešek vyměnit klasické talíře a příbory za jednorázové, protože je nemůžou umývat. Pitná voda neteče také v dalších 11 okolních obcích, například v Hošticích, Husinci, Klíčanech nebo Vodochodech. Je důležité říci, že míra koncentrace olova v dodávané vodě nepředstavuje při krátkodobé konzumaci zdravotní riziko a lidé ji můžou využívat jako užitkovou.
0: Jak na tu situaci zareagovali místní starostové a taky středočeské vodárny?
1: Tak například před několika minutami vodárny informovaly, že nyní provádějí opatření, která mají vést k vyčištění vody a pravidelně odebírají vzorky. Výsledky pak posílají hygienikům. Už včera večer vodárny uvedly, že pravděpodobný zdroj kontaminace je známý a provozní opatření by další kontaminaci měla zabránit. Kde ale lidé budou moct opět pít pitnou vodu, zatím není jasné. Vodárny pro obce zajistily náhradní zásobování vodou, především u prioritních objektů, jako jsou právě školy, školky nebo zdravotnická zařízení. A zasobovat občany se snaží i vedení obce. Například Zdiby na sociálních sítích včera večer uvedli, že budou kyvadlově přeměstňovat svou cisternu, aby zvládli zásobovat holosmetky a brnky. Radnice také požádali o pomoc státní správu hmotných rezerv, která přislíbila, že v okolí rozmístí i své cisterny.
0: Říká reportér Josef Beneda. Díky za to. Naschledanou.
1: Také děkuji. Naslyšenou.
0: Páteční dopolední radiožurnál 25. září a za 3 minuty 10:45.

Čeští vývojáři her se i letos snaží upevnit své postavení na evropském trhu. Očekává se, že počet vydaných her by se měl podobně jako loni přiblížit 40. Pozitivní je i to, že se herní studia v Česku rozšiřují a nabírají nové zaměstnance. V biznesu o tom za chvíli víc.

do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Celosvětovým herním průmyslem letos nejspíš nezahýbe žádný český titul, jako tomu bylo loni z Rogue Kingdom Come Deliverance 2. Přesto se ale českým vývojářům daří. Podobně jako loni se očekává vydání zhruba 40 her, většinou na počítač nebo herní konzole. Podle Asociace českých herních vývojářů navíc přibývají nová vývojářská studia.
1: Bylo to tak dávno. Fonopolis. Město plné amplionů.
2: Jednou z letošních novinek je adventura Fonopolis. Odehrává se ve stejnomenném městě, které pomocí amplionů a zvukových příkazů ovládá autoritářský vůdce. Hlavním hrdinou hry je popelář Felix, který začne vzdorovat.
3: Prodejně se hře daří dobře po celém světě. Největšími trhy jsou Čína a Spojené státy, ale i v Česku se hra prodává s ohledem na velikost místního trhu velmi slušně.
2: Říká Lukáš Kunce z vývojářského studia Amanita Design, které stojí mimo jiné za úspěšnými tituly Machinarium nebo Samorost. Podle Asociace českých herních vývojářů by měl počet vydaných českých her za letošní rok dosáhnout asi 40, podobně jako loni. Jak ale říká za asociaci Pavel Barák, vydělat dokážou i studia, která zrovna nové tituly nepředstavují.
4: Ty velký etablované firmy jako SC Software nebo Bohemia Interactive, těm se dlouhodobě daří. Funguje jako na jiných modelech, oni vydávají ty DLCčka, vydávají různý rozšiřující obsah a ten je nějak spoplatněný.
2: Právě největší herní studia, jako jsou Warhorse nebo SCS Software, pořád táhnou český herní průmysl, kterému se poslední dobou daří. Už v roce 2023 skokově vzrostl obrat českých herních firm na víc než 9 miliard korun a v posledních dvou letech se ho dařilo udržovat. Naprostá většina ze 178 studií v Česku jsou menší firmy. Jedním takovým je studio Charles Games, ve kterém pracuje Lukáš Kolek.
5: My hodně diverzifikujeme to, co děláme, a to je to, proč jsme udržitelní v tenhle ten moment. Kdybychom spoléhali na jeden titul a na to, že třeba fakt jako hodně dobře dopadne, tak to v situaci, jak ten dnešní trh vypadá, mi osobně přijde velmi, velmi riskantní, speciálně pro menší studia.
2: Teď dokončují hru s názvem We Grew Up in War. V překladu Vyrostli jsme ve válce. Hráč díky ní nahlédne do vzpomínek dětí, které si pamatují období války v Sarajevu nebo na Ukrajině.
5: Pokud se bavíme o We Grew Up in War, tak ten žánr, což jsou válečné hry, tak tam se dá asi očekávat prodeje v řádech desítek tisíců, což je rozumná míra.
2: V Česku teď na výrobě her pracuje 3092 pracovníků. Letos jich má podle Asociace českých herních vývojářů přibýt dalších 260. Ve světě je přitom trend úplně opačný. Mimo jiné kvůli rozvoji umělé inteligence spíš vývojářská studia zaměstnance propouštějí. Dominik Hron, Radiožurnál.

0: Nemám čas cvičit. Začnu od pondělí. Je to drahé. A jaká je vaše výmluva? Právě probíhá aktivní září. Tak navštivte web olympijskytým.cz/podmysluší a najděte sportovní akce ve svém okolí. Vyměňte výmluvy za pohyb, protože pot nám sluší. Zajímavosti a reportážní vstupy k projektu uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Česká televize a Big Board.
1: Radiožurnál 10.30. Zprávy s Pavlem Prouzou.
2: Čeští advokáti si nastavili vlastní pravidla pro využívání umělé inteligence. Na svém webu třeba nesmí spustit automatické rady tzv. Chatbotů. Odpovědi totiž musí vždy zkontrolovat advokát. Nejdříve by AI mohla podle místopředsedy Pražského vrchního soudu Romana Horáčka pomáhat ve správních řízeních, například s pokutami za parkování. Hormuzským průlivem včera proplulo zhruba 60 nákladních plavidel s odvoláním na amerického činitele. O tom informuje agentura Reuters. Podle něj jde o největší objem ropy, který se úžinou podařilo přepravit od začátku července. Dohromady lodě převezly zhruba 22 milionů barelů ropy. Kvůli americkým úderům na Irán a následným blokádám je námořní doprava v klíčové úžině výrazně omezená. Obchody nad 200 metrů čtverečních zůstanou v pondělí zavřené. Prodej na den české státnosti zakazuje zákon. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy si na omezení otevírací doby zákazníci nezvykli ani po 10 letech. Noc vědy večer otevře více než 140 míst. Zapojí se univerzity, školy, muzea, hvězdárny i technologické firmy po celém Česku. Tématem letošního ročníku je komunikace. Na návštěvníky tak čekají nejrůznější pokusy, ukázky, projekce, workshopy a přednášky. Sport. Čeští fotbalisté do 21 let v Ázerbajdžánu rozehrají závěrečnou část kvalifikace o postup na mistrovství Evropy, které budou v příštím roce hostit Albánie a Srbsko. Výběru trenéra Michala Bílka patří před zbývajícími třemi zápasy ve skupině druhé místo za Portugalskem. Duel v Baku má výkop v 15:45.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D5C u Cerhovic a taky u Prahy. Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy čekejte kolony u Cerhovic. Na kilometru 41 silničáři opravovali vozovku, teď už končí a sklízejí kužely. Kolona se bude rozjíždět, tak vydržte. Na D5 se kolony i na příjezdu do Prahy z Plzně, hlavně kamiony popojíždějí zhruba od 5. 4. kilometru až na Pražský okruh. Tam se kolona rozjíždí až za sjezdem na Ořech ve směru na D1. Na D1 houstne provoz na výjezdu z Prahy směr Brno. Před omezením už Mejkalky se už teď začíná tvořit kolona. Zatím krátká do 10 minut. A fronty už taky na silnici 3 z Prahy směr Tábor, u Mirošovic a pak i před Benešovem. Opět zatím je to kratší. Na D1 kolony stále na příjezdu do Brna z Prahy. Kamiony brzdí poprvé zhruba na 167. kilometru. Osobním zastavíte na chvilku jen v okolí sjezdu na Ostrovačice. Další na 178. kilometru. Opatrně dojíždějte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V jihozápadní polovině Čech bude dopoledne ještě polojasno až jasno, jinak čekejte oblačno až zataženo. Večer se pak v Čechách od západu začne vyjasňovat. Teploty 13 až 18 stupňů, na horách kolem 9. Tolik zprávy. A posloucháte dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
5: Producenti mléka v Česku si stěžují na příliš nízké ceny v obchodech. Kdo nebo co za levné mléko může? Mohli se čeští mlékárníci na něco takového připravit? Zeptáme se prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy. A to v dnešních 20 minutách Radiožurnálu po zprávách v 17 hodin.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Colm Scott, 6 minut po 10:30 ve vysílání dopolední Radiožurnálu, cesta Papamobilem, centrem Paříže i ohromná mše na Champs-Élysées pro víc než 500 000 věřících. Do Francie přijel na návštěvu papež Lev XIV. Náš zpravodaj je u toho, Marcel Faltis v dopoledním Radiožurnálu ve vysílání už do 10:45. Za malou chvíli, teď hudební pozdrav z Rakouska a Falko.
1: Ich krieg von dir niemals genug, du bist in jedem Atemzug, alles dreht sich nur dich, warum ausgerechnet ich zähl die Stunden, die Sekunden, doch die Zeit scheint still zu stehen, hab mich

0: Na pařížském letišti Orly před pár desítkami minut přistálo letadlo s papežem Levem XIV. Je to první návštěva hlavy katolické církve ve Francii po téměř 20 letech a pařížské biskupství očekává ohromný zájem věřících. Jenom mše v centru Paříže by se mělo zúčastnit přes 500 000 lidí. Papežovu pouť bude sledovat i náš zpravodaj v Paříži Marcel Faltis. Marceli, zdravíme tě.
1: Dobré dopoledne. Když papež vystoupil z letadla italských aerolinií, tak se celou Paříží rozezněly zvony. Papež měl na sobě bílou sutanu a červený plášť přes ramena. Po schodech zamířil na runway, kde ho vítali věřící a taky prezident Emmanuel Macron. Společně jsou teď na cestě do Elizejského paláce, kde je čeká setkání se zástupci občanské společnosti. Poté papež navštíví sídlo UNESCO a odpoledne už pozdraví věřící z papamobilu, říká pařížský biskup Laurent Ulrich.
2: Lidé papeže ve Francii uvidí poprvé, když pojede papamobilem na 2,5 kilometru dlouhé trase. Věříme, že ho budou vítat velké davy.
1: Papež pojede papamobilem přes bulváry Montparnasse a Saint-Michel a cesta skončí u katedrály Notre Dame. Ve slavné gotické katedrále, která byla před 2 lety znovu otevřena po ničivém požáru, se papež zúčastní slavení na šport.
0: Co dalšího má papež ve Francii ještě v plánu?
1: Dnes večer ještě povede vigílii na stadionu Stade de France v Saint-Denis u Paříže a na té vigílii by mělo být až 80 tisíc mladých věřících. Ještě víc lidí se ale zúčastní sobotní mše na Champs-Élysées a to přes 500 000. Kromě toho v sobotu ráno papež navštíví třeba středisko, které pomáhá migrantům. Papež bude ve Francii až do pondělí, navštíví taky slavné poutní místo Lourdes na jihu země, kde by se měl mimo jiné setkat i s oběťmi sexuálního násilí ze strany církevních představitelů. Návštěvu zakončí v pondělí v Métách, kde by měl přednést projev o Evropě, její budoucnosti a věnovat by se měl taky umělé inteligenci.
0: Pařížský zpravodaj Marcel Faltis. Marceli, děkujeme, nashledanou.
1: Díky, hezký den.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A nebezpečná situace na plzeňské dálnici. Na D5 ve směru z Rozvadova do Prahy pozor teď u Plzně. Na kilometru 81,5 stojí auto v levém jízdním pruhu. Po nehodě nebo nepojízdné, každopádně stojí v levém pruhu, auta tam vybočují dost prudce. Ještě jednou D5, 81,5 kilometr směr Praha, auto v levém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: Zavolejte i vy 800 553 553. Mažu stopy.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A nebezpečná situace teď na Mladoboleslavské dálnici. Na D10 ve směru z Turnova do Prahy pozor za sjezdem na Starou Boleslav. Zhruba na 13. kilometru stojí auto s defektem v levém jízdním pruhu. Zatím bez policie neoznačené řidič se pohybuje kolem vozu. Ještě jednou D10 směrem do Prahy, 13. kilometr, auto stojí v levém pruhu. Pozor na to. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: České tenistky nastoupí za pár minut k semifinále Billie Jean King Cupu. Jejich soupeřkami budou Španělky a přímo v čínském Shenzhenu. U toho bude reportér Jaroslav Plašil. Zdravíme tě.
1: Hezký den z Shenzhenu, kde se za chviličku představí český a španělský tým v boji o postup do finále poháru Billie Jean Kingové. První singlový zápas Španělka Bouzasová Manejrová jako dvojka Španělek, jako dvojka Češek. Dnes Karolína Muchová, tedy kapitánka Barbora Strýcová, nasazuje nejsilnější možnou sestavu, co se týče singlů. Pak samozřejmě utkání jedniček Kristina Bukšová ze Španělska a Linda Nosková za Česko. Závěrečný double, který by případně rozhodoval za stavu 1-1, tam by byly sestavy Bukšová, Soribesová a Bousková, Siňaková, ale kapitánka Strýcová říkala, že toto se samozřejmě ještě může změnit. Dnes zřejmě před poloprázdným hledištěm po vyřazení Číňanek možná trošičku opadne zájem o tuto soutěž, ale Češky tedy budou usilovat o postup do finále. Z Shenzhenu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Pirátská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Nové informace v kauze Adama Kajumiho. Policie ho viní z obchodu s lidmi na platformě OnlyFans. Jaké má proto důkazy?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 21:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
4: I'm waiting up, saving all my precious time. Losing light, I'm missing my same old us before we learned our truth.

0: aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál, 11 hodin. Zprávy a Pavel Prouza.
3: 5. voda v několika obcích severně od Prahy obsahuje olovo. Správa státních hmotných rezerv nabízí obcím cisterny. Francouzský prezident Macron varoval před možnými ruskými útoky ve Francii. Kajakářka Amálie Hilgertová postoupila do finále mistrovství Evropy ve vodním slalomu. Na D1 ve směru z Prahy do Brna brzdí provoz nehoda u Mirošovic. Bude oblačno, na severu ojediněle slabý déšť. Teploty do 18 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: V pitné vodě pro 12 obcí v okolí města Odolena voda je vysoké množství olova. Lidé by ji neměli pít, vařit z ní ani používat na mytí nádobí. Středočeské vodárny na některá místa přistavily cisterny. Není jich ale dost. Někteří starostové se proto obrátili na správu státních hmotných rezerv. Pokračuje její předseda Pavel Švagr.
4: Máme několik dotazů místních starostů na naše možnosti ohledně pronájmu cisteren na vodu. Jsme připraveni okamžitě reagovat. Dodání cisteren na konkrétní místo, to je pak již záležitostí několika hodin.
5: Co se týká balené vody, tak tu ve státních hmotných rezervách nemáme.
3: Správa státních hmotných rezerv má k dispozici stovky cisteren. Francouzský prezident Emmanuel Macron varoval před možnými ruskými útoky na francouzském území. V televizi TF1 řekl, že země by podle něj mohla čelit podobnému incidentu jako německé Lipsko, kde pracovníci letiště před časem našli ruský dron s výbušninou.
6: Francouzský prezident Emmanuel Macron řekl, že se v posledních týdnech bezpečnostní situace v Evropě zhoršila a další ruské útoky na země, které pomáhají Ukrajině proti ruské invazi, jsou pravděpodobné. Macron ale odmítl, že by obdržel varování amerických zpravodajských služeb o možném ruském dronovém útoku na jižní Francii. O zprávě CIA informoval španělský deník El Mundo. Podle něj by mohlo Rusko zaútočit drony z lodí ve Středozemním moři. Varování podle španělského deníku dostali vlády Francie, Itálie a Španělska. Kromě Macrona zprávu popřelo i italské ministerstvo obrany. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
3: Začal mezinárodní festival ilustrace a komiksu Lustr. V pražské Holešovické tržnici vystavují desítky umělců z celého světa. Jejich hlavním tématem je ochrana přírody.
7: Jedním z vystavujících je Josef Sedlák. Do haly 17 v Holešovické tržnici přivezl několik trojnohých dřevěných soch. Zahraniční umělce zastupuje třeba maďarský ilustrátor a grafik Attila Stark. Na svých kresbách zobrazuje způsoby využívání a zneužívání lesa.
8: Tohle je hodně zajímavý příběh z Maďarska. Odehrálo se to vloni. Starosta získal opravdu hodně peněz, aby mohl postavit stezku v korunách stromů. To udělal, ale mezi tím také nechal les vykácet.
7: O víkendu mohou návštěvníci zamířit také na přednášky Luster Talks. V pátek a v sobotu bude na festivalu živě vznikat podcast Podhoubí Rádia Wave. Filip Svoboda, Radiožurnál.
9: Sport. Amálie Hilgertová jako jediná česká kajakářka postoupila do finále mistrovství Evropy ve vodním slalomu. V italské Ivrée se v semifinále dostala na 9. místo. O finále aktuálně bojují kajakáři a je u toho reportér Jan Suchan.
10: Finálovou 12 už má jistou i aktuálně 3. prskavec. Naděje ještě zbývá i 10. Bártovi a 11. Novákovi, ale do cíle ještě pojede 6. kajakářů, včetně Jakuba Krejčího z Ivrée. Jan Suchan, Radiožurnál.
9: Tenistka Karolína Muchová už za pár okamžiků rozehraje semifinále poháru Billie Jean Kingové proti Španělsku. Světová osmička se v čínském Shenzhenu utká s Bouzasovou Manejrovou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: A nehoda na D1 u Mirošovic a ucpaná hradecká dálnice u Chlumce. Na D1 ve směru z Prahy do Brna čekejte kolony za sjezdem na Velké Popovice. Před Šmejkalkou už je silný páteční provoz, navíc v koloně na 20. kilometru v levém pruhu.

0: minut. Na dálnici D5 připomínáme kolony kamionů na příjezdu do Prahy z Plzně. Od 6. kilometru až na okruh k Ořechu pojedete kamionem 45 minut. Osobním je to rychlejší. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553.
2: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
1: Počasí.
3: Bude většinou oblačno, na jihozápadě Čech ještě polojasno, na severu a severovýchodě ojediněle slabý déšť. Večer v Čechách od západu bude oblačnosti ubývat. Teploty 14 až 18 stupňů, na horách kolem 9. Tolik zprávy. Teď, co se děje se světem, s Janem Pokorným.
4: 11 hodin a 6 minut, dobré dopoledne. Pokračuje návštěva čínského prezidenta Xi Jinpinga ve Spojených státech. Včerejší schůzka amerického prezidenta Trumpa se Xi Jinpingem v Bílém domě byla plná symboliky, okázalých gest, nepřinesla zatím ale žádné konkrétní výsledky ani průlom v otázkách, jako jsou třeba umělá inteligence, vzájemný obchod, nezávislost Tchaj-wanu nebo válka s Iránem. Přesto, nebo právě proto, to bude první téma dnešního rozhovoru s Vlastislavem Břízou, expertem na mezinárodní vztahy a bezpečnost z Univerzity Karlovy. Dobrý den.
5: Dobrý den i vám.
2: Co se děje se světem?
1: Události končícího týdne v kontextu.
4: Xi Jinping je především generální tajemník komunistické strany Číny. O čem svědčí to, že byl přivítaný s tak mimořádnými poctami?
5: To je na jednu stranu velká zajímavost, na druhou stranu bych ale nepodceňoval symboliku. Pojďme to zařadit do kontextu. Pro normálního posluchače by to mohlo vyznít jako relativně běžná věc, ale pozor. Americký prezident pouze dvakrát v dějinách dorazil přímo na leteckou základnu St. Andrews, kde uvítal vrcholné představitele. Poprvé to bylo v roce 1959, kdy americký prezident Dwight Eisenhower, posluchači určitě budou znát jako vrchního velitele spojeneckých sil během druhé světové války a vrchního velitele invaze do Evropy v roku 1944, tak přivítal osobně generálního tajemníka Sovětského svazu Nikitu Sergejeviče Chruščova. Po druhé se tak stalo v roce 2008, kdy George W. Bush přivítal papeže Benedikta XVI. Takže vidíte, že to není nic, co by bylo běžné. Je to opravdu extraordinární, je to specifické, ale dodám k tomu ještě druhý rozměr, který málo zaznívá. Když byl letos na jaře prezident Trump v Číně na státní oficiální návštěvě u generálního tajemníka Xi, generální tajemník si nedorazil osobně na letiště a vítal ho viceprezident. Takže vidíte i tu disproporci, která mě osobně se nelíbí, protože ta harmonie by měla zůstat. Tak on nebyl ani sám uvítán v Číně generálním tajemníkem a prezidentem si, ale on sám ho vítá. Nemyslím si, že to je signál, který vlastně byl zapotřebí, ale je to typická Trumpovina, prostě velkolepost, velkohubost, gesta, obzvláště státníkům, které u něj v mysli požívají velké vážnosti. Prezident si k ním patří.
4: Čínský prezident řekl, kromě jiného, společně můžeme a měli bychom najít správný přístup, jak spolu Čína a Spojené státy, co by dvě zásadní země, mohou vycházet v nové éře. O jaké nové éře mluví?
5: Má pravdu, to je éra, já bych ji nazval éra východního větru. Dodnes, respektive do začátku tohoto století, převládaly západní větry. Ta situace se obrací a začínají podle prezidenta Xi převládat východní větry. To znamená, ta východní velmoc, aspirující supervelmoc Čína, chce hrát nepokrytě stejně důležitou úlohu jako Spojené státy. Ono se jí to ne vždy a ne všude daří, my to občas neslýcháme, ale ta projekce síly Číny z hlediska vojenských schopností pořád v žádném případě není taková jako Spojených států, takže do určité míry to pořád není vyrovnaný souboj, ale je to opravdu toto poselství. Ostatně i délka té návštěvy o něčem svědčí. To není návštěva na pár hodin, ale dokonce na několik dnů. Ten balík těch okruhů, který prezidenty Trumpa asi čekají, je opravdu minimálně šestimístný. Za prvé to budou obchod, cla, export, druhé téma vzácné zeminy, kritické suroviny, třetí téma umělá inteligence, i když prezident Trump by dnes již použil slovo
4: superinteligence,
5: děkuji. Technologická válka, čipy, čtvrté téma velmi podstatné, Tchaj-wan. páté téma Irán a Hormuz a konečně šesté téma Ukrajina a širší strategická stabilita. Tady vidíte, pane Pokorný, že

0: opravdu to jsou komplexní témata na úrovni dvou rovnoprávných partnerů, kteří by rádi řešili celosvětovou situaci.
1: Řada z těch témat je pravděpodobně už předjednaných před tím samotným setkáním těchto dvou státníků. Co čtete v těch dosavadních výstupech, zejména kolem Tchaj-wanu?
0: To, že prezident Trump začal používat Tchaj-wan jako kartu, s kterou se dá hrát, s kterou se dá hýbat. To je bezprecedentní, protože od roku 1979, kdy byla uzavřena ona důležitá dohoda mezi Spojenými státy a Tchaj-wanem, tak Spojené státy nespochybňovaly partnerství a své závazky vůči Tchaj-wanu. Především pak v dodávkách zbraňových systémů. Na druhou stranu, netvořme v posluchačích iluzi, že Spojené státy mají povinnost přispěchat Tchaj-wanu na pomoc v případě, že by byla Čínou napadena. Tam zůstává pořád ta strategie nebo taktika strategické nejednoznačnosti. To znamená, Spojené státy mají na výběr. Ale celé dekády říkají, respektive konají a činí tak, aby to budilo dojem, že zasáhnou. Nicméně, co se týče vojenských dodávek, tak tam závazek tam je a prezident Trump jako první, ne že by ho zpochybnil, ale vytáhlo jako vyjednávací kartu. V tuto chvíli běží jeden důležitý kontrakt, tuším za 11 miliard dolarů, ale další je na stole, tuším za 14 miliard dolarů, prosím, nechytejte mě za slovo. A ten ještě nebyl prezidentem Trumpem schválen, respektive nebylo mu umožněno, aby se realizoval. To předtím nebylo. Takže je vidět, že Donald Trump začal používat i Tchaj-wan jako určitou vyjednávací kartu vůči Číně.
1: A podívejme se teď na Čínu z jiné optiky. Zároveň bylo valné shromáždění OSN v New Yorku. Teď jsme byli spíš ve Washingtonu a tam český prezident Petr Pavel vlastně vyzval Čínskou lidovou republiku, aby využila svůj vliv k ukončení ruské agrese na Ukrajině. Jak se v tom může Čína angažovat?
0: No tak Čína už se jednou angažovala. Nezapomínejme, co se stalo vlastně rok po, nebo rok a půl po zahájení konfliktu, kdy ruská strana zcela seriózně uvažovala, že za určitých podmínek by mohla použít taktické jaderné zbraně v tom konfliktu, kdyby se jí významně nedařilo. To byla ona chystaná protiofenziva Ukrajiny. Byly dva vrcholní představitelé, kteří Rusko od tohoto odradili. Spojené státy v čele s Joeem Bidenem, které rovněž vyslali jasný signál, že by to nenechali bez odezvy, ne že by použili jaderné zbraně, ale mohutnou konvenční silou by uštědřili Rusku velký úder, ale i prezident Xi, který varoval prezidenta Putina v podobném gardu, ne že by vojensky zasáhl proti Ruské federaci, ale zdvihl varovný prst, poté by opravdu mohlo dojít k velké roztržce mezi Moskvou a Pekingem a to Moskva si za žádnou cenu nemohla dovolit. Ten důvod je na snadě. Prezident Xi a čínská jaderná doktrína hovoří o tom, že jaderné zbraně nesmí být za žádných okolností nikdy použity jako první. To je ta strategie no first use. Takže již zasáhl v té důležité záležitosti. To znamená, prezident Petr Pavel vycítil ten tón, že se tak v minulosti již stalo a opět apeloval na Čínu, aby se vložila do hry. Otázkou je, zdali to padne na úrodnou půdu, tam bych byl spíše skeptický, protože Čína má rozehranou svoji partii a tam je potřeba říct, že současný konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou spíše vyhovuje, protože oslabuje Rusko, tím pádem má od to slabšího rivala. Někdo by řekl v Moskvě partnera, ale to partnerství není rovnoprávné.
1: Ve veřejném prostoru se dnes a denně objevuje termín sousloví hybridní válka. Hybridní válka ze strany Ruska. Ta už se bere téměř jako hotová věc, anebo je to hotová věc?
0: No já myslím, že to je hotová věc. Dokonce v našich zeměpisných šířkách se vžil termín hybridní válka tak, aby vlastně obyvatelé jednotlivých členských států NATO nebyli vystrašení, kdyby se používal jenom termín válka. Proto ten obrat dohromady hybridní válka.
1: Jakože nás to má uklidnit.
0: No přesně tak. Víte, to je podobné, jako když v Rusku se používá termín speciální vojenská operace. Protože běžný občan to potom nevnímá jako velkou otevřenou válku. Když mluvíte, vidíte, jak slova jsou důležitá. Slova je někdy větší zbraň než útočná puška. Protože speciální vojenská operace to ve vás neevokuje žádné obrovské ztráty, útoky,
1: utrpení.
0: Hybridní válka je podobný pojem, nicméně já bych byl opatrný v tuto chvíli používat, aby to tak nevyznělo, že Rusko je v otevřené válce s námi, to si nemyslím, ale je pravda, že kyberútoky, určitá forma hybridní války, protože když se podívám přes hranice a nedaleko do Lipska, já to znovu zopakuji, když čelní představitelé Německa přijdou s konkrétním obviněním, tak to není jako na běžícím páse, pane Pokorný. Oni to nedělají každý týden, každý měsíc, že by to nadužívali. To opravdu již mají jasné pádné důkazy, že zatím bylo Rusko a jde o to, že onen dron nebo ony drony již nesly výbušniny. To už není tak, že občas spadne sem tam dron, přeletí stíhačka, to se zase posouváme dál. Ale pozor, není to tak, že v tuto chvíli bychom měli startovat naše obrněné transportéry a tanky a vyrazit vstříc ruským kolonám. Tak to vůbec není. Tam je potřeba oddělit. Nemyslím si, že Ruská federace v tuto chvíli plánuje nebo vůbec má sílu, aby byla schopna nějakého velkého vojenského konfliktu s Severoatlantickou aliancí.
1: Nicméně z náznaků a z vyjádření představitelů tajných služeb se dá soudit na to, že ta situace není nedramatická, abych tedy si hrál s těmi slovy. Například Rusko se chystá útočit na Španělsko, Francii nebo Itálii pomocí dronů vypouštěných z lodí. To varovala podle deníku El Mundo Evropské státy americká CIA. Pokud je tohle reálná hrozba, co by to znamenalo?
0: Pojďme jenom dát kontext, proč zrovna byly zmíněny tyto tři státy.
1: Protože jsou u moře?
0: Ne, protože ve Francii, v Španělsku a v Itálii budou důležité volby. Během pár měsíců ve Francii prezidentské na jaře a v Itálii ve Španělsku parlamentní. Vzhledem k tomu, že Španělsko a Itálie jsou parlamentními demokraciemi, tak jsou stejně důležité jako ty francouzské prezidentské, protože Francie má tuším poloprezidentský nebo prezidentský systém. Jo, děkuji. Takže to je ten důvod. Kdyby tomu tak nastalo, tak cílem toho je vyvolat chaos ve společnosti a zpochybnit uvažování lidí ve smyslu podpory Ukrajiny. Prostě otupit tu podporu, aby obyvatelé přišli a řekli, podívejte se, vy jste nás táhli do války, kdyby jsme nepodporili Ukrajinu, tak se tady nic takového neděje. Podobně jako v tom Lipsku. Voda na mlýn AFD, která chodila a říkala, podívejte se, kdyby jsme nepodporili Ukrajinu, tak by nás Rusko nechalo na pokoji. To je strašně ale nebezpečná taktika, protože by to znamenalo ústupek Rusku a víme dobře, že Rusko, když může, tak jde dál. Takže to je ten důvod, proč oni tři státy. Ano, je-li tomu tak, pak je potřeba být na pozoru.
1: Vy jste mluvil o Německu. Německo má za sebou dvoje zemské volby v posledních dnech, vlastně troje.
0: Je to tak?
1: Alternativa pro Německo v Mecklenbursku, předním Pomořansku a levice Berlíně. To jsou vítězové těchto zemských voleb. Co se to tam děje?
0: Je to tak, každá strana z těchto dvou dílinky, AFD přesně tak stojí na opačném pólu, ale ono opravdu se zase ukazuje, že to je jako s tím kruhem, že ve finále ty extrémy se potkávají. Co se týče Berlína, tam byly jiné důvody než Saská-Anhaltská a Mecklenburská předního Pomořanská. Berlín je metropole Německa, téměř 4 miliony obyvatel, kde je velký nedostatek bytů. Berlín je mladé město, že je tam velká část mladé populace, a všechny problémy s tím související spadají především do této kategorie. Město již v minulosti zkusilo dokonce zastropovat nájmy, ale výsledek byl kontraproduktivní. Když omezíte volný trh, no tak co to má za efekt? Zcela logicky přestane výstavba bytů. Vy, když budete investor a budete vědět, že ty nájmy se pohybují jenom v této výši a vy si spočtete velké náklady na výstavbu nových bytů, tak řeknete ne, proč bych tady stavil? Jdu stavit jinam. Takže to se stalo a ve finále, když soud odblokoval to zastropování nájmu, tak vylétli ještě výš. No a levice Die Linke přichází s radikálním řešením dokonce zestátňovat, vyvlastňovat velké bytové společnosti, což je vlastně vytloukání klínu klínem. Když dnes má Berlín obrovské deficity, tak se ještě znásobí. To znamená, že ta léčba šokem, ale ne v tom smyslu, který si myslím, že povede k úspěchu. U AFD ta situace je jiná. Tam ti lidé jsou frustrovaní z migrace, z ekonomické nejistoty a mají nedůvěru k establishmentu. Proto volili zase na druhou stranu pravici. Ale co to ve finále znamená? Že v Německu dochází k polarizaci společnosti, a to doprava i doleva. A ten můj apel v poslední větu k tomuto kontextu je, že pokud demokratický střed neumí řešit skutečné problémy lidí, voliči si odpověď najdou na jeho okrajích. To si myslím, že je vše říkající.
1: To nás učí i historie ostatně.
0: Je to tak, ale je to, pozor, my se na to díváme externě, ale pozor, my jsme s Německem svázaní daleko víc, než si kdo myslí. Velká část české ekonomiky je navázána na německou ekonomiku. A ve chvíli, kdyby tyto extrémy se měly chopit moci, tak oba dva mají v programu například AFD, vystoupení z Evropské unie, konec eurozóny, to znamená, najednou se vytvoří bariéry, překážky, které budou omezovat vzájemný obchod a my se s tím negativně svezeme.
1: Říká Vlastislav Bříza.
2: Co se děje se světem?
1: Teď je otázka, nakolik je to nadějeplná zpráva, anebo jenom zpráva. Hormuzským průlivem včera proplulo přibližně 60 nákladních plavidel, která převezla největší objem ropy za den od začátku července. Je to výkyv?
0: Pokud neuvidíme trend, to znamená, nebude to více dnů nebo týdnů, tak nechci dělat kategorické závěry. Ono to z velké části může i souviset s tím, co se děje v New Yorku. Valné shromáždění OSN, vyjednavací týmy Spojených států a Iránu nepřímo jednají spolu, takže nikdo z nich nechce hrotit tu situaci tak, aby zbytečně eskaloval problém. To může být i jeden z hlavních důvodů. Ale je to dobrá zpráva, protože to už není malý počet, když to ještě necháme rozpadnout, tak velká většina z nich byly velké tankery, to znamená, byl to největší objem ropy za posledního čtvrt roku, který byl vyvezen z Hormuzského průlivu. Takže ta zpráva vlastně samozřejmě dobrá, ale musíme si počkat na trend. Z těch 60 lodí zhruba 40 požádalo americkou armádu o, ne eskortu, protože té by se nechopila, ale o to, aby monitorovala tu situaci nebo poskytla rady. Takže je vidět, že i některé raiderské společnosti se obrátily na americkou armádu a povedlo se. Ale počkejme, zdali to bude trend.
1: Logicky, i tohle se projevilo potom na ceně ropy.
0: Přesně tak, to vidíte, že...
1: Stejně jako ten obnovený ropovod na Blízkém východě.
0: Je to tak. A vidíte, že vlastně jakoby... Ta ekonomika a společnost jsou tak provázané, globalizované, že jakákoliv zmínka nebo průjezd o něco málo více tankerů, které ve finále nehrají vůbec roli z hlediska nabídky poptávky, protože to je čistý krátký výkyv, hrají takto symbolickou roli ve vazbě na akciové trhy.
1: Je na Spojených státech, aby se rozhodli, zda chtějí válku ukončit či nikoliv. Tohle řekl iránský prezident Pezeškian v rozhovoru pro Fox News v New Yorku. Když jsem vám tuhle informaci posílal, s tím, jestli on nemá tedy pravdu, tak byste mi odpověděl po svém.
0: Co jsem napsal?
1: Vy jste napsal, že je to něco jako jeho politický rámec, můžu vám to ocitovat přesněji. Bříza, to je Pezeškianův politický rámec, nikoli v popis reality.
0: Přesně tak to je. Irán se snaží stavět za každou cenu před světem do role oběti. To bylo ostatně i jeho vystoupení na valném shromáždění OSN, kde ukazoval oběti, aby vyvolal soucit, ale Irán je spoluviníkem toho konfliktu. Irán útočí na svobodnou plavbu v Hormuzu. Irán ovládá proxy spojence Hutije, kteří omezují průchod úžinou Bab al-Mandab. Irán živí teroristická hnutí na celém Blízkém východě, Hizbalah, spolupracuje s Hamásem. On je ten, který tam rozsévá po desetiletí nestabilitu. Takže v tuto chvíli vypadat jako anděl se svatozáří, oni by asi neřekli anděl, no, protože právě. To mají trochu jinak, ale to je prostě absurdní, to je převrácení. Je to ale taktika, takhle co na to musíme nahlížet, je to prostě čistá politická taktika. Ostatně obdobná té, kterou aplikoval den předtím Donald Trump. On vlastně, ono to vypadalo protichůdně, na jednu stranu řekl, použij opět velkou vojenskou silu a anihiluji vše, co je v Iránu, na druhou stranu pojďte uzavřít dohodu. A to vlastně spolu souvisí, to je součást jedné taktiky. Hrozbou donutit Irán k tomu, aby konečně sedl ke stolu a něčeho docílil, ale víte dobře, pane Pokorný, poslední větu k tomuto tématu, my se spolu tady o tom bavíme již několik měsíců a já tvrdím, že jsem přesvědčen o tom, že dokud nebudou podle mého názoru ukončeny ve Spojených státech midterms volby, tak žádnému zásadnímu posunu, ať už uzavření v nějaké historické dohody nebo opět rozvinutí té války do otevřeného charakteru z toho března letošního roku nedojde. Podle mě je to v zájmu dokonce obou stran. Spojené státy a prezident Trump spoléhá na to, že to utlumení situace mu pomůže ve volbách midterms, protože tím, že by to znovu rozhořel, ty jeho voliči to slyšet nechtějí. A Irán paradoxně spoléhá na to, že on v těch volbách natolik oslabí, že potom už nebude mít chuť riskovat daleko větší otevřený konflikt s vysokými kartami.
1: Takže není důležité jenom to, že ty volby budou a že budou ukončeny, ale taky jak dopadnou.
0: To je velmi důležité, ale pozor, ta pravděpodobnost, že Donald Trump nevyhraje, respektive republikáni nevyhrají, on již říká, že to nejsou jeho volby, takže si připravuje půdu pro to, aby řekl, za to já nemohu, za tu prohru. Není vůbec malá, ale když se podíváte na 20. století, minimálně druhou polovinu, tak 90% prezidentů ty midterms volby prohráli, takže to by nebylo nic výjimečného. Tam jde o to, jak moc je prohraje. Aby to nebyla taková katastrofická prohra, která by například mohla spustit impeachment. To by potom bylo ohrožení Donalda Trumpa.
1: Tedy odvolávání prezidenta.
0: Děkuju.
1: Vlastislav Bříza, expert na mezinárodní vztahy a bezpečnostní otázky, který působí na Karlově univerzitě, byl u mikrofonu Radiožurnálu. Děkuju za to, hezký víkend přeju.
0: Moc díky, krásný babojarní prodloužený víkend všem posluchačům.
1: Baboletní.
0: Pardon, baboletní.

0: Hokejová extraliga na Radiožurnálu.
1: Nespěcháte se dostat na stadion?
0: Poslouchejte zápasy živě na internetu.
1: Vychutnejte si obří nabídku z pohodlí domova.
0: Přepínejte libovolně mezi duely.
1: Nebo si zvolte utkání s komentářem hokejového experta Radiožurnálu Martina Procházky.
0: Hokejová extraliga na Radiožurnálu.
1: Vysíláme všechna utkání hokejové extraligy přímo ze stadionu.
0: Poslouchejte na serveru irozhlas.cz,
1: webu radiožurnalsport.cz
0: nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Radiožurnál?
0: Fandíme s vámi.
2: Matony Liberec Trail Run 2026 se blíží. Radiožurnál a Ranček vás zvou na závody se startem v srdci Liberce a na trasy přírodou Jizerských hor. Přidejte se k nám a zažijte jedinečnou atmosféru trailového běhu. Těšit se můžete na 12 a 22 kilometrů i běhy DM Rodinná míle a DM Bambíny Run. Trailový závod v srdci nedotčené jizerské přírody. Mediálním partnerem závodů Ranček je Radiožurnál.
3: Radiožurnál 11:30. Zprávy a Pavel Prouza.
4: Středočeské vodárny se chystají na čištění vody z vodojemu Odolena voda. Včera v něm naměřili nadlimitní koncentrace olova. Vodárny to napsali na svém webu. Ještě v polovině září byly odebrané vzorky v limitu. Vodárny teď budou olovo sledovat detailněji. Lidé ve 12 obcích v okolí Odoleny vody by neměli vodu používat k pití ani k vaření. Při ruském nočním útoku na ukrajinský Kyjev zemřel 14-letý chlapec a 9 lidí je zraněných. Informoval o tom starosta metropole Vitalij Kličko na platformě Telegram. Dalšího člověka zabil úder v Oděse. Ruské úřady hlásí 2 mrtvé po ukrajinských dronových náletech. Ty zasáhly osobní vlak a ropnou rafinérii v Novošachtinsku. 17 lidí je zraněných po dopravní nehodě v Turecku. Minibus převážející turisty se střetl se 2 dalšími vozy. Podle mluvčího ministerstva zahraničí Adama Čergeho je mezi zraněnými i Češka. Nehoda se stala včera odpoledne v provincii Antalya. Lidé můžou ode dneška navštívit opravený průmyslový palác v Praze. Komentované prohlídky měly původně trvat do 11. října. Všechny jsou ale vyprodané, výstaviště Praha proto plánuje uspořádat v budoucnu další. Dělníci zrekonstruovali pravé křídlo, středový sál a taky levé křídlo, které vyhořelo v roce 2008. Rekonstrukce trvala skoro 5 let a stála asi 3 miliardy korun.
0: Sport.
4: Tenistka Karolína Muchová rozehrála semifinále poháru Billie Jean Kingové proti Španělce Bouzasové Maneirové. V čínském Shenzhenu je u toho reportér Jaroslav Plašil.
5: Radiožurnálu. Bouzasová Maneirová jde v prvním utkání dnešního dne na podání za stavu 2-2 vyrovnaný začátek. Karolína Muchová na příjmu. Utkání můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Z Shenzhenu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
4: Kajakářky i kajakáři mají za sebou na mistrovství Evropy ve vodním slalomu semifinále. Výsledky přidá reportér Jan Suchan.
6: Ve finále budou 4 Češi. Helgertová se v něm představí v 11 hodin 43 minuty. Bárta to mužské otevře ve 12.14. Následovat budou ještě Prskavec a Krejčí. Všechny jízdy uslyšíte živě na Radiožurnálu Sports Ivrej. Jan Suchan, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolony na D1 za Prahou, taky u Brna. Na D1 popojíždějí kolony za Prahou směrem do Brna. Na 20. kilometru před sjezdem na Benešov překážela 2 auta po nehodě v levém pruhu. Teď už jsou odstavená na straně, kolona se tak přesouvá k omezení u Šmejkalky. Brzdí se už kousek za sjezdem na Pražský okruh a zdržíte se okolo 20 minut. D1 se ucpává taky na příjezdu do Brna z Prahy. Je nesouvislá kolona aktuálně od sjezdu na Velkou Bíteš až do Brna k omezení na 196. kilometru. Místy se rozjedete na plnou rychlost, pak se opět brzdí do zastavení. Těch 30 kilometrů před Brnem pojedete osobním autem asi 45 minut. Provoz houstne i na severní trase na 35. z Hradce Králové do Mohelnice. Za Vysokým Mýtem kolona pak je ucpaný i průjezd Litomyšlí. Na D10 ve směru z Turnova do Prahy zpomalte u sjezdu na Starou Boleslav. Na 13. kilometru v levém pruhu 2 auta po nehodě. Na místě už policisté a brzdí se prudce. Na dálnici D5 připomínáme kolony kamionů na příjezdu do Prahy z Plzně od 6. kilometru až na okruh k Ořechu. Osobním autem pojedete v levém pruhu rychleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. počasí.
4: Bude většinou oblačno, na jihozápadě Čech ještě polojasno, na severu a severovýchodě ojediněle slabý déšť. Večer v Čechách od západu bude oblačnosti ubývat. Teploty 14 až 18 stupňů, na horách kolem 9. Tolik zprávy. A pokračuje dopolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
3: A o tom, jak by Severoatlantická aliance mohla proti dronům nasadit mezinárodní letku, jejíž součástí mají být i české modely Skyfox, píše dnes i rozhlas.cz, zpravodajský server Českého rozhlasu. I tam najdete mnohem více zpráv. 4:15 posloucháte páteční dopolední radiožurnál. Dobrý den.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: V menších obcích, venkovských a příhraničních oblastech dlouhodobě chybí praktičtí lékaři, pediatři a taky zubaři. Na Jižní Moravě podle dat Všeobecné zdravotní pojišťovny a zástupců kraje v druhé polovině letošního roku přibylo asi 20 ordinací. Některé z nich už začaly fungovat, jiné teprve otevřou. Výcví reportérka Alena Hesová, dobrý den.
1: Dobrý den. Ordinací přibude třeba na Hodonínsku. Noví zubaři začnou ordinovat přímo v okresním městě, ale taky ve Veselí nad Moravou, Svatobořicích Mistříně nebo v Dubňanech. Tam budou hned dva noví zubaři, ale až na jaře příštího roku. Město musí nejdřív nechat opravit a zmodernizovat jejich ordinace a bydlení. Dubňanská radnice hledala i nového pediatra. Tuhle odbornost se podařilo sehnat v Ratíškovicích, kde lékař otevře ambulanci 1. listopadu. Aktuálně přijímá nové pacienty, kterých může být až 1200. Když se podíváme na praktické lékaře, tak se otevírají ordinace ve Vracově na Kyjovsku a v Oslavanech na Ivančicku, ve Vyškově nebo třeba ve Strážnici a v Moravském Písku na Veselsku. Stále jsou ale na Jižní Moravě oblasti, kde lékaři chybí. Pojišťovny evidují takzvané preferované oblasti, které potřebují obsadit. Je to třeba okolí Tišnova, Kuřimi, Ivančic nebo Znojma.
0: Tolik reportérka Alena Hesová z Jihu Moravy, děkujeme. Nedostatek lékařů řešili taky v Pelhřimově na Vysočině. Tam je reportér Milan Sondán.
2: No a já se zaměřím konkrétně na zubaře, o ty totiž Pelhřimově byla opravdu nouze. V minulém roce tady došlo k uzavření několika ordinací, jedna zubní lékařka pak tragicky zahynula, takže se bez zubní péče ocitlo hned několik tisíc lidí. Částečně to měl přijít vyřešit nový dentista, který nejdřív slíbil v Pelhřimově ordinovat od začátku letošního roku, pak to posunul o měsíc, pak si to rozmyslel, že vůbec nenastoupí, nakonec si rozmyslel, že nastoupí, ale po měsíci praxi opět ukončil, navíc mezi tím od lidí vybral nějaké registrační poplatky či úhrady za plánované výkony, takže radnice teď radí lidem, aby se obraceli na stomatologickou komoru, případně na policii. No ale mezi tím došlo k radostné události aspoň pro všechny pacienty z Pelhřima, protože město oznámilo, že se podařilo sehnat 4 nové stomatology, kterým dá také 750 000 příspěvek na vybavení ordinace.
0: Z Vysočiny a Pelhřimova reportér Milan Soldán. Milane, díky, naschledanou.
2: Naslyšenou.
3: Mám tajnou skrýš a v ní fotky z našich výletů. Když tě potkám,

a mráz mi běhá po zádech. Mám tajnou skříň a v ní pár opravdových dopisů. Voní jak ten krém, co míváš na rukou. Znám každou křivku z tvého podpisu. To ještě není zárukou, že už se není o co bát, že mi zase zmizíš, jak už se stalo tolikrát, no a ty se divíš.

Posloucháte Radiožurnál. České tenistky bojují se Španělskem o postup do finále poháru Billie Jean Kingové a do čínského Schengenu se vydáme v dopoledním Radiožurnálu po Eltonu Johnovi.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Na dálnici D55 ve směru z Bzence do Uherského Hradiště nehoda před sjezdem na Nedakonice. Na kilometru 56 se v pravém jízdním pruhu srazila dodávka s nákladním autem. Vypadá to, že dálnice je teď neprůjezdná směrem z Bzence na Hradiště. Tak pozor na to, na místo teď jedou policisté. Uvolněte uličku. Z Bzence na dálnici nenajíždějte, jeďte po staré silnici, najedete až u Nedakonic. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 11.49 a české tenistky právě hrají o postup do finále poháru Billie Jean Kingové proti Španělsku. Zápas Karolíny Muchové a Jessiky Bouzasové Manejrové sleduje v čínském Shenzhenu reportér Jaroslav Plašil.
3: Česká tenistka prohrává 3-4, ztratila servis, ztrácela i 2-4, povedlo se jí breaknout zpátky Bouzasovou Manejrovou, ale teď má Karolína Muchová opět starosti při svém vlastním podání. Prohrává 15-40, zatím to pro ní není vůbec jednoduchý duel, těžká soupeřka i v tom, že dokáže vrátit Karolíně Muchové spoustu podání přesně na čáru nebo k čáře, takže return Bouzasové Manejrové je vynikající, stejně tak jako její hlavně forehandové údery, které mají velmi dobrou délku, zároveň jsou zahrané pod úhlem, takže Španělka jen málo kazí a zatím tedy je na tom lépe. Vede 4-3 a má teď breakovou příležitost, nebo dvě breakové příležitosti dokonce, protože vede 40-15 teď při servisu Karolíny Muchové. Bouzasová Manejrová tentokrát z returnu chybuje, tak jeden breakový míček Karolína Muchová odmazala, ale stále je to složité pro Karolínu Muchovou v prvním utkání semifinále. Zatím platí 3-4 v prvním setu a 30-40. Z Shenzhenu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Gugudos, 11.52 a s vámi páteční dopolední radiožurnál. Poledne už za chvíli, s tím také hlavní zprávy. No a ve 12.10 i Tomáš Pancíř a dnešní publicistika. Co chystáš? Vítej.
1: Dobrý den. 20 tisíc obyvatel ve 12 městech a obcích v okolí Odoleny vody nedaleko Prahy nemá pít vodu z kohoutku, a to kvůli nadlimitní koncentraci olova. Týká se to i skoro 4000 Klecan. Naším hostem bude právě starosta Klecan z Občanské demokratické strany Daniel Dvořák. Vrátíme se k setkání amerického a čínského prezidenta. Donald Trump Xi Jinpinga osobně přivítal na letišti. Oba politici potom jednali třeba o Tchajvanu, o Iránu, o vzájemných clech, ale také o zapůjčení pand do zoologické zahrady v Atlantě. Jaké jsou aktuální vztahy mezi Spojenými státy a Čínou? To rozeberu s analytičkou Pavlínou Ovečkovou z Asociace pro mezinárodní otázky. A v Plzni dnes začíná filmový festival českých a slovenských filmů Finále. Co nabídne, jaké hvězdy na něj do Plzně přijedou a jak se tahle přehlídka změnila od svých počátků, tak o tom budu mluvit s ředitelkou Finále Plzeň Evou Veruňkovou Košařovou.
0: Slibuje Tomáš Pancíř, těšíme se.
1: Naslyšenou. Rád.

0: Český rozhlas uvádí koncertní podstup k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
1: Hana Zagorová 80.
0: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
1: Marty Jandové,
0: Evy Burešové,
1: Kateřiny Marie Tiché,
0: Terezy Maškové,
1: Veroniky Kekubazové,
0: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: 24. listopadu v pražské Lucerně.
0: Více na www.zagorova80.cz.
2: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
3: Voda v Kohoutcích v několika obcích severně od Prahy není pitná.
4: V současné době je zasaženo touto událostí zhruba 15 000 obyvatel Středočeského kraje.
3: Sněmovna bude příští týden hlasovat o vyslovení nedůvěry Babišově vládě.
5: Já se na tu schůzi strašně moc těším a po delším čase vystoupím ve sněmovně a aspoň lidi se dozvědí tu pravdu, ne ty lži opozice.
3: České tenistky bojují se Španělskem o finále poháru Billie Jean Kingové. Kolony popojíždějí na D1 za Prahou a taky u Brna. Bude oblačno, na severu ojediněle slabý déšť, teploty do 18 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Středočeské vodárny čistí vodu z vodojemu Odolena voda. Včera tam zjistili nadlimitní koncentrace olova. Pitná voda tak neteče z Kohoutku lidem ve 12 městech a obcích. Ve Zdibech je náš reportér Josef Beneda.
6: Středočeské vodárny ve vodojemu pravidelně odebírají vzorky a výsledky posílají hygienikům. Co konkrétně vodu kontaminovalo, zatím není jasné. Vodárny podaly trestní oznámení na neznámého pachatele pro obecné ohrožení na zdraví. V zasažených obcích rozmístili více než desítky cisteren. Třeba tady ve Zdibech se snaží zásobovat pitnou vodou i sami. Pracovníci obecního úřadu je rozváží seniorům a lidem, kteří si nemůžou dojít nakoupit balenou vodu do obchodů. Radnice prý také požádala vedení místního obchodu, aby navýšilo zásoby balené vody. Nadměrné hodnoty olova odhalili vzorky včera večer. Při krátkodobé konzumaci ale lidem zdravotní riziko podle hygieniků nehrozí a vodu můžou využívat jako užitkovou. Josef Beneda, Radiožurnál.
3: Opozice na příští týden svolává hlasování o nedůvěře vládě. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO chce svrhnout i kvůli stavu veřejných financí nebo údajnému střetu zájmu premiéra. Potřebné hlasy na to ale zřejmě mít nebude.
7: 92. Všechny.
8: Podpisy všech poslanců opozičních stran ráno donesli jejich předsedové do kanceláře šéfa sněmovny. Na svolání schůze k vyslovení nedůvěry to stačí. Pro svržení vlády je to málo. I tak má podle předsedy starostů Víta Rakušana schůze smysl.
9: My tady zastáváme právní a demokratický stát, který Andrej Babiš torpéduje ze všech stran a snaží se ho zničit.
8: Opozice vyzvala koaliční poslance, aby se k ním při hlasování připojili. To se podle šéfa sněmovny a předsedy SPD Tomia Okamury nestane. Právo opozice vyvolat hlasování o nedůvěře respektuje. Považuje to ale za předvolební gesto.
10: My nemáme žádné obavy, naše koalice funguje velice dobře.
8: Poslanecká schůze k vyslovení nedůvěry vládě začne v úterý odpoledne. Zřejmě se protáhne nejméně do středy. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
3: Čeští advokáti si nastavili vlastní pravidla pro využívání umělé inteligence. Na svých webech třeba nesmí spustit automatické rady tzv. Chatbotů. Odpovědi vygenerované AI totiž musí vždy zkontrolovat advokát.
11: Modely AI dnes advokáti využívají třeba k rešerším, říká členka představenstva České advokátní komory Barbora Vlachová.
12: Pokud si někdo nechá vygenerovat rešerše judikatury, tak samozřejmě musí ověřit, jestli ty případy skutečně jako existují a jestli se v nich pojednává o tom, co ta umělá inteligence tvrdí.
11: Právě halucinace neboli výmysly umělé inteligence řešily už i některé české soudy. I ty ale budou s AI zanedlouho pracovat, říká zakladatel Centra pro digitalizaci a AI v justici a místopředseda Pražského vrchního soudu Roman Horáček.
13: Nikdy to nedopadne tak, že by v té soudní síni seděl robot.
11: Nejdříve by AI mohla podle Horáčka pomáhat ve správních řízeních, například s pokutami za parkování. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
3: Francie pošle vojáky na ochranu lodí s ropou do Rudého moře. Spojené státy teď eskortují tankery v Hormuzském průlivu. Ve středu se jim podařilo proplout po dlouhé době většímu počtu lodí. Údajně jich bylo 60.
14: Předběžná lodní data ukazovala ze středu výrazně nižší číslo. Mnoho plavidel ale teď při cestě úžinou vypíná kvůli bezpečnosti své transpondéry a tím mizí z námořních map. Americký zdroj agentury Reuters tvrdí, že lodě dohromady převezly 22 milionů barelů ropy. To by byl největší denní objem ropy od začátku července. Francouzský prezident Emmanuel Macron zároveň oznámil, že Francie pošle vojáky do Saúdské Arábie, aby pomohli chránit přístav Jambu u Rodého moře. Pomůžou tak se zajištěním druhé klíčové trasy pro vývoz fosilních paliv ze zálivu. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
3: Papež Lev XIV. Je v Paříži. Odpoledne projde centrem města a povede vigilii na fotbalovém stadionu pro 80 tisíc věřících.
15: Příjezd papeže Lva 14. do Paříže oznámili zvony kostelů, které se rozezněly po celé Francii. Na letišti

0: Nepřetržitě prší druhý den v kuse a hladiny řek se rychle zvedají. Zakázaná je doprava mezi městy a provinciemi od soumraku do brzkého rána. Úřady ve vysokohorských okresech Himalaje dostali příkaz, aby kontrolovali dodržování zákazu treků a turistických tur. Na několika místech jižního a západního Nepálu už voda podemlela silnice a půdní sesuvy zavalily řadu přístupových cest. Po dopravních nehodách jsou hlášeny první oběti. Mimořádně silné srážky mají nad celou zemí trvat až do pondělí. Z Nepálu David Jakš, Radiožurnál.
1: Před 120 lety se narodil hudební skladatel a klavírista Jaroslav Ježek. Jeho život a tvorbu nejen pro Osvobozené divadlo připomíná nová výstava v Pražském národním muzeu.
2: Tmavomodrý svět, Babička Mary nebo Stonožka. I díky těmto skladbám se Jaroslav Ježek nesmazatelně zapsal do historie české hudby. Název jedné z jeho písní nese i nová panelová výstava v Národním muzeu. Pokračuje její kurátorka Veronika Gašparová.
3: Tmavomodrý svět složil Ježek, Voskovec a Verich v Brně, kdy měli vytvořit teda blues. A najednou z toho zrostla vzájemná spolupráce, takže tahle ta písnička definovala celý jeho život.
2: Přestože kvůli nemoci od dětství téměř neviděl a trpěl také nedoslýchavostí, je Jaroslav Ježek považován za velikána československého jazzu. Ježkovo dílo nově připomíná také pamětní deska na jeho rodném domě na Pražském Žižkově. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
4: Sport. Tenistka Karolína Muchová hraje úvodní semifinálový duel poháru Billie Jean Kingové proti Španělsku. Podrobnosti přidá reportér Jaroslav Plašil.
5: Bouzesová Manejrová teď podává za stavu 5-5, 15-30. Karolína Muchová by teď tedy mohla mít šanci zatlačit na soupeřku, bytě teď na příjmu. Česká tenistka už ztrácela 2-4, ale povedlo se jí srovnat na aktuálních 5-5. Z Šenčenu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
4: Kajakářka Amálie Hilgertová má za sebou na mistrovství Evropy ve vodním slalomu finále. Jak se jí dařilo, ví reportér Jan Suchan.
6: Skončila sedmá, necelých 7 sekund za vítěznou Polkou Zvolinskou. Za 6 minut začne finále kajakářů i s Bártou Prskavcem a Krejčím. Přímé přenosy uslyšíte na Radiožurnálu Sport. Z Ivrej Jan Suchan, Radiožurnál.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na plzeňské dálnici umítá kolony na D1 u Brna. Na dálnici D5 ve směru z Prahy do Plzně čekáme teď kolony u sjezdu na Mýto. Na 52. kilometru se srazila 2 auta a skončila obě v příkopu. Na místě policisté a do menší kolony se dojíždí za sjezdem na Mýto. Opatrně dojíždějte. Na D1 ve směru z Prahy do Brna už je silný provoz. První kolony před omezením u Šmejkalky na 24. kilometru. Od sjezdu na Velké Popovice je to asi na 25 minut. No a kolona pak ještě na příjezdu do Brna z Prahy, tam je nesouvislá fronta od sjezdu na Domašov 168. kilometru až do Brna k omezení. Místy stojí i osobní v levém pruhu. Osobním autem těch 30 kilometrů pojedete asi 50 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude většinou oblačno, na jihozápadě Čech ještě polojasno, na severu a severovýchodě ojediněle slabý déšť, večer v Čechách od západu bude oblačnosti ubývat. Teploty 14 až 18 stupňů, na horách kolem 9. Tolik zprávy. A teď začíná publicistika s Tomášem Pancířem.
9: Jak se postižené obce na sever od Prahy vyrovnávají s kontaminací pitné vody olovem? Jak důležitá je pro čínského vůdce Si Jinpinga, že se mu dostalo v Bílém domě okázalého přijetí? A jaké exkluzivní premiéry čekají návštěvníky filmového festivalu Finále Plzeň? Středočeské vodárny provádějí opatření k vyčištění vody z vodojemu Odolena Voda, ve kterém ve čtvrtek zjistili nadlimitní koncentrace olova. Vodojem zásobuje i okolní obce, celkem přes 15 000 obyvatel. Ti by tuto vodu neměli používat k pití a vaření. Středočeské vodárny kvůli kontaminaci podali trestní oznámení na neznámého pachatele. Mohlo podle nich dojít k narušení jednoho z vrtů v území Mělnická Vrutice. Jak vysvětlil generální ředitel středočeských vodáren Jakub Hanzl, nemyslí si, že by šlo o úmysl.
10: Těch našich 41 vrtů je samozřejmě ohraničeno, zabezpečeno A první, co jsme udělali, tak jsme se zjišťovali, jestli náhodou tam někdo se nám nevloupal a něco nenarušil, nebo se k něčemu takovému nedošlo. Nicméně nemůže

0: Můžete vyloučit, že v tom území, které je poměrně rozsáhlé, k něčemu mohlo dojít, k nějakému kontaminaci nebo znečištění. To je první věc. Druhá věc je, kousek nedaleko od našich jímacích zdrojů se nachází skládka. Skládka, která dneska je relativně, bych řekl, ve stavu, kdy asi nikdo úplně neví, co na ní je, tak to je jeden z možných dalších zdrojů, kdy mohlo k té kontaminaci dojít.
1: To jsou tedy slova generálního ředitele Středočeských vodáren z mimořádné tiskové konference, která skončila před chvílí. Omezení používání vody v okolí Odoleny vody bude podle ředitele Středočeských vodáren trvat v lepším případě několik dní. Voda z dotčeného vodojemu proudí také do Klecan a právě starostu tohoto města Daniela Dvořáka z ODS, který kandiduje i v letošních volbách, teď vítám v našem vysílání. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Před chvílí tedy skončila tisková konference Středočeských vodáren. Ty základní věci jsem říkal před chvílí, které tam zazněly. Vy jste se dozvěděl na té tiskové konferenci něco nového nebo ty informace jste měl už před tiskovou konferencí a dostáváte je průběžně?
2: Tak většinu informací jsem už měl před tou tiskovou konferencí. Pro mě dobrá zpráva je to, že jednají Středočeské vodárny se státními hmotnými rezervami a s jinými vlastně vodárenskými společnostmi o zapůjčení dalších cisteren s vodou, protože v Klecanech je jich málo. Potřebovali bychom další cisterny do Klecan.
1: Kolik jich máte a kolik byste jich potřebovali?
2: No aktuálně máme 4, ale nemáme vůbec pokrytou oblast Klecánek, což je vlastně místní část města Klecany dole u Vltavy. Tam je nejbližší cisterna o této části opravdu daleko a potom sídliště Astra Park, kde žije značná část obyvatel Klecan a tam by bylo potřeba do toho sídliště taky přistavit ještě jednu cisternu a potom nutně potřebujeme další cisternu k základní škole, aby mohla základní škola příští týden od vlastně úterý provozovat školní jídelnu.
1: Vy říkáte, že už myslíte na to, jak bude fungovat škola od úterý. Na té tiskové konferenci zaznělo, že to omezení, respektive ten pokyn, aby lidé nepili vodu z vodovodu v oblasti okolo Odoleny vody, bude trvat při nejlepším několik dní. Máte nějaký přesnější odhad, kolik dní to bude minimálně?
2: Ne, tak to určitě nemáme. My jsme závislí na informacích, které dostaneme od vodáren. Vlastně já jsem tu informaci prvotní o tom, co, že se něco děje, dostal včera v podvečer, tak jsme od zástupce generálního ředitele pana Pobřísla, který mi osobně telefonoval teda, my jsme i hned to dali vidět občanům všema možnýma informačníma kanálama, který máme přes sociální sítě, na web města, e-mailingem, přes aplikaci Munipolis, pro seniory, kteří třeba tato média nesledují, tak jsme to nechali i vyhlásit několikrát místním rozhlasem. Seniorům nebo lidem, kteří nemají možnost dojet si pro balenou vodu, jsme zajistili, že jim město balenou vodu rozváží, získali jsme zatím jednu paletu vody z místního potravinářského velkoskladu no a snažíme se prostě co nejvíce těm občanům tu situaci ulehčit a informovat je samozřejmě.
1: Pokud jsme tedy slyšeli, že to bude trvat minimálně několik dalších dní, jak v tomto směru budete pokračovat? Budete dál distribuovat balenou vodu?
2: No tak seniorům a lidem, kteří nemají možnost si pro ní dojít určitě, nebo dojet někam, tak to určitě. No a plus samozřejmě musíme zajistit ty cisterny. Už jsem několikrát telefonoval a snažil jsem se to urgovat u vodáren, aby minimálně, mám přislíbený 4, což je super, kdyby se to podařilo, že by nám dodali ještě k těm 4, co tam teď aktuálně máme, další 4 cisterny, pokud se jim podaří si je někde zapůjčit.
1: Vy už jste mluvil o tom, co bude příští týden ve škole. Jak je to dnes ve škole a ve školce?
2: Tak dneska tam fungují v nějakým omezeném provozu. No a chcem být připraveni samozřejmě, jo, protože to nikdo neví, jestli jak dlouho ta situace bude trvat. Takže chcem být připravený, aby v úterý alespoň nějakým omezenějším provozu. My máme normálně na výběr z více jídel, tak třeba bude jenom jedno, nebo prostě nějaký úpravy se třeba udělají, ale aby se ve školní jídelně mohlo vařit pro děti.
1: Jak na tu situaci reagují obyvatelé Klecan? Ptají se, jste zavaleni dalšími dotazy a dodržují vlastně to doporučení?
2: No tak to jsem teda, já jsem včera v odpoledních, ve večerních hodinách jsem měl, jako to byly desítky telefonátů od občanů, protože moje číslo je normálně veřejný na webu města, takže to byly fakt desítky telefonátů, to bylo jeden telefonát za druhým, občani se ptali, já jsem veškerý informace, který jsem já dostal, tak jsem samozřejmě předával dál. Myslím si, že to asi dodržují, protože balená voda v okolních supermarketech byla do večera vyprodaná, takže lidé se opravdu snažili zazásobit balenou vodou, aby tu vodu z vodovodu nekonzumovali.
1: Vy jste říkal, že se řeší a řešíte, aby bylo v Klecanech víc cisteren. Je v tuhle chvíli v té situaci, o které mluvíme, něco, s čím by mohl pomoci kraj, stát, nějaké další instituce?
2: No tak aktuálně cisterny. Aktuálně cisterny s vodou. Protože, samozřejmě ideální stav bude, až nám poteče z kohoutku zase pitná voda, ale teďka v této situaci potřebujeme další cisterny, aby občané to měli k těm cisternám blíž, aby se nestalo, že bude cisterna nejbližší kilometr od obydlí. A jinak distribuci balené vody pro seniory nebo osoby, které mají nějak, nemají možnost si dojet, tak to dokážeme vlastníma silama, zaměstnancema městského úřadu, technické služby rozvážejí vozidlem vodu do domova s pečovatelskou službou, jsme seniorům taky navezli balenou vodu. S tím si umíme poradit v místě, ale nedokážeme sehnat cisternu.
1: Říká starosta Klecan ve středních Čechách Daniel Dvořák z Občanské demokratické strany, který kandiduje i v letošních volbách. Díky za rozhovor, naslyšenou.
2: Děkuji, přeji hezký den.
1: Osobní přivítání na letišti s přeletem bombardérů a vojenskou kapelou v historických kostýmech, honosná večeře v Bílém domě. Donald Trump připravil čínskému prezidentovi Xi Jinpingovi okázalé přijetí. Jak ale píše agentura Reuters, návštěva čínského vůdce ve Spojených státech je zatím bohatá na symboliku, ale chudá na obsah. Schůzka obou lídrů zatím žádný velký průlom ve vztazích velmocí nepřinesla. Už ve středu přitom Čína a Spojené státy oznámili, že prodloužili do ledna příměří v celní válce, kterou spolu vedou. U telefonu je Paulina Ovečková, analytička zaměřující se na Čínu z Asociace pro mezinárodní otázky. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Stává se zřídka, že americký prezident zajede osobně někoho přivítat až na vojenskou základnu Andrews, kde včera Xi Jinping s manželkou přistáli. Jak jsou tyhle symboly pro čínského vůdce důležité?
3: Mm-hmm. Áno, máte pravdu, že toto privítanie bolo nadštandardné a neobvyklé. Je to samozrejme dôležité pre Xi Jinpinga, čínskeho lídra, ale aj čínske publikum, ktoré vlastne vidí rešpekt z tej americkej strany a vidí, že Donald Trump si naozaj ten príchod Xi Jinpinga po viac ako 10 rokoch do Ameriky váží. Ďalej vidíme, že prezident Trump je veľmi pozitívny, veľmi tak Xi Jinpinga chváli. Zatiaľ čo Xi udržuje taký vlastne stoický pohľad. No. A ohľadom toho privítania je ešte dôležité, že podobné privítanie s bombardérmi dostal aslen prezident Putin, čo vlastne naznačuje, ako prezident Trump rád jedná s autoritármi. A vlastne je to jeho, povedzme, obľúbená spoločnosť, ktorú vyhľadáva a chce ich vlastne nejakým spôsobom uctiť.
1: Slavnostní oficiální večeře, na které se mimo jiné podával mořský okun v sezamové krustě, se mimo jiné zúčastnili také šéfové největších amerických technologických firem, včetně Elona Muska, Marka Zuckerberga nebo sama Altmana. Ti čínští ale na večeři chyběli. Jak důležitá je pro vzájemné vztahy obou zemí právě soutěž ve vývoji nových technologií, především umělé inteligence?
3: Áno. A ono sa očakávalo, že prídu nejakí zástupcovia čínskych vlastne AI gigantov a korporácií. A nakoniec nedorazili a dorazili len funkcionári strany, ako napríklad členovia politbíra, čo je najvyšší čínsky vládny orgán, a iní dôležití funkcionári, čo bolo dosť sklamanie a vlastne to už naznačilo, že sa nebude jednať o veľmi veľké posuny v jednaní ohľadom umelej inteligencie a nejakej spoločnej regulácie. Každopádne vzájomná súťaž je dosť dôležitá pre samotný vývoj umelej inteligencie ako asi v každom odvetví, ale je to samozrejme dôležité geopoliticky. Vidíme, že Čína už vyvinula vlastnú iniciatívu a vlastnú organizáciu, ku ktorej sa priklonilo mnoho krajín, hlavne z globálneho juhu, a je to teda nejaká konkurencia ku bloku USA. A vidíme, že táto technológia je naozaj kľúčová a Číňania sa snažia v podstate USA dobehnúť a sú veľmi hrdí napríklad na svoj model DeepSeek, ktorý zožal veľký úspech.
1: Na té honosné večeři byli i další představitelé velkého amerického biznisu, od automobilky General Motors přes energetického giganta ExxonMobil po filmový Paramount. Jak si teď stojí vzájemné obchodní vztahy mezi Čínou a Spojenými státy?
3: A debata o obchodě mezi týmito dvoma krajinami, ale aj globálne, sa presúva skôr do poľa ekonomickej bezpečnosti a povedzme ekonomickej stratégie geoekonomiky, keďže sa v podstate riešia nejaké strategické páky nad konkrétnymi odvetviami a ani jedna strana nechce, aby tá druhá mala prístup k nejakým kľúčovým technológiám, ktoré sú strategické pre energetiku, bezpečnosť a podobne. Takže vidíme, že okrem toho, že sú tam nejaké tarify, teda clá na obchod, tak USA napríklad banuje nejaké čínske súčiastky, napríklad čínske striedače v solárnych paneloch. Vidíme, že napríklad USA rozšírila list sankcií na import zboží spojeného s nútenou prácou z Číny, takže tam je vlastne pridaných teraz mnoho ďalších firiem za minulý mesiac, a taktiež USA skrátka nechce byť závislá na Číne. Čína napriek americkým clám zažíva veľký exportný rozmach, pretože exportuje vlastne do ďalších krajín, a až tak tie clá v podstate čínske exporty zatiaľ neovplyvnili.
1: Tchajvanská vláda dnes odsoudila výroky čínského prezidenta, který při jednání s americkým protějškem Donaldem Trumpem vyjádřil naději, že USA budou zastávat správný postoj, tedy odmítat nezávislost Tchajvanu. Donald Trump už po květnovém setkání se Xi Jinpingem v Pekingu řekl, že pozastavuje plánovaný nový prodej zbraní Tchajvanu. Jakou podporu teď Tchajpej, tedy Tchajvan, od americké administrativy má?
3: Tak vidíme, že vlastne bol pozastavený ten predaj zbraní Tajvanu zo strany USA a kvôli práve návštevy Xi Jinpinga a ostatných čínskych lídrov. A vidíme, že Trumpova administratíva sa snaží skôr Čínu očariť, ako zastrašiť nejakými silnejšími výrokmi, čo by sa týkalo napríklad Tajvanu. Tajván veľkú podporu zo strany USA aktuálne nemá, ale samozrejme to je vec, ktorá je hodne vágna a nikdy nevieme, čo presne by sa stalo a ako by USA reagovala na prípadnú napríklad čínsku blokádu Tajvanu alebo aj inváziu Tajvanu. Je to vlastne téma, v ktorej si USA zachováva dlhodobo nejakú strategickú ambiguitu.
1: O čínsko-amerických vztazích sme mluvili s Paulinou Ovečkovou, analytičkou z Asociace pro mezinárodní otázky. Díky, naslyšenou.
3: Ďakujem vám, majte sa.
1: Plzni dnes začíná 39. ročník filmového festivalu Finále Plzeň. Nabídne víc než stovku snímků, z toho pětinu televizních i filmových premiér a předpremiér. Největší přehlídka českých filmů poprvé udělí i diváckou cenu. Celovečerní dokumentární i krátké filmy se budou promítat v Měšťanské besedě a také na několika dalších místech ve městě. Kvůli velkému zájmu o vstupenky už pořadatelé přidali některé projekce. Naším hostem je Eva Veruňková-Košařová, ředitelka filmového festivalu Finále Plzeň. Dobrý den.
4: Dobrý den.
1: Začněme čísly. Už jsem říkal, kolik snímků bude k vidění, kolik bude projekcí a kolik čekáte diváků?
4: Tak vždycky se pohybujeme okolo čísla 110 filmů. Těch filmů na to, jak je česká produkce rozsáhla, tak by samozřejmě mohlo být ještě víc, ale my se snažíme opravdu vybrat to nejlepší a každému tomu filmu dát náležitou pozornost. No a v minulém roce jsme měli návštěvnost okolo 16 400 a můžu už teď říct, že vlastně v tuhle chvíli před začátkem festivalu je prodaných víc lístků než minulý rok za celý ten festival. Takže my jsme jsme zvyklí v posledních letech na vzestupnou tendenci stále, ale tohle jsme skutečně nečekali.
1: Podařilo se vám domluvit některé exkluzivní premiéry nebo předpremiéry, které si nejvíc ceníte a na které nebo na kterou se nejvíc těšíte?
4: Nemůžu asi úplně zmínit jenom jednu, ona je jich opravdu celá řada. Musím říct, že jsem ráda, že v posledních letech se nám daří ukazovat i premiéry televizních seriálů nebo filmů právě na velkém plátně, což je unikátní možnost tyto věci vidět na velkém plátně. Tak tam můžu zmínit Record Woman, Sériového manžela, tak to jsou věci z pera OnePlay, Heads, což je seriál z České televize, Ann Prima tady představí premiéru svého nového seriálu Táta. No a pokud se zastavím u těch filmů klasických, celovečerních, raných nebo dokumentárních, tak určitě bych vypíchla dokument Robert Richardson Bílý ďábel, který vlastně byl předtím uveden jen na festivalu v Karlových Varech, tak na to se skutečně těšíme, bude ho uvádět samozřejmě režisérka Jana Hojdová. Do soutěže se bojoval film Vyvolený, který si myslím, že na české poměry historická komedie je poměrně výjimečný, takže určitě i na to. No a potom bych pozvala, pokud jste rodiny s dětmi, tak na premiéru filmu Máma a táta jsou boží s Vicou Kerekeš a Petrem Lněničkou v hlavních rolích.
1: Filmový festival by samozřejmě nebyl to ono, kdyby na něm chyběly filmové hvězdy. Kdo letos na finále dorazí osobně, s kým se návštěvníci mohou setkat přímo v Plzni?
4: Tak je jich spoustu, hned dnes vlastně k zahajovacímu filmu Divočina, což je také film, který promítáme ve světové premiéře, tak přijede Klára Isová, Juraj Loj, Jan Vlasák, zítra dorazí Anja Geislerová, bude uvádět film Pramen, ale také film Dvě deci tuše se svou sestrou Ester Geislerovou, k filmu Čikačeka dorazí Jancina, Pavla Tomicová, Pět švestek, tak ten přijede tento film uvést Jan Svěrák, Oldřich Kaiser, Dana Sislová, Petr Kostka, přijede Josef Trojan, Jiří Mádl, právě k Hecu, který jsem zmiňovala, Jana Plotková, Milena Štajmaslová, David Švehlík dorazí k zakončovacímu filmu Virbl a je jich samozřejmě mnohem víc.
1: Říkal jsem, že letos je to 39. ročník finále Plzeň, ten festival začínal na konci 60. let, potom měl 30 let pauzu, každoročně se koná od roku 1991. Jak se od těch 90. let proměnil?
4: Proměnil se samozřejmě zásadně, jinak se změnilo i kino nebo to hlavní festivalové centrum, bohužel kino Elektra, ve kterém ten festival byl a který bych řekla, že mu dával takovou velmi specifickou atmosféru, ale bohužel už toto kino není, ale museli jsme se samozřejmě v průběhu doby vyrovnat s nástupem multiplexů, museli jsme se vyrovnat s VOD platformami, ale já bych chtěla říct, to je docela častá otázka, že cítíme a obzvlášť letos a jak jsem říkala i ta tendence je vzestupná i u divácké návštěvnosti, tak cítíme, že v podstatě nijak zvlášť nás tyto věci nebo návštěvnost festivalu neovlivňují, za což jsem strašně ráda, protože je vidět, že diváci chodí opravdu za tím sdíleným zážitkem a za celou tou atmosférou, chtí se potkávat jednak spolu, chtí diskutovat s tvůrci po filmech, takže to je myslím něco, co je skutečně unikátní a co tedy multikina ani VOD platformy neovlivnily.
1: A letos tedy diváci budou mít možnost udělit i diváckou cenu, udělovat se budou i tradiční zlatí ledňáčci. I o tom budeme v dalších dnech informovat o festivalu Finále Plzeň, který dnes začíná v Plzni. Jsme mluvili s jeho ředitelkou Evou Verňkovou Košařovou. Díky, naslyšenou.
4: Děkuju a naslyšenou.
5: Radiožurnál Půl jedné. Zprávy a Pavel Prouza.
6: Policie v souvislosti se včerejším zásahem ve Všeobecné zdravotní pojišťovně a farmaceutických firmách zadržela 3 osoby, nikoho zatím neobvinila. Podle zdravotnického deníku, který o zásahu informoval, se případ týká starších dohod mezi pojišťovnou a výrobci léků. Server odkryto.cz pak uvedl, že mezi zadrženými je i bývalý náměstek ředitele VZP Petr Honěk. Ceny nafty na slovenských čerpacích stanicích dosáhly minulý týden svého maxima, tedy nejvíc od začátku sledování průměrných cen paliv v roce 2009. Benzín Natural 95 byl nejdražší od léta 2022. Informoval o tom slovenský statistický úřad. V průměru stojí na Slovensku litr nafty přibližně 48 korun, Natural 95 zhruba 45 korun. Prezident Petr Pavel ukončil týdenní návštěvu Spojených států a odletěl zpět do Prahy. Poslední den cesty strávil v Nebrasce, kde vystoupil na univerzitě v Lincolnu, navštívil Národní gardu a setkal se s guvernérem tohoto státu. Cestu zakončil v městečku Wilbur, kde od místních krajanů dostal čestný klíč od města. Balet Národního divadla Brno dnes uvádí první premiéru sezóny. Inscenace Maska je zároveň posledním celovečerním dílem uměleckého šéfa souboru Mária Radačovského. Abstraktní choreografii doprovází nejznámější díla romantických skladatelů Chopina a Lista. Sport. Tenistka Karolína Muchová hraje úvodní singl semifinále poháru Billie Jean Kingové proti Španělce Bouzasové Manejrové. Podrobnosti přidá reportér Jaroslav Plašil.
7: Karolína Muchová, připomínám, v prvním utkání dne vyhrála první sadu 7-5, v té druhé teď ztratila servis, ale bylo to ve chvíli, kdy naopak měla náskok breaku. Teď se snaží servírovat ze stavu 1-2-40-0, tak aby se jí povedlo srovnat na 2-2. 7-5, 1-2-40-0, utkání můžete poslouchat i dál na Radiožurnálu Sport. Z Šenčenu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
6: Kajakáři na mistrovství Evropy ve vodním slalomu v italské Ivre jedou finále, sleduje ho reportér Jan Suchan.
8: Jan Bárta je čtvrtý o 2/10 za třetím Rakušanem Leitnerem, pokusí se ho posunout níž ještě dalších 5 kajakářů. Tím nejbližším bude už za pár sekund v přímém přenosu Radiožurnálu Sport Jiří Prskavec, následovat bude ještě Jakub Krejčí. Z Ivre Jan Suchan, Radiožurnál.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D5 umítá kolony na D1 za Prahou. Na D5 ve směru z Prahy do Plzně zpomalte za sjezdem na Mýto. Na kilometru 52 se srazila dvě auta, obě skončila v příkopu. Na místě záchranáři dojíždí se do kratší kolony v zatáčce za sjezdem na Mýto. Na D1 ve směru z Prahy do Brna už je silný provoz. První kolony popojíždějí hned za Prahou před omezením u Šmejkalky. Aktuálně je to od 13. kilometru asi na půl hodiny. Dlouhá kolona i na příjezdu do Brna z Prahy od kilometru 172 až do Brna k omezení. Je to nesouvislá kolona, často i v levém pruhu. Osobním autem se zdržíte u Brna asi 40 minut. V Praze ten už silný provoz komplikují nehody. Na městském okruhu v Dobřížské ulici ve směru Stroje na Smíchov bourala dvě auta před Zlíchovským tunelem. Budou teď regulovat vjezdy do tunelu o něco výrazněji. Ucpává se i Kbelská ulice ve směru z Ústí nad Labem do Hloubětina. Ve sjezdu na Novopatskou tam stojí a překáží nepojízdné nákladní auto. Ještě Žďár nad Sázavou silnice 37, ze Žďáru do Ždírce. Za Straženovem před omezením se srazila tři auta. Je to se zraněním a tvoří se kolony v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Bude většinou oblačno, na severu a severovýchodě ojediněle slabý déšť, večer v Čechách od západu bude oblačnosti ubývat, teploty 14 až 18 stupňů, na horách kolem 9. Tolik zprávy. A teď začíná odpolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
11: A začíná odpolední soutěží, takže pozorně poslouchejte. Dnes můžete za 3 správné odpovědi vyhrát od Tescomy dárkový poukaz a taky voucher na 5 litrů výborné řemeslné zmrzliny od české značky Geladoro. A to už za malou chvíli. O kom dnes soutěž bude? O ženě s vypracovanýma rukama, tílkem a výrazem, ze kterého kdysi šel strach. Linda Hamiltonová jako Sarah Connor v Terminátorovi 2 ukázala, že akční hrdinka nemusí čekat, až ji někdo zachrání. V sobotu slaví tahle herečka 70. narozeniny. Jak se tedy z nenápadné servírky stala jedna z nejslavnějších bojovnic filmové historie, o tom bude soutěžní reportáž už za malou chvíli. Hodně štěstí a dobré odpoledne.
9: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A nebezpečná situace na plzeňské dálnici. Na D5 pozor teď na příjezdu do Prahy z Plzně. Na kilometru 6,5 na konci stoupání se srazila dvě auta. Jedno dodávka stojí v prostředním pruhu a brzdí se prudce. Zatím je to bez policie a bez označení. Opatrně dojíždějte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Na plakátech v dětských pokojích 90. let nebyl jen Arnold Schwarzenegger. Visela tam také svalnatá, krásná a pořádně naštvaná Sarah Connorová. Její představitelka Linda Hamilton slaví v sobotu 70. A přestože hrála i v řadě dalších filmů a seriálů, jediná role ji zajistila filmovou nesmrtelnost.
3: Kyle, the women in your time. What are they like?
4: Když diváci v roce 1984 poprvé potkali Sarah Connorovou, nebyla žádnou akční hrdinkou. Pracovala jako servírka, neměla zvláštní schopnosti a před zabijáckým strojem z budoucnosti hlavně utíkala. Linda Hamiltonová ji hrála jako obyčejnou mladou ženu, která vůbec netuší, proč má právě na ní záviset osud lidstva.
5: Kdo se nenamaže krémem s ochranným faktorem 2 miliony, bude mít smůlu, rozumíš? Vy si všichni myslíte, že jste v pohodě, jenže už jste mrtví, vy všichni, on, ty, všichni jste už mrtví.
4: O 7 let později se ale Sarah vrátila k nepoznání. Zavřená v psychiatrické léčebně, posedlá blížící se katastrofou a připravená bojovat. Před 3 lety takhle na svůj návrat vzpomínala v rozhovoru pro podcast The Adam Carolla Show.
6: Když jsem pak scénář četla, říkala jsem si, sakra, musím se připravit. Potřebovala jsem být opravdu silná, abych tuhle ženu dokázala zahrát a zvládla všechno, co ta role vyžadovala. Líbila se mi hlavně představa toho šoku, že diváci uvidí Sáru z prvního filmu a pak úplně jinou Sáru ve dvojce. A když se později mluvilo o dalším filmu, pořád jsem říkala, a co kdybychom ji udělali opravdu tlustou? To by byl teprve šok. Vrátí se po 30 letech a prostě bude tlustá.
4: Sarah Connorová tehdy jako první hrdinka svého druhu změnila představu o tom, jak může vypadat ženská postava v akčním filmu. Hamiltonová, která ve volném čase nejraději čte, zahradničí a jezdí na koni, ale není jen šílená Sarah. Ještě před pokračováním Terminátora získala nominace na cenu Emmy i Zlatý Globus za seriál Kráska a zvíře. A po boku Pierce Brosnana si zahrála starostku městečka, které zasáhne výbuch sopky v katastrofickém snímku Rozpoutané peklo.
7: Oxid seřičitý. Na Mount Pinatubu to vypadalo stejně a pak přišla erupce. Tahle hora je časovaná bomba. Jdeme rychle.
4: K roli Connorové se naposledy vrátila v roce 2019 ve filmu Terminátor – Temný osud. Bylo jí přes 60 a znovu absolvovala náročný trénink.
8: My name is Sarah Connor. August 29, 1997 was supposed to be Judgment Day. My son John and I stopped it. Saved 3 billion lives.
4: Linda Hamiltonová už několikrát mluvila o hereckém důchodu, jenže pokaždé, když se rozhodne skončit, přijde podle ní další lákavá nabídka. Třeba v závěrečné řadě seriálu Stranger Things si zahrála chladnou vojenskou vědkyni doktorku Kejovou. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
2: A už víte vše, co byste mohli potřebovat pro dnešní odpolední soutěž. Tak do toho 221 552 255 čekáme na vás.

0: No a páteční odpolední soutěž dnes, doufám, ovládne Michal z Jindřichova Hradce v plné síle. Michale, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, zdravím vás.
0: Vy si vzpomínáte na vašeho prvního, druhého Terminátora, kdy jste ho viděl, z čeho jste na to koukal, zda to bylo video nebo až později?
1: Vůbec netuším, viděl jsem to, ale že to bylo, to přiznám, že nejsem úplně filmový jako nadšenec, takže netuším, ale viděl jsem to samozřejmě.
0: Dobře, viděl a zapomněl. Tak jsme vám to připomněli, doufám, v dnešní odpolední reportáži. Ta vás mohla dovést ke správným odpovědím, tedy mohla by vás dovést. Pokud se to třikrát podaří, tak pro vás máme od Tescomy dárkový poukaz v hodnotě 2,5 tisíce korun, který můžete uplatnit na webu tescoma.cz nebo v prodejnách. Prodejní centra jsou po celé České republice. Za dvě správné odpovědi je to stále ještě trochu letní cena, voucher na 5 litrů výborné řemeslné zmrzliny od české značky Geladoro, která sídlí v Praze. Značka získala prestižní ocenění Gelato Brand of the Year 26-27 pro Českou republiku, takže je potvrzením, že je poctivě řemeslně vyrobená. No a Michale, za jednu správnou odpověď pak cena útěchy jako překvapení od Radiožurnálu. Můžeme tedy začít?
1: Jo, určitě.
0: Tak pojďme si osvěžit vaši paměť. Ptám se vás, jak se jmenuje postava, kterou herečka, o které mluvíme, Linda Hamiltonová, hraje ve filmech Terminátor?
1: Je to Sarah Connor.
0: To je první správná odpověď a první bod pro vás. Další otázka. V jakém roce měl první Terminátor premiéru?
1: Tak měl to být roku 1984.
0: Je to tak. Druhý díl s podtitulem Den zúčtování následoval o 7 let později. Mimochodem, tenhle film znovu uvede pražské kino Aero za necelý měsíc 23. října, kdybyste si to chtěl v Praze připomenout. No a do třetice, ptám se, Michale, ve kterém populárním seriálu se Linda Hamilton nedávno objevila jako vědkyně doktorka Kejová?
1: No, a se přiznám, že jsem si zapamatoval jenom ten film, úplně peklo, ale seriál tam si nespomenu.
0: No, já jsem tohle se typoval, že budete mladší ročník?
1: No, 45.
0: Tak to jsme podobně. No nevím, protože ten seriál se jmenoval Stranger Things, byl to obrovský hit pro platformu Netflix, tak jsem si říkal, že byste ho taky možná mohl znát, protože i mě chytl. Dobře, tak třetí odpověď nebyla správná, takže 5 litrů zmrzliny, to je druhá cena, kterou si zasloužíte, Michale.
1: Jsem za ní rád, se přiznám.
0: Tak v tom jsme taky stejní. Zmrzlinu a pak už ať se děje cokoliv. 5 litrů máte na to, mám pocit. Že byste si měl vzít nějakou posilu, protože zda to zvládnete sám. No, to už je na vás. Michale, gratuluju. Mějte se hezky, krásný víkend.
1: Díky taky, hezký víkend. Na samou.

0: a české tenistky hrají se Španělkami o postup do finále poháru Billie Jean Kingové. Úvodní dvouhru mezi Karolínou Muchovou a Jessicou Buzasovou Manejrovou sleduje v Číně reportér Jaroslav Plašil.
1: Bylo nakonec 30 obě a tak si na matchball ještě Karolína Muchová musí počkat. Teď je tedy 40-30 ve vedení Manejrová, která tlačí na backhand Muchové, ta se brání úderem se spodní rotací, opakovaně teď zvedá balonek do výšky, Bouzasová Manejrová dohrává, Karolína Muchová ještě seká do balonku, ale míček končí mimo. Krásný moment další Španělky, která
0: mistrovství Evropy ve vodním slalomu skončilo taky finále kajakářů, které sledujeme. Jak dopadli čeští reprezentanti, řekne si italské Ivrej reportér Jan Suchan.
2: Jakub Krejčík titul mistra světa přidává i evropské zlato, zel znovu parádní jízdu o necelé 2 sekundy, porazil domácího favorita vítěze světového poháru, tedy Xabiera Ferraziho. Bronz také zůstane v Itálii díky De Gennarovi, který odsunul na poslední chvíli Jiřího Prskavce na čtvrtou příčku. Prskavec si bude pravděpodobně vyčítat dotek branky číslo 18, bez něj by z toho bylo stříbro. Jan Bárta obsadil 8. místo, stejně jako mezi ženami Amálie Hilgertová. Z Ivrej, Jan Suchan, Radiožurnál. We'll be right back.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Producenti mléka v Česku si stěžují na příliš nízké ceny v obchodech. Kdo nebo co za levné mléko může? Mohli se čeští mlékárníci na něco takového připravit? Tomáš Pancíř se zeptá prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je 13 hodin. Zprávy má pro vás Pavel Prouza.
1: Opozice vyvolala hlasování o nedůvěře vládě. Poslanci se sejdou v úterý. Nafta je na Slovensku podle statistiků nejdražší od začátku záznamů v roce 2009. I tak je ale pod unijním průměrem. Kajakář Jakub Krejčí je mistrem Evropy ve vodním slalomu. Kolona vzniká po nehodě na dálnici D5 z Plzně na Prahu před Rudnou. Bude oblačno, na severu ojediněle slabý déšť, teploty do 18 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Poslanci budou v úterý hlasovat o vyslovení nedůvěry vládě. Schůzi požadovala opozice, která má potřebné podpisy pro svolání schůze. Opozice tvrdí, že premiér Andrej Babiš z ANO nevyřešil svůj střet zájmu. Vadí taky výše schodku státního rozpočtu na příští rok. Jak Babiš řekl České televizi, na úterní schůzi se těší.
3: Určitě jsme jednotní a myslím, že jsme všichni podepsali koaliční smlouvu, poslanci a naše koalice funguje dobře. Paní Schillerová hlavně vystoupí, aby řekla lidem, jak skvělý rozpočet jsme udělali.
1: Vláda plánuje příští rok hospodařit se schodkem 386 miliard korun. 17 lidí je zraněných po dopravní nehodě v Turecku. Minibus převážející turisty se střetl se dvěma dalšími vozy. Mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge řekl, že mezi zraněnými je i Češka.
4: Můžeme potvrdit nehodu autobusu na jihu Turecka, prý níž byla jedna česká občanka se zraněními převezena do nemocnice. Naše konzulka v Ankaře se případu od nočních hodin intenzivně věnuje a je v pravidelném kontaktu se zraněnou, její pojišťovnou i delegátkou cestovní kanceláře.
1: Nehoda se stala včera odpoledne v provincii Antalya. Nafta je na Slovensku nejdražší od začátku statistik v roce 2009. Litr minulý týden stál v průměru necelých 48 korun. Benzín Natural 95 vyšel na zhruba 45 korun a je nejdražší za poslední 4 roky. Vláda kvůli vysokým cenám od října omezí marže čerpacích stanic a na měsíc zlevní cestování veřejnou dopravou.
5: Nafta na Slovensku zdražuje skoro celé léto a proti loňsku za ní řidiči platí o třetinu víc. Benzín meziročně podražil zhruba o pětinu. I tak jsou ceny pohonných hmot na Slovensku o víc než 10% pod unijním průměrem. Vláda kvůli zdražování zavádí opatření. Od října stanoví maximální marže čerpacích stanic na 10 centů za litr, tedy asi 2,5 koruny. Na měsíc také zlevní o polovinu jízdenky ve druhé třídě vlaků a nabídne peníze městům a krajům na levnější MHD nebo příměstské autobusy. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Sezónu s podtitulem Cesta za dobrodružstvím zahájí brněnské divadlo Radost adaptací slavného románu Hobbit. První premiéra souboru propojí loutky s živými herci. I když od vydání Tolkienovy knihy uplynulo bezmála 90 let, pro režiséra Petra Smička zůstává příběh stále aktuální.
6: Nám přišla tato fantasy pohádka ideální právě pro dnešní časy, které jsou o nějakém zlu, které se blíží okolo nás. A hlavně je to příběh o cestě malého člověka skrze různá nebezpečí. Ukazuje, že i ten malý člověk může v tom velkém světě nějakým způsobem uspět.
7: Sport. České tenistky vedou v semifinále poháru Billie Jean Kingové nad Španělskem 1-0. V úvodním singlu Karolína Muchová porazila v čínském Shenzhenu Bouzasovou Manejrovou 7-5 a 6-4. Za chvíli nastoupí Linda Nosková proti Bukšové. Kajakář Jakub Krejčí se stal mistrem Evropy ve vodním slalomu. Ve finále v italské Ivrée byl ještě čtvrtý Jiří Prskavec a osmý Jan Bárta. Kajakářka Amálie Hilgertová skončila sedmá. Vyhrála Polka Zvolinská.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolony na D1 před Šmejkalkou i Brnem a nehody na D5C u Rudné a za Mýtem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna počítejte s kolonou nejdřív skoro od nájezdu z Pražského okruhu z 12. kilometru do omezení na Šmejkalce na 24. je to na půl hodiny a potom před Brnem směrem z Prahy za exitem do Mašov se sunou kamiony pravým pruhem z kilometru 174, osobní auta v levém pak od sjezdu 178 Rosice, různě pomalu do Brna k D2 osobním autem je to na 40 minut. Na dálnici D5 před Prahou směrem z Plzně za Loděnicí pozor, opatrně dojíždějte do stojící kolony kolem 8. kilometru, postupně se to natahuje. Na 6.5. se střetla dodávka s osobním autem, zabraný levý i střední pruh a teď vozidla odklízely stranou a provoz na chvíli úplně zastavili. Fronta pak roztrhaně pokračuje i za místem nehody dál na Pražský okruh k Ořechu. A na dálnici D5 ve směru z Prahy do Plzně za sjezdem na Cerhovice čekejte kolonu ze 49. kilometru k nehodě za exitem Mýto na kilometru 51,5. Tam se projíždí jenom jedním pruhem, havarovala dvě auta, skončila mimo dálnici, zdržení 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude většinou oblačno na severu a severovýchodě, ojediněle slabý déšť, večer v Čechách od západu bude oblačnosti ubývat, teploty 14 až 18 stupňů, na horách kolem 9. A ještě informace o energetické situaci, základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A teď začíná odpolední radiožurnál s Hankou Schánělovou.
0: Hezké odpoledne vám přeji. Vysoké ceny paliv na benzínových pumpách.

0: Politici dál hledají recept na uklidnění situace na ropných trzích a stále častěji jsou tím receptem vojáci. Americké vojsko pokračuje v eskortování lodí Hormuzským průlivem a Francie teď vyšle vojáky chránit saudský přístav Yanbu na rudomořském pobřeží. Ten se stal hlavní saudskou pojistkou pro vývoz ropy kvůli zablokovanému Hormuzskému průlivu. Jenže přístav se snaží blokovat jemenští povstalci Husijové. A útok zřejmě tedy od iráckých milic podporovaných Íránem také poškodil ropovod, kterým se do Yanbu dostává ropa z východu arabského poloostrova. Jaké recepty na vývoz ropy našel region, to zjišťovala naše blízkovýchodní zpravodajka Jana Karasová. Jano, zdravím tě, dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Ropa by tím ropovodem východ-západ už měla proudit. Proč z Yanbu zatím nevyplouvají naložené tankery?
1: Tak za prvé ropovod funguje jen na část své kapacity a zásobuje navíc i saudské rudomorské rafinérie, které dostaly přednost před vývozem. Společnost Aramco taky údajně evropským rafinériím vzkázala, že nejdřív bude chtít dočerpat zásobu ropy v Yanbu, než tedy obnoví to čerpání do tankeru a vývoz. Ten by ale mohla komplikovat právě husijská blokáda saudských přístavů a možná i proto přechází ta francouzská výpomoc. Prezident Emmanuel Macron včera řekl, že do Yanbu pošle Francie vojáky, radary a taky obranné systémy, aby ten areál přístavu ochránili.
0: Saúdská Arábie se zároveň pokusila posílit vývoz své ropy přes Hormuz.

0: Kolik ropy přes tuhle úžinu teď teče, respektive spíš proplouvá?
1: Tak v Hormuzském průlivu dál funguje jakási kyvadlová doprava supertankerů. Ty velkoobjemová plavidla naberou ropu, případně zkapalněný plyn v Perském zálivu, provezou ho přes tu kritickou úžinu a v Ománském zálivu přečerpají do tankerů, které to palivo už rozvezou k zákazníkům. A potom se ty supertankery tedy vrací pro další dodávku a při proplutí průlivem často vypínají právě transpondéry a tu bezpečnou cestu některé ty tankery koordinují s americkou armádou. A nejmenovaný americký představitel agentuře Reuters řekl, že ve středu to udělalo zhruba 40 plavidel a užinou celkově proplulo údajně 60 lodí, což je za celou dobu trvání konfliktu nezvykle vysoké číslo, ale protože lodi mizí z těch námořních dat, tak je složité tady tato tvrzení ověřit. Jenže i tento kyvadlový systém se zřejmě dostává na své limity a to kvůli počtu těch dostupných velkých tankerů.
0: Jak na to reagují ropné trhy? Uklidňují se?
1: Tak když se ráno otevřely asijské trhy, tak ropa Brent na nich zlevnila. Trhy ale teď zároveň balancují ještě několik možných budoucích scénářů. Ten pozitivní by bylo příměří mezi Spojenými státy a Íránem a taky následné plné obnovení dopravy v Hormuzském průlivu. A naopak obavy ale vyvolává možný zákaz vývozu nafty ze Spojených států a taky dopad možné eskalace konfliktu právě mezi Saudskou Arábií a proíránskými povstalci Husy.
0: Děkujeme za vysvětlení. Tohle byla Jana Karasová, naše blízkovýchodní zpravodajka. Naslyšenou.
1: Pěkný den, naslyšenou.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi. Ahoj.

Opozice se sbírala dostatek podpisů, aby mohla vyvolat další hlasování o nedůvěře vládě. Poslanci se kvůli tomu sejdou příští týden. Co od toho máme čekat, když má koalice ve sněmovně jasnou většinu? Na to všechno se zeptáme našeho parlamentního zpravodaje, tak zůstaňte s námi. Teď je 13 hodin 16 minut a přeji vám všem krásné páteční odpoledne.

0: poslanci se budou muset zabývat dalším návrhem na vyslovení nedůvěry vládě. Opozice se příští týden už podruhé v tomto volebním období pokusí kabinet Andreje Babiše svrhnout. Podpisy pro svolání schůze podala dnes ráno. Hlasy na vyslovení nedůvěry ale velmi pravděpodobně mít nebude. Více už si k tomu řekneme s naším zpravodajem Vojtěchem Tomáškem. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne ze sněmovny.
0: Čím tentokrát opozice zdůvodňuje vyvolání hlasování o nedůvěře?
1: Předsedové opozičních stran zmínili tři hlavní důvody. Za prvé návrh státního rozpočtu a přístup vlády k veřejným financím, který považuje za nezodpovědný. Kabinet navíc podle nich porušil své programové prohlášení, protože sliboval udržet veřejné finance bezpečně pod hranicí 3% deficitu, což tedy je hranice, kterou v návrhu hospodaření překročil podle opozice. Dalším důvodem je taky nevyřešený střet zájmů premiéra, to říkají opoziční předsedové. A jako třetí uvedli útoky na základní instituce, jako jsou soudy. No a koalice tuhle všechnu kritiku odmítá.
0: Takže hlasování vláda ustojí?
1: Velmi pravděpodobně ano. Navíc v případě hlasování o nedůvěře vládě musí navrhovatel, tedy v tomto případě opozice, sehnat 101 hlasů, aby kabinet padl. Nemůže se tedy stát, že by třeba kvůli nějaké neplánované neúčasti některých poslanců sněmovna nedůvěru vládě vyslovila. Opozice by zkrátka musela přesvědčit 9 koaličních poslanců, aby se k ní při tom hlasování přidali.
0: Proč tedy opozice hlasování hodlá vyvolat, přestože na svržení vlády hlasy pravděpodobně mít nebude?
1: Taky jsem se ptal, podle předsedů opozičních stran je potřeba na ta témata upozorňovat všemi prostředky. Hlasování o nedůvěře je skutečně nejsilnější nástroj, jaký opozice v ruce má. No a podle předsedy TOP 09 Matěje Ondřeje Havla je to taky příležitost pro koaliční poslance.
2: Teď, ať se ozve jejich svědomí, teď, když my vyvoláme tu schůzi, tak můžou ukázat, jestli teda opravdu svým voličům před volbami naprosto cynicky lhali, anebo zda mysleli svůj volební program vážně a vládu v tom případě nepodpoří. Je to jednoznačně kvůli tomu šílenému zadlužování.
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO reagoval na opoziční snahy s úsměvem, řekl, že se na tu schůzi těší. Občané si podle něj zaslouží vědět pravdu, když musí poslouchat lži opozice. Ministři i další zástupci koalice budou na té schůzi podle předsedy poslanecké sněmovny Tomio Okamury vystupovat k tomu návrhu opozice jako takovému, šéf SPD řekl.
3: Z pohledu naší vládní koalice to považuji spíše jako předvolební výkřik před senátními a komunálními volbami. Znovu zdůrazňuji, že na to má opozice právo v souladu se zákonem i v souladu s ústavou. My to bereme jako vynikající příležitost pro to zrekapitulovat před občany České republiky, co jsme všechno udělali pozitivního.
1: Podle Okamury vláda hlasování ustojí bez problémů.
0: Kdy to celé bude?
1: Schůze začne v úterý odpoledne, na to samotné hlasování se pak ale dostane řada zřejmě nejdřív tak ve středu.
0: Díky za shrnutí, to byl Vojtěch Tomášek, náš parlamentní zpravodaj. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.

0: V dalších zprávách odpoledního radiožurnálu se podíváme na Lindu Noskovou na semifinále poháru Billie Jean Kingové.
1: Slyšíte ten potlesk? Ten patří nejen vítězům, ale hlavně lidem, kteří hrají podle pravidel fair play, jak na sportovišti, tak i v životě. Jestli máte kolem sebe takové správňáky, neváhejte je navrhnout na cenu fair play. Stačí poslat e-mail na fairplay@olympic.cz. Za český klub Fair Play Českého olympijského výboru děkuje a zdraví Šermíř Jiří Beran. Mediálním partnerem projektu je Radiožurnál.
2: Projekt Fair Play, o kterém slyšíte z vysílání Radiožurnálu, by nebylo možné realizovat bez partnerů, kterými jsou Česká televize a Big Board.
0: Radiožurnál je 13.30. Pavel Prouza a zprávy.
3: Hygienici potvrdili nákazu salmonelózou u 22 dětí z Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy. Asi 40 lidí je v nemocnici, někteří na jednotce intenzivní péče. Podle hygieniků škola v pondělí vařila z vajec po minimálním datu trvanlivosti. Policie proto případ prověřuje pro podezření z trestného činu ohrožování zdraví závadnými potravinami z nedbalosti. Advokáti si nastavili nová pravidla využívání umělé inteligence pro svou práci. Používání AI do ní totiž zasahuje stále víc a mění ji. Podle České advokátní komory například musí výsledky zpracované AI vždy sami zkontrolovat a musí taky dostatečně chránit osobní údaje. Francie pošle vojáky a obranné systémy do Saúdské Arábie na ochranu přístavu Yanbu. Francouzský prezident Emmanuel Macron to řekl v televizi TF1. Strategický přístav na pobřeží Rudého moře je klíčovým uzlem pro přepravu ropy. Na začátku září provoz přístavu omezil útok na ropovod, ze kterého Saúdská Arábie obvinila pro iránské milice. Seriál MotoGP se v příštím roce vrátí do Brna v prázdninovém termínu. Na Masarykově okruhu pojedou motorky závod mistrovství světa od 16. do 18. července. Spolu s oznámením termínu dnes začal i předprodej vstupenek. Pro fanoušky pořadatelé letos chystají třeba zastřešení tribuny u stadionu.
4: Sport.
3: České tenistky vedou v semifinále poháru Billie Jean Kingové nad Španělskem 1-0. O druhý bod usiluje Linda Nosková v duelu s Bukšovou. Podrobnosti přidá z čínského Shenzhenu reportér Jaroslav Plašil.
5: Utkání začalo před chviličkou, Linda Nosková si uhrála oba servisové gemy, je teď ve vedení 2-1, na podání jde španělská jednička. Z Shenzhenu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
3: Kajakář Jakub Krejčí se stal mistrem Evropy ve vodním slalomu. Na trůnu vystřídal Jiřího Prskavce, který skončil čtvrtý. Jan Bárta byl osmý.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zdržení na D1 před Šmejkalkou i Brnem, taky na D11 mezi Městcem a Chlumcem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se sune první kolona od Pražského okruhu z 12. kilometru na 24. u Šmejkalky půl hodiny a potom před Brnem různě roztrhaná fronta od exitu 178 Rosice do zúžení u D2 osobním autem kolem 3/4 hodiny. Na dálnici D11 Praha Hradec Králové teď obousměrně komplikace v dlouhém zúžení mezi sjezdy 50 Městec a 63 Chlumec kolem 60. kilometru právě nově upravují značení tak, že se jede jenom jedním pruhem v každém směru a tvoří se kolony. Na Hradec z 54. kilometru na Prahu ze 62. a zdržení je kolem půl hodiny. Na D5 z Prahy do Plzně za Cerhovicemi čekejte kolonu ze 49. kilometru, je to na 1/4 hodiny k nehodě na 51. a půltem, zabraný je tam pravý pruh. Na D5 před Prahou z Plzně kolona z kopce před Rudnou ze 6. kilometru, tam už jsou všechna nabouraná auta mimo pruhy, ale sune se to dál přes omezení na 0. kilometru na okruh k Ořechu od Rudné 40 minut osobním autem. A v Praze už před víkendové kolony, navíc v Blance směr Troja, nehoda za výjezdem na Letnou v pravém pruhu, kolona před tunelem v Patočkově od Kajetánky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude většinou oblačno na severu a severovýchodě, ojediněle slabý déšť, večer v Čechách od západu bude oblačnosti ubývat. Teploty 14 až 18 stupňů, na horách kolem 9. Tolik zprávy. A pokračuje odpolední Radiožurnál s Hankou Schánělovou.
0: Krásné odpoledne přeji. Napadlo vás někdy, co má společného taková obyčejná káva s mlékem a vesmír? Tak podle vědců z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy je toho překvapivě hodně. A dozvědět se to můžete už dnes večer, kdy začíná Noc vědy. Otevře totiž dveře univerzit, laboratoří, muzeí a dalších míst po celém Česku. Tak tam nahlédněte spolu s námi v Radiožurnálu.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Robotické experimenty, práce s umělou inteligencí, operace na nečisto, ale také třeba výcvik asistenčních psů. Nejenom tohle nabízí dnešní Noc vědy. Program si letos připravilo více než 140 škol, muzeí, hvězdáren a dalších výzkumných institucí po celém Česku. Třeba na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy si můžete ověřit, že k pochopení dění ve vesmíru stačí i obyčejná káva s mlékem.
1: Tady máme pumpičku. Nabereme trošku mlíka a teď je trošku triky dát to mlíko úplně dole, tak aby se nám to tam rozplizlo, ale nezamíchalo, takže to dáme na spodek pipetkou.
2: To mléko zůstává opravdu dole.
1: Ano, teď začnu míchat. A teď se zdá, že se nám to míchá.
2: Takový vír nám vlastně vznikl.
1: Ano, přesně, se tam utvořil vír, ale ono se nám to vlastně nemíchá, ono se nám to točí, ale nemíchá. Ale když budeme točit lépe, takhle trošilinku silnější, to znamená, že jsme přešli z toho hladkého rovnoměrného proudění do turbulentního proudění, který je nejznámější tím, že míchá věci dohromady. A ten proces, který se odohrál tady v našem kafe, tak ten se taky odohrává i mezi planetami a dokonce i mezi hvězdami.
3: S vědcem Alexandrem Pitňou z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy objevujeme, že v podstatě stejné fyzikální principy fungují nejen v atmosféře Země, ale také mezi planetami a i v oblacích plynu mezi hvězdami.
1: Tento výzkum je důležitý například pro lepší pochopení vesmírného počasí, které může ovlivňovat družice, komunikaci, navigaci a nebo elektrické sítě na Zemi.
3: A zatímco na matfizu nám stačí káva, lžíce a trochu obarveného mléka, jinde návštěvníci Noci vědy dostanou do rukou mnohem modernější technologie, říká za České vysoké učení technické Alexandra Baraniaková.
4: Ve virtuální realitě si návštěvníci vyzkouší zateplení fasády nebo osazení okna. Připravené budou také vodní modely, interaktivní mapy, ukázky umělé inteligence pro rozpoznávání poškození asfaltu a soutěž v kreslení proti robotovi.
3: Na návštěvníky tak čekají nejrůznější pokusy, ukázky, workshopy i zajímavé přednášky. Ondřej Martínek z týmu koordinátorů Noci vědy zároveň připomíná, že za vědou dnes lidé nemusí jen na univerzity.
5: Noc vědy si budou moci užít návštěvníci prakticky v každém větším, ale i menším městě v České republice, od Sokolova až po Třinec.
3: Kam přesně se tedy můžete vydat, zjistíte na webu nocvědy.cz. Karolína Burdová, Radiožurnál.

0: České tenistky vedou v semifinále poháru Billie Jean Kingové nad Španělskem 1-0. Na vítězství Karolíny Muchové se snaží navázat Linda Nosková. V čínském Shenzhenu je u toho reportér Jaroslav Plašil.
1: Ano, obě wimbledonské finalistky tohoto roku poprvé současně v akci. Karolína Muchová přinesla první bod, o druhý se snaží Linda Nosková, která vede 3-2. Ale teď je na tom lépe servisující Bukšová, která vede v tuto chvíli 40-30. Linda Nosková před chviličkou zvládla velmi těžký servisový gem, kdy se dostala ze stavu 0-40. Pomohla si ale několika skvělými podáními. V tom prvním případě velmi riskantním druhým servisem, který znamenal přímý bod, pak přišlo čisté eso a následoval další přímý bod z podání. I proto Linda Nosková teď může pomýšlet na to, že breakne soupeřku, protože vede 3-2 a vynutila si teď schodu při podání Bukšové. Z Shenzhenu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D1 za Chocerady. Pozor, dejte na dálnici D1 z Prahy směrem na Brno hned za sjezdem na Chocerady na kilometru 29,5 zatáhlou pravotočovou zatáčkou. Teď stojí vpravo ve stoupacím pruhu. Nabouraný kamion a osobní auto zatím nejsou označení. D1 na Brno za Chocerady kilometr 29,5. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách celou.
2: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: To byly Spice Girls, vy jste je poslouchali v odpoledním radiožurnálu. Projekt monumentálního vítězného oblouku nedaleko centra amerického Washingtonu je blíž k realizaci. Skoro 80 metrů vysokou stavbu na dohled od Lincolnova památníku a Ellingtonského národního hřbitova chce nechat postavit americký prezident Donald Trump. Proti jeho záměru se zvedla vlna kritiky. Teď ale odpadla jedna z překážek stavby a jaká to už ví Pavel Novák z naší zahraniční redakce. Hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Co se teď stalo, Pavle, že se otevřela cesta ke stavbě téhle nové dominanty Washingtonu?
1: No, pokračování toho projektu umožnilo to, že skončily povinné konzultace s představiteli okolních obcí nebo okolních entit, to znamená federálního distriktu Washington a sousedního státu Virginie, kde má ten oblouk stát. Jednostranně ty konzultace ukončila federální agentura, která se říká Poradní výbor pro ochranu historických památek. Ona poslala dopis o tom, že už končí ty konzultace Správě národních parků. Ona to může udělat takto jednostranně, protože když s konzultujícími stranami nedojde k nějakému kompromisu, tak zákony nestanoví, že by se musela dohodnout na omezení nějakých negativních dopadů stavby na okolí, ale jen, že se musí o tu dohodu s nimi pokusit. No a ten Poradní výbor pro ochranu historických památek snahy o nalezení kompromisu s Washingtonem a s Virginií zkrátka vzdal. Tady je třeba připomenout, že členy toho výboru jmenuje prezident, v tomto případě tedy Donald Trump, který je také tím, kdo si vymyslel ten vítězný oblouk.
0: Není to trochu rychlé ukončení připomínkového řízení? Vždyť Donald Trump oznámil záměr stavby oblouku letos v únoru.
1: Alespoň podle těch profesních a občanských organizací, které byly součástí těch konzultací, tak je to dost narychlo. Řekli to televizi CNN, že na to měli málo času. Měli vlastně dvě schůzky s tím poradním výborem, naposledy teď v září, a říkali, že potřebují víc informací o tom projektu. Třeba tento týden k pochybnostem ještě přispěla nová informace, když Donald Trump na síti Truth Social napsal, že ten oblouk má mít i vojenské využití, že tam má být jakýsi sklad munice a dronů, které budou schopné rychle zasáhnout, což je úplně nová situace, o které oni nevěděli. Tento týden napsal ten Department pro historické dědictví státu Virginie, že oblouk v prostoru u Arlingtonského hřbitova spíš to okolí znehodnotí, než že by ho nějak zkrášloval. Výhrady těch virginských úřadů, ale k dopadům na životní prostředí nebo na to prostředí kolem ten departman správy Národního parku vůbec nepřijal jako naléhavé, což tedy ten stát Virginie taky nepovažuje za vhodné jednání.
0: Pavle, kdyby se mohlo o stavbě vítězného oblouku rozhodnout?
1: Ten poradní výbor předá svoje závěry ministru vnitra Dagu Burgumovi 7. října, on potom může rozhodnout velice rychle. Návrh projektu ještě musí ale posoudit Komise pro plánování výstavby hlavního města. Ta na to bude mít dalších 6 měsíců a potom může tedy tento monument, který po sobě chce zanechat Donald Trump ve Washingtonu, potom už se může začít vlastně se stavbou této dominanty další.
0: O stavbě vítězného oblouku teď mluvil ve vysílání odpoledního radiožurnálu Pavel Novák z naší zahraniční redakce. Pavle, díky moc a naslyšenou.
1: Pěkné odpoledne.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Nové informace v kauze Adama Kajumiho. Policie ho viní z obchodu s lidmi na platformě OnlyFans. Jaké má proto důkazy?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 8:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Průser mi ukrad někdo takový můj deník.
2: Mami, ty ho máš.
3: Já jsem tak zvědavá na ty tvoje prasárny.
4: Nahledáte něco?
5: Hele, na ten třídní sraz nejdu. Koukat na ten Adrianův ksich, to ne.
6: Začal mě zajímat, jak může takhle malá televize prodávat tak velký peníze.
5: Ale dej mi číslo na toho skřehu, mama mi ho nechce dát.
7: Nejste vy modelka?
8: No. Jak můžou být v jednom manželství oba oběti?
0: Na tělo. Premiérový díl dnes večer na ČT1 a v iVysílání.
9: Radiožurnál je 14 hodin. Pavel Prouza a zprávy.
10: Opozice podala podpisy k hlasování o nedůvěře vládě. Schůze začne příští týden. Spojené státy navrhují trojstrannou schůzku s Ukrajinou a Ruskem v Emirátech, uvedl ukrajinský prezident Zelenský. České tenistky hrají se Španělskem o postup do finále poháru Billie Jean Kingové. Kolony vznikají obousměrně na dálnici D11 v omezení mezi Městcem a Chlumcem. Bude oblačno, na severu ojediněle slabý déšť, teploty do 18 stupňů.
11: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
10: Opozice na příští týden svolává hlasování o nedůvěře vládě. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO chce svrhnout třeba kvůli stavu veřejných financí nebo údajnému střetu zájmu premiéra. Hlasy na to ale zřejmě mít nebude. Podle předsedy poslanecké sněmovny a šéfa SPD Tomia Okamury koalice hlasování ustojí. Právo opozice svolat schůzi k nedůvěře respektuje, považuje to ale za předvolební gesto.
12: My nemáme žádné obavy, naše koalice funguje velice dobře. My to bereme jako vynikající příležitost pro to zrekapitulovat před občany České republiky, co jsme všechno udělali pozitivního.
10: Poslanecká schůze k vyslovení nedůvěry vládě začne v úterý odpoledne. Zřejmě bude pokračovat nejméně do středy. Washington navrhuje, aby se ve Spojených arabských emirátech uskutečnilo trojstranné jednání mezi Ukrajinou, Ruskem a USA. Šlo by o setkání na technické úrovni. Uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který tento týden na okraji valného shromáždění OSN v New Yorku jednal se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Podle Zelenského by příležitostí k trojstranným rozhovorům mohl být i prosincový summit G20 v Miami na Floridě. Spojené státy na něj pozvali i ruského prezidenta Vladimira Putina. Kreml zatím účastně potvrdil a opakovaně signalizuje, že by uvítal jednání v Moskvě. Zelenský se naopak chce setkat na neutrální půdě. V turisticky oblíbeném centru řeckých Athén se po výbuchu zřítila část obytného domu. Tři lidé jsou zranění a poškozená jsou okna sousedních domů a zaparkovaná auta v historické čtvrti Plaka. Po explozi se úlomky kamene a rozbitého skla rozletěly až do vzdálenosti 3 bloků. Zatím není jasné, co výbuch způsobilo. Jednou z možností je únik plynu. Čtvrť Plaka se nachází v blízkosti některých oblíbených aténských památek, jako jsou Akropole nebo Diův chrám. Firma OKD začala na Karvinsku stavět velké bateriové úložiště za téměř 200 milionů korun. Je to další z investic po uzavření černouhelných dolů, která zajistí stabilitu okolní elektrické sítě. Pokračuje mluvčí OKD Barbora Černá-Dvořáková.
13: Prostřednictvím agregátora bude zařízení poskytovat služby výkonové rovnováhy, tedy bude ukládat energii při přetížení sítě nebo naopak elektřinu do sítě v době jejího nedostatku dodávat. Projekt tak přispěje ke stabilitě elektrizační soustavy a k rozvoji flexibility potřebné pro další transformaci české energetiky.
10: Úložiště s výkonem 60 MW bude v provozu ve druhém čtvrtletí příštího roku.
14: Sport. České tenistky usilují o postup do finále poháru Billie Jean Kingové. Při vedení 1-0 nad Španělskem nastoupila do druhého singlu Linda Nosková proti Bukšové. Aktuální informace přidá z čínského Shenzhenu reportér Jaroslav Plašil.
15: Linda Nosková sice ještě vede 5-4 v prvním setu, ale teď ve vedení 30-15 Bukšová, která odvrátila konec sady. Nosková za stavu 5-3 udělala dost dvojchyb při podání a soupeřka je tak stále ve hře v prvním setu. Z Shenzhenu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
14: Kajakář Jakub Krejčí je mistrem Evropy ve vodním slalomu. Obhájce titulu Jiří Prskavec skončil v italské Ivrea 4. 8. byl Jan Bárta. Kajakářka Amálie Hilgertová skončila ve finále 7. Vyhrála Polka Zvolinská.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na D1 zdržení před Šmejkalkou a Brnem a nehoda u Chocerad. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna nejdřív počítejte s kolonou od Pražského okruhu z 10. kilometru. Je to na 40 minut do zúžení na 24. u Šmejkalky. Potom dál směr Brno za exitem Chocerady na kilometru 29,5. Pozor na stojící vozidla po nehodě ve stoupacím pruhu. A nakonec před Brnem směrem z Prahy kolona od sjezdu 178 Rosice do zúžení u D2. Osobním autem je to na 50 minut. Na dálnici D11 Praha Hradec Králové teď kolony v obou směrech, přesto dlouhé zúžení mezi exity Městec a Chlumec kolem 60. kilometru obnovují vodorovné značení a provoz je stažený jen do jednoho pruhu pro každý směr. Popojíždí se na Hradec z kilometru 52 i přes půl hodiny směrem na Prahu ze 63. kolem 20 minut. Na D5 z Prahy do Plzně pozor na kolonu od exitu 50 Mýto, za ním na 51. a pultem po nehodě zabraný pravý pruh, zdržení kolem 20 minut. Na D5 před Prahou z Plzně kolona od Rudné ze 7. kilometru na okruh k Ořechu až 50 minut osobní auta. A v Praze sílí předvíkendová špička. V Blance směr Troja za výjezdem na Letnou stále řeší nehodu v pravém pruhu kolony před tunelem Dlouhé v Patočkově i před Mrazovkou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
10: Bude většinou oblačno, na severu a severovýchodě ojediněle slabý déšť, večer v Čechách od západu bude oblačnosti ubývat. Teploty 14 až 18 stupňů, na horách kolem 9. Tolik zprávy. A pokračuje odpolední Radiožurnál s Hankou Schánělovou.
9: Dobré odpoledne vám přeji. Teď je 14 hodin a téměř 6 minut. Lidé v okolí města Odolena voda severovýchodně od Prahy nemůžou pít pitnou vodu z kohoutků, pokud nemají vlastní studnu. Vodu v tamním vodojemu totiž kontaminovalo olovo. A podrobnosti k tomu pro vás chystáme.
11: Odpolední Radiožurnál
7: a Hanka Schánilová.

0: To byla zpěvačka Zas, je s vámi odpolední Radiožurnál. Středočeské vodárny podaly kvůli kontaminaci vodojemu Odolena voda u Prahy trestní oznámení na neznámého pachatele. Ve vodě včera večer naměřili nadlimitní hodnoty olova. Možným zdrojem by mohla být i skládka. Jednou ze zasažených obcí jsou Zdiby, kde je náš reportér Josef Beneda. Dobré odpoledne.
1: Hezký den. Já jsem u místní základní školy, kam dnes přišli žáci stejně jako každý jiný den. Sebou si ale přinesli více pitné vody. Školní jídelna je dnes v provozu. Museli ale vyměnit klasické talíře a příbory za jednorázové, protože je nemůžou umývat. U školy jsou přistavené dvě cisterny, které jsem přijel doplnit technik krátce před polednem. Voda z kohoutků není pitná ani v dalších 11 okolních obcích, třeba v Klíčanech, Postřižině nebo Klecanech. Středočeské vodárny ve vodojemu v Odoleně vodě pravidelně odebírají vzorky a posílají výsledky hygienikům. Důvody kontaminace vodárny zatím neznají. Podle jejich ředitele Jakuba Hanzla nemohlo jít o běžné provozní záležitosti.
2: Domníváme se, že to můžou být nějaké skládky, které se nachází v blízkosti těch zdrojů, ale v tuto chvíli nevíme a potřebujeme samozřejmě, aby to někdo prošetřil.
1: Vodárny se podle Hanzla teď snaží vodu vyčistit.
0: Kdyby tedy mohla znovu téct z kohoutku pitná voda?
1: To bohužel zatím není jasné. Technici zatím napojili odběratele ve městě Odolena voda na druhý vodojem, ve kterém není kontaminovaná voda. Zbytky té kontaminované vody se ale stále můžou nacházet v síti, říká ředitel společnosti vodárny Kladno Mělník Josef Živnůstek.
3: Takže čekáme na chvíli, kdy nám vzorky potvrdí, že ta kontaminace je definitivně pryč a v tu chvíli bychom mohli prohlásit vodu zase zpátky za pitnou. Vodovodní síť je v tuhle chvíli intenzivně proplachovaná, tak abychom se té kontaminované vody co nejrychleji zbavili.
1: Optimistická varianta podle Živnůstka je, že by se dodávky mohly obnovit v řádu několika dní.
0: Jak budou situaci do té doby řešit právě v těch zasažených obcích?
1: Středočeské vodárny v nich rozmístily cisterny s pitnou vodou, jsou jich desítky, a další slíbila i státní správa hmotných rezerv. Obce se ale snaží situaci řešit i sami. Například vedení Zdib nakoupilo zásoby pitné vody a rozváží je seniorům a lidem, kteří si pro ně nemůžou dojít do obchodu. Radnice prý také požádala vedení místního obchodu, aby navýšilo zásoby balené vody.
0: V obci Zdiby je právě teď také náš reportér Josef Beneda. Děkujeme, naslyšenou.
1: Také děkuji, naslyšenou.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.
5: Z výkladní skříní půvab manekin, můj výlet do bezčasí, jsem jistě jiný, jsem teď kdekým, oběť nevědomé krásy, asi ne na pohled, ale na dotek, bez tvary. Bez tváře cizoty vzdálen, na své neznačené trase, sa vystrašen šepotem, úst, co zdály se bez hlase, chci z tvých průsvitných dlaní zase být. As is easy.

0: schopen odpustit, pod víčky mít skrýš, držet se a nepustit, jako stalo se to, když jsme mlčením křičeli a sváděli se
1: k pláči.
0: Stačí místo slov jen vzplanutí, ta poezie citu.

polštář, ukrýváš vzkazy psané spánkem, v koupelně za zrcadlo, svou vůni s hermánkem, tak dobře znám poměry ztrát z obou stran. Barvami slov jen přikrášluješ pravdu ve vzduchu prázdnu, zkoušíš předejít pádu, zadumán sám si zůstaň, srabe.

0: Nebyla úplně vychovaná, prezident Václav Havel na ní ale nedal dopustit. Řeč je o fence knírače Djule, která prezidenta doprovázela. Některé ústavní činitelé sice Djula označila otiskem svých zubů, u jednoho hosta na Pražském hradě ale udělala výjimku a nechala se i pohladit. Kdo na ní takhle zapůsobil, uslyšíte v další části našeho seriálu Svět podle Havla.
1: Svět podle Havla.
2: Dobrý den. Dlouhá léta jsem byl zvyklý promlouvat k veřejnosti pomocí rozhlasu. Někdo musí říkat nepopulární věci. Já jsem toto čecháčkovství kritizoval. Prezident nesmí mít deprese. Co pak člověk může naplánovat dějiny?
1: Svět podle Havla? To nejlepší z hovorů Zlán.
3: Václav Havel se v hovorech Zlán nevyhýbal ani soukromým tématům. Na Silvestra roku 1995 se řeč stočila i na fenku Djulu. Jak se chová v televizi nebo ve chvíli, kdy prezident přijímá státní návštěvy?
2: Já bych o naší Djule rád řekl přinejmenším dvě věci, nebo tři. První věc, že to je bytost nejvěrnější. Je to bytost, která mi nevyčítá, když přijdu pozdě domů. Je to bytost, která zároveň za druhé je neobyčejně bezprostřední a svá v tom smyslu, že na ní naprosto nepůsobí to, co působí na mnoho lidí a především politiků, totiž takový ohled na tu veřejnou image, jak se dnes říká. Ona například je v televizi zdaleka nejlepší ze všech, protože absolutně si nevšímá té kamery, chová se úplně stejně, jako by se chovala, kdyby tam ta kamera nebyla. Ona se nepředvádí, ona se nezviditelňuje, ona si žije svým osobitým životem, vedena svými instinkty, vedena svými sympatiemi a antipatiemi a naprosto jí je jedno, jestli je psem prezidentovým nebo psem nepřítele vlasti. To je na ní sympatické a potom bych rád u ní ještě zmínil jednu věc. Ona nemá vůbec úctu k ústavním činitelům. Ona je schopna roztrhat kalhoty ministrovi, když jí nevoní nebo když se jí nelíbí a je jí úplně jedno, že ten člověk je obtěžkán významnou státní funkcí. Absolutně toho nedbá. Na rozdíl ode mě, já jsem člověk, který celý život měl podivnou, téměř iracionální úctu k lidem známým, slavným, vlivným. Sám jsem se nad tím pozastavoval. Já jsem se vždycky styděl ve styku třeba se známými herci, když jsem byl kulisákem v divadle, nebo jsem vždycky měl respekt k někomu, kdo má nějakou státní funkci. Dokonce i ministry, které jsem sám přemluvil, aby ministry byli a posléze jmenoval, tak ve chvíli, kdy se stali ministry, najednou jakoby se těšili jakési větší mé úctě. To je vlastnost, kterou naprosto nemáme s Djulou společnou. Djule je úplně jedno, kdo je kdo. Ona prostě k tomu, co jí voní, se přilne a k tomu, co jí nevoní, tak toho rafne.
3: Fenka knírače se hrála svoji roli i v březnu 1996, když Václav Havel vyprávěl, jak probíhala návštěva britské královny Alžběty II.
2: Když jsem se s královnou loučil na Pražském hradě, tak jsem jí předvedl svého psa Djulu, protože vím, že je milovníkem psů. To setkání dopadlo velmi dobře. Djula sice pravda neudělala pokrle, možná nepociťovala tu míru respektu, které pociťujeme my ke královně, ale v každém případě se k ní přitulila, královna ji pohladila, což jsem byl rád, že k tomuto setkání došlo.
1: Svět podle Havla.
2: Nashledanou v lepších časech.
1: To nejlepší z hovorů Zlán.

0: Pojďme teď v Radiožurnálu k semifinále poháru Billie Jean Kingové. Lindu Noskovou vidí v tiebreaku prvního setu Jaroslav Plašil.
1: Jednou takto chyběl. Linda Nosková si bere míčky v tiebreaku prvního setu, jde podávat zavedení 6-5, má tedy další setbol. Už měla setbol v, řekněme, normální hrací době za stavu 5-3, jenomže v tom gemu se jí úplně rozpadlo podání, dala několik dvojchyb a i proto teď hraje v tiebreaku, který otáčel ze stavu 2-4, se dostala až do současného 6-5. Rána Noskové bohužel do sítě, tak teď jí nejdou ta esa, teď jí nejdou ty přímé body z podání, jako třeba v duelu s Katie Boulterovou z Velké Británie. Linda Nosková proti Bukšové, servis teď druhý, Bukšová atakuje a od pásky se balonek vrací zpátky ke Španělce. Uf, to byly nervy. Linda Nosková získává přeci jen první set a tak se teď může s Barborou Strýcovou radovat z dalšího pořadí třetího českého setu v tomto dni. Připomínám, Karolína Muchová porazila Bouzesovou Manejrovou. Česko je ve vedení 1-0 na zápasy, Linda Nosková může přidat druhý postupový bod, má to obrovsky těžké, ale přebojovala teď nějaké horší okamžiky, určitě ano, a teď tedy vede 1-0 na sety. Z Šenčenu, Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš?

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, když voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

0: Nastal podzim a Honda opět přiváží neodolatelnou akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Pokud si do konce roku pořídíte městské HR-V nebo rodinné CR-V, získáte nejen skvělé SUV s možností pohonu všech čtyř kol, ale ušetříte až 140 000 korun. Objednejte si zkušební jízdu u svého dílera na www.honda.cz a přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná, zábavná a zároveň bezstarostná. Honda totiž poskytuje na své vozy prodlouženou záruku až na 8 let nebo 160 000 kilometrů. Honda, the power of dreams.
1: Radiožurnál je půl třetí. Pavel Prouza a aktuální zprávy.
2: Poslanci německého spolkového sněmu schválili dočasné snížení energetické daně na naftu a benzín. Opatření bude platit od 1. října do konce roku a cenu by mělo snížit o 17 centů na litr. Vláda kancléře Friedricha Merce, která návrh předložila, zasáhla tímto způsobem letos už po druhé. Novým čínským velvyslancem v Praze se stane dosavadní zástupce Číny v Gruzii Chou Chien. Prezident Petr Pavel ho přijme na Pražském hradě v úterý spolu s dalšími diplomaty, kterým začne jejich působení v Česku. Vyplynulo to z pozvánky prezidentské kanceláře. Úřady v Kazachstánu zadržely 5 vojenských činitelů. Souvisí to se čtvrtečním neštěstím při vojenském cvičení v Kaspickém moři. Zemřelo při něm 14 vojáků, kteří při náhlém zhoršení počasí a v silném větru spadli do vody. Pětice je zadržená kvůli podezření z nedbalosti ve službě a porušení pravidel plavby se závažnými důsledky. Dvoudenní literární festival Knihlava dnes začíná v Domě kultury v Jihlavě. Na programu budou debaty a setkání s řadou autorů. Pozvaní jsou například Petr Borkovec, Anna Bolavá nebo španělská spisovatelka Karla Najmanová. Součástí festivalu je i knižní trh. Sport. České tenistky bojují o postup do finále poháru Billie Jean Kingové. Nad Španělskem vedou 1-0 a o druhé vítězství usiluje Linda Nosková proti Bukšové. Podrobnosti přidá z čínského Shenzhenu reportér Jaroslav Plašil.
3: 1-1 je to teď ve druhé sadě. Linda Nosková srovnává krok se soupeřkou, nad kterou vyhrála hodně divoký první set, nakonec až v tiebreaku česká tenistka, takže vede 1-0 na sety. Česko je set od postupu do finále, ale duel s Bukšovou je velmi těžký pro Lindu Noskovou. Poslouchat jej můžete na Radiožurnálu Sport Shenzhenu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D48 u Jičína a na D1 zdržení před Šmejkalkou, Brnem a taky u Jihlavy. Na dálnici D48 z Frýdku Místku na hranice za sjezdem na Nový Jičín na 19. kilometru pozor, leží tam kus dřeva na vozovce. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna už 4 komplikace. Za prvé kolona od Pražského okruhu z 10. kilometru 40 minut do omezení na Šmejkalce. Za druhé za exitem Chocerady na kilometru 29,5 po nehodě zabraný vpravo stoupací pruh, tam je to bez kolony, dejte pozor. Za třetí na D1 z Prahy do Brna kousek za sjezdem na Jihlavu na kilometru 116. Čerstvě nehoda v levém pruhu, asi vážnější, dojeli záchranáři. Teď na chvíli přistál, zase odletěl vrtulník záchranné služby, takže provoz byl krátce pozastavený, už to zase jede jedním pruhem. A nakonec před Brnem na D1 z Prahy fronty od exitu 178 Rosice do zúžení u D2 osobním autem na 50 minut. A ještě D11, Praha, Hradec Králové. V omezení kolem 60. kilometru obnovují vodorovné značení, jede se teď jenom jedním pruhem v každém směru. Kolony směrem na Hradec za exitem Městec z kilometru 52,5 je to na 40 minut, směrem na Prahu kolona od exitu 62 Chlumec na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude většinou oblačno na severu a severovýchodě, ojediněle slabý déšť. Večer v Čechách od západu bude oblačnosti ubývat. Teploty 14 až 18 stupňů a na horách kolem 9. Tolik zprávy. A dál je s vámi odpolední Radiožurnál a Hanka Schánilová.
1: Hezké odpoledne. První tenista světového žebříčku Jannik Sinner, který od Wimbledonu nehraje kvůli zranění kolene, se odhlásil i z nadcházejícího turnaje v Pekingu. Informoval o tom na svých sociálních sítích. No a my v Radiožurnálu i dál budeme sledovat Lindu Noskovou v semifinále poháru Billie Jean Kingové.
4: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

Francie a Itálie prý nedostaly žádné zprávy od Američanů o chystaných dronových útocích na svém území. Co tedy říkají lídři jihoevropských zemí na ruské dronové hrozby? Na to se zeptáme a ta odpověď přijde za chvíli v odpoledním vysílání Radiožurnálu. Tohle už je Sheryl Crow a teď je 14 hodin a 36 minut.

0: Francie a Itálie odmítly, že by od amerických zpravodajských služeb získali informace o chystaném ruském dronovém útoku na svém území. Řekli to francouzský prezident Emmanuel Macron a italský ministr obrany Guido Crosetto. Reagovali tak na informace španělského deníku El Mundo, podle kterého americká CIA varovala před dronovými útoky v Itálii, Francii a ve Španělsku. Detaily má teď Martin Balucha z naší zahraniční redakce. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Martine, jak měl podle novinářů ten ruský dronový útok na jihoevropské státy vypadat?
1: Útok by podle informací italského deníku Corriere della Sera mohli provést drony typu Gerbera. To jsou bezpilotní prostředky, které jsou poměrně dlouhé, zhruba 2 metry, rozpětí křídel mají 2,5 metru, váží 18 kg, dokáží letět rychlostí až 160 km v hodině a doletí poměrně daleko až 600 km. Tyhle drony by mohly startovat například z lodí, komerčních lodí, kontejnerových lodí, které jsou ve Středozemním moři. Jedna loď by jich uvezla i několik typů, kolik druhů. Samozřejmě je taky jednodušší vypravit tyhle ty drony typu Gerbera než jiné, třeba iránské typu Shahed. Lodě by mohly kotvit až 200 nebo 300 kilometrů od pobřeží, což je taky velká výhoda. Ty drony by vzlétaly právě od takové vzdálenosti. Ten let by trval 2 hodiny, což když to spočítáme 160 kilometrů za hodinu v průměru, 2 hodiny, ale nemohly by nést větší váhu, to znamená třeba větší výbušniny, ale i tak by dokázali způsobit poměrně výrazné škody, požáry, dokázali by zavřít přístavy i letiště.
0: Proč by Rusové tímhle způsobem útočili právě na Španělsko, Itálii a Francii?
1: Ono je to jednoduché, protože všechny tyto tři země čekají volby. To znamená ve Francii francouzské prezidentské volby, které očekáváme na jaře příštího roku, v dubnu a v květnu. Itálii a Španělsko čekají taky volby, parlamentní volby, byť v Itálii ještě velkou otázkou, kdy přesně budou, jsou naplánované ty plánované koncem příštího roku, v prosinci, ve Španělsku taky, pravděpodobně v srpnu, takže cílem je zdeptat, naleptat důvěru těch obyvatel a samozřejmě taky podpořit, řekněme, ukrajinské vlivy, například ve Francii radikální levice, lídr nepodajné Francie Jean-Luc Mélenchon mluví o tom, respektive provazuje ty útoky, ruské dronové útoky, které útočí na ruské cíle, tak provazuje právě s tou vyšší intenzitou těch útoků možných hrozeb tady v Evropě.
0: Už jsme říkali, Martine, že Francie a Itálie odmítly, že by od Američanů dostali takové varování. Znamená to, že riziko ruských dronových útoků v těchto zemích neexistuje?
1: Abychom byli přesní, francouzský prezident Emmanuel Macron odmítl, že by francouzské zpravodajské služby dostaly takové informace, respektive informace od CIA, že skutečně Rusové chystají takové dronové útoky nebo incidenty těchto typů. Jasně ale řekl, že by se Francie mohla stát terčem ruského útoku.
2: La Russie considère que l'Europe...
3: Rusko považuje Evropu za strategickou hloubku Ukrajiny, protože Evropané podporují Ukrajince a Ukrajinci útočí na rafinérie a další citlivá místa v Rusku, aby je donutili přestat s válkou. Z toho důvodu si Rusko myslí, že může cílit na Evropu.
1: To byl tedy francouzský prezident Emmanuel Macron, který svolal vlastně přesně minulý týden 18. září šéfy parlamentních stran, které varoval před těmi sílícími ruskými hrozbami. Italský ministr obrany, o kterém si mluvila v úvodu, Guido Crosetto, zase na sociální síti X uvedl, že zprávy španělského deníku Il Mundo nejsou potvrzené, doslova řekl, že žijeme v těžkých, nervózních časech a nikdo nepotřebuje další benzín do ohně.
0: Tak tvoje jméno pro velký úspěch ještě jednou, Martin Balucha, díky.
1: Já děkuju, naslyšenou.

Norský fotbalista Erling Haaland se díky dvěma gólům ve čtvrtečním utkání Ligy národů proti Dánsku stal nejlepším skandinávským reprezentačním střelcem. 26-letý útočník má na svém kontě 64 branek a odpoutal se od bývalé hvězdy švédského národního týmu Zlatana Ibrahimoviče. Za chvíli už ve vysílání odpoledního radiožurnálu znovu půjdeme k semifinále poháru Billie Jean Kingové.

0: Linda Nosková, česká tenistka, je v závěru druhého setu a my se na semifinále poháru Billie Jean Kingové podíváme znovu za Jaroslavem Plašilem.
1: 30-0. Rána Lindy Noskové za stavu 30-0 a krásná smeč u sítě. 40-0 a jsou tady matchboly pro Lindu Noskovou a zároveň finálobuly, pokud to tak můžu říct, protože Linda Nosková teď může poslat český tým do finále týmové soutěže v Šenčenu, do finále poháru Billie Jean Kingové. 40-0, 5-2, 40-0. Nosková má balonek nad hlavou, ale není spokojena s tím, jak se jí nadhodila, takže ještě znovu chytá a znovu poklepává o zdejší povrch. Teď už Linda Nosková servíruje. Přímý bod z podání to není. Nosková má ale fantastickou pozici, kterou využívá a posílá český tým do finále. Tak tedy Česko poráží nakonec ve dvou singlech, po dvou zápasech Španělsko. Teď si to můžete poslechnout, to jméno, kdože se o to zasloužil. Samozřejmě předtím také Karolína Muchová a v prvním zápase s Velkou Británií ještě také Marie Bousková, která vybojovala velmi důležitý první bod, byť to bylo velmi složité. Linda Nosková pak s Katie Bulterovou ten druhý. Linda Nosková teď ale ten rozhodující také jako týmová jednička protáhla tým k finálovému zápasu. O titul si Češky zahrají v neděli. Zítra se dozví, jestli to budou Italky anebo hráčky Ukrajiny. O tom samozřejmě od nás uslyšíte. Tak tedy ještě jednou, Česko je vítěz, jak tady svítí na velké tabuli s českou vlajkou a prskavkami. Je tady velká česká radost. Česko postupuje do finále poháru Billie Jean Kingové. Z Šenčenu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Producenti mléka v Česku si stěžují na příliš nízké ceny v obchodech. Kdo nebo co za levné mléko může? Mohli se čeští mlékárníci na něco takového připravit? Tomáš Pancíř se zeptá prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Češky jsou ve finále poháru Billie Jean Kingové. Vrátíme se k tomu a rádi ještě ve zprávách Radiožurnálu.
1: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte s námi jubileum v neděli 27. září a také rekordní účast v dlouhé historii závodu. Přijďte podpořit běžce u trati nebo si užít bohatý doprovodný program v cílovém prostoru ve sportovním areálu Pražačka. Vstup je volný. Více na webu biechovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu.
2: Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Skupina ČES, Česká spořitelna a hlavní město Praha.
0: Radiožurnál je 15 hodin. Zprávy a Pavel Prouza.
3: Středočeské vodárny podaly trestní oznámení kvůli olovu ve vodě. Ukrajina dostane licenci na výrobu střel do systému Patriot, informoval o tom prezident Zelenský. České tenistky postoupily do finále poháru Billie Jean Kingové. Kolony se tvoří na dálnici D11 Praha-Hradec v omezení mezi Městcem a Chlumcem. Bude oblačno, na severu ojediněle slabý déšť, teploty do 18 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Zhruba 15 tisíc lidí v okolí Odoleny vody u Prahy stále nemůže používat vodu z kohoutku k pití ani vaření. Vodárny v ní včera zjistily příliš vysoké množství olova. Odkud se do vody dostalo, zatím není jasné. Vodárny podaly trestní oznámení na neznámého pachatele. Záměrné znečištění ale nepředpokládají generální ředitel středočeských vodáren Jakub Hanzel.
5: Není to tak, že bychom měli podezření, že tam někdo přišel se sudem a vylil ho tam, ale nedaleko od našich jímacích zdrojů se nachází skládka. To je jeden z možných dalších zdrojů, kdy mohlo k té kontaminaci dojít. Vyměnili jsme vodojemy, když se podaří, že ty vrty, které dneska dodávají nezávadnou vodu, budou i nadále nezávadné, tak je to otázka řádu dnů.
3: Případ prověřuje taky Česká inspekce životního prostředí. Lidem v zasažených obcích je k dispozici přes 20 cisteren s pitnou vodou. Spojené státy povolí Ukrajině vyrábět střely do systému protivzdušné obrany Patriot, oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Podle něj mu to během schůzky v New Yorku řekl americký prezident Donald Trump. Ten svůj postoj ohledně udělení licencí Ukrajině v posledních měsících několikrát změnil. Ukrajina se potýká s akutním nedostatkem střel do svých obranných systémů. Rusko v útocích opakovaně využívá balistické rakety. Švédské a finské stíhačky včera vzletly, aby zachytili a identifikovali ruské vojenské letouny. Ty byly v mezinárodním vzdušném prostoru nad Finským zálivem. Mise byla součástí širší spolupráce obou zemí. Dnes o tom informovalo finské letectvo. Podle něj švédské a finské stroje vzdušných sil lokalizovaly a identifikovaly skupinu ruských strojů. Bylo mezi nimi několik stíhaček a dopravní stroj. Země sousedící s Ruskem v uplynulých měsících zaznamenaly několik případů narušení svého vzdušného prostoru. Policisté chystají kvůli prodlouženému víkendu více kontrol na silnicích, očekávají silnější provoz, varují, aby řidiči jezdili opatrně. Tento týden už byl tragický, jen ve středu zemřelo při dopravních nehodách 6 lidí. Pokračuje mluvčí policejního prezidia Violeta Canosky.
6: Před námi je prodloužený víkend, během kterého očekáváme zvýšený provoz. Prosíme proto všechny řidiče, aby nespěchali, dodržovali bezpečnou vzdálenost a plně se věnovali řízení. Žádná ušetřená minuta nestojí za lidský život. Bezpečná jízda začíná ve chvíli, kdy si přestaneme říkat, že tohle ještě zvládneme.
7: Sport. České tenistky postoupily do finále poháru Billie Jean Kingové. Rozhodující druhý bod semifinále proti Španělsku získala Linda Nosková, která porazila Kristýnu Bukšovou 2-0 na sety. A na mistrovství Evropy ve vodním slalomu v italském Ivre pokračuje program semifinálovými závody kánoistek. Na místě reportér Jan Suchan.
8: Knéblová je v semifinále aktuálně čtvrtá se ztrátou 4 sekund na vedoucí Slovinku Hočevarovou. Michalové patří 10. pozice ze 13 kanoistek, ještě 17, včetně Martiny Sadkové je před námi. Do finále se dostane nejlepších 12. Ivrej, Jan Suchan, Radiožurnál.
4: Zelená vlna známe lepší cestu.
9: Na D1 kolony před Šmejkalkou u Jihlavy i před Brnem. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna 3 kolony, nejdřív od Pražského okruhu z 11. kilometru na 24. do omezení na Šmejkalce 40 minut, potom před Jihlavou fronta ze 111. kilometru se postupně rozjíždí na 116. po nehodě před chvílí všechno odklidili, ještě je to asi na čtvrt hodiny, a nakonec před Brnem směrem z Prahy kolona od Rosic ze 177. kilometru k D2 asi 50 minut osobním autem. Na D11 Praha Hradec Králové v dlouhodobém zúžení navíc na 60. kilometru práce, jede se jenom jedním pruhem každým směrem. Kolona na Hradec je za exitem Městec z 52. kilometru, je to na 40 minut. Směrem na Prahu se popouští od sjezdu 62 Chlumec asi 20 minut. Na 35. z Hradce na Olomouc se tvoří kolony od Řídkého do Litomyšle, je to přes 3/4 hodiny zdržení, pak i od Koclířova za Hřebečský tunel před Moravskou Třebovou asi půl hodina. A v Praze dlouhá řada kolon před prodlouženým víkendem, hodně ucpaný mimo jiné okruh, hlavně směrem na D1 před Ořechem, kolony od exitu 26 Karlovarská i z 8. kilometru D5, je to na 50 minut. Další zelená vlna za 1/4 hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude většinou oblačno na severu a severovýchodě, ojediněle slabý déšť, večer v Čechách od západu bude oblačnosti ubývat. Teploty 14 až 18 stupňů, na horách kolem 9. Tolik zprávy. A pokračuje odpolední radiožurnál s Hankou Schánělovou.
0: Dobré odpoledne vám přeji. Advokáti, soudci i další právní profese pracují hlavně s textem. Část jejich činnosti proto postupně nahrazuje umělá inteligence. Jak je využívají dnes a ve kterých řízeních, jednou bude rozhodovat stroj. My se tomu tématu budeme věnovat za několik minut.
4: Odpolední radiožurnál
1: a Hanka Schánilová.

0: Řešíte právní problém a zkusíte ho proto skonzultovat s umělou inteligencí. A nebo si po návštěvě advokáta chcete ověřit, co poradil. Na co si dát při používání umělé inteligence pozor jako laik i jako odborník, třeba advokát nebo soudce? A jaké možnosti tahle novinka přináší justici? Tohle všechno probereme s naší reportérkou Františkou Rohlíčkovou. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den. S volně dostupnými nástroji umělé inteligence se lidé běžně radí, podobně jako si třeba vyhledají na internetu své příznaky, než jdou k lékaři, popisuje členka představenstva České advokátní komory Barbora Vlachová. Ke získání základního přehledu ale podle ní může být AI užitečná.
2: Byť je třeba to prostě brát s rezervou, ale může to toho člověka nějakým způsobem skutečně navést na to, kde by třeba měl hledat, jestli je to něco, co třeba zvládne vyřešit sám, nebo právě jestli je zde už prostor se obrátit třeba na právního profesionála.
1: Varuje ale třeba před nahráváním celých smluv, včetně osobních dat a citlivých informací. Pro získání základního přehledu v legislativě letos v květnu spustil Vrchní soud v Praze virtuální poradnu chatbota Čendu. Poskytne informace třeba o rozvodu, péči o dítě nebo třeba dluzích.
0: Jak umělou inteligenci používají advokáti?
1: Advokátním kancelářím už teď AI práci urychluje nebo rovnou automatizuje, popsala Vlachová.
2: Spravuje celý ten případ, to znamená, nějakým způsobem je schopná shrnout, orientovat se v nějakých dokumentech, vyhledat něco v dokumentech, obstarává to za nás rešerši, judikatury a tak dále.
1: Pozor je ale třeba dávat na takzvané halucinace. Podle Vlachové se někdy chce AI zavděčit a může si tak vymyslet neexistující text zákona. A právě proto nesmí advokát závěry umělé inteligence jen tak převzít, aniž by si je zkontroloval a ověřil. A taky nesmí pouze na jejich úsudcích dávat právní rady.
0: Víme už o nějakých výmyslech umělé inteligence, které se dostaly skutečně až k soudům?
1: Ano, Centrum pro digitalizaci a AI v justici, které založil místopředseda pražského vrchního soudu Roman Horáček, začalo podobné případy sbírat. Obsahuje zatím 6 případů z Česka a 2 z USA. Obsahovaly právě falešné nebo smyšlené citace judikatury. Řešily se třeba pokáráním a nebo pokutou.
0: Využívají umělou inteligenci třeba i soudci?
1: Justice teprve podle Romana Horáčka umělou inteligenci využívat začíná. Nabízí se ale třeba v insolvenčních řízeních.
3: Je jasné, že v trestním řízení ten dopad bude nejpomalejší, protože tam je největší ochrana té osoby, buď teda toho poškozeného, nebo i toho obžalovaného.
1: A dodává, že jako první by mohla umělá inteligence pomáhat ve správních řízeních, třeba u pokut za parkování. Například Praha 8 už takového robota Emila používá.
0: To byla Františka Rohlíčková, velmi zajímavé téma, díky.
1: Naslyšenou.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Zdržení na D1 před Šmejkalkou i Brnem, taky na D11 za sjezdem na Městec. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna čekejte 3 kolony, první od sjezdu na okruh z 10. kilometru 40 minut do omezení na Šmejkalce, potom za Větrným Jeníkovem se rozjíždí už jenom kratší zbyteček fronty kolem 110. kilometru, je to důsledek už odklizené nehody na 116. a nakonec před Brnem fronta z Prahy od sjezdu 178 Rosice do Brna k D2 až 50 minut osobním autem. Na výjezdu z Brna je kolona na 52 směr Vídeň od D1 k nehodě před sjezdem na Modřice 10 až 15 minut. Na dálnici D11 Praha Hradec Králové v dlouhodobém omezení jsou na 60. kilometru práce navíc, obnovují vodorovné značení, takže provoz stažený do jednoho pruhu každý směr, kolony na Hradec za exitem Městec z 52. kilometru 40 minut, směrem na Prahu se popojíždí od exitu 62 Chlumec kolem 20 minut. Na 35. z Hradce na Olomouce zdržíte v kolonách od Tršku do Litomyšle asi 3/4 hodiny, pak se sune fronta i od Koclířova před Moravskou Třebovou minimálně 20 minut. Praha před víkendem ucpaná, dlouhé kolony mimo jiné na okruhu, hlavně před Ořechem se popojíždí už z D5 skoro od Loděnice z 8. kilometru až 50 minut. A Bleskově dvojka Kutná Hora Praha za Bečváry tahají nákladní auto z příkopu, provoz dočasně zastavený. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Podzim bývá pro nájemní trh tradičně nejrušnějším obdobím v roce. A letos by počet lidí, kteří se stěhují do nového nájmu, mohl být nejvyšší za posledních 5 let. Ukazuje to analýza realitního portálu Bez realitky. My jsme oslovili i další realitní společnosti, i asociaci realitních kanceláří a Tereza Chlubná z ekonomické redakce to teď všechno pěkně shrne. Hezké odpoledne.
1: Je to tak krásné odpoledne.
0: Proč by zrovna v září a říjnu mělo měnit bydliště hodně lidí?
1: No, ono se tu vlastně potkává několik faktorů najednou. Do pohybu se totiž dávají lidé, kterým skončily smlouvy v pololetí. Zároveň studenti hledali nové bydlení kvůli začátku nového akademického roku. A jak pokračuje za portál Bez realitky František Brož, lidé zkrátka v nájmech v posledních letech obecně zůstávají kratší dobu než dřív.
2: Vidíme, že ta doba takzvaného setrvání v nájmu na jaře dosáhla poměrně rekordních 56 měsíců. No a od toho jara vlastně začíná klesat. To znamená, dnes je to zhruba 52 měsíců, což naznačuje, že lidé se mezi nájmy začínají přesouvat výrazně častěji než v předchozích letech.
1: Dalším důvodem je, že některé domácnosti žily v provizorním nájmu a chtěli si koupit vlastní byt. Jenže kvůli rostoucím cenám nemovitostí koupy odložili a raději si našli nový nájem i třeba většího bytu. Ředitel realitní společnosti Remax Jan Hrubý upozorňuje i na dražší hypotéky.
3: Úrokové sazby v posledních měsících znovu vzrostly a pro část lidí se vlastní bydlení buď finančně vzdálilo, nebo nákup jednoduše odložili. Tito lidé potom zůstávají déle v nájemním bydlení nebo hledají nový nájem.
1: Nájemné podle Bez realitky meziročně vzrostlo v Praze o 3% na 460 korun za metr čtvereční, ve Středočeském kraji dokonce o 11% na 358 korun a v Brně a okolí o 10% na zhruba 390 korun za metr čtvereční.
0: Terezo, a o jaké byty k pronájmu je tedy v současnosti úplně největší zájem?
1: Oslovené realitní společnosti se shodují, že největší zájem je o menší a střední byty. Podle S-Realit a Remax se vede dispozice 2K. Century 21 upozorňuje, že v menších městech je větší zájem zase o 3K a u 1K v Praze. Tam se pak objevuje nový trend a to, že lidé si pronajímají byty jenom na přespání kvůli dlouhému dojíždění za prací, popisuje prezident Asociace realitních kanceláří Miroslav Duda.
4: Vy v tom autě strávíte ráno minimálně hodinu a půl až hodinu a tři čtvrtě cestou tam a cestou zpět. Takže těm lidem se vyplatí v podstatě v neděli večer se vrátit do Prahy, mít tady malinkatý byt na přespání. Když potřebuju, tak budu zpátky zase v tom svém domě. A tento byt používám vysloveně jenom na přespávání. A když si spočítáte tu časovou úsporu, tak to určitou logiku má.
1: Podle Dudy se to lidem vyplatí nejen časově, ale i finančně, když započítají náklady na auto. Tento trend je běžný ve velkých městech západního světa už delší dobu.
0: Tak to byla Tereza Chlubná z naší ekonomické redakce. Terezo, díky moc, naslyšenou.
1: Hezký den.

0: Nemám čas cvičit. Začnu od pondělí. Je to drahé. A jaká je vaše výmluva? Právě probíhá aktivní září. Tak navštivte web olympijskytým.cz/podmysluší a najděte sportovní akce ve svém okolí. Vyměňte výmluvy za pohyb, protože pot nám sluší. Zajímavosti a reportážní vstupy k projektu uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Billa a CSG.
1: Radiožurnál je 15:30. Poslechněte si zprávy.
2: Washington navrhuje, aby se ve Spojených arabských emirátech uskutečnilo trojstranné jednání mezi Ukrajinou, Ruskem a USA. Šlo by o setkání na technické úrovni, uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který tento týden na okraji Valného shromáždění OSN v New Yorku jednal se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Papež Lev XIV. Vyzval svět k přehodnocení vývoje umělé inteligence. Zmínil také ztrátu lidskosti. Řekl to v projevu v Elizejském paláci, kam zamířil v rámci své čtyřdenní návštěvy Francie. Podle papeže by AI mohla vytvořit budoucnost, ve které ráj strojů převezme kontrolu nad zemí. Větší obchody musí v pondělí zůstat zavřené. Zákon na Den české státnosti zakazuje prodej v provozovnách větších než 200 metrů čtverečních. Týká se to většiny supermarketů, drogerií nebo hobby marketů. Výjimku mají prodejny na nádražích, letištích nebo v nemocnicích. Irská rocková skupina U2 dnes slaví půl století od svého vzniku. Její alba si koupilo odhadem na 170 milionů lidí po celém světě a U2 jsou dnes jednou z nejvlivnějších kapel vůbec. Ve svých písních se také často vyjadřují k politickým a společenským problémům. Sport. České tenistky jsou ve finále poháru Billie Jean Kingové. Španělsko porazili 2-0. Rozhodující bod získala Linda Nosková. A na mistrovství Evropy ve vodním slalomu v italské Ivreje jedou kanoistky semifinále. Je u toho reportér Jan Suchan.
3: Martina Sotková je aktuálně na třetím místě, Tereza Knéblová na devátém a obě už mají jistý postup do finále, který naopak unikl Tereze Michalové. Mezi kajakáři se stal mistrem Evropy Jakub Krejčí z Ivreje. Jan Suchan, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D1 před Šmejkalkou i Brnem, taky na D11 se Zaměstcem. Na D1 z Prahy směrem do Brna vzniká kolona od pražského okruhu z 10. kilometru na 24. u Šmejkalky zabere 50 minut a potom na D1 před Brnem z Prahy se auta sunou od exitu 178 Rosice do omezení u D2 osobně asi 50 minut. Na dálnici D11 Praha Hradec v omezení mezi sjezdy na Městec a Chlumec navíc obnovují vodorovné značení, jede se kolem 60. kilometru jenom jedním pruhem každý směr, proto se tvoří kolony na Hradec z kilometru 52, je to na 40 minut. Směrem na Prahu se to vleče od exitu 62 Chlumec asi 20 minut. Severní trasa na Moravu, silnice 35, kolony od Tršku do Litomyšle 3/4 hodiny i víc a potom od Koclířova za tunel Hřebeč před Třebovou půl hodina. Na dálnici D5 z Plzně před Prahou kolony za Loděnicí ze 7. kilometru je to i na hodinu až na pražský okruh k Ořechu, tam je navíc směrem na D1, teď na 19. kilometru blokovaný levý pruh porouchaným autem a tak je na okruhu kolona taky od sjezdu na Karlovy Vary. Před prodlouženým víkendem je Praha obecně hodně ucpaná kolony, mimo jiné na jižní spojce obou směrně. Další zelená vlna za 15:45.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude většinou oblačno, na severu a severovýchodě ojediněle slabý déšť. Večer v Čechách od západu bude oblačnosti ubývat. Teploty 14 až 18 stupňů, na horách kolem 9. Tolik zprávy. A pokračuje odpolední Radiožurnál s Hankou Schánilovou.
1: Mistr světa, teď zlato z evropského šampionátu. My se pochopitelně budeme věnovat vodnímu slalomáři Jakubovi Krejčímu. Tak nás poslouchejte i v následující půl hodině.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Polská policie vyšetřuje včerejší útok nožem v opatství ve východopolském Jaroslavu v podkarpatském vojvodství. 31letý muž původem z Ukrajiny pobodal 5 lidí. Jeden ze zraněných kněz na následky zranění v nemocnici zemřel. Část církevních i politických představitelů varuje před politizací té tragédie a jejím zneužitím k pornicování nenávisti. My už si víc řekneme se zpravodajkou v Polsku Kateřinou Havlíkovou. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Co se tedy stalo včera v klášteře v Jaroslavu nedaleko hranice s Ukrajinou?
1: Včera dopoledne mezi 9. a 10. hodinou, tedy před mší svatou, napadl 31letý muž v Jaroslavi nožem 5 lidí. Ono se to stalo na půdě opatství, tedy ženského kláštera benediktýnek. Zatím ze svědectví lidí na místě, ale i z policejních zdrojů vyplývá, že muž původem Ukrajinec přijel do Polska z Německa, původně pokračoval na hraniční přejezd v Korčové, ale na Ukrajinu nedorazil. Do Jaroslavy potom přijel jako spolujezdec osobním autem, dorazil do opatství, kde se dostal do kuchyně toho opatství a poté, co se ho z ní pokusili vykázat, tak tam sebral nůž a postupně zaútočil na několik lidí. Zranil celkem tedy 5 lidí, 4 muže a 1 ženu. 3 z těch zraněných utrpěli život ohrožující zranění. Jeden ze zraněných, kněz Stanislav, v nemocnici na následky zranění zemřel. Pachatele zadržela na místě policie a státní zástupce teď čeká, až bude ve zdravotním, tedy psychickém stavu takovém, aby si mohl vyslechnout obvinění z vraždy, pokusu o vraždu a způsobení těžké újmy na zdraví, za což mu tady hrozí doživotí. Zatím ale neznáme motiv, nevíme, jestli byl pachatel pod vlivem nějakých omamných látek.
0: Jak na celou tu tragédii reagují polští představitelé?
1: Za vládu by reakci mohl shrnout například vládní koordinátor zvláštních služeb Tomáš Šemoňák.
2: Já budu citovat slova arcibiskupa Josefa Kupného. Nechť se ta bolest nepřerodí v nenávist. Nechť to nikdo nepolitizuje. Je to obrovská tragédie, zločin. Zemřel člověk, jsou ranění. Na to se soustředíme.
1: Mimochodem i představitelé církve právě vyzývají k tomu, aby ten útok nevedl k dalšímu zlu a zločinu, vyzývají k solidaritě. Ozval se i prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenský, který napsal, že Ukrajinci jsou tím zločinem otřesení, napsal, že útočník musí nést plnou odpovědnost. Ale ten útok tady probudil další vlnu protiukrajinských výroků v současnosti tedy na internetu, což souvisí s tím, že v Polsku rostou protiukrajinské nálady, které už v minulosti vedly v útoky, jak ty fyzické, tak i slovní hlasem, tedy politickým hlasem těchto lidí, kteří vlastně vyjadřují nějakou frustraci a nějakou podobu té protiukrajinské nálady, tak je politik Grzegorz Braun, šéf extrémně pravicové konfederace Koruny Polské, který zároveň se netají proruským postojem, no a ten teď ten útok nazývá atentátem a také Volyní 2.0.
0: Představitelé Polska tedy vyzývají po včerejším útoku ke klidu a solidaritě a teď o tom mluvila Kateřina Havlíková. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Před 2 měsíci se stal mistrem světa a teď k tomu vodní slalomář Jakub Krejčí přidal i zlato z evropského šampionátu. V odpoledním vysílání Radiožurnálu ho uslyšíte už za chvíli, teď se dostáváme k páteční dopravě.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Komplikace na D10 za Brodci a kolony na D1 za Prahou i před Brnem. Na dálnici D10 z Prahy na Mladou Boleslav teď opatrně za sjezdem na Brodce na 36. kilometr jedou hasiči k hlášenému požáru vozidla, zatím se tam jenom zpomaluje. Na D1 vázne výjezd z Prahy na Brno, kolona od okruhu z 10. do omezení na 24. už Šmejkalky až na 50 minut a stejně tak kolona na příjezdu do Brna z Prahy za exitem Rosice z kilometru 179 opět až 50 minut osobním autem do zúžení u D2. V Brně samotném spousta kolon před víkendem, hlavně na městském okruhu. Nelepší se situace na dálnici D11 Praha Hradec Králové, kde v dlouhodobém omezení kolem 60. kilometru navíc teď odpoledne obnovují vodorovné značení, provoz je stažený v každém směru do jednoho pruhu. Do kolon se dojíždí směrem na Hradec za exitem Městec na 52. kilometru, je to 3/4 hodiny navíc, směrem na Prahu kolona od exitu 62 Chlumec asi na 25 minut. Na 35 se kolony před Litomyšlí od Tršku 3/4 hodiny a pak před Moravskou Třebovou od Koclířova 30 minut. Ani v Praze to před prodlouženým víkendem nevypadá dvakrát dobře, kolony po celé metropoli ucpaný vnější i městský okruh, mnoho dalších míst. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Vodní slalomář Jakub Krejčí korunoval svůj parádní rok titulem mistra Evropy a jako první kajakář historie získal v jedné sezóně jak světové, tak také evropské zlato a porazil o necelé 2 sekundy domácího Itala Ferraciho. Čtvrtý skončil Jiří Prskavec a 8. Jan Bárta. S Jakubem Krejčím mluvil po závodě Jan Suchan.
1: Nás teď zajímají pocity nového mistra Evropy Jakuba Krejčího.
2: Tak jaký ty pocity můžou být, co nejlepší a vlastně po těch 2 světových pohárech, kdy jsem podle nejel toho, na co mám, obzvlášť v Paříži, kdy jsem nedobrovolně musel opustit loď, naštěstí až po projetí cílové fotobuňky. Jsem rád, že jsem byl schopný sjet zase skvělou kvalitní finálovou jízdu, na kterou jsem upřímně pyšnej, protože tam nebyla víceméně žádná chyba a ty pocity jsou prostě skvělý.
1: Cítíte to, že je to aktuálně ve vaší formě tak, že můžete porazit jen sám sebe, když se vám to prostě nepovede?
2: Já si myslím, že takhle by to mělo být nastavený každý profesionální sportovec, kdy vlastně jede jenom, no, individuální profesionální sportovec, kdy vlastně jede jenom proti sobě, proti tomu času a ne vůbec proti těm ostatním závodníkům. Já vím, kam jste tou otázkou mířil, ale myslím si, že to tak není, že tady je spoustu kvalitních závodníků, který můžou být rychlejší než já, ale já primárně závodím proti sobě.
1: Titul mistra světa, mistra Evropy, k tomu 2 vyhrané světové poháry v této sezóně, ještě jedno 3. místo, taková asi nemohla být ani vaše přání před startem tohoto ročníku, nebo ano?
2: Taková přání určitě nebyly. Já jsem se hodně soustředil na mistrovství světa, který jsem byl rád, že mi vyšlo. Jsem cítil velký tlak po těch prvních světových pohárech a bylo to psychicky hodně náročný a tohle je taková krásná třešíčka na konci sezóny, kdy se o to bude líp vstupovat do té další.
1: Kde jsou ty základy u Jakuba Krejčího, že právě měl takovouto sezónu s titulem mistra světa a mistra Evropy aktuálně?
2: Si myslím, že ty základy jsem začal budovat už několik let dozadu, jenom teď se to prostě postupem času po tom, co jsem XY závodu prohrál a musel jsem ač nerad zkousávat ten špatný výsledek, tak se to akorát proměnilo, no a byla to nějaká dlouhodobá příprava, trpělivost a asi i víra v to, že se to jednou zlomí.
1: Jak se teď odměníte po té úspěšné sezóně?
2: To ještě jsem nestihl takhle přemýšlet, teď jsem mistr Evropy chvilku a předtím jsem byl pořád hlavou v tom závodu, takže uvidím, na co budu mít zrovna chuť, asi něco dobrýho k jídlu.
1: To říká mistr Evropy ve vodním slalomu kajakář Jakub Krejčí, který k letošnímu zlatu ze světového šampionátu přidal i to evropské. Jiří Prskavec obsadil 4. místo. Z Ivrej, Jan Suchan, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Nové informace v kauze Adama Kajumiho. Policie ho viní z obchodu s lidmi na platformě OnlyFans. Jaké má proto důkazy?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 21:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
4: Zatancuj si so mnou, děvča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Velké finále Mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha. Se symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK, pod taktovkou Tomáše Braunera a předními operními solisty. Přímý přenos operního gala Zlaté Prahy zítra večer na ČT Art.
2: Radiožurnál vás zve do Chuchle Arény Praha. V sobotu 26. září se uskuteční Prague Champions Day. Nejbohatší rovinový dostihový meeting roku, který zároveň připomene 120 let chuchelského závodiště. Na programu je 5 dostihů nejvyšší kategorie, mistrovství světa amatérských jezdců a celkem 8 napínavých dostihových klání. Chybět nebude ani pestrý doprovodný program pro celou rodinu. Více informací na chuchlearena.cz. Mediálním partnerem Chuchle Arény Praha je Radiožurnál.
3: Radiožurnál je 16 hodin. Pavel Prouza má zprávy.
4: Opozice podala podpisy k hlasování o nedůvěře vládě. Schůze začne příští týden. Měsíc po ničivé povodně Nepál znovu ohrožují silné deště. České tenistky zvládly semifinále se Španělskem a čeká je boj o titul v poháru Billie Jean Kingové. Dlouhé kolony vznikají na dálnici D1 za Prahou i před Brnem. Zítra bude jasno až polojasno a lokální mlhy. Teploty do 22 stupňů.
5: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
4: Opozice na příští týden svolává hlasování o nedůvěře vládě. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO chce svrhnout třeba kvůli stavu veřejných financí nebo údajnému střetu zájmu premiéra. Hlasy na to ale zřejmě mít nebude.
6: 92. Všechny.
7: Podpisy všech poslanců opozičních stran ráno donesli jejich předsedové do kanceláře šéfa sněmovny. Na svolání schůze k vyslovení nedůvěry to stačí. Pro svržení vlády je to málo. I tak má podle předsedy Starostů Víta Rakušana schůze smysl.
8: My tady zastáváme právní a demokratický stát, který Andrej Babiš torpéduje ze všech stran a snaží se ho zničit.
7: Opozice vyzvala koaliční poslance, aby se k ním při hlasování připojili. To se podle šéfa sněmovny a předsedy SPD Tomia Okamury nestane. Právo opozice vyvolat hlasování o nedůvěře respektuje. Považuje to ale za předvolební gesto.
9: My nemáme žádné obavy, naše koalice funguje velice dobře.
7: Poslanecká schůze k vyslovení nedůvěry vládě začne v úterý odpoledne. Zřejmě se protáhne nejméně do středy. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
4: Nepál se znovu obává velké vody. Je to přitom jen měsíc, co záplavová vlna zabila bezmála 1500 lidí a více než 5500 je stále nezvěstných. Z Bengalského zálivu se přesouvá oblačnost, která podle meteorologů přinese extrémní srážky. Úřady už nařídily preventivní opatření.
10: V Nepálu už nepřetržitě prší druhý den v kuse a hladiny řek se rychle zvedají. Zakázaná je doprava mezi městy a provinciemi od soumraku do brzkého rána. Úřady ve vysokohorských okresech Himalaje dostali příkaz, aby kontrolovali dodržování zákazu treků a turistických tur. Na několika místech jižního a západního Nepálu už voda podemlela silnice a půdní sesuvy zavalily řadu přístupových cest. Po dopravních nehodách jsou hlášeny první oběti. Mimořádně silné srážky mají nad celou zemí trvat až do pondělí. Z Nepálu David Jakš, Radiožurnál.
4: Novou vzdělávací laboratoř pro veřejnost otevřelo Biologické centrum Akademie věd v Českých Budějovicích. Cílem Open Labu je vzbudit zájem mladých lidí o vědu a technické obory, pokračuje vedoucí laboratoře Jitka Richtová.
11: Máme tady 24 pracovních míst a na nich je vybavení laboratorní jako třeba pH metry, mikroskopy, centrifugy a vejde se sem až 30 dětí. Chceme vzbudit zájem o biologii a ukázat, že věda je zábavná.
12: Sport. České tenistky zvládly semifinále poháru Billie Jean Kingové proti Španělsku bez ztráty zápasu a postoupily do nedělního finále. Vítězství 2-0 završila ve druhé dvouře Linda Nosková, která porazila Kristýnu Bukšovou 7-6 a 6-2. Do finále kanoistek na mistrovství Evropy postoupily Tereza Kneblová a Gabriela Sadková. Mužské semifinále můžete poslouchat v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. A českou fotbalovou reprezentaci dál povede jako kapitán Ladislav Krejčí. Obránce Wolverhamptonu měl problémy s lýtkem. Před sobotním zápasem Ligy národů proti Chorvatsku už se ale cítí lépe. O Krejčí mluvil trenér Santi Denia.
13: O kapitánovi jsem rozhodl sám, ale všichni s tím souhlasili. Krejčí je nejlepším vzorem pro další generace. Je to skvělý hráč i kapitán a to je pro trenéra to nejdůležitější.
14: This is the most important for the head coach.
12: Čeští fotbalisté nastoupí proti Chorvatsku zítra ve 20:45 v pražském Edenu. Utkání odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál a Radiožurnál Sport.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Zdržení na D1 za Prahou i před Brnem, taky na D11 za Městcem. Na dálnici D1 za Prahou směr Brno je kolona v podstatě už od Průhonic z 6. kilometru do omezení na Šmejkalce, je to zhruba na 50 minut i víc. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy se auta sunou od exitu 178 Rosice do zúžení u D2 kolem 50 minut ta osobní. Na D11 Praha Hradec kolony obou směrně kvůli pracím v omezení kolem 60. kilometru, průjezdný jeden pruh každým směrem, kolony na Hradec za exitem Městec z 52. kilometru, je to na 40 minut, směrem na Prahu od sjezdu 62 Chlumec 20 minut navíc. Na tahu 35 z Hradce na Olomouc se popoždí před Litomyšlí od Tršku kolem 40 minut, potom i od Kocklířova před Třebovou půl hodiny. V Praze bezpočet kolon třeba na okruhu k Ořechu od sjezdu na Karlovarskou i z plzeňské D5 ze 7. kilometru, je to kolem 50 minut, plná je jižní spojka od magistrály za Barandovský most i opačně za Europark, fronty před regulovanými vjezdy do tunelů dlouhé a kvůli čerstvé nehodě ve Kbelské z kopce dolů do Hloubětina u Proseka je kolona z Cínovecké od Březiněvsi a natahuje se to. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: V noci bude jasno až polojasno, na východě zpočátku oblačno až zataženo, kránu se lokálně vytvoří mlhy. Teploty 8 až 4 stupně, místy až 2 a přízemní mrazíky. Zítra má být jasno až polojasno a zpočátku se lokálně objeví mlhy, teploty 17 až 22 stupňů, na horách kolem 14. Tolik zprávy. A začíná odpolední Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
3: Dobré odpoledne vám přejeme s Radiožurnálem, jste s námi a v pátek 25. září, za dětmi je skoro první měsíc školního roku, tak snad už si zvykli na režim po prázdninách. No a pokud jste jim to ještě neřekli, tak jim hned teď připomeňte, že před námi nejsou 2 dny volna, ale dokonce 3, protože v pondělí je státní svátek. Myslím, že jim tím uděláte radost. Radiožurnál pokračuje po 16. hodině, přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
5: Odpolední Radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: I tak migruje a přichází silnice, jak se tomu při řízení aut vyhnout a co dělat v případě srážky. Tak to teď probereme v odpoledním radiožurnálu s Markem Sedláčkem z domácí redakce. Marek je ve studiu, vítej.
1: Pěkné odpoledne. Klíčové je plně se věnovat řízení hlavně v lesnatých úsecích nebo mezi poli a loukami. A důležité je nepodceňovat známou značku s piktogramem Jelena, která právě na riziko srážky upozorňuje. Pokud si i tak zvěře všimneme příliš pozdě, je klíčové plně se šlápnout brzdu a hlavně nesnažit se vyhnout a zatočit volantem do strany, jak vysvětluje šéf BESIPu Tomáš Neřolt.
2: Je důležité tu zvěř čelně vlastně srazit, protože tam má to vozidlo ty nejlepší deformační zóny.
1: Hrozí totiž, že narazíme třeba do stromu nebo do sloupku.
0: Pokud tedy řidič srazí zvíře, jak se má zachovat?
1: Vzít si vestu, označit místo nehody trojúhelníkem, řešit zranění a případně volat sanitku. Na zraněné zvíře je dobré naopak nesahat. Policii je nutné nehodu oznámit v každém případě. Ta může na místo vyslat hlídku. U méně závažných případů je možné nehodu vyřídit i po telefonu, vysvětluje zástupce ředitele dopravní policie Jan Straka.
3: V případě, že nedojde ke zranění nebo usmrcení osob, nedojde ke škodě vyšší než 200 000 korun, ta zvěř ani to vozidlo nepředstavují nebezpečí pro ostatní řidiče.
1: A pozor, sražené zvíře si rozhodně nesmíme nechat nebo odvést, to by totiž bylo pytláctví.
0: No a jak je to s pojištěním následků srážky se zvěří?
1: Takové pojištění samozřejmě existuje a je buď součástí havarijního pojištění nebo jako samostatné připojištění. Povinné ručení ale srážku se zvěří nepokryje. Právě i kvůli náhradě škody od pojišťovny je nutné zavolat policii a pak si totiž od ní řidič musí vyžádat potvrzení o nehodě. Je taky dobré si ji nafotit.
0: Marek Sedláček z domácí redakce. Díky a naslyšenou.
1: Šťastnou cestu.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Kolony pořád dlouhé na D1 za Prahou i před Brnem, taky na D11 se za Městcem. Na dálnici D1 za Prahou směr Brno se zpomaluje už u Průhonic. Od sjezdu na okruh z 10. kilometru se to potom vleče velmi pomalu až 50 minut na 24. do zúžení na mostě u Šmejkalky. Příjezd do Brna po D1 z Prahy se vytrvale plní od exitu 178 Rosice osobním autem. Do omezení u D2 čekejte kolem 50 minut. Na dálnici D11 Praha Hradec Králové v dlouhodobém omezení mezi sjezdy na Městec a Chlumec teď kolem 60. kilometru snad už finišují s obnovou vodorovného značení. Na svátek to tam bude hezké. Teď přestavují značení a mělo by se zase začít jezdit dvěma pruhy. Zatím jenom jedním každým směrem a tak je zdržení na Hradec 40 minut v koloně za sjezdem na Městec. Je to z 51. kilometru směrem na Prahu od exitu 62 Chlumec kolem 15:15. Na silnici 55 z Přerova na Olomouc na příjezdu do Kokor se srazila dvě osobní auta, projíždí se Kyvadlově, pozor na kolony, je to asi na 5 až 10 minut. A Praha zůstává ucpaná, kolon bez počet na městském i vnějším okruhu, tam hlavně k Ořechu se to sune směrem na D1 až 50 minut od Karlovarské, taky z D5 od Rudné. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Papež Lev XIV. V Paříži varoval před umělou inteligencí, která by se lidstvu mohla vymknout z rukou. V Elizejském paláci vyzval k neustálému vzdělávání v oblasti nových technologií. Papež je na první návštěvě Francie po 18 letech. V centru Paříže, kde právě projíždí papamobilem, je i zpravodaj radiožurnálu Marcel Faltis. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Kde teď přesně jsi a jaká je na místě atmosféra?
1: Já jsem na bulváru Montparnasse a snažil jsem se dostat co nejblíž ke kostelu, odkud papež vyjel papamobilem a každou chvílí by měl projet kolem nás. Celý bulvár je uzavřený pro auta, jsou tu rozestavěné zátarasy a po obou stranách jsou davy lidí. Mají žluto-bílé vlaječky Vatikánu a všude po Paříži jsou plakáty s obličejem papeže a nápisem Vítejte. Většina lidí, se kterými jsem se bavil, se přišla podívat přímo na to, jak tu papež projede, protože je to první papež po téměř 20 letech, který je v Paříži. Jeden muž, se kterým jsem se tu ale bavil, tu bydlí a říkal mi, že potřebuje přejít na druhou stranu ulice a kvůli bezpečnostním opatřením to teď není možné. Bezpečnost úřady opravdu neberou na lehkou váhu. V okolí je uzavřených několik stanic metra, jsou uzavřené restaurace a kavárny. Toto je přitom jedna z těch nejrušnějších částí Paříže. A omezený je taky průjezd auta po celé Paříži. Na bezpečnost dohlíží asi 14 000 policistů a vojáků.
0: Jaký je první den papeže v Paříži?
1: Podle veřejnoprávního serveru France Info dnes v Paříži papeže vítá na 250 tisíc lidí. Papež přiletěl dopoledne a na letišti ho přivítali davy věřících a taky prezident Emmanuel Macron. Společně pak odjeli do Elizejského paláce, kde papež varoval před neuvážlivým používáním umělé inteligence.
2: Pokud se věda a technika neřídí svědomím, mohou nabízet okamžitá řešení, která zdánlivě reagují na touhy a utrpení mužů a žen. Ve skutečnosti však tato řešení můžou lidi vážně odvrátit od dobra, po kterém tak hluboce touží.
1: Kromě toho papež, který je považován za poměrně umírněného, odsoudil vědu a technologie zaměřené na zisk, které nám podle něj dají možnost zařídit se vlastní smrt. To bychom mohli číst jako kritiku zákona o eutanázii, který francouzští poslanci v létě schválili a proti kterému se církev postavila.
0: Zpravodaj radiožurnálu ve Francii Marcel Faltis. Naslyšenou.
1: Díky, hezký den.

0: Billie Jean a Michael Jackson, posloucháte Radiožurnál, za minutu nabídneme aktuální zprávy.
1: Nastal podzim a Honda opět přiváží neodolatelnou akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Pokud si do konce roku pořídíte městské HR-V nebo rodinné CR-V, získáte nejen skvělé SUV s možností pohonu všech čtyř kol, ale ušetříte až 140 000 korun. Objednejte si zkušební jízdu u svého dílera na www.honda.cz a přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná, zábavná a zároveň bezstarostná. Honda totiž poskytuje na své vozy prodlouženou záruku až na 8 let nebo 160 000 kilometrů. Honda, the power of dreams.
0: Hodin a 30 minut. Zprávy a Tereza Tomášková.
2: 15 000 lidí v okolí Odoleny vody u Prahy stále nemůže používat vodu z kohoutku k pití ani vaření. Vodárny v ní včera zjistily vysoké množství olova. Odkud se do vody dostalo, zatím není jasné. Vodárny podaly trestní oznámení na neznámého pachatele. Záměrné znečištění ale nepředpokládají. Policie v souvislosti se včerejším zásahem ve Všeobecné zdravotní pojišťovně a farmaceutických firmách zadržela 3 osoby. Nikoho zatím neobvinila. Podle zdravotnického deníku, který o zásahu informoval, se případ týká starších dohod mezi pojišťovnou a výrobci léků. Server odkryto.cz uvedl, že mezi zadrženými je i bývalý náměstek ředitele VZP Petr Honěk. Ceny nafty na slovenských čerpacích stanicích dosáhly v minulých týden svého maxima. Byly nejvyšší od začátku sledování průměrných cen paliv v roce 2009. Benzín Natural 95 byl nejdražší od léta 2022. Informoval o tom slovenský statistický úřad. V průměru stojí na Slovensku litr nafty přibližně v přepočtu 48 korun, Natural 95 45 korun. Firma OKD začala na Karvinsku stavět velké bateriové úložiště za 200 milionů korun. Je to další z investic po uzavření černouhelných dolů, která zajistí stabilitu okolní elektrické sítě. Úložiště s výkonem 60 MW bude v provozu ve druhém čtvrtletí příštího roku.
1: Sport.
2: Na mistrovství Evropy ve vodním slalomu v Itálii získal titul v kajaku Jakub Krejčí. Do finále kanoistek postoupili Tereza Knéblová a Martina Sadková. Teď jedou semifinále kanoisté a je u toho reportér Jan Suchan.
3: Lukáš Rohan i Václav Chaloupka zatím drží postupové pozice. Rohan je 9., Chaloupka 12., ale právě 12 nejlepších půjde do finále a ještě zbývá 6 soupeřů, kteří je budou ohrožovat, včetně Lukáše Kratochvíla. Z Ivrej, Jan Suchan, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zdržení na D1 za Prahou i před Brnem, stále i na D11 za Poděbrady. Na dálnici D1 na výjezdu z Prahy směr Brno zůstává kolona od sjezdu na okruh z 9. kilometru 50 minut na Šmejkalku. Na D1 před Brnem směrem z Prahy se teď do kolony dojíždí kus za Domašovem kolem kilometru 176 do zúžení u D2 osobním autem opět 50 minut. Na D11 Praha Hradec Králové mezi sjezdy na Městec a Chlumec v dlouhodobém zúžení by teď měly končit toto odpoledne práce. Ještě se pořád jezdí jenom jedním pruhem každý směr a tak se tvoří kolony. Směrem na Hradec z kilometru 51 zabere to 40 minut, směrem na Prahu se to sune od sjezdu 62 Chlumec asi čtvrt hodiny. Na 35 se Hradec Olomouc čekejte kolony dvakrát asi na 20 minut za tržkem do Litomyšle a potom od Koclířova před Třebovou. Na D5 před Prahou z Plzně vzniká kolona od Rudné z 5. kilometru, je to až na pražský okruh k Ořechu zhruba na 40 minut osobním autem, stejně tak na okruhu před Ořechem kolona skoro od Karlovarské. Dlouhé kolony v Praze taky mimo jiné na jižní spojce obou směrně před Blankou ucpaná Patočkova od Kláštera za tunelem pak okolí mostu Barikádníků. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
5: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
1: Počasí.
2: V noci se ochladí na 7 až 2 stupně, místy se objeví přízemní mrazíky a zítra přes den bude většinou slunečno, po ránu ojedinělé mlhy a teploty 18 až 22 stupňů, na severu a severovýchodě 16 až 19 a na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy. A pokračuje odpolední Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
0: 16 hodin 34 minuty, přejeme vám dobré odpoledne s Radiožurnálem a teď další muzika, zůstaňte s námi.
1: Radiožurnál,
5: každý den s vámi.

0: Italská vláda schválila zákaz nošení burek a nikábů ve školách. Nové opatření zároveň omezuje počet žáků se špatnou italštinou v jedné třídě. Podle premiérky Giorgi Meloniové to přispěje k lepší integraci dětí uprchlíků do italské společnosti. Opozice Meloniové ale vyčítá populismus a přejímání témat krajní pravice. Více o tom s Ondřejem Himerem ze zahraniční redakce. Dobrý den.
1: Dobrý den. Ten zákaz nošení burek a nikábů ve školách v novém zákoně není zdůvodněný náboženskými argumenty, jako byl třeba ten francouzský zákaz šátků ve školách, co by náboženského symbolu, je zdůvodněný nutností odkrytého obličeje, takže například hidžáby, co jsou ty šátky, které zakrývají vlasy, ale nikoli tvář, jsou i nadále na italských školách povolené. Opatření vstupuje v platnost vlastně okamžitě, je to takzvaný vládní dekret, který ale do 60 dnů musí schválit parlament.
0: A jak je to s omezením počtu dětí přistěhovalců v jedné třídě?
1: Zákon je napsaný tak, že se netýká výslovně přistěhovalců, ale dětí se špatnou italštinou a těch nesmí být v jedné třídě víc jak 30%. Cílem je opět jejich lepší integrace a snaha zabránit vzniku jazykových get. Pokud ale třeba dítě přistěhovalců už prošlo italskou předškolní docházkou, tak už do téhle skupiny nespadá. Ředitelé některých škol ale varují, že v oblastech s vysokým počtem přistěhovalců bude v praxi velmi obtížné tenhle zákon dodržovat.
0: Kolika dětí se to vlastně týká?
1: Jejich počty jsou právě poměrně velké. Podle údajů italského ministerstva školství z roku 2023 tvořily děti bez italského občanství přes 11% všech žáků ve školách, no a přibližně v každé 13. třídě byl jejich počet nad těch 30%.
0: Říkali jsme, že opozice vládu kvůli novému zákonu kritizuje. Jaké jsou její argumenty?
1: Těch linek kritiky je několik. Třeba předsedkyně středolevé demokratické strany Eli Schleinová říká, že nový zákon v praxi nic nezmění, protože dívek v burkách nebo nikábech je už teď v italských školách naprosté minimum a také omezení počtu dětí v jedné třídě, které neumí pořádně italsky, už dnes také platí, protože je to v ministerské vyhlášce z roku 2010. A podle ní prostě premiérka Meloniová teď zneužila tohle téma ke svému politickému zviditelnění, že tím její strana Bratři Itálie se snaží sebrat hlasy a sebrat témata straně Národní budoucnost, která je na tom politickém spektru ještě víc vpravo. Předseda téhleté Národní budoucnosti Roberto Vanacci zase kritizuje vládu z druhé strany za to, že něco podobného měla zavést už dávno. No a pak je tu třeba i kritika od učitelských odborů, které říkají, že ten zákon zavádí školám povinnost poskytovat víc výuky italštiny, ale vláda na to nevyčlenila dost peněz navíc.
0: Itálie tedy zakázala nošení burek ve školách, zároveň stanovila maximální počet žáků nemluvících italsky v jedné třídě na 30%. Všechno jsme probrali v odpoledním vysílání Radiožurnálu s Ondřejem Himerem ze zahraniční redakce. Ondřej, díky.
1: Není zač, na shledanou.
0: 16 hodin 41 minut, teď Whitney Houston. Hezký poslech.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Zdržení na D1 za Prahou i před Brnem a pořád je na D11 za Městcem. Na D1 výjezd z Prahy směrem na Brno vázne v koloně z 10. kilometru od okruhu do omezení na 24. na Šmejkalce, zůstává to na 50 minut. Podobně dlouho strávíte na příjezdu do Brna D1 z Prahy, kde se do kolony dojíždí kus za Domašovem kolem kilometru 173 první část. Různě roztržené je to osobní auta k D2 50 minut. Na D11 Praha Hradec v dlouhodobém omezení mezi exity Městec a Chlumec zatím stále ještě pracují kolem 59. kilometru a jede se jenom jedním pruhem. Kolony směrem na Hradec z 51. kilometru ještě asi na půl hodiny, směrem na Prahu. Kolona kousek za sjezdem na Chlumec z 61. zhruba 10 až 15 minut. Na silnici 7 z Chomutova na Prahu opatrně dojíždějte do kolony za Panenským Týncem, popoždí se pak asi 20 minut před Třebístem, v omezení překáží porouchaný kamion. Praha stále předvíkendově ucpaná, na okruhu směrem na D1 před Ořechem kolony jak od Karlovarské, tak i z D5 od Rudné minimálně na 40 minut a ucpané jsou mimo jiné i okolí vjezdů a výjezdů z tunelů na městském okruhu. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

požene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když se trubka

0: Snadné je žít kapela MiG 21. Ladislav Krejčí zůstává kapitánem české fotbalové reprezentace. Na tiskové konferenci před úvodním zápasem elitní skupiny Ligy národů s Chorvatskem to potvrdil nový reprezentační kouč Santi Denia. V Edenu byl u toho taky reportér radiožurnálu Lukáš Michalík, který je teď ve studiu. Dobrý den.
1: Hezký den.
0: Co Denia o volbě kapitána řekl?
1: Zmínil, že to bylo jeho rozhodnutí, ale všichni s ním souhlasili. Podle Denie je Krejčí nejlepším příkladem pro další generace, vynikající hráč a skvělý kapitán. Obránce druholigového anglického Wolverhamptonu měl v poslední době potíže s lýtkem. Na pátečním tréninku před utkáním s Chorvatskem ale nechyběl.
2: Měl jsem menší komplikace, musel jsem vynechat i poslední zápas v Anglii, jelikož jsem do toho skočil po nějaké pauze, která byla, jaká byla. A měl jsem nějaké přetížení, cítil jsem ho i tu, ale je to na velice dobré cestě, takže se cítím dobře.
1: Krejčí zároveň přiznal, že si uvědomuje, že reprezentaci v nové éře čeká dlouhá cesta a ne všechno jde změnit od prvního dne. Na budoucnost se ale těší a cestu, kterou se Česká fotbalová asociace vydala, vnímá velmi pozitivně.
0: Co zajímavého zaznělo od trenéra Denii?
1: Moc toho nebylo. Španělský kouč nebyl příliš konkrétní, často opakoval, že je před premiérou v roli trenéra české reprezentace optimistou. Týmu věří a cítí z něj velké odhodlání. O základní sestavě pro sobotní utkání prý ještě úplně jasno nemá. Zároveň dodal, že se mu moc nelíbí rekordně dlouhé reprezentační okno a nabitý program 4 zápasů v 11 dnech. Připomenu, že utkání elitní skupiny fotbalové Ligy národů začne v sobotu ve 20:45, stejně jako přímý přenos radio žurnálu a radiožurnálu Sport. O 3 dny později reprezentace znovu v Edenu přivítá Anglii. Na začátku října ji pak čekají ještě zápasy ve Španělsku a opět proti Angličanům v londýnském Wembley.
0: Vše budeme sledovat samozřejmě i ve vysílání radiožurnálu. Teď byl ve studiu před 17. hodinou sportovní reportér Lukáš Michalík. Naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: No a co se týče sportu, tak máme taky nabitý dnešní program. Budete s námi sledovat další kolo hokejové Tipsport Extraligy. Na programu je 6 zápasů a na všechny vyrazili naši reportéři. Zůstaňte s radiožurnálem i dál. Za chvilku aktuální zprávy a po nich 20 minut radiožurnálu.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Producenti mléka v Česku si stěžují na příliš nízké ceny v obchodech. Kdo nebo co za levné mléko může? Mohli se čeští mlékárníci na něco takového připravit? Tomáš Pancíř se zeptá prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Pri Bohemia Radio. Mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby. Od 18. do 22. října v Olomouci. Můžete se těšit na Lucii Polišenskou jako Olmerku, podcast session s Petrem Uhlíkem nebo besedy o rozhlasovém herectví s Martinem Fingrem, Igorem Barešem, Otakarem Brouskem a také na kavárnu Pod mě po celou dobu festivalu. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
1: Radiožurnál je 17 hodin. Zprávy má Tereza Tomášková.
2: Poslanci budou v úterý na podnět opozice hlasovat o vyslovení nedůvěry vládě. Koncern Volkswagen svolává na servis miliony aut kvůli možným problémům s řízením. Týká se to i značek Škoda a Audi. České tenistky si zahrají finále poháru Billie Jean Kingové. Kolona je na silnici 7 Chomutov Praha u Třebíze kvůli porouchanému kamionu. A zítra bude většinou slunečno, teploty až 22 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Poslanci budou v úterý hlasovat o vyslovení nedůvěry vládě. Schůzi požadovala opozice, která má potřebné podpisy pro svolání schůze. Opozice tvrdí, že premiér Andrej Babiš z ANO nevyřešil svůj střet zájmů. Vadí jí taky výše schodku státního rozpočtu na příští rok. Jak Babiš řekl České televizi, na úterní schůzi se těší.
3: Určitě jsme jednotní a myslím, že jsme všichni podepsali koaliční smlouvu, poslanci a naše koalice funguje dobře. Paní Schillerová hlavně vystoupí, aby řekla lidem, jak skvělý rozpočet jsme udělali.
2: Vláda plánuje příští rok hospodařit se schodkem 386 miliard korun a právě opozice to kritizuje. Německý automobilový koncern Volkswagen kvůli možným problémům s řízením svolává na servis asi 4 miliony vozů po celém světě. Jsou mezi nimi i auta značky Škoda, píše to německý list Handelsblatt s odvoláním na své zdroje. Důvodem je vadný šroub v systému řízení. Opatření se týká víc než 2 milionů aut značky Volkswagen, další milion je Škoda, 700 tisíc Audi a kolem 200 tisíc Seatů. Francie pošle vojáky na ochranu vývozu ropy v Rudém moři. Spojené státy mezitím dál eskortují lodě v Hormuzském průlivu. Tím ve středu zřejmě proplul rekordní počet lodí. S odvoláním na amerického činitele o tom informuje agentura Reuters. Podle ní asi 40 plavidel koordinovalo cestu s americkou armádou. Celkově úžinou proplulo 60 lodí.
4: Předběžná lodní data ukazovala ze středu výrazně nižší číslo. Mnoho plavidel ale teď při cestě úžinou vypíná kvůli bezpečnosti své transpondéry a tím mizí z námořních map. Americký zdroj agentury Reuters tvrdí, že lodě dohromady převezly 22 milionů barelů ropy. To by byl největší denní objem ropy od začátku července. Francouzský prezident Emmanuel Macron zároveň oznámil, že Francie pošle vojáky do Saúdské Arábie, aby pomohli chránit přístav Yanbu u Rudého moře. Pomůžou tak se zajištěním druhé klíčové trasy pro vývoz fosilních paliv ze zálivu. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
2: Archeologové dokončili průzkum na trase budoucího dálničního obchvatu u Liblic na Jičínsku. Objevili stopy osídlení z neolitu, doby bronzové a raného středověku. Mezi nálezy jsou keramické střepy s rytou výzdobou, broušené kamenné sekery i nástroje vyráběné štípáním kamene. Práce na obchvatu u Liblic mají začít v listopadu. S dokončením se počítá v roce 2029.
5: Sport. České tenistky postoupily do finále poháru Billie Jean Kingové. Španělsko porazili 2-0 na zápasy. Rozhodující bod získala Linda Nosková. Hokejisté Třince a Vítkovic už rozehráli slezské derby ve čtvrtém kole extraligy. Zápas sleduje David Procházka.
6: Také do zpravodajství. Minuta a půl hry za námi, zatím bez šance, bez střely na branku, 0-0. Teď ale Daniel Boženílek první zakončení, ještě objíždí branku. Ne, nakonec toho zakončení není a Vítkovice se ubránili. Střince David Procházka, Radiožurnál.
5: Od půl šesté začnou taky zápasy Mladá Boleslav Pardubice a Litvínov Sparta. Po 18 hodin začnou utkání Kladno Plzeň, Karlovy Vary České Budějovice a Olomouc Brno. Všechny zápasy nabídneme v pořadu s mikrofonem za hokejem na Radiožurnálu Sport. Kajakář Jakub Krejčí se stal v italském Ivre mistrem Evropy ve vodním slalomu. Finále kanoistek a kanoistů začne po 17. hodině. Přímém přenosu ho nabídneme na Radiožurnálu Sport.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolony na D1 za Prahou i před Brnem, sklidnění na D11 za Poděbrady. Na D1 z Prahy do Brna kolony vždy na 50 minut osobním autem jsou jak od Pražského okruhu z 10. kilometru do omezení na Šmejkalce, tak potom i před Brnem od exitu 178 Rosice do zúžení u D2. Dálnice D11 Praha Hradec Králové už je v dlouhodobém omezení mezi sjezdy na Městec a Hradec průjezdná po odpoledních pracích zase dvěma zúženými pruhy. Směrem na Prahu už plynule, směrem na Hradec se rozjíždí zbytek kolony zhruba mezi kilometry 52 a 54. Na D5 se před Prahou z Plzně počítejte s kolonou stále od Rudné z 5. kilometru na Pražský okruh k Ořechu, je to až na 40 minut osobním autem. Na silnici 7 Chomutov Praha před Třebízí v omezení překáží porouchaný kamion, jezdí se neřízeně Kivadlově, kolona na Prahu 20 minut od Panenského Týnce, na Chomutov začíná kousek za Letouší, je to až na čtvrt hodiny. A na silnici 16 z Mladé Boleslavy na Trutnov kolony nejdřív před omezením u Oseku, potom vlivem provozu za Jičínem před kruhovým objezdem na Úlibice a teď hlavně po vážné nehodě mezi odbočkou na Choteč a Novou Paku obousměrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci bude jasno nebo polojasno, na Moravě a ve Slezsku zpočátku oblačno až zataženo a k ránu se ojediněle objeví mlhy. Ochladí se na 7 až 2 stupně, místy se objeví přízemní mrazíky. A zítra přes den čekáme většinou slunečno, po ránu ojediněle mlhy. A teploty 18 až 22 stupňů, na severu a severovýchodě mezi 16 a 19 a na horách 12, na Šumavě až 15 stupňů. Poukat má slabý proměnlivý, ve Slezsku během dne mírný jižní až jihozápadní vítr. Tolik zprávy. A teď už je tu 20 minut Radiožurnálu a Tomáš Pancíř.
9: Producenti mléka a mléčných výrobků kritizují podle nich nesmyslné a nereálné ceny mléka a másla v tuzemských obchodech. Používají velké řetězce neférové praktiky? Je správné prodávat potraviny levněji, než za kolik se dají vyrobit? A co by přinesl zákaz podnákladových cen, o který usiluje Potravinářská komora? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu, viceprezident Hospodářské komory Tomáš Prouza. Dobrý den, zdravím vás do našeho přenosového vozu.
10: Dobrý den všem.
9: Předesílám, že náš rozhovor přetáčíme po 10. hodině dopoledne, takže na případné pozdější informace nemůžeme reagovat. Čeští výrobci mléka a mléčných výrobků si stěžují na propad cen. Na nedávné konferenci v Přibyslavi řekl šéf Českomoravského mlékárenského svazu, že výkupní ceny mléka u nás meziročně klesly o více než čtvrtinu a kritizoval také obchodní řetězce, kterým podle něj ani to nestačí a tlačí na ještě nižší ceny. Mlékaři přitom tvrdí, že některé řetězce prodávají mléko a máslo za nesmyslné a nereálné ceny, hluboko pod náklady na výrobu. Připouštíte, že řetězce komplikují život tuzemským mlékárníkům?
10: Ne, jediný, kdo komplikuje život tuzemským mlékárníkům, jsou oni sami. Tady v poslední 3 roky byly velmi vysoké výkupní ceny mléka. Průměrný zisk na 1 litru byl skoro 3 koruny. Takže tady si mohli bez pochyby vytvořit obrovský finanční polštář pro horší časy. Zároveň jsme viděli, že tím, jak to byl tak super ziskový biznis, tak velmi rychle po celé Evropě, včetně Česka, rostla produkce mléka. A my teď aktuálně máme v Evropě zhruba o 3 miliardy litrů mléka víc, než jsme měli před pouhým rokem. To je v podstatě, jako byste do Evropy přidal jednu další Českou republiku v produkci mléka. A logicky, ekonomicky platí, ve chvíli, kdy produkuju příliš hodně, tlačí mi to ceny dolů. Zároveň velkým odberatelem mléka z Evropy byla Čína, ta zavřela před téměř rokem dveře evropskému mléku a zase máte obrovskou nadprodukci, vypadá vám jeden velký zákazník. Logická ekonomická reakce je, že to tlačí ceny dolů.
9: Když se podíváme na aktuální stav, kolik platí řetězce firmám, od kterých odebírají mléko a máslo?
10: Platí... Záleží na produktu, těch produktů je strašně hodně, ale...
9: Dobře, základní výrazně... mléko, základní máslo.
10: Platí výrazně víc, než za kolik se o tom mléko a máslo prodává v obchodech, protože ty ceny obchody dotují, protože vědí, že právě mléko, máslo, k tomu vajíčka, kuřecí, maso, cukr, jsou takové ty základní výrobky, na které jsou, na jejich cenu jsou zákazníci velmi citliví, když tu cenu dáte dostatečně nízkou, přitáhnete si zákazníky k sobě, takže to, že se prodává někde mléko třeba

0: Protože mlékaři, řada z nich nevyužila ty super tučné roky, které měli. Znovu, tady zhruba 3 roky vydělávali 3 koruny na každém litru. Dneska jsou ti efektivní na nákladech, ti málo efektivní někde kousek pod náklady. Ale pořád, kdyby jenom si ty peníze, které vydělávali, šetřili, tak tady dalších několik let můžou bez problémů zvládnout tuhletu situaci.
1: Pardon, já se omlouvám, ale je spravedlivé chtít po podnikateli, aby vyráběl několik let něco, za co bude dostávat méně peněz, než kolik ho to bude stát?
0: Ale to je přece problém toho, kdo nevyužil ty ziskové časy na to, aby investoval, modernizoval, diverzifikoval. My tady přece nejsme jako obchodníci, potažmo zákazníci od toho, abychom dotovali špatně nastavený biznis českých zemědělců. A znovu, my se nebavíme o cenové úrovni v České republice. My se bavíme o cenové úrovni mléka v celé Evropě. A přece nikdo rozumný nemůže chtít, aby český obchod zbytečně platil víc a zbytečně zdražoval českým zákazníkům život, když ta cena v Evropě je výrazně nižší.
1: Vy jste už před chvílí řekl, že mnohé řetězce prodávají právě máslo nebo mléko za ceny výrazně nižší, než za kolik je nakupují od dodavatelů. To se hodně řešilo právě už o prázdninách, kdy, a vy jste tu cenu uváděl, jistý německý řetězec prodával litr mléka za 5,90, rakouský řetězec za 6,90. Teď, když jsem se díval, tak aktuálně nejnižší cenu jsem našel 8,90, což je pořád méně tedy, než je ta výrobní cena a než to, co jste říkal, že dáváte dodavatelům. Je tohleto férová praktika?
0: Je to naprosto férová, naprosto běžná praktika všude po celém světě. Prostě máte produkty...
1: Pardon, já se omlouvám, všude po celém světě? To je opravdu ve všech státech dovolené?
0: Jsou nějaké regulace v některých zemích, typicky ve Francii třeba, a pak když se podíváte samozřejmě na cenovou hladinu i těch základních potravin, tak to je prostě ve Francii výrazně vyšší, než je v Česku. Takže zase je to nějaké politické rozhodnutí.
1: Dobře, ale po celém světě tedy tak, jak jste říkal, to není.
0: Pardon, ve většině zemí se asi. Ve Francii je tam regulace u potravin, ale když budete prodávat prací prášky, tak můžete prodávat pod nákupní cenou. Takže někde mají nějaké regulace a to, co jednoduše vidíme, každá taková regulace lidem zdražuje to, co si nakupují.
1: Podle čeho řetězec rozhoduje, co a od kterého výrobce bude takhle pod výrobní cenou prodávat?
0: Protože za ty roky každý obchodník dobře ví, na co reagují jeho zákazníci, každý má trošku jinou zákaznickou skupinu, někdo má i tu komunikaci postavenou třeba na jako kvalitnějších výrobcích a neprodává tolik těch běžných komodit. Jsou obchodníci, kteří fungují zejména řekněme, na menších městech, obsluhují řekněme jako masovější klienty a tam ti vědí, že naopak musí hodně investovat do toho, aby ty základní potraviny byly co nejlevnější, protože to je to, podle čeho se tahle zákaznická skupina rozhodne, jestli když stojí na náměstí, tak jestli půjde do obchodu vpravo nebo vlevo.
1: Já tou otázkou, podle čeho to řetězce vybírají, mířím k tomu, jestli téhleté praxe nevyužívají řetězce právě k dalšímu tlaku na dodavatele, aby přistoupil na nižší cenu, jestli to není ve stylu, když nám to zlevníš, zařadíme tě do takové akce, ty toho prodáš výrazně víc, když nám to nezlevníš, tak se dohodneme s někým jiným a ty budeš mít smůlu.
0: Tak ale to je přece běžné fungování obchodu. Vždycky hledáte toho nejlevnějšího dodavatele, který vám splňuje to, jak si definujete, jakou kvalitu chcete, jak ten produkt má vypadat a pak logicky soutěžíte při té stejné kvalitě na dodavatelskou cenu. Takhle to funguje v celé ekonomice od počátku vzniku ekonomiky. A je jenom na každém, aby si tohle to vyhodnotil. A jsou výrobci, kteří postavili i svou produkci potravin právě na tom, že mají jako velkokapacitní výrobní linky, dává pro ně smysl vyrábět velké objemy zboží s nižší marží a pak jsou třeba jiné mlékárny, které naopak...
1: Pardon, tomu já samozřejmě rozumím, ale tady říkáte s nižší marží, ale my se bavíme o situaci, kdy ti obchodníci prodávají se zápornou marží, to znamená, že na ten výrobek doplácejí. Tak právě se ptám, jestli tahle ta praktika, kterou vy označujete za férovou, jestli není součástí toho nástroje, kdy tlačíte výrobce, aby prodávali za méně, než kolik je to stojí.
0: Ten výrobce vždycky dostane ty peníze, které si vyjedná a je potom na rozhodnutí obchodníka, jestli to potom prodá naopak s nějakou vyšší marží, nebo jestli naopak se rozhodují.

0: rozhodne, že bude dotovat tu cenu, ale ten výrobce dostal to, co si dohodl, a když se dívám na data Českého statistického úřadu, tak vlastně vidím, že dneska i producenti potravin v Česku nemají problém ekonomicky dobře fungovat, když si otevřu účetní závěrky, rozhodně tady není jako žádná mlékárna v Česku, která by měla zítra zkrachovat.
1: To jsou ale závěrky za loňský rok, kdy pořád ještě ty ceny byly vyšší.
0: Tak ale tam vidíme naopak ještě ten jako velmi luxusní polštář a zároveň si vidíme, jak ta ekonomika funguje, protože samozřejmě s těmi výrobci mluvíme neustále a opravdu nejsme v situaci, že by kdokoliv z nich propouštěl zaměstnance, omezoval výrobu. Vlastně ekonomicky ty věci pořád fungují a jenom jediné, co tam ukazuje, je to, že byly mlékárny a zpracovatelé mléka, kteří využili ty dobré časy na to, aby modernizovali, aby třeba postavili novou výrobní linku něčeho, za co si lidi rádi připlatí. A ti jsou i v této situaci fungují celkem dobře. A pak jsou ti, kteří ty peníze jenom projedli. A ti samozřejmě v tuto chvíli mají výrazně dražší výrobu, ale byla to jejich volba, že neinvestovali a ty peníze projedli.
1: Šéfka potravinářské komory kritizuje, že při těchto praktikách podnákladových cen vlastně zákazník neví, co je férová a reálná cena. V tom nevidíte problém?
0: Já tuhle tu větu slýchám často a když se ptám, co to znamená, tak mi nikdy potravinářská komora neuměla odpovědět, co to vlastně znamená. A jenom když my jsme si to zkoušeli ověřovat vlastně v různých výzkumech, tak lidi jediné, co říkají, pro nás je důležité, aby víme, jakou chceme koupit kvalitu, jestli chceme koupit prostě běžnou komoditu, jestli chceme koupit, nevím, běžný jogurt nebo jogurt s vyšším obsahem proteinu. A pak víme, kolik na to ochotní zaplatit. A to je to, co lidi řeší. Neřeší nějakou obecnou větu o tom, že mléko má stát 12 korun. Takhle prostě žádný zákazník v Česku nepřemýšlí.
1: Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu, viceprezident hospodářské komory Tomáš Prouza je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy už jste vysvětloval, že ty podnákladové ceny u některých druhů potravin fungují tak, že si to vykompenzuje ten obchodník, když to tak řeknu, na jiných výrobcích. Na čem doplácíme to, že je levné mléko a máslo? Na čem vybírají větší marže obchodníci?
0: Na tom, kde lidi daleko víc než cenu řeší kvalitu. Takže přesně. Vlastně mléko, krabice trvanlivého mléka je vlastně v hlavách lidí běžná komodita. Většina másla je pro ně taky běžná komodita. Ale naopak, jsou lidi ochotní připlatit si za kvalitní bio jogurt, jsou ochotní připlatit si čím dál tím víc za mléčné výrobky se zvýšeným podílem proteinu, jsou ochotní připlatit si za bioprodukci a tam to, na co zákazníci slyší, je právě ta kvalita, biokvalita, nějaký nový výrobek a tam neřeší cenu. A obchodník to, co vždycky dělá a jedno, jestli prodává potraviny, drogery nebo auta, tak vždycky cílíte na nějakou průměrnou marži ve vašem portfoliu. Stejně tak u aut prostě víte, že základní model Škodovky musíte prodávat téměř za náklady, ale naopak na Superbu, v tom výbavě, prostě budete mít výrazně vyšší marži, ale to, co potřebujete vždycky dobře nastavit, je ten průměr, abyste vydělali to, co potřebujete.
1: Vy opakovaně obhajujete ty podnákladové ceny. V nedávném článku na platformě Medium jste psal, že kdyby podnákladové ceny v Česku skončily, tak by to zdražilo život běžným lidem. Přitom, co jste teď vysvětloval, není to demagogie?
0: Není to demagogie, protože vidíme samozřejmě, jak vypadají nákupní košíky. A vlastně lidi, kteří mají vysoké platy, tak mají nějak složený nákupní košík, kde je budou mít daleko víc toho nejkvalitnějšího, často z dovozu, protože takové potraviny v Česku třeba vůbec nejsou. Ale člověk, který má hluboko do kapsy, tak tam má daleko větší podíl těch základních potravin a velmi často má taky daleko víc času, aby si třeba ten nákup během týdne složil z nákupů ve třech různých obchodech právě podle toho, kde jsou jaké slevy. A když to těm lidem seberete, tak jim ten život výrazně zdražíte, zatímco to, že zlevníte těm nejbohatším, tak oni vlastně vůbec nepoznají a vůbec to pro ně nebude důležité.
1: Vy říkáte, že se zdraží nákupy běžným lidem. Já slovo běžný beru jako průměrný, tak jestli se bavíme o průměrném člověku, tak tam je to možná demagogie, protože tam se možná srovnají ty zlevněné věci a naopak ty, kde ta marže je větší nebo ne?
0: Dobrá, tak pojďme si říct, že to zdraží život spodním 40%, středním 20% to zachová ceny a zlevní to život těm horním 40%. Takhle nějak to prostě bude vypadat. Ale znovu, to jsou přece ti lidé, ti, kteří mají nejhlouběji do kapsy, které mají politici nejvíc chránit. A to jsou ti lidé, kteří jsou to důchodci, jsou to rodiny se samoživiteli, rodiny, které mají více dětí. To je přece to, na co se obecně soustředí politika jakékoliv vlády, která vlastně nejvíc pomáhá této skupině lidí. A tady najednou téhleté skupině, kterou jinak chráníte různými sociálními dávkami, navyšování důchodu, ten život zároveň zdražíte. To nemá ani politickou logiku.
1: Máte pocit, že tomu politici rozumí, anebo to, že intenzivně vysvětlujete tyhle ty věci v poslední době, tak je výrazem toho, že máte pocit, že sílí hlasy pro to, co prosazuje tedy potravinářská komora a další sdružení, třeba mlékárenské sdružení, aby ty podnákladové ceny byly zrušeny?
0: Já myslím, že většina politiků chápe, jak problematické by bylo, kdyby tady prostě nějakým politickým zásahem vzrostly uměle ceny potravin. Historicky, když si vzpomněte, vždycky fungoval takový ten politický vtip, že vláda, která lidem zdraží pivo, takže skončí. Tady by to zdražení bylo ještě výrazně větší. A vidíme naopak, jak jsou důležité ceny potravin. Vzpomněte si na poslední volební kampaň, kdy několik stran mělo levné potraviny jako jedno z hlavních témat. Jedna strana dokonce organizovala svá předvolební shromáždění a nabízla tam dotované potraviny, aby byly levné, aby přilákali lidi. Takže myslím, že politici tomu rozumí. Rozumí samozřejmě tomu, že dneska typicky mlékaři jsou ve velmi těžké situaci. A myslím si, že je dobře bavit se třeba o tom, jak jim pomoct v jednodušších investicích, aby si snížili energetickou náročnost produkce potravin. To jsou věci, které bez pochyby má smysl dělat, protože to posílí české zemědělství a potravinářství. Myslím si, že je dobře, že minister zemědělství Šebestyán tady tak hodně tlačí na to, aby se v Česku začaly ty komodity zpracovávat, protože to naše strašná slabina. My tady vyprodukujeme levné komodity, včetně třeba levného mléka, ale tu vyvážeme do Německa, do Rakouska. Tam z nich německé mlékárny vyrobí mléčné výrobky. A my musíme kupovat zpátky už tu drahou zpracovanou surovinu v tom kvalitním výrobku a vozit zpátky do Čech. Takže to jsou věci, které pro mě má smysl řešit. Ale vyhrožovat lidem, že jim zdražím, žádný smysl nemá.
1: Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu, viceprezident Hospodářské komory Tomáš Prouza zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Před týdnem prezident Petr Pavel podepsal zákon o elektronické evidenci tržeb. EET se tedy příští rok vrátí do Česka. Vítáte to?
0: Rozhodně ano.
1: Proč?
0: Protože tady pořád vidíme, že funguje vlastně velmi silná šedá ekonomika. Pro mě bylo absolutně nepochopitelné to, že předchozí vláda EET zrušila, byla tam spousta věcí na zlepšení. Ale ve chvíli, kdy EET zrušila, tak vlastně řekla, že je OK neplatit daně. A to, vlastně to nám strašně vadilo, vadí nám to. A strávili jsme hodně času debatou s Alenou Schillerovou, nejenom o tom, že se má obnovit EET, ale hlavně, aby skutečně fungovalo jako nástroj pro vyhledávání těch, kteří neplatí daně. Prostě vidíme, přijete do menšího města na náměstí, jsou tam dvě podobné restaurace, jedna má o 15-20% vyšší ceny, ne protože by měla kvalitní polední meníčka, ale protože poctivě platí daně, ta druhá může být levnější, protože je neplatí. A to jsou věci, které prostě je potřeba srovnávat. Prostě není možné, aby podnikatelský úspěch stál na tom, že podvádím a neplatím daně.
1: To je opravdu tak jednoduché v tom současném systému neplatit daně?
0: Jednoduché neplatit část daní. Vidíme to v gastru, vidíme to třeba na příkladu toho, kdy existovala na nějakém malém městě nějaká prodejna potravin, která skončila, převzala ji, stala se z ní nějaká večerka a najednou, když ještě fungovalo to první EET, tak sice ta večerka měla otevřeno déle než ten předchozí obchod, měla širší sortiment než ten předchozí obchod, ale vykazovala třeba jenom třetinu tržeb. Což je jasně vidět, že tam prostě zatajovali velkou část příjmu a nedanili je. A tohle to jsou prostě věci, které nemůžou fungovat a je potřeba je postihovat.
1: Jak velká část podnikatelů v tom vašem oboru, to znamená obchod cestovní ruch, podle vás obchází zákony tak, jak teď popisujete, to znamená, že nedaní všechny příjmy?
0: Jsou to především ti, kteří hodně fungují v hotovosti, kde je prostě jednoduché samozřejmě transakce zatajit. Ve velkých obchodech je dneska už 80 až 90% nákupů placeno digitálně kartama. V restauracích, zase ve velkých městech, dneska lidi primárně platí kartama. Takže pokud někde vidíte cash only, je to nějaké znamení toho, že nechtějí, aby na ně bylo vidět. Teď to bude pro ně samozřejmě složitější díky novému EET. Ale tam, kde je to pořád primárně cashový biznis, tak tam bez pochyby nějaká část daní vlastně není zaplacena. Nikdy to není 100%. Ty firmy už se naučily pečlivě si hlídat to, aby ušetřili třeba čtvrtinu toho, co by měli zaplatit, ale pořád je to nefér výhoda proti těm, kteří fungují poctivě.
1: Při schvalování znovu zavedení EET musela koalice ve sněmovně přehlasovat veto Senátu. Senátoři navrhovali některé dílčí změny, třeba výjimku pro zemědělce, kteří prodávají přebytky na svém vlastním dvoře, nebo také to, aby se EET vztahovala jenom na platby v hotovosti, protože platby kartou nebo převodem na účet už stejně jsou zaznamenané. Není pro podnikatele v oblasti obchodu a cestovního ruchu škoda, že tyhle ty pozměňovací návrhy neprošly?
0: Je škoda, že neprošel ten pozměňovací návrh paní senátorky Smotlachová, která právě vyjímala ty nejdrobnější zemědělce. Tam prostě opravdu, pokud někdo prodává na dvoře sousedům 100 kilo jablek, tak tam nemá smysl tyhle ty podnikatele trápit. EET, to je bez pochyby pravda, protože pro ně to není ten biznis, to je jenom spíš služba toho, aby vůbec na té vesnici ještě nějaký obchod fungoval, si mohli něco koupit. To vymutí plateb kartou by naopak znamenalo, že EET 2.0 můžeme hodit do koše, protože ano, platby kartou jsou někde evidovány, ale nevidí je finanční správa automaticky. Musí si je vyžádat u každého kontrolního podnikatele a v tu chvíli vám přestal úplně fungovat ten analytický systém, který musí stát na tom, že vidíte veškeré tržby, protože vy musíte vidět veškeré tržby, dívat se potom na náklady, které ten podnikatel má a na tom posuzovat, jestli náhodou nezapomíná reportovat část transakcí. Když uvidíte jenom ty hotovostní a nemáte rovnou v systémech i ty další způsoby plateb, tak ta analytika prostě nikdy nemůže fungovat a tohle by byla vlastně největší nesmysl, který by se mohl stát, kdyby se ty karty z toho vyndaly.
1: Mimochodem, vy jste už mluvil o některých provozovnách nebo stáncích, kde je napsáno cash only, kde nepřijímají platební karty. Se zavedením EET předpokládáte, že tahle praxe zmizí?
0: No, už jsme to viděli nakonec, když fungovalo EET 1.0, tak ve chvíli, kdy ho předchozí vláda zrušila, tak výrazně narostl počet těch cash only provozoven, tak to je zase jenom důkaz toho, že ve chvíli, kdy stát říká, že je mu jedno, že neplatíte daně, tak to logicky řada lidí využije.
1: Uvítal byste nějaké další změny EET?
0: Pro nás bylo důležité, a ten dialog už dneska vedeme s finanční správou, aby tam fungovala ta analytika. Protože to byla vlastně největší problém toho prvního EET, že i z pohledu kontrol se soustředili na to, jestli vždycky každý hnedka vydal účtenku a týrali pak nějakou drobnou malou cukrárnu na náměstí, ale nefungovala ta analytika. Dneska jsme i technologicky o výrazný kus dál. A bavíme se s finanční správou o tom, jak bude přesně vypadat to vytipování těch, kteří z nějakého důvodu vyčnívají z toho, jak vypadá běžný biznis. A my prostě dneska víme, když si vezmeme data za 500 obchodů s potravinami na městečku, který má 3000 lidí, tak my prostě víme, jaká je jeho průměrná tržba po celé republice. A ve chvíli bude někdo, bude reportovat 30% běžného průměru pro takovýhle ty prodejny, tak pak to má být důvod pro finanční správu jít se tam podívat. Ale nemají týrat toho, kdo reportuje 95% průměru.
1: Říká dnešního z 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu, viceprezident Hospodářské komory Tomáš Prouza. Díky za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
0: Moc díky za pozvání a hezký dlouhý víkend všem.
1: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
2: Bruselské chlebíčky.
3: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
2: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
3: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
2: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
3: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas CZ.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
4: 17 hodin a 30 minut. Zprávy a Tereza Tomášková.
5: V pražském újezdě nad Lesy má zdravotní potíže už přes 360 lidí. Jsou mezi nimi hlavně žáci školy, kteří snědli oběd ve školní jídelně. Hygienici tam tento týden potvrdili nákazu salmonelou. 50 nemocných skončilo v nemocnici. Případ vyšetřuje i policie. A my se tomu budeme věnovat i v hlavních zprávách za půl hodiny. Při ruských útocích na Kyjev dnes zemřeli 4 lidé. Informoval o tom starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko. 30 lidí je zraněných. Ráno ruský nepilotovaný letoun zasáhl výškový obytný dům, ve kterém zemřel 14-letý chlapec. Při dalším útoku na kancelářskou budovu zahynuli 3 lidé. Podle ruských úřadů při ukrajinských dronových náletech v Rusku zemřeli 2 lidé. Papež Lev XIV. Zahájil čtyřdenní návštěvu Francie. V projevu v Elizejském paláci vyzval k ochraně života a k zákazu jaderných zbraní. Varoval taky před ztrátou lidskosti v době umělé inteligence, která podle něj vytváří ráj strojů. V této souvislosti vyzval, aby lidé o etických otázkách rozhodovali vždy bez pomoci AI. Dnešní večer patří vědě. Noc vědy nabídne program na víc než 140 místech po celém Česku. Zapojí se univerzity, školy, muzea i další instituce. Na návštěvníky čekají přednášky, workshopy i interaktivní ukázky. Sport. Ve čtvrtém kole hokejové extraligy se hrají už 3 zápasy. Třinec hostí Vítkovice a aktuální stav a čas řekne David Procházka.
6: Trečáře. Daňo se teď probíjel do zakončení, ale Vítkovice odolali, konkrétně Lihy. No, Vítkovice se dopouštějí zakázaného uvolnění.
5: A za půl hodiny začnou ještě zápasy Kladno-Plzeň, Karlovy Vary, České Budějovice a Olomouc-Brno.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Žení na D1 před Šmejkalkou i Brnem, nehoda na 16 před Novou Pakou. Na D1 z Prahy na Brno se stále tvoří kolona. Od sjezdu na Pražský okruh z 10. kilometru sune se až 50 minut do zúžení na Šmejkalce. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy kolona začíná u exitu 178 Rosice, vleče se do omezení u D2, osobní auta kolem 40 minut. Na dálnici D5 před Prahou z Plzně čekejte kolonu od Rudné z 5. kilometru, je to zhruba na 40 minut osobním autem na Pražský okruh k Ořechu. Na D11 z Prahy na Hradec už je omezení mezi sjezdy na Městec a Chlumec průjezdné zase 2 pruhy, zbytek kolony se teď rozjíždí ze zhruba 59. kilometru na 63. je to ještě asi na 10 minut. Na 35 se z Hradce Králové na Olomouc je ještě silný provoz přes Litomyšl a potom hlavně kolona od Koclířova za Hřebečský tunel před Třebovou až na půl hodiny. A na silnici 16 za Jičínem směrem na Trutnov počítejte nejdřív s kolonou od Roubousů do kruhového objezdu na Úlibice, je to asi na 10 minut, a potom hlavně obousměrně kolony i navíc jak 20 minut mezi odbočkou na Choteč a Novou Pakou po vážné nehodě. Další zelená vlna za čtvrt hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: V noci se ochladí na 7 až 2 stupně, místy se objeví přízemní mrazíky. A zítra bude většinou slunečno, po ránu ojediněle mlhy a teploty 18 až 22 stupňů. Na severu a severovýchodě mezi 16 a 19 a na horách většinou 12. Tolik zprávy. A dál je s vámi odpolední Radiožurnál a Štěpán Pokorný.
4: Dobré odpoledne vám přejeme, Radiožurnál posloucháte v 17.34 a teď chvilku budete poslouchat taky Robbieho Williamse. Pěkný den a hezký poslech.
2: Radiožurnál,
3: každý den s vámi.

0: Babička Mary, Tmavomodrý svět, Klobouk ve křoví a další hity zanechal ve Zlatém hudebním fondu skladatel Jaroslav Ježek. Od jeho narození dnes uplynulo 120 let a v Holešově na Kroměřížsku výročí pořádně oslaví. Za chvilku tam s námi půjdete.
1: Vyprávěj mi o tom, co jsi na světě zažil, co jsi vyváděl a potom jsi se poprvé snažil. Jestli

0: si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Geniální hudebník, skladatel a klavírista Jaroslav Ježek by dnes oslavil své 20. narozeniny. Jeho tvorba je spojená hlavně s Osvobozeným divadlem Jiřího Voskovce a Jana Vericha. Ježkovo výročí si dnes v Holešově na Kroměřížsku připomenou desítky malých i velkých umělců komponovaným pořadem s názvem Stále se mi zdá, jako když tě hledám.
2: Malí členové pěveckého sboru Plamínek ze 3. Holešovské základní školy se stylově i rozmlouvají před zpěvem.
3: Čím bys chtěl být, Jaroušku?
4: Skladatelem, tatínku.
2: Spoluautorkou komponovaného pořadu je učitelka literárně dramatického oboru Vladimíra Dvořáková.
5: Síly spojila v podstatě celá naše škola, základní umělecká škola Františka Xavera Richtra v Holešově.
6: No, myslím si, že na 50 lidí se tam určitě sejde, myslím, že se k nám ještě někdo přidá.
2: Nesmrtelné melodie tak kromě dětského sboru zazní i v podání jazzbandu žáků a učitelů základní umělecké školy nebo trampské osady Ježura.
7: Mám pocit jakési samoty a stále mi něco schází a stále se mi zdá, jako když tě hledám.
2: Diváci nahlédnou do světa Jaroslava Ježka za tmavomodrým filtrem na nádvoří Holešovského zámku dnes od 20 hodin. Blanka Kovandová, Radiožurnál.

0: Jimmy Cliff, posloucháte Radiožurnál. Hokejisté Kladna se snaží udržet neporazitelnost v nové sezóně Tipsport Extraligy. Nejen na jejich zápas s Plzní se vydáme za pár minut. Teď Zelená vlna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolony stále vznikají na D1 za Prahu i před Brnem. Na D1 výjezd z Prahy na Brno, kolona od sjezdu na Pražský okruh z 10. kilometru do zúžení na Šmejkalce zabere ještě asi 45 minut osobním autem. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy se kolona trošičku zkrátila, začíná teď kolem exitu 182 Popůvky. Různě pomalu to mají osobní auta do zúžení u D2 ještě asi na 35 minut. Ucpaná zůstává D5 na příjezdu do Prahy z Plzně. Kolona od 5. kilometru u Rudné až na Pražský okruh k Ořechu je stále asi na 40 minut. Na severní trase na Moravu na silnici 35 Hradec Olomouc ještě nejdřív kratší fronta na příjezdu do Litomyšle, horší je to pak za Svitavami, kolona od kruhového objezdu u Kocvířova se vleče i přes půl hodiny za Hřebečský tunel před Moravskou Třebovou. Na silnici 16 za Jičínem na Novou Paku zůstává kolona od Roubousů do kruhového objezdu na Úlivice 10 až 15 minut a pak se postupně sklidňuje provoz po vážné nehodě dvou aut mezi odbočkou na Choteč a Novou Pakou ještě kratší kolony. A dlouhé zdržení hlásíte na 27. Plzeň Klatovy v Přešticích, kolona přes celé město od Peny až do omezení před zámkem, opačným směrem na Plzeň relativně kratší. Další zelená vlna nejpozději za 15:15.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Na třech stadionech se hrají zápasy čtvrtého kola hokejové Tip Sport Extraligy. Na stadiony nás vezme moderátor radiožurnálu Sport Martin Charvát.
1: Ve vysílání radiožurnálu Sport teď vítáme také posluchače radiožurnálu. Na třech stadionech se právě teď hrají zápasy čtvrtého kola. My začínáme v Třinci, Třinec Vítkovice. Na tomto střetnutí je David Procházka.
2: Po první třetině vede Třinec nad Vítkovicemi 3-1. Na přesilovkový gol vítkovického Abdula odpověděli Daňo, Pirochta a Voženílek. Teď je zápas Mladá Boleslav Pardubice a Pavel Petr.
3: Začíná 14. minuta utkání, hosté z Pardubic vedou 1-0, to díky je přesilovkové trefě Kondelíka. Míříme na další dnešní zápas, Litvínov Sparta, David Kalvás.
4: 13. minuta, Sparta vede v Litvínově 1-0 před malou chvilkou se trefil Michal Řepí, který se zblízka dostal ke kotouči a z pravého kruhu prostřelil brankáře Čajana. Vyrovnaný zápas, ale Sparta tedy vede 1-0. Z Litvínova David Kalvas, Radiožurnál.
1: Další hokejové informace pro posluchače Radiožurnálu ve zprávách v 18 hodin.

0: Zpěvačka Rihanna 17.54 ve studiu Tomáš Pancíř, aby nás pozval na vysílání po 18. hodině na večerní publicistiku. Vítej, dobrý den.
1: Dobrý den, začneme případem nákazy stovek lidí ve školní jídelně v Újezdu nad Lesy. Aktuálně hygienici evidují přes 360 nemocných, 50 z nich muselo být hospitalizováno. O vyšetřování případů budu mluvit s mluvčí pražských hygieniků Petrou Patok a hostem bude také zástupce primářky kliniky infekčních nemocí ve fakultní nemocnici Bulovka David Jilich. Toho se zeptám na aktuální stav těch nakažených, kteří skončili právě v nemocnici na Bulovce. Opozice vyvolala jednání o vyslovení nedůvěry vládě. Sněmovna se k němu sejde v úterý, tedy 10 dní před komunálními a senátními volbami. Jaký smysl to jednání bude mít a jestli může ovlivnit výsledky blížících se voleb? Na to se zeptám komentátorky deníku Kateřiny Perknerové. A majitelé milionu aut Škoda a dalších 3 milionů vozů značek Volkswagen, Audi a Seat budou muset do servisu, a to kvůli výměně šroubů, které upevňují mechanismus řízení. Detaily proberu s redaktorem serveru Seznam zprávy Václavem Jaburkem.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Poznáváte? Už 20 let stačí pár tónů a vy hned víte, že to bude tanec. Stardance se vrací na televizní obrazovky. 10 večerů plných elegance, emocí a skvělé zábavy. Držíme vám místo v první řadě. Stardance, když hvězdy tančí. Již brzy na ČT1 a v iVysílání.
2: Radiožurnál je 18 hodin. Posloucháte hlavní zprávy.
3: Kohoutková voda v okolí města Odolena voda je stále kontaminovaná a není pitná.
4: Vodovodní sítě v tuhle chvíli intenzivně proplachovaná, tak abychom se té kontaminované vody co nejrychleji zbavili.
3: Papež Lev 14. ve Francii varoval před riziky umělé inteligence.
5: Současný vývoj ve společnosti sebou nese riziko, že se věda a technologie promění v podnikání zaměřené na zisk.
3: Tenistky Muchová a Nosková poslali český tým do boje o titul v poháru Billie Jean Kingové. Kolony jsou na dálnici D5 před Prahou i D1 za Prahou. A zítra bude většinou slunečno, teploty až 22 stupňů. Hezký večer, začínají hlavní zprávy s Terezou Tomáškovou.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Středočeské vodárny se snaží vyčistit vodojem a vodovodní síť v Odoleně vodě a okolí. Ve čtvrtek tam naměřili nadlimitní hodnoty olova. Přibližně 15 000 lidí proto nesmí vodu z kohoutku pít ani používat k vaření.
6: Trošku mě to zaskočilo, musím přiznat. Docela jsem se lekla.
7: Říká paní Kristýna, která přivedla svou dceru do základní školy ve Zdibech u Prahy.
6: Hned jsme se zařídili, takže jsme se nakoupili pitnou vodu a podle toho fungujeme a čekáme, co bude dál. No.
7: Školní jídelna musela vyměnit klasické talíře a příbory za jednorázové, protože by je zaměstnanci nemohli umývat. Vedení Zdib nakoupilo zásoby balené vody a rozváží je seniorům. Výpadek dodávek zasáhl také dalších 11 okolních obcí. Společnost Středočeské vodárny kvůli kontaminaci podala trestní oznámení na neznámého pachatele, říká její ředitel Jakub Hanzel.
8: Tuto chvíli nevíme, jaký je zdroj znečištění. Domníváme se, že to můžou být nějaké skládky, které se nachází v blízkosti těch zdrojů.
7: Kdy se podaří dodávky obnovit, zatím není jasné. Josef Beneda, Radiožurnál.
3: Po špatně uvařeném obědě ve školní jídelně v pražském Újezdě nad Lesy má zdravotní potíže už přes 360 lidí. Jsou mezi nimi hlavně žáci školy. Hygienici tam tento týden potvrdili nákazu salmonelou. 50 nemocných skončilo v nemocnici. Případ vyšetřuje policie.
9: Zdravotní potíže hygienikům nahlásili rodiče 315 školáků. Další nakažení jsou mezi zaměstnanci školy, říká mluvčí pražské hygieny Petra Batok.
10: Nákaza zasáhla také 13 dětí ze dvou mateřských škol a 8 seniorů odebírajících obědy přes pečovatelskou službu.
9: O nemocné se stará 5 nemocnic. Nejvíc pacientů má Bulovka. Podle její mluvčí Evy Stolejda-Libigerové se už nemocnice blíží maximální kapacitě.
11: Podobná situace je i ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady, kde jsme přijali další 5 dětí v průběhu včerejška a dneška.
9: Školní jídelna podle pražské hygieny vařila uhlířské špagety z prošlých vajec. Ředitel školy Libor Skala zvažuje rezignaci, až se dění uklidní. Veronika Šlajzová, Radiožurnál.
3: Papež Lev 14. projel v Papamobilu centrem Paříže, kde ho vítali 100 000 lidí. V těchto chvílích je v katedrále Notre Dame, kde se účastní nešpor. V centru Paříže je náš zpravodaj Marcel Faltis.
12: Teď jsem asi 100 metrů od katedrály Notre Dame, vidím jenom o kousek věže a v katedrále papež se účastní nešpor. Jsou tu davy lidí a z bezpečnostních důvodů nás policie blíž nepustí. Papež Lev 14. do katedrály přijel elektrickým papamobilem po asi 2,5 kilometru dlouhé trase. Na sobě měl bílou sutanu a lidé křičeli, ať žije papež. Večer papeže čeká vigílie na fotbalovém stadionu Stade de France pro asi 80 000 mladých věřících. Dopoledne se v Elizejském paláci sešel s prezidentem Emmanuelem Macronem a varoval před neuvážlivým užíváním umělé inteligence. Lidstvo by se podle něj mělo v užívání moderních technologií vzdělávat, aby jim neuškodili. Papež odsoudil taky vědu, díky které si podle něj můžou lidé zařídit odchod ze světa. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
3: Ukrajina také dnes čelila nezvykle silným ruským úderům. Minimálně 8 lidí zemřelo.
13: Mým budíkem je každé ráno dron Šahid. Je to hrůza, strašné,
14: řekla agentuře Reuters Kyjevanka Anna. OSN uvedla, že její monitorovací mise zaznamenala v září na Ukrajině nejméně 200 obětí úderů na domy, nemocnice a obchody. Rusko útoky na civilní cíle popírá. Mezinárodní ocelářská skupina ArcelorMittal oznámila, že kvůli ruským raketovým útokům zastavuje provoz v největší ukrajinské ocelárně ve městě Kryvyj Rih. Ruské úřady hlásí nejméně 2 oběti ukrajinských dronových útoků v Bělgorodské oblasti a v Permu. Bezpilotní stroje mířily i na průmyslové podniky ve Voroněžské a Uljanovské oblasti. Helena Berková, Radiožurnál.
15: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
3: Koncern Volkswagen svolává do servisu na 4 miliony aut. Důvodem obří akce je možné opotřebení na upevňovacím šroubu v systému řízení. Kromě vozů značek Volkswagen nebo Audi musí do servisu taky škodovky.
16: Týká se i automobilů Škoda.
17: Potvrdil Radiožurnálu mluvčí Škoda Auto Zbyněk Straškraba.
16: Týká se to modelu Octavia, Karoq, Kodiaq a Superb z výrobních let od roku 2015 až do roku 2024.
17: Zákazníci budou podle mluvčího uvědoměni dopisem. Kdo ho nedostane, toho se oprava netýká. Je to největší svolávací akce Volkswagenu od aféry Dieselgate před 10 lety. Na náklady koncernu se ale tentokrát nebude měnit software v autech s dieslovými motory, ale šroub za zhruba 100 korun, který může obzvlášť vlivem posypové soli časem skorodovat a prasknout. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
3: Provoz bude o prodlouženém víkendu hlídat víc policistů. Jen od začátku týdne zemřelo na silnicích v Česku nejméně 13 lidí.
18: Naposledy dnes ráno zemřeli 2 lidé při nehodě na Pražském okruhu. Informovali jsme o ní i v Zelené vlně.
19: Na 11. kilometru v Teradotínském mostě se srazilo osobní auto s nákladním.
18: Nejtragičtějším dnem letošního roku byla spolu se 27. červencem tato středa, kdy při dopravních nehodách v Česku zemřelo 6 lidí. Policie proto žádá řidiče, aby byli opatrní, říká mluvčí policejního prezidia Violeta Canosky.
20: Bezpečná jízda začíná ve chvíli, kdy si přestaneme říct, že tohle ještě zvládneme. Prosíme proto všechny řidiče, aby nespěchali, dodržovali bezpečnou vzdálenost a plně se věnovali řízení.
18: Tragické byly navíc i celé letošní prázdniny. V červenci a v srpnu zahynulo na silnicích 100 lidí, tedy o 12 víc než loni. Marek Sedláček, Radiožurnál.
3: Začala noc vědy. Mimořádně se otevřely univerzity, školy, muzea, hvězdárny i technologické firmy po celém Česku. Tématem je komunikace. Na Mendlově univerzitě v Brně je náš reportér Marek Henzl.
21: Jsem na Lesnické a dřevařské fakultě a je tady živo. Jednotlivými stanovišti už prošly desítky lidí. Letošní téma komunikace jim vědci ukazují z nejrůznějších stran. Stromy pomocí letokrů vyprávějí o suchu, houby si pod zemí předávají informace a u zvířat poznávají lidé jejich hlasy, pachy nebo řeč těla. No a na dalších místech v Česku můžou návštěvníci luštit cifry, zkoumat komunikaci vlastního těla nebo hledat signály z vesmíru. Většina akcí je otevřená do 10 večer. Vstup je zdarma, podrobnosti jsou na webu nocvědy.cz. Marek Hensel, Radiožurnál.
1: Sport. České tenistky si v poháru Billie Jean Kingové zahrají o titul. Semifinále se Španělskem rozhodly už po dvou hrách. První bod získala Karolína Muchová a postup potvrdila Linda Nosková. Finále je na programu v neděli. Kajakář Jakub Krejčí se stal v italské Ivre mistrem Evropy ve vodním slalomu. Kanoistka Tereza Kneblová získala bronz. Mezi kanoisty se do finále probojoval Lukáš Kratochvíl. Podrobnosti přidá Jan Suchan.
22: Jako vítěz semifinále nastoupí jako vůbec poslední zhruba za 5 minut v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Aktuálně vede Francouz Justin Ivre, Jan Suchan, Radiožurnál.
1: Třinečtí hokejisté můžou v extralize vyhrát po čtvrté v řadě. Ve slezském derby hrají s Vítkovicemi. Aktuální stav a čas zná David Procházka.
23: 6. minuta druhé třetiny, Třinec vede nad Vítkovicemi 3-1. Teď má slovo Pavel Petr a zápas Mladá Boleslav Pardubice.
24: Po první třetině Mladoboleslavští prohrávají s Pardubicemi 0-1. Litvínov Sparta u mikrofonu David Kalvás.
25: Po úvodní třetině Sparta vede v Litvínově 1-0. Utkání Kladno Plzeň a František Kuna.
26: Odehráno 6 minut, Kladno Plzeň 0-0. Teď Karlovy Vary České Budějovice a Krištof Kousal.
27: V páté minutě Karlovy Vary vedou nad Českými Budějovicemi 1-0. Teď utkání Olomouc, Brno a Adam Kodet.
26: V páté minutě vede Kometa Brno na hřišti Olomouce 1-0. Z Olomouce Adam Kodet, Radiožurnál.
15: Zelená vlna.
2: známe lepší cestu.
4: Na dálnici D1 za Prahou směr Brno nejdřív čekejte kolonu za nájezdem z okruhu ze 13. kilometru 40 minut na Šmejkalku a o kus dál potom pozor u exitu 56 z Druč, brzdí se do zastavení kousek za sjezdem v levém pruhu, čerstvá nehoda, hasiči jedou na místo. Na D1 před Brnem z Prahy za exitem 182 Popůvky hustý provoz, postupně kolona kolem sjezdu k výstavišti, kde dvojice osobním autem celý úsek půl hodiny. Na D5 před Prahou z Plzně kolona od Rudné z 5. kilometru na pražský okruh k Ořechu zabere osobním autem stále 40 minut. Na 35 se za Svitavami je kolona od Koclířova před Moravskou Třebovou až na půl hodiny a na silnici 27 Plzeň Klatovy v Přeštěcích v omezení u zámku špatně seřízené semafory kolona od Pany na desítky minut. Další zelená vlna za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.

0: 22 z nich byla prokázaná salmonelóza. Pražská hygienická stanice včera oznámila, že v jídelně školy, kam chodí na 1100 dětí, vařili z vajec po minimálním datu trvanlivosti. Policie prověřuje podezření z trestného činu ohrožování zdraví závadnými potravinami z nedbalosti. U telefonu je mluvčí pražských hygieniků Petra Batok. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Je už tedy naprosto jasné a stoprocentní, že příčinou té současné epidemie byla právě zkažená vejce, která zřejmě nebyla dostatečně teplně zpracovaná. Připomenu, že v pondělí se tam podávaly uhlířské špagety.
1: To šetření ještě nebylo ukončené, ale ta vejce, která se spotřebovala po datu minimální trvanlivosti, jsou velmi silným indikátorem, že by mohla být příčinou té epidemie. Prověřujeme ještě i další možnosti. Stále ještě čekáme na laboratorní rozbory i ostatních potravin, které byly použity. Ale ve chvíli, kdy slyšíme o tom, že se spotřebovávala vejce po minimální době trvanlivosti, což je velmi riziková potravina, tak myslím, že to silný indikátor, že ten náš směr je správný.
0: Je vlastně z pohledu hygieny vhodné vařit ve školních jídelnách jídla typu uhlířských špaget, kde se vejce jenom krátce prohřívají?
1: Ten technologický postup ve školní jídelně by určitě měl být jiný. A zpravidla ta vejce se prohřívají déle. To znamená, ne tak, jako jsme zvyklí u špaget carbonara, ale ten technologický postup je stanovený tak, aby se to jídlo v celém objemu prohřálo minimálně na 70 stupňů Celsia na delší dobu, ideálně minimálně 10 minut.
0: V úvodu jsem uváděl čísla, která jste vy zveřejnili v průběhu dne, tedy přes 360 nemocných, 50 lidí hospitalizovaných. Jsou to stále aktuální čísla, nebo to ještě roste, ty počty?
1: Ty počty průběžně bohužel rostou. Já mám pro vás stále toto poslední číslo, ale vzhledem k tomu, že se začaly ozývat i strávníci mimo tu školní jídelnu, kde ty děti onemocněly nejdříve, tak to číslo se ještě bude nejspíš aktualizovat.
0: Pečovatelská služba v újezdě zjistila potíže u 8 seniorů, nemocné jsou také děti a personál nedalekých školek. To všechno tedy spolu souvisí?
1: Ano. I pečovatelská služba rozvážela jídlo, které se vařilo v této školní jídelně, a také to jídlo šlo do školek. Akorát zřejmě jiná várka.
0: Ta škola je teď zavřená, jídelna se dezinfikuje. Kdy bude možné ji znovu otevřít? Kdy bude moci znovu začít fungovat?
1: Pro otevření té školní jídelny my máme požadavky, že musí být personál testovaný na přítomnost salmonelózy, musí být řádně proškolený znovu v hygienických požadavcích, protože to už musí být proškolený dávno, ale znovu toto, a musí být ukončena sanitace a očista povrchů.
0: Ta sanitace, to je záležitost několika dnů, nebo jsou tam nějaké lhůty?
1: Tu sanitaci podle našich informací teď provádí odborná firma, takže to určitě zná ty postupy a mělo by to, věřím tomu, že to bude v pořádku. My pak slyšela jsem od pana ředitele, že sami potom provedou kontrolní stěry znovu.
0: Říká mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok. Díky, naslyšenou.
1: Děkuji, naschledanou a buďte zdraví.
0: Vy také, a samozřejmě se k tomu přání připojujeme. My jsme teď ve spojení s Davidem Jilichem, zástupcem primářky kliniky infekčních nemocí Pražské fakultní nemocnice Bulovka. Dobrý den.
2: Dobrý večer.
0: Podle hygieniku je rozsah téhle nákazy naprosto výjimečný. Kolik těch nemocných máte vy na vaší klinice aktuálně?
2: Aktuálně okolo 30. Nicméně chci říct, že je to velmi dynamické, protože ti první už se uzdravují a asi velmi brzo budou mohou být propuštěni, nebo už tak k tomu došlo, ale noví zase přicházejí.
0: Dostáváte se na hranu kapacity?
2: Dostáváme se na hranu, řekněme, běžného provozu, nikoli v kapacity, protože takovéhle věci se nedějí úplně denně. Klinika nějaké, jak si řekněme, rezervní kapacity má a zatím vyčerpány nebyly.
0: Říkáte, že někteří už se uzdravili a vaši kliniku opouštějí. V jakém jsou ti hospitalizovaní stavu? Jak velká část z těch 30 pacientů, které tam máte v souvislosti právě s touto záležitostí, má vážnější průběh?

0: běh.
1: Tak je to taková Gaussova křivka, nicméně pokud vím, tak na klinice nedošlo k žádnému úplně, řekněme, pro nás odborníky překvapivě těžkému průběhu. Samozřejmě nejohroženější jsou ty nejmenší z těch dětí, anebo už tam máme i dospělé, to znamená případ, že by někteří z nich byli v seniorním věku nebo měli nějaké přidružená onemocnění, tak pak jsou primárně rizikoví, ale pokud já vím, tak žádnému zásadně těžšímu průběhu, než bychom u salmonelózy byli zvyklí vidět, k nám zatím nedošlo, aspoň z těch pacientů, kteří byli umístěni u nás.
0: Jak vážné komplikace při nákaze salmonelou hrozí?
1: Různé a četné. Samozřejmě v krajním případě může jít i o život ohrožující stav, obzvláště když, řekněme to, přesáhne to postižení, ten zažívací trakt, může dojít i, řekněme, k celotělové infekci a takzvanému septickému průběhu, ale toto není běžné, je to otázka třeba jednotlivých procent nebo okolo 1% postižení riziko jako takové, to znamená, nemusí k tomu ani u několika set pacientů dojít. Může dojít samozřejmě i k nějakému, řekněme, zpomalení nebo zastavení funkce střev a může dojít i k nějakým komplikacím, řekněme, po té akutní fázi, to zná postižení třeba kloubního aparátu a tak dále.
0: Jak dlouho jsou a budou ti nemocní nakažliví?
1: No, to je dobrá otázka, na kterou se velmi nesnadno odpovídá. Tato bakterie je charakteristická tím, že ji může postižený člověk nebo i bezpříznakový nosič vylučovat ze svého zažívacího traktu relativně dlouho, to zná několik, dokonce i týdnů. Nicméně musí to být, řekněme, v dostatečném množství, aby byl ten člověk nebezpečný pro své okolí a hlavně musel by nedodržovat základní hygienické principy. To znamená, řekněme, v evropském měřítku se nestává, že by tím zdrojem pro lidi byl jiný nemocný nebo rekonvalescent, který nedávno prodělal to onemocnění a s téměř výhradnou pravidelností to bývá zdroj té potravy.
0: Slyšeli jsme před chvílí od mluvčí pražských hygieniků, že očekávají, že těch nakažených ještě může přibýt a že registrují to, že přibývá. Za jakých okolností by tito lidé, u kterých se příznaky salmonelózy teprve projeví, mají jít k lékaři, mají kontaktovat pomoc?
1: Tak tím největším rizikem je, řekněme, odvodnění, dehydratace. To znamená, pakliže u někoho dojde, a to nemusí jenom salmonela, mluvím zcela obecně, dojde k jednomu, dvěma, třema jaksi průmovitým stolecím a je to člověk dospělý nebo větší děcko, jinak zdravé, má k tomu upravený pitný režim, tak vlastně ten takový člověk nemusí být ohrožen a pakliže se cítí, řekněme, standardně normálně, tak nemusí ani třeba vyhledat pomoc, ale samozřejmě může se poradit třeba minimálně telefonicky. Ale často u salmonely bývají přidružené i horečky, taková celková schvácenost a výrazná úneva a to už je stav, kdy by pacient lékařskou pomoc vyhledat měl. Nicméně vždycky se může s nějakou pohotovostní službou nebo třeba i s kolegy z naší kliniky, kde je neustálý provoz, může telefonicky poradit a diskutovat ten svůj daný stav a třeba diskutovat i možnosti, za kterých v případě zhoršení už by tu lékařskou pomoc vyhledat měl.
0: David Jelich, zástupce primářky kliniky infekčních nemocí Fakultní nemocnice Bulovka, byl naším hostem. Díky za informace, naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání, naschledanou.
0: Příští úterý, tedy 10 dní před komunálními a senátními volbami, se sejde sněmovna k opozičnímu návrhu na vyslovení nedůvěry vládě. Ten podepsalo všech 92 poslanců občanských demokratů, hnutí STAN, pirátů, lidovců a TOP 09. Očekává se, že jednání bude pokračovat i ve středu. Podle předsedy sněmovny a hnutí SPD Tomia Okamury je přitom zcela zřejmé, že k vyjádření nedůvěry nedojde. Ve vysílání vítám komentátorku deníku CZ Kateřinu Perknerovou. Dobrý den.
2: Dobrý večer.
0: Vidíte to stejně jako Tomio Okamura, tedy je naprosto jasné, že vláda v hlasování ustojí?
2: Ano, matematika je jednoznačná, ale to není důvod, proč opozice vyvolala hlasování o nedůvěře. Jak se správně podotkl, za 10 dní budou volby.
0: Opozice chce na mimořádné schůzi spojené s hlasováním o nedůvěře vládě jednat o rozpočtu na příští rok, o nevyřešeném střetu zájmů premiéra Andreje Babiše, tedy předsedy hnutí ANO, a také o útocích vlády na ústavní instituce, soudy, neziskový sektor a média. Co může taková debata 10 dnů před volbami přinést?
2: Opozici pochopitelně přinese pozornost mezi voliči, čili ona se bude snažit ukázat, jak tato vláda rozkládá současný režim, jak vlastně se snaží ukrást lidem stát, což je pochopitelně vítaná příležitost tak krátce před volbami poukázat na spoustu chyb, které vláda dělá a pochopitelně především na ten velký schodek 386 miliard korun. Ale Andrej Babiš na to reaguje velmi chytře.
0: Tak vypadá to, že spojení s Kateřinou Perknerovou se nám přerušilo, tak objevila se nám znovu, alespoň tedy na část slova Kateřina Perknerová.
2: Ano, ano, já vás dobře slyším.
0: Výborně, tak to je dobrá zpráva, teď už zase slyšíme i my vás, tak prosím pokračujte.
2: Ano, chtěla jsem říct, že z hlediska opozice je to pochopitelný krok, protože před volbami bude moci ukázat na to, co všechno vláda dělá špatně, ale Andrej Babiš na tuto záležitost zareagoval chytře, aktivně a docela vtipně.
0: Připomeňte jak?
2: Ano, on řekl, že se na tu schůzi velice těší a že ukáže, jak je opozice neschopná a co všechno vláda dělá naprosto báječně. Takže si myslím, že to bude takový kolotoč jednotlivých vystoupení, kdy opozice bude tvrdit pravý opak to než představitelé vládního tábora.
0: Může, ať už ta první opoziční strategie nebo ta druhá, o které jste teď mluvila v souvislosti s Andrejem Babišem, může uspět? Čekají nás komunální volby, čekají nás volby do třetiny Senátu. Opravdu může to úterní a středeční jednání někomu přinést a někomu naopak ubrat hlasy?
2: To si nemyslím, protože komunální volby jsou úplně jiná hra. Tam lidé volí podle toho, jak se cítí ve své obci nebo městě a celostátní politika, natož vyvolání hlasování o nedůvěře vládě, na to nebude mít žádný vliv. Možná, co se týká voleb do Senátu, tak tam by to leckoho zaujmout mohlo, ale jak už víme, tak ty plané projevy, kdy každý si říká vlastně, co chce a nikdo neposlouchá toho druhého, tak většinu voličů obtěžují a nebude to mít příliš zásadní dopad.
0: To úterní, nebo tedy spíš středeční hlasování o nedůvěře vládě bude druhým pokusem o svržení vlády v tomto volebním období. Celkem v historii jsme zažili už 21 takových pokusů a uspěl jenom jeden jediný. V roce 2009 padla vláda Mirka Topolánka. Není těch neúspěšných pokusů už příliš? Neztrácí to jakýsi punc mimořádnosti?
2: Přesně tak. Pokud je evidentní, že hlasování o nedůvěře nemůže dopadnout pro tu stranu, která ho vyvolává pozitivně, to znamená pádem vlády, tak je to doslova a do písmene jenom divadlo pro voliče, pro příznivce toho či onoho tábora, ale reálný dopad to nemá žádný a pokud bude ten vládní tábor teď říkat, že to je jenom zdržování a snaha o to zaujmout voliče před komunálními a senátními volbami, tak má svým způsobem pravdu. Na druhou stranu bylo by zase ze strany opozice neprozíravé nevyužít každou možnou příležitost, aby se takto zviditelnila a vlastně v přímém přenosu ukázala na to, co z jejího pohledu vláda dělá úplně špatně a tady jde, jak už jsem říkala, především o ten velký rozpočtový schodek.
0: Komentátorka deníku CZ Kateřina Perknerová, díky naslyšenou.
2: Mějte se krásně, nashledanou.
0: Automobilový koncern Volkswagen, jehož součástí je také Škoda Auto, svolává do servisu 4 miliony aut, vyrobených v letech 2013 až 2024. Informoval o tom dnes německý list Handelsblatt s tím, že do servisu má být povolán i milion škodovek. Jak potvrdil českému rozhlasu mluvčí, Škoda Auto půjde o některé modely Octavia, Superb, Karoq a Kodiaq, a to z let 2015 až 2024. Majitelé těch vozů, kterých se to týká, prý dostanou dopis. Podle německého deníku je důvodem svolávací akce riziko ulomení šroubu, který upevňuje mechanismus řízení. Problém je možné vyřešit nahrazením šroubu jiným odolným proti korozi. My jsme ve spojení s Václavem Jaburkem, redaktorem serveru Seznam zprávy a bývalým zpravodajem Českého rozhlasu v Německu. Hezký den.
3: Dobrý den.
0: Podle mluvčího Volkswagenu mohou majitelé těmi dotčenými vozy dál jezdit. Jak vážný problém to tedy je? Co o tom uvádějí zdroje z automobilky a německá média?
3: Tak on ten problém je přece jenom trošku marginálnější i z toho důvodu, že on se pravděpodobně vůbec netýká všech těch svolávaných aut. Podle informací Volkswagenu by to mohlo teoreticky, aspoň těch neoficiálních, by to mohlo být třeba jen v 1% těch dotčených modelů, ale raději se svolávají preventivně všechny. Ostatně zjevně na tom trval i německý spolkový úřad pro motorová vozidla, který na tu celou akci bude dohlížet. Ale obecně, když to vlastně vezmeme celé od začátku, tak ten problém je, že je tam vlastně jeden šroub, který upevňuje systém řízení.
0: Tak a vypadá to, že se nám přerušilo i spojení s Václavem Jabůrkem. Zkusíme vydržet, věřme, že se podaří to spojení obnovit, tak jako se to před chvílí podařilo i v rozhovoru s Kateřinou Perknerovou, ale vypadá to, že si ještě chvíli budeme muset počkat.
3: Dívám se, už špatně může se začít lámat.
0: Tak vypadá to, že s Václavem Jabůrkem se znovu slyšíme. Byl tam výpadek, tak jestli prosím můžete navázat, vypadlo to přesně ve chvíli, kdy jste chtěl říci, o co tam jde, že tam je šroub, který upevňuje to řízení. Tak co s tím šroubem je špatně a co se může stát?
3: Ten šroub je bohužel z nějaké korozivní ocely a tím pádem, když to auto je dlouhodobě provozované v místě, kde se často solí silnice, typicky jsou to například Alpy nebo Skandinávie, tak by mohlo postupně korodovat a v extrémním případě se i ulomit a vlastně tím výrazně zkomplikovat nebo znemožnit vůbec vlastně pohyb volantu nebo přenos pohybu volantu na nápravu. Co se ale vlastně zároveň musí říct je, že to se opravdu může stát jen v nějakém extrémním případě, typicky při buď pomalé jízdě a prudkém zatáčení, nebo když se snažíme kola otočit, zatímco auto stojí, zkrátka když je na ten systém namáhána, vlastně vydávána opravdu ta největší síla.
0: Mohou majitelé vozů, které byly vyrobeny v tom inkriminovaném období a jde o Škodovky, Volkswageny, Seaty nebo Audi, mohou někde nějak jednoduše zjistit, jestli se to týká jich, nebo mají čekat, jestli jim přijde nějaký dopis?
3: Pokud to chtějí zjistit rychle, můžou se podívat na VIN-kód toho svého daného auta a porovnat to vlastně s nějakými údaji, které ovšem v tuto chvíli ještě pořád nejsou všude veřejně dohledatelné. Takže v tuto chvíli ještě pořád se musí čekat především na to, jestli se jim neozve samotná automobilka. To se mimochodem stane i lidem, kteří ten vůz koupili z druhé ruky, protože zkrátka výrobci v těchto případech dostanou možnost nahlédnout i do registru databáze vozidel v té jednotlivé zemi a mohou zjistit, komu to auto v tuto chvíli patří, kde je jeho adresa a tam pošlou ten dopis. Takže i majitelé ojetince nemusí bát, i ty by Škoda, Volkswagen nebo Seat měli kontaktovat.
0: Ta zpráva o svolání 4 milionů aut do servisu přichází v době, kdy se ve Volkswagenu řeší restrukturalizace. Může ten problém a právě to svolání 4 milionů aut do servisu mít pro automobilku nějaké vážnější následky?
3: Vlastně hned je tam několik rovin, proč ano. Jednak už jenom samotný objem téhleté svolávací akce znamená obrovitánské náklady. Samozřejmě teď v tuto chvíli Volkswagen neupřesňuje, kolik ho to bude všechno stát, ale podle odhadů serveru Automobil Woche by to mohlo být klidně v přepočtu něco mezi 5 až 11 miliardami korun. Pokud se tedy budeme bavit o tom, co víme tedy o těch 4 milionech aut, ale potom je tedy ten reputační dopad, tam se to nedá přesně odhadnout, ale představme si, že i teďka v tuto chvíli poslouchá naše vysílání člověk, který sedí například za volantem Škody Karoq nebo Volkswagenu Golf právě z těchto vyrobených let a určitě není asi pro něj příjemné vůbec poslouchat možnost, že v momentě, kdy otočí volantem, tak to auto nemusí poslechnout. A právě tento reputační problém zkrátka se s Volkswagenem u těchto lidí může táhnout dál a třeba i přenést na zákazníky, kteří by si chtěli v dohledné době nějaký Volkswagen koupit.
0: Musíme skončit. Blíží se zprávy. Václav Jabůrek z ekonomické redakce se tam zprávy. Díky, naslyšenou.
3: Hezký den, naslyšenou.
0: A od mikrofonu se loučí Tomáš Mancíř.
4: Osmnáct hodin a 30 minut. Zprávy a Tereza Tomášková.
5: Středočeské vodárny se snaží vyčistit vodojem a vodovodní síť v Odoleně, Vodě a okolí. Ve čtvrtek tam naměřili nadlimitní hodnoty olova. Přibližně 15 000 lidí proto stále nesmí vodu z kohoutku pít ani používat k vaření. Jaký je zdroj znečištění, zatím podle středočeských vodáren není jasné. Společnost podala trestní oznámení na neznámého pachatele. Koncern Volkswagen svolává do servisu 4 miliony aut. Důvodem obří akce je možné opotřebení na upevňovacím šroubu v systému řízení. Kromě vozů značek Volkswagen nebo Audi se to týká i některých Škodovek a Seatů. Washington navrhuje, aby se ve Spojených arabských emirátech uskutečnilo trojstranné jednání mezi Ukrajinou, Ruskem a Spojenými státy. Šlo by o setkání na technické úrovni. Uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který tento týden na okraji valného shromáždění OSN v New Yorku jednal se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Balet Národního divadla Brno dnes uvádí první premiéru sezóny. Inscenace Maska je zároveň posledním celovečerním dílem uměleckého šéfa souboru Mária Radačovského. Abstraktní choreografii doprovází nejznámější díla romantických skladatelů Friderika Chopina a France Lista. Sport. Čeští vodní slalomáři dnes získali na mistrovství Evropy v italské Ivreji 3 medaile. Kajakář Jakub Krejčí vybojoval zlato, stříbro přidal kanoista Lukáš Kratochvíl a mezi kanoistkami byla bronzová Tereza Knéblová. A po zprávách se vydáme na hokejovou Tip Sport Extraligu.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Na D1 kolona za Prahou a nehoda za sjezdem na Vlašim. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna nejdřív za nájezdem z Pražského okruhu počítejte s kolonou ze 13. kilometru, pořád je to na půl hodiny do omezení na 24. na Šmejkalce. Potom dál na D1 z Prahy na Brno za sjezdem na Vlašim pozor na kolonu z 54. kilometru, popojíždí se 20 minut za sjezd na Trhový Štěpánov, tam na 57. kilometru zasahují záchranáři po srážce dvou osobních aut v levém pruhu. A nakonec na D1 na příjezdu do Brna z Prahy ještě vzniká kolona od sjezdu k výstavišti ze 190. kilometru do zúžení u D2 osobním autem asi 20 minut. Na dálnici D5 před Prahou směrem z Plzně zůstává kolona od Rudné z 5. kilometru na Pražský okruh k exitu 19 Ořech, to zabere osobním autem ještě půl hodiny. Na silnici 35 z Hradce Králové na Olomouc se pořád tvoří kolona od kruhového objezdu u Koclířova přes Hřebečský tunel před Moravskou Třebovou půl hodina. A ucpaný zůstává na silnici 27 z Plzně na Klatovy průjezd Přešticemi z města do omezení u zámku i 40 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: V noci se ochladí na 7 až 2 stupně, místy se objeví přízemní mrazíky a zítra bude většinou slunečno, po ránu ojediněle mlhy a teploty 18 až 22 stupňů, na severu a severovýchodě jen mezi 16 a 19. Tolik zprávy. A teď už je to večerní radiožurnál a Štěpán Pokorný.
8: Pěkný večer vám přejeme, s radiožurnálem jste v 18 hodin 33,5 minuty a půjdeme na radiožurnál Sport pro aktuality hlavně z hokeje. Slovo má Martin Charvát.
9: Ve vysílání radiožurnálu Sport teď vítáme posluchače radiožurnálu. Hraje se na všech 6 stadionech. Začínáme naši pout po nich ve Třinecké Werk aréně Třinec Vítkovice a David Procházka.
10: Právě skončila druhá třetina, Třinec vede nad Vítkovicemi 4-1, jak se vyvíjí zápas Mladá Boleslav Pardubice, poví Pavel Petr.
11: 29. minuta tohoto duelu Pardubičky vedou Mladé Boleslavy 1-0, zápas a Litvínov Sparta sleduje David Kalvás.
12: 26. minuta, Sparta vede v Litvínově 2-0 po gólech Řepíka a Krejčíka, zápas Kladno-Plzeň a František Kuna.
13: Po první třetině platí Kladno-Plzeň bez branek. Jdeme na zápas Karlovy Vary České Budějovice. Slovo má Krištof Kousal.
14: Minuta a půl do konce první třetiny. Karlovy Vary vedou už 3-0 nad Českými Budějovicemi. Trefili se Mamčis, pak z přesilovky Jones a naposledy Petr Tomek. Teď utkání mezi Olomoucí a Brnem, které sleduje Adam Kodet.
15: V Olomouci právě skončila první třetina, po které se jde do kabin za stavu 1-0 pro Brno. Z Olomouce Adam Kodet, radiožurnál.
9: Tolik hokejové informace pro posluchače radiožurnálu.
6: Radiožurnál.
16: Každý den s vámi.

0: Posloucháte večerní radiožurnál. Festival Lustr představuje ilustrace a komiksy z celého světa už po 13. V halách 17 a 40 pražského Holešovické tržnici najdou návštěvníci až do středy 30. září desítky kreseb a komiksových stran, ale také plakáty, knihy, sochy a další díla.
1: Stěny prvního patra haly 17 v Holešovické tržnici pokrývají desítky především malých obrázků. O to více zaujmou tři velká plátna zavěšená uprostřed. Mezi nimi stojí trojnohé sochy z větví. Mluví o nich jejich autor Josef Sedlák.
2: Kdy my jsme někdy v únoru letošního roku s Tomášem Staňkem procházeli takovou periferii v Plzni kolem Sutnarky, kde jsme dřív studovali, tak najednou na nás z křoví vylezla taková reklamní cedule Flora.
1: V kontrastu s velkou dřevěnou instalací jsou drobné kresby na vedlejší zdi. Na černobílých obrázcích je les a způsoby, jakými ho lidé využívají a zneužívají. Maďarský umělec Attila Stark se snaží zobrazit problémy vědecky, ale promítá do díla i osobní zkušenost, ironii a humor.
3: Tohle je hodně zajímavý příběh z Maďarska. Odehrálo se to vloni. Starosta získal opravdu hodně peněz, aby mohl postavit stezku v korunách stromů. To udělal, ale mezi tím také nechal les vykácet. Teď je konečně před soudem.
1: O víkendu mohou návštěvníci zamířit také na takzvané Lustr Talks, kde budou umělci mluvit o svých dílech. Vlastní ilustraci si lidé mohou vyzkoušet na speciálních workshopech. V pátek a v sobotu bude živě vznikat podcast Podhoubí Rádia Wave. Filip Svoboda, Radiožurnál.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Na D1 kolony před Šmejkalkou za psáři u Bíteše i v Brně. Na dálnici D1 za Prahu směr Brno čekejte první kolonu od exitu 15 Velké Popovice. Zabere to asi půl hodiny do omezení na opravovaném mostě na 24. u Šmejkalky. Dál na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Vlašim se z 50. kilometru táhne další kolona a teď asi 20 minut za exit Trhový Štěpánov na 57. kilometru je tam po srážce dvou osobních aut blokovaný levý pruh. D1 směrem z Prahy do Brna a další nehoda za sjezdem na Tasov. Tam je teď kolona ze 160. kilometru, zatím na pár minut na 161. srazila se dvě auta v levém pruhu. A na D1 v Brně na příjezdu z Prahy se ještě tvoří kolona od sjezdu k výstavišti ze 190. kilometru do omezení u D2. Je to osobním autem na 20 minut, ale provoz postupně slábne. Plná zůstává D5 na příjezdu do Prahy z Plzně od Rudné z 5. kilometru. Roztrhaná fronta je na Pražský okruh k Ořechu osobním autem ještě až 30 minut. Na silnici 35 z Hradce Králové na Olomouc zůstává ucpaný úsek od Kotslířova před Moravskou Třebovou. Stále je to kolona na 30 minut. Problémy zůstávají na tahu 27 z Plzně na Klatovy v Přešticích. Před zámkem v omezení zřejmě špatně seřízené semafory a kolona z města je až na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Poslouchali jste taky zpěvačku Eleny s Morissette, stále je s vámi večerní Radiožurnál, za 11 minut bude 19 hodin. Na 6 stadionech se hrají zápasy 4. kola hokejové Tipsport Extraligy. Na stadiony nás vezme moderátor Radiožurnálu Sport Martin Charvát.
1: Ve vysílání Radiožurnálu Sport teď vítáme také posluchače Radiožurnálu. Ano, hraje se na 6 stadionech, nicméně na 4 je aktuálně přestávka. Začínáme na duelu Třinec Vítkovice u Davida Procházky.
2: Po dvou třetinách regionálního souboje vede Třinec nad Vítkovicemi 4-1. Vítkovice vedli v úvodu zápasu 1-0, ale pak Třinec 4 góly zápas otočil. Teď má slovo Pavel Petr a zápas Mladá Boleslav Pardubice.
3: 1:37 zbývá odehrát ještě ze druhé třetiny. Domácí prohrávají 0-1. Zatím jediný gól viděli domácí diváci a také samozřejmě příznivci Dynama ve 13. minutě, kdy se v přesilovce prosadil Kondelík. Míříme na další dnešní zápas, a to Litvínov Sparta. Za dohledu Davida Kalvase.
4: 35. minuta, Sparta vede v Litvínově 2-0. První třetina byla vyrovnaná, v té druhé už jsou Spartané lepší. V úvodní části skoroval Řepík, ve druhé přidal gól Krejčík, takže Sparta je o dva góly vpřed. Zápas Kladno Plzeň a František Kuna.
5: Začala druhá třetina, odehraná půl minuta, zatím stále 0-0. V první třetině bylo Kladno chvíli lepší a od té doby, co se nechal plzeňský obránce Jeřábek vyloučit, tak zase vládne zápasu Plzeň 0-0, ale zatím tedy. Jdeme dál do Karlových Varů, kam přijeli České Budějovice za Krištofem Kousalem.
6: Po první třetině k vítězství mnohem blíž domácí Karlovy Varty totiž vedou 3-0 a motor České Budějovice je taky blíž k tomu, že poprvé v této sezóně nebude bodovat. Teď utkání Olomouc Brno, to sleduje Adam Koret.
7: V Olomouci za nějakou minutku a půl začne druhá třetina, poté první je lepší výsledkově Kometa, která vede 1-0. Ve čtvrté minutě se trefil Finn Robert Lejnou, ale od té doby měla Olomouc řadu velmi dobrých šancí, gól ale nedala. Na střely je to vyrovnané, na góly tedy 1-0 pro Brno. Z Olomouce Adam Kodet, Radiožurnál.
1: Tolik vstupy z 4. kola hokejové Tipsport Extraligy pro posluchače Radiožurnálu.
0: Sportovní informace aktuální jsou tedy za námi ve večerním vysílání a my připomínáme ještě jeden český úspěch. České tenistky postupují do finále poháru Billie Jean Kingové. Muchová s Noskovou rozhodli po dvou hrách nad Španělskem. Finále bude v neděli za poslechu posluchačů Radiožurnálu.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.

0: Otevřeli si divadlo a začali jim tam chodit lidi.
1: Legendární divadelní soubor Járy Cimrmana, který má kořeny v Českém rozhlase, začíná 60. sezonu a Radiožurnál u toho nemůže chybět.
0: Cimrmani 60 let vyprodáno.
1: Velká debata s herci souboru.
0: Volba nejoblíbenější divadelní postavy.
1: I oslava 90. Miloně Čepelky.
0: Cimrmani
1: 60 let vyprodáno.
0: V neděli od 10 hodin v Příchovicích a ve vysílání Radiožurnálu.
1: Radiožurnál každý den s

0: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
1: Špatně se řízeny semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
2: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
3: Se tady snaží za každou cenu dostat do levýho pruhu, půl kilometru před tím.
0: Nezapomínejme na pravidla zipování.
2: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost
0: a krátce před zúžením se řadí střídavě.
2: Zelená vlna Radiožurnálu.
0: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
2: Zelená vlna Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
4: Dnes večer v České televizi. ČT1. Roman má s milencem své ženy smělé plány a Libor se bojí, že někdo zveřejní jeho deník. Premiérový seriál Na tělo. ČT2. Střed dvou mužů osudově zasáhne i jejich rodiny. Premiéra filmu Za borovicovým hájem. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubila slavného písničkáře Jana Nedvěda vzpomínkový pozad Tuhle písničku chtěl bych ti, lásko, dát. Páteční večer s Českou televizí.
0: Radioservis představuje
5: knihu Ivany Denčevové Jak to bylo doopravdy. Mýty, polopravdy, dezinformace i vyložené lži v naší historii. Přečtěte si, jak málo někdy stačí, aby se rozhýbalo velké kolo dějin a jak těžké někdy je rozhodnout se mezi dobrem a zlem. 21 nejúspěšnějších příběhů stejnojmenného pořadu v knize Jak to bylo doopravdy. Právě teď v e-shopu radiotéka.cz.
6: Radiožurnál je 19 hodin. Tereza Tomášková má zprávy.
7: Středočeské vodárny podali trestní oznámení na neznámého pachatele kvůli znečištění vody olovem v okolí Odoleny vody. Koncern Volkswagen svolává miliony aut kvůli vadnému šroubu. Týká se to i některých modelů značky Škoda. Čeští vodní slalomáři mají na mistrovství Evropy v Itálii 3 medaile. Na dálnici D1 z Prahy na Brno brzdí provoz nehody u Soutic a Velké Bíteše. A zítra bude většinou slunečno, teploty až 22 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: Středočeské vodárny kvůli znečištění vody olovem v okolí Odoleny vody podali trestní oznámení na neznámého pachatele a obrátili se na Českou inspekci životního prostředí. Záměrné znečištění ale nepředpokládají, jak říká generální ředitel podniku Jakub Hanzl.
8: Není to tak, že bychom měli podezření, že tam někdo přišel se sudem a vylil ho tam, ale nedaleko od našich jímacích zdrojů se nachází skládka. To je jeden z možných dalších zdrojů, kdy mohlo k té kontaminaci dojít. Vyměnili jsme vodojemy, když se podaří, že ty vrty, které dneska dodávají nezávadnou vodu, budou i nadále nezávadné, tak je to otázka řádu dnů.
7: Problém se týká asi 15 000 obyvatel. V zasažených obcích je k dispozici přes 20 cisteren s pitnou vodou. Německý koncern Volkswagen kvůli možným problémům s řízením svolává až 4 miliony aut. Důvodem je možné opotřebení na upevňovacím šroubu v systému řízení. Kromě značek Volkswagen nebo Audi musí do servisu taky vozy značky Škoda. Podle mluvčího Škody Auto Zbyňka Straškraby společnost vyzve majitele dotčených vozidel, aby navštívili autorizovaný servis.
9: Týká se to modelů Octavia, Karoq, Kodiaq a Superb z výrobních let od roku 2015 až do roku 2024. Netýká se to všech vozů a zákazníci budou obesláni písemně.
7: Podle automobilky nebyly v souvislosti s tímto problémem hlášené žádné případy zranění ani významných škod. Na podzim přibývá střetů aut se zvěří, která častěji migruje a přechází silnice. Podle vedoucího BESIPu Tomáše Neřolda by měli řidiči dávat zvlášť pozor v lesnatých úsecích nebo mezi poli a loukami, odkud můžou zvířata z nenadání vyskočit. Důležité je taky nepodceňovat silniční značku, která na zvěř upozorňuje.
10: Dopravní značení má svůj význam, takže je důležité ho nebrat na lehkou váhu. Když zkrátka tam pojedu 90 nebo 100 tím úsekem, třeba lesním, tak bych měl zpomalit preventivně a jet třeba 70, abych zkrátka měl ten manévrovací prostor.
11: Sport. 3 medaile vybojovali dnes čeští vodní slalomáři na mistrovství Evropy v italské Ivrée. Kajakář Jakub Krejčí získal zlato, kanoista Lukáš Kratochvíl při svém debutu na evropském šampionátu stříbro a Tereza Kneblová skončila mezi kanoistkami bronzová. Hokejisté Třince mají v extralize nakročeno k prodloužení vítězné série. Doma hrají proti Vítkovicím a útočí na čtvrtou výhru v řadě. Aktuální stav a čas přidá David Procházka.
12: Ve 46. minutě vede Třinec nad Vítkovicemi jasně 5-1. Pavel Petr poví, jak se vyvíjí zápas Mladá Boleslav Pardubice.
13: Odehrány dvě třetiny, Pardubice vedou Mladé Boleslavy 2-0. Míříme na zápas Litvínov Sparta za Davidem Kalvasem.
14: Po druhé třetině Litvínov prohrává se Spartou 0-3. Zápas Kladno Plzeň a František Kuna.
15: Ve 28. minutě vede Plzeň na Kladně 2-0. Zápas Karlovy Vary České Budějovice sleduje Krištof Kousal.
16: Začala 26. minuta, České Budějovice snížily na 1-3 na ledě Karlových Varů. Teď zápas Olomouc Brno a Adam Kodet.
17: V 29. minutě vede nadále Brno v Olomouci 1-0. Z Olomouce Adam Kodet, Radiožurnál.
18: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Na D1 kolony před Šmejkalkou za sjezdem na Vlašim u Bíteše. Na dálnici D1 na výjezdu z Prahy na Brno pořád ještě vzniká kolona od sjezdu na Popovice z 15. kilometru. Je to až na půl hodiny do zúžení na 24. u Šmejkalky. Na D1 dál z Prahy do Brna další kolona kousek za sjezdem na Vlašim z 52. kilometru. Popojíždí už půl hodiny za exit Trhový Štěpánov. Tam na 57. kilometru po havárii dvou osobních aut zůstává zabraný levý pruh. Na D1 z Prahy na Brno pak i za Tasovem se tvoří kolona. Ze 159. kilometru se pomalu táhne zhruba 10 minut před sjezd na Velkou Bíteš. Na 162. řeší v levém pruhu nehodu. A nakonec na D1 v Brně směrem z Prahy na Vyškov ještě zbytek kolony před sjezdem na Vídeň ze 193. do omezení u D2 ještě asi 10 minut osobním autem. Na dálnici D5 před Prahou z Plzně zůstává kolona od Rudné z 5. kilometru na Pražský okruh k Ořechu, je to až na půl hodiny osobním autem. Silnice 35 z Hradce na Olomouc zůstává ucpaná za Svitavami. Od kruhového objezdu u Koclířova to moc nejede. Před Moravskou Třebovou je kolona až na 3/4 hodiny. A ještě Praha, tunel Blanka směr Troja před výjezdem na Letnou nehoda. Přes pravý a odbočovací pruh, proto před regulovaným vjezdem do tunelu se plní Patočkova od Kajetánky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
18: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Zítra bude většinou slunečno, po ránu mlhy, noční teploty 7 až 2 stupně, místy i přízemní mrazíky a odpoledne naměříme 18 až 22 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje večerní Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
6: Dobrý večer, 6 minut po 19. hodině. Zdravím vás z vysílání Radiožurnálu. Univerzity, muzea, hvězdárny i technologické firmy dnes večer otevírají své dveře veřejnosti. Po celém Česku pokračuje Noc vědců. Podrobnosti o téhle akci uslyšíme už za chvilku od našeho reportéra. Přejeme vám pěkný zbytek dne a hezký poslech.
18: Večerní Radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Jak spolu komunikují rostliny, lidé, stroje nebo třeba buňky, to dnes večer ukazuje Noc vědy. Jejím letošním tématem je totiž komunikace. Do téhle populárně naučné akce se zapojily univerzity, muzea, technologické firmy nebo třeba hvězdárny. Program je na více než 140 místech napříč Českou republikou. My se teď podíváme do Brna na Mendelovu univerzitu. Právě tam je totiž vědecký reportér radiožurnálu Marek Hensel. Dobrý den.
1: Dobrý den, dobrý večer.
0: Kde přesně jste a jak to tam vypadá?
1: Jsem na Mendelově univerzitě, konkrétně na Lesnické a dřevařské fakultě. No a je tady poměrně živo. Desítky lidí prochází jednotlivá stanoviště a zkoušejí si, jak může věda vysvětlit komunikaci kolem nás. Návštěvníci všech věkových kategorií zde zjišťují, že komunikace není jenom o slovech. Třeba stromy nám prostřednictvím letokruhu vyprávějí o suchu nebo počasí. Houby pod zemí předávají informace celému lesu a řeka zase schraňuje stopy své minulosti. A u zvířat mohou lidé zase zkoušet poznat jejich hlasy, pachy nebo poznat řeč těla.

0: Brněnské noci vědy se účastní celkem 22 institucí. Lidé mohou zažít komunikaci na desítky různých způsobů. Luštit šifry, zaposlouchat se do řeči vlastního těla, poznat komunikaci mezi počítači nebo hledat signály, které k nám přicházejí z vesmíru.
1: A kdyby někdo chtěl ještě dnes večer dorazit, na co byste ho nalákal?
0: Na to, že si vědu může člověk nejenom poslechnout, ale i osahat nebo se zeptat na nejrůznější věci přímo vědců. A hlavně je zajímavé, že na pár hodin se můžete podívat za dveře míst, kam se člověk normálně nedostane. Do laboratoří, muzeí nebo i různých technologických firem. Na Mendelově univerzitě i na většině dalších institucí jsou stanoviště otevřená do 10 večer a všechny akce jsou přístupné zdarma. Podrobnosti o všech akcích napříč Českem jsou na webu nocvědy.cz.
1: Jak vypadá brněnská noc vědy, to nám přiblížil vědecký reportér Radiožurnálu Marek Hensel. Díky a pěkný zbytek dne.
0: Pěkný zbytek i vám, naslyšenou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Voda živá od Anety Langerové, posloucháte večerní radiožurnál a budeme se věnovat v dalších minutách sportu. Hokejisti Kladna se snaží udržet neporazitelnost v nové sezóně Tip Sport Extraligy. Hrajou dnes z Plzní, ale k tomu se hraje dalších 5 zápasů, na které se vydáme díky radiožurnálu Sport za pár minut.

0: Ve vysílání Radiožurnálu teď znovu půjdeme na hokejovou Tip Sport Extraligu a spojujeme se s digitální stanicí Radiožurnál Sport a moderátorem Martinem Charvátem.
1: Vysílání vítáme teď také posluchače Radiožurnálu, které zajímá, co se děje na 6 extraligových stadionech ve 4. kole hokejové Tip Sport Extraligy. Začínáme v Třinci, přijeli tam Vítkovice a také David Procházka.
2: 6 minut a 50 sekund do konce třetí třetiny. Zápas se zdá být rozhodnutý. Třinec vede nad Vítkovicemi 6-2. Teď utkání Mladá Boleslav Pardubice a Pavel Petr.
3: 5. minuta třetí třetiny. Domáci si se snížili na 1-2 v zápětí, ale znovu inkasovali, takže s Pardubicemi prohrávají aktuálně 1-3. Míříme na utkání Litvínov Sparta, sleduje ho David Kalvás.
4: 43. minuta, Spartané mají zápas pod kontrolou, vedou v Litvínově 3-0, dvakrát se trefil Michal Řepík. Zápas Kladno Plzeň a František Kuna.
5: Kladno prohrává z Plzní 0-3 ve 36. minutě zápasu a hraje už čtvrtou. Početní výhodu není úspěšné, Kladno v přesilovkách i jednou dokonce v ní inkasovalo, takže 3-0 pro Plzeň v závěru druhé třetiny. V Karlových Varech hrají České Budějovice a je tam Krištof Kousal.
6: 5,5 minuty před koncem druhé třetiny Karlovy Vary znovu vedou o 3 góly. České Budějovice sice snížily z přesilovky zásluhou Hocha, ale pak přesilovku využili taky Karlovy Vary. Nick Jones dal druhý gól, ale a je to 4-1. Teď utkání Olomouc, Brno a Adam Kodet.
7: Olomouci zbývají dohrát 2 minuty a 20 vteřin ze druhé třetiny a Kometa tady vede 3-1 po tom, co dokázala být velmi efektivní ve druhé třetině, a i když o dvougólové vedení, které zajistil zvyšujícím gólem Pospíšil, přišla, když z přesilovky skóroval Navrátil, tak potom hned v podstatě 40 vteřin na to zase z přečíslení 2-1 vrátil Kometě dvougólové vedení Artu Ilomäki. Brno tedy vede v Olomouci 3-1. Z Olomouce Adam Kodet, Radiožurnál.
1: Tolik hokejové informace pro posluchače Radiožurnálu.
8: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Jak komunikují lidé, zvířata, rostliny nebo technologie? Co nám říká vesmír? V pátek 25. září ožije Nocí vědy více než 230 míst po celé republice. Letošním tématem je komunikace. Čekají vás experimenty, workshopy i zážitky pro všechny generace. Přijďte 25. září vyzkoušet a zažít vědu. Více na www.nocvědy.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Hodin a 30 minut. Zprávy a Tereza Tomášková.
2: V pražském újezdě nad Lesy má zdravotní potíže už přes 360 lidí. Jsou mezi nimi hlavně žáci školy, kteří snědli oběd ve školní jídelně. Hygienici tam tento týden potvrdili nákazu salmonelou. 50 nemocných skončilo v nemocnici. Případ vyšetřuje policie. Při ruských útocích na Kyjev dnes zemřelo 7 lidí, informoval o tom starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko. Dalších 30 je zraněných. Ráno ruský nepilotovaný letoun zasáhl výškový obytný dům, ve kterém zemřel 14-letý chlapec. Při dalším útoku na kancelářskou budovu zahynuli 3 lidé. Podle ruských úřadů při ukrajinských dronových náletech v Rusku zemřeli 2 lidé. V pražském metru zítra začne výluka na lince C. Provoz bude přerušený mezi stanicemi Pražského povstání a Chodov. Omezení se týká i stanic Opatov a Háje, kde budou soupravy jezdit kyvadlově. Dopravní podnik taky zavede náhradní autobusovou linku XC. Dělníci musí vyměnit původní dřevěné pražce za betonové. Oprava skončí v noci z pondělí na úterý. Novou naučnou stezku otevřeli dnes v areálu Akademie věd v Praze 8. Hlavně děti se známí se 7 vědeckými úkazy. Každá zastávka reprezentuje jeden z ústavů Akademie. Interaktivní exponáty ukazují například lámání světla nebo velikost atomu. Stezka začíná murálem věnovaným Jaroslavu Hejrovskému, jedinému českému držiteli Nobelovy ceny za chemii. Sport. České tenistky si zahrají o titul v poháru Billie Jean Kingové. V Shenzhenu dnes v semifinále zdolali Španělsko. Postupové body získaly Karolína Muchová a Linda Nosková. Finálové soupeřky vzejdou ze semifinále Itálie s Ukrajinou. O titul se pak Češky utkají v neděli. A hned po zprávách se vydáme na stadiony hokejové extraligy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D10 za Benátkami a na D1 ještě 3 kolony. Na D10 z Prahy na Turnov pozorně za sjezdem na Benátky na kilometru 31,5 zasahuje tam z úzké krajnice do pravého pruhu porouchaná dodávka a před ní už i policejní hlídka. Na D1 z Prahy do Brna se ještě zdržíte na 3 místech. Od sjezdu na Velké Popovice z 15. kilometru do zúžení na Šmejkalce je kolona na půl hodiny. Za sjezdem na Vlašim další fronta z 51. kilometru zabere 40 minut za exit Trhový Štěpánov. Je tam na 57. kilometru po srážce dvou aut zabraný levý pruh. A pak ještě za Tasovem kolona ze 158. kilometru na 20 minut před sjezd na Velkou Bíteš, kde na 162. řeší v levém pruhu další kolizi dvou osobních aut. Na D11 z Prahy do Hradce Králové se v omezení za sjezdem na Městec začíná tvořit kolona z 57. kilometru na 59. Tam v zúžení blokuje pravý pruh porouchané auto. Na 35. z Hradce na Olomouce nejlepší situace před Moravskou Třebovou, kolona stále skoro od Kocířova na půl hodiny. Na 27. se z Plzně na Klotovi za Přešticemi se brzdí kvůli špatně seřízeným semaforům v omezení před zámkem. Kolona je ještě na 10 až 15 minut. A v Praze v Blance směr Troje stále řeší nehodu za výjezdem na Dejvice před tunelem kolona v Patočkově od Kajetánky. Další zelená vlna za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci se ochladí na 7 až 2 stupně, místy se objeví přízemní mrazíky. A zítra bude většinou slunečno, po ránu ojediněle mlhy a teploty 18 až 22 stupňů, na severu a severovýchodě maximálně do 19. Tolik zprávy. A pokračuje večerní radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
1: A jak jste slyšeli ve zprávách, tak pokračujeme hokejem. Posloucháte nás v 19.34, jdeme na čtvrté kolo hokejové Tip Sport Extraligy. Slovo má moderátor radiožurnálu Sport Martin Charvát.
5: Ve vysílání radiožurnálu Sport znovu vítáme posluchače radiožurnálu. Na 6 stadionech se stále hraje čtvrté kolo hokejové Tip Sport Extraligy. Stále ještě můžeme začít v Třinci, kam přijeli Vítkovice a také David Procházka.
6: 2,5 minuty do konce zápasu. Vítkovice prohrávají v Třinci jednoznačně 2-7. Mladá Boleslav Pardubice a Pavel Petr.
7: 53. minuta, Pardubice vedou v Mladé Boleslavi 3-1. Jak je to utkání Litvínov Sparta, to už řekne David Kalvás.
8: 50. minuta, Sparta vede v Litvínově 3-0. Zápas Kladno Plzeň a František Kuna.
9: Posledních 15 sekund druhé třetiny Kladno prohrává z Plzní dál 0-3. Utkání Karlovy Vary České Budějovice a Krištof Kousal.
10: Po dvou třetinách Karlovy Vary vedou nad Českými Budějovicemi 4-1. Utkání Olomouc Brno vidí Adam Kodet.
11: I v Olomouci jsou odehrány dvě třetiny a po nich vede Brno na Hané 3-1. Z Olomouce Adam Kodet, Radiožurnál.
5: Tolik hokej pro posluchače Radiožurnálu.
3: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: To byla zpěvačka Pink, stále pokračuje večerní vysílání Radiožurnálu, máme přesně 6 minut před 7:45. Už za 2 týdny nás čekají komunální volby. V části Česka budou lidé volit i senátory. Například v Olomouci už magistrátní úředníci začali roznášet hlasovací lístky do schránek zhruba 78 tisícům voličů. Pokud lidé volební lístky ve schránce nenajdou, tak je dostanou ve volební místnosti.
1: Dobrý den, my roznášíme volební lístky, pustíte nás prosím ke schránkám. Děkujeme.
2: Říká Denisa Andresová, která se mnou už vchází do vchodu, pomocníka má manžela, v ruce máte seznam, propisku, manžel má velkou hromadu volebních lístků. Z magistrátní úřednice jste se teďka proměnila v doručovatelku.
1: Poštovní doručovatelku, ano.
2: Vy vcházíte do domu a vám se tady právě roznáší hlasovací lístky. Půjdete k volbám?
3: Půjdu.
2: Je to formát A1. Připravíte se třeba doma?
3: Ano, ano. Ale já asi vím, koho budu a co budu.
2: Chodíte pravidelně k volbám?
3: Chodím pravidelně.
2: Denisa Andresová s manželem už došli na konec seznamu, 3 voliče ale nenašli. A to ani po kontrole na venkovních zvoncích. Problém bude podle paní Denisy pravděpodobně v tom, že na adrese trvalého bydliště jsou nájemníci. Měli by si třeba lidi předtím, než dostanou lístky hlasovací, vyprázdnit raději tu schránku.
1: Určitě stává se nám, že tam jsou letáky.
2: Nad námi už jsou rodinné domky, tam je to lepší.
1: Jak se to vezme? Někdy jsou ty schránky malé, pak jsou tam 4 noví kamarádi, třeba dneska mě jeden okukoval a byl celkem agresivní.
2: Kdy budete mít hotovo dneska?
1: Roznesli jsme už některé rodinné domy, teď nás čekají ještě ty paneláky.
2: Určitě. Než se setmí.
1: Než se setmí, určitě za tmy neroznášíme volební lístky.
2: Své zástupce do zastupitelstv obcí a měst a do třetiny senátu budou lidé volit 9. a 10. října. Z Olomouce Blanka Mazalová, Radiožurnál.

Tenista Jakub Menčík prohrál na Laver Cupu s Američanem Brandonem Nakashimou 1-6, 6-3, 7-10. Po dvou zápasech je duel týmu Evropy s výběrem světa vyrovnaný 1-1. Menčíka v Londýně čeká dnes ještě 4 hra, ve které se na závěru vodního dne představí po boku Španěla Carlose Alcaraze. Třetí dnešní dvouhru obstarají od 20 hodin Španěl Rafael Chodár a Kazachstánec Alexander Bublik. Tolik tenisové informace, další sportovní, konkrétně ty hokejové, přidáme po písničce, stihneme to ještě před 20. hodinou. Zůstaňte s námi i dál.

0: Celkem 6 zápasy dnes pokračuje hokejová Tip Sport Extraliga. Slovo má teď moderátor radiožurnálu Sport Martin Charvát.
1: Hezký večer znovu posluchačům radiožurnálu. 2 z těch 6 zápasů už jsou dohrané. Třinec zvítězil nad Vítkovicemi 8-2 a Pardubice vyhrály v Mladé Boleslavi 4-1. Stále se ještě hraje v Litvínově. Litvínov Sparta je zápas, na kterém je David Kalvas.
2: Předposlední minuta zápasu, Sparta vede v Litvínově 4-1. Utkání Kladno Plzeň a František Kuna.
3: Kladno Plzeň po dvou třetinách 0-3. Kladno bude hrát přesilovku na začátku třetí třetiny. Karlovy Vary, České Budějovice a Krištof Kousal.
4: Odehrané 3 minuty ze třetí třetiny a Karlovy Vary vedou nad motorem České Budějovice o 3 góly 4-1. Co utkání Olomouc Brno, které sleduje Adam Kodet?
5: 14,5 minuty před koncem třetí třetiny i v Olomouci platí stav 4-1 a je to stav ve prospěch brněnské Komety, která dokázala na začátku třetí třetiny navýšit už na 3-gólový rozdíl. Z Olomouce Adam Kodet, Radiožurnál.
1: Takové jsou aktuální výsledky hokejové Tipsport Extraligy.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
8: Když se snáší déšť, s tmou se k

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Nové informace v kauze Adama Kajumiho. Policie ho viní z obchodu s lidmi na platformě OnlyFans. Jaké má proto důkazy?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 21:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Aby vaše auto nepoškodila srážka se zvěří.
1: Pobíhá divočák, přímo po dálnici přeskakoval s vodidla i z pruhu do pruhu.
2: Abyste nebrzdili nouzově před překážkou.
3: Někomu ulítla madrace, je tam uprostřed dálnice a je to nebezpečný.
0: Aby vás nezaskočila neobvyklá hrozba.
4: Po silnici pro ně třídy jede vozíčkář na 400 jiných lidí. A je tady fakt mnoha.
2: Poslouchejte na cestách zelenou vlnu radiožurnálu.
0: Nebo sami varujte před nástrahami ostatní řidiče.
2: Volejte 800 553 553.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi. Posloucháte radiožurnál, je 20 hodin. A to je čas na zprávy s Terezou Tomáškovou.
5: Nakažených ve škole v Pražském újezdě nad Lesy je už přes 360. Papež ve Francii varoval před riziky umělé inteligence, kritizoval taky eutanázii. Hokejisté Třince porazili ve čtvrtém kole extraligy Vítkovice 8-2 a zítra bude většinou slunečno, teploty až 22 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: V Pražském újezdě nad Lesy má zdravotní potíže už přes 360 lidí. Jsou mezi nimi hlavně žáci školy, kteří snědli oběd ve školní jídelně. Hygienici tam tento týden potvrdili nákazu salmonelou. 50 nemocných skončilo v nemocnici. Salmonelózu provázejí průjmy a nevolnost. Podle Davida Jilicha z kliniky infekčních nemocí v pražské nemocnici Bulovka by nemocní měli dostatečně pít, aby se neodvodnili.
6: Bývají přidružené i horečky, taková celková schvácenost a výrazná úneva, a to už je stav, kdy by pacient lékařskou pomoc vyhledat měl. Nicméně vždycky se může nějakou pohotovostní službou nebo třeba i s kolegy z naší kliniky, kde je neustálý provoz, telefonicky poradit.
5: Školní jídelna v újezdě nad Lesy podle pražské hygienické stanice vařila uhlířské špagety z prošlých vajec. Případ vyšetřuje policie. Papež Lev XIV. Zahájil čtyřdenní návštěvu Francie. Během projevu v Elizejském paláci vyzval k ochraně života a k zákazu jaderných zbraní. Varoval taky před ztrátou lidskosti v době umělé inteligence, která podle něj vytváří ráj strojů. V této souvislosti vyzval, aby lidé o etických otázkách rozhodovali vždy bez pomoci AI. Papež v projevu taky kritizoval možnost asistované sebevraždy.
7: Někdy s obavami sleduji současný vývoj ve společnosti, který sebou nese riziko, že se věda a technologie promění v podnikání zaměřené na zisk, podporující genetické manipulace, náhradní mateřství, nákup orgánů nebo asistovanou sebevraždu.
5: Francie letos asistované sebevraždy uzákonila. Při projevu to papež nezmínil. Archeologové dokončili průzkum v trase budoucího dálničního obchvatu Úly Blic na Jičínsku. Objevili stopy osídlení z neolitu, doby bronzové a raného středověku. Mezi nálezy jsou keramické střepy s rytou výzdobou, broušené kamenné sekery i nástroje vyráběné štípáním kamene. Pokračuje Nikola Jandová z archeologického centra Olomouc.
8: Očekávalo se zhruba takovýhle množství. Hledalo se v tom docela dobře, protože podloží je tady celkem výrazně červený. A výplň archeologických situací, která tady byla barevně úplně výrazně jiná než to podloží, tak byla celkem dobrá pro nás.
5: Práce na obchvatu Úly Blic mají začít v listopadu. S dokončením se počítá v roce 2029.
9: Sport. Kajakář Jakub Krejčí a kanoisté Lukáš Kratochvíl a Tereza Kneblová získali na evropském šampionátu ve vodním slalomu zlato, stříbro a bronz. Zítřejší kajak cross odvysílá Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy. Hokejisté Třince zůstávají v nové extraligové sezóně bez porážky. Vítkovice zdolali 8-2, vyhráli i čtvrtý zápas a z 12 body vedou tabulku. V dalších zápasech Mladá Boleslav podlehla Pardubicím 1-4 a Litvínov Spartě taky 1-4. Kladno teď hraje Plzní, aktuální stav a čas přidá František Kuna.
10: Ve 48. minutě zápasu prohrává Kladno z Plzní 0-3. Karlovy Vary hrají s Českými Budějovicemi, slovo má Krištof Kousal.
11: 11 minut před koncem základní hrací doby Karlovy Vary vedou nad motorem České Budějovice 5-1. Utkání Olomouc z Brno sleduje Adam Kodet.
12: 6 minut 7 vteřin do konce základní hrací doby a před malou chvílí Daniel Herčík snížil z olomouckého pohledu na 2-4. Z Olomouce Adam Kodet, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Kolony jsou na D1 z Prahy i na silnici 35 na Svitavsku. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se stále zdržíte na třech místech. Kolona je mezi Velkými Popovicemi a Šmejkalkou na půl hodiny. Pomalý provoz je pak i od sjezdu na Vlašim od 49. kilometru a rozjíždí se to pak až za Souticemi, i tam je to na necelou půl hodinu. Na D1 z Prahy do Brna se brzdí i před Velkou Bíteší.
14: Na 158 se dobržuje do stojící kolony.
13: Popojíždí se pak až k nehodě na kilometru 162, kde je zabraný levý pruh, připočtěte 10 minut. Na D11 z Prahy do Hradce Králové se zdržíte v koloně za odbočkou na Městec Králové. Kolona mezi 53. a 60. kilometrem, kde ve zúžení bloku je porouchané vozidlo pravý pruh, je na půl hodiny. Na silnici 35 ze Svitav do Moravské Třebové kolona od Koclířova až za tunel Hřebeč. Je to kvůli omezení, zdržíte se půl hodiny. A nebezpečnou situaci hlásíte u Vráže na Berounsku.
15: Na výjezdu z obce Vráž směrem na Beroun, tak po silnici běhá pes.
13: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zítra bude většinou slunečno, po ránu mlhy, noční teploty 7 až 2 stupně, místy se objeví přízemní mrazíky a zítra přes den naměříme 18 až 22 stupňů, na severu a severovýchodě mezi 16 a 19 a na horách většinou 12, na Šumavě 15 stupňů. Tolik zprávy. A večerní Radiožurnál teď pokračuje se Zuzanou Burešovou.
0: Zprávy za námi a před námi víkend. Přeji vám, pokud to půjde, abyste ho prožili podle svých představ. Budeme tu pro vás na cestách, doma i v práci. Za chvíli vás vezmeme mezi fanoušky divadla Járy Cimrmana, kteří dokonce pořádají semináře o vynálezech tohoto génia. Přeji vám všem klidný poslech.
2: Večerní Radiožurnál
16: a Zuzana Burešová.

0: Na Fajtův kopec nad Velkým Meziříčím lidé už léta jezdí lyžovat, nově tam ale vyrážejí i za Járou Cimrmanem. Místní správce rozhledny Jiří Pálka tam v posledních letech společně se svým odborně neodborným týmem objevil řadu Cimrmanových vynálezů. Například mistrovi lyžosánky, kalibrační desku, srdce pro Davida nebo zeď vzdechů. A my jsme se za tímto Cimrmaniakem rádi vypravili.
1: Tamhle je zeď vzdechu, tam máme dvokno a pak skočíme pod rozhlednou, tam je ten zbytek od toho Cimrmana.
2: Tak tohle bude určitě ta zeď vzdechu, ke které přicházíme s Jiřím Pálkou, správce rozhledny a areálu Fajtův kopec nad Velkým Meziříčím.
1: Taková maličká stavbička, asi 30 metrů dlouhá, 6 metrů vysoká. Podle nás to je Cimrmanova zeď vzdechu, z toho důvodu, že on se inspiroval v Jeruzalémě, když tam mají zeď nářku, tak aby mohli lidi v republice vzdechat. A nemuseli vzdechat na jednom místě. Takže tady ta drobná stavba má zezadu na každém kamenu, což nemůžete vidět, protože to je zasypaný hlinou, svý identický číslo. Takže ta zeď se dá rozebrat a na jiném místě přesně identicky složit.
2: Každé to dílo, které tady vidíme, je odsouhlaseno otci zakladateli, takže tady vidíme podpis doktora Zdeňka Svěráka a profesora Miloně Čepelky. Fajtův kopec je známé lyžařské středisko na Vysočině. Tady jsou vidět už kotvy. Vlek už je skoro připraven na zimu. A my stoupáme přímo k rozhledně, která je postavená ve tvaru šroubovice DNA.
1: Musím pro klíče ještě. Tak, teďka jenom běžte dále, já jsem vám to otevřel. Hnedka se pytám za váma. Cimrmanovi díla vlastně se nacházejí v prvním patře rozhledny.
2: Cimrmanovo srdce pro Davida.
1: My jsme objevili nádherný srdce vyřezávaný z dřeva. K tomu byly jakoby kovaný šípy. A proto jsme přemýšleli, co? A vlastně jsme zjistili, že Cimrman navštívil italskou Florenci, uviděl sochu Davida a zjistil drobnou její nedokonalost a napsal vlastně italským kolegům, že rád dodělal dílo svého předchůdce Da Vinciho a že mu vytvořil srdce takzvaným srdečným obchvatem. Ten obchvat spočívá v tom, že jsou tři šípy a neprochází tím srdcem prostředkem, ale obepínají

0: odborný tým profesor Petr Zezula, magister Lukáš Dočkal přírodní vědy, profesor Karel Šikula, přední lingvista.
1: No a teď už v technické místnosti chaty vedle rozhledny následuje zkouška odborných přednášek a jednotliví doktoři, profesoři a inženýři představují například Zimmermanovu inovaci šroubu, imbus, anebo speciální Kolumbovo vejce. A na závěr zpívají píseň Musíš za svým Tomem stát. Podle velkomezeříčských badatelů byla skladba tajnou šifrou Járy Zimmermana určenou T.G. Masarykovi.
2: Musíš za svým Tomem stát.
1: Z Velkého Meziříčí Tomáš Maleček, Radiožurnál.

Nejenom vy, naši posluchači, ale i policie se připravuje na prodloužený víkend na silnicích, plánuje častější kontroly. Jezděte bezpečně, jen od začátku týdne zemřelo na silnicích po celém Česku nejméně 13 lidí.

0: na další zprávy už čekají sportovní fanoušci. Vyrážíme na zápasy hokejové extraligy. Ještě dnes není dohráno. Spojujeme se proto s Radiožurnálem Sport a moderátorem Martinem Charvátem.
1: Hezký den také posluchačům Radiožurnálu. Zatím jsou výsledky čtvrtého kola hokejové Tipsport extraligy dost jednoznačné. Třinec zvítězil nad Vítkovicemi 8-2. V dalších zápasech se radovali hosté. Sparta zvítězila v Litvínově 4-1. Pardubice v Mladé Boleslavi také 4-1 a Brno v Olomouci 4-2. Na utkání mezi Kladnem a Plzní vyrazil František Kuna.
2: Přesně 4 minuty před koncem třetí třetiny, je to jen o gól. Kladno snížilo, trefil se Pietro Nero a tak platí. Teď už v 57. minutě Kladno Plzeň 2-3. Zápas Karlovy Vary České Budějovice sleduje Krištof Kousal.
3: Zápas právě teď skončil. Karlovy Vary poráží České Budějovice vysoko 5-1, potom co v první třetině, respektive po ní, vedli už 3-0, to byl rozhodující náskok. 2 góly v tomto utkání si připsal karlovarský Nick Jones, který je taky vyhlášený v tuto chvíli nejlepším hráčem karlovarských v tomto utkání, a po dalších gólech po jednom přidali Mamčis, Tomek a Černov. Vítězství 5-1 pro Karlovy Vary ve čtvrtém kole Tipsport extraligy. Z Karlových Varů Krištof Kousal, Radiožurnál.
1: Tolik hokejové informace pro posluchače Radiožurnálu. Rád bych si koupil cukrovou vanu.

0: Otevřeli si divadlo a začali jim tam chodit lidi.
1: Legendární divadelní soubor Járy Cimrmana, který má kořeny v Českém rozhlase, začíná 60. sezonu a Radiožurnál u toho nemůže chybět.
0: Cimrmani 60 let vyprodáno.
1: Velká debata s herci souboru.
0: Volba nejoblíbenější divadelní postavy.
1: I oslava 90. Miloně Čepelky.
0: Cimrmani
1: 60 let vyprodáno.
0: V neděli od 10 hodin v Příchovicích a ve vysílání Radiožurnálu.
1: Radiožurnál každý den s vámi.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Nové informace v kauze Adama Kajumiho. Policie ho viní z obchodu s lidmi na platformě OnlyFans. Jaké má proto důkazy?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 8:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi. Posloucháte Radiožurnál, je 8:30. Právě připravila Tereza Tomášková.
4: Středočeské vodárny se snaží vyčistit vodojem a vodovodní síť v Odoleně, Vodě a okolí. Ve čtvrtek tam naměřili nadlimitní hodnoty olova. Přibližně 15 000 lidí proto stále nesmí vodu z kohoutku pít ani používat k vaření. Jaký je zdroj znečištění, zatím podle středočeských vodáren není jasné. Společnost podala trestní oznámení na neznámého pachatele. Spojené státy povolí Ukrajině vyrábět střely do systému protivzdušné obrany Patriot. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Podle něj mu to během schůzky v New Yorku řekl americký prezident Donald Trump. Ten svůj postoj k udělení licencí Ukrajině v posledních měsících několikrát změnil. U švýcarského Lucernu zemřel 18-letý český turista. Zřítil se v prudkém svahu na hoře Pilatus. Potvrdilo to české ministerstvo zahraničí. Uvedlo, že je v kontaktu s rodinou. Mladík byl na hoře Pilatus na organizovaném zájezdu. V době neštěstí měli členové skupiny volno, předtím, než měli společně sestoupit do obce Alpnach. Začal mezinárodní festival ilustrace a komiksu Lustr. V pražské Holešovické tržnici vystavují desítky umělců z celého světa. Jejich hlavním tématem je ochrana přírody. O víkendu můžou návštěvníci zamířit také na přednášky Lustr Talks. Na festivalu bude živě vznikat podcast Podhoubí Rádia Wave.
5: Sport. Hokejisté Třince zůstávají v extralize 100%. Vítkovice porazili 8-2 a vyhráli i čtvrtý zápas sezóny. Pardubice zvítězili v Mladé Boleslavi 4-1 a stejným výsledkem Sparta v Litvínově. Karlovy Vary porazili České Budějovice 5-1 a Kometa Brno vyhrála v Olomouci 4-2. Kladno teď hraje s Plzní, je u toho František Kuna.
6: Bude se prodlužovat, protože Kladno stáhlo z 0-3 na 3-3 a za malou chvíli začne prodloužení v přímém přenosu Radiožurnálu Sport z Kladna. František Kuna, Radiožurnál.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolona na D1 za Popovicemi a taky na D11. Na dálnici D1 z Prahy do Brna stále počítejte s kolonou za odbočkou na Velké Popovice. Od 16. kilometru až za omezení na Šmejkalce na 25. kilometru pojedete téměř půl hodiny. Dále už jen lepší zprávy z D1. U sjezdu na Soutice na 56. kilometru vyšetřují nehodu, ta už ale teď provozu nepřekáží a kolona se začíná rozjíždět.
9: Jsou oba dva pruhy průjezdní s opatrností a to zdržení je 10 minut aktuálně od sjezdu na Vlašín.
8: Podobně také u Velké Býteše nehoda na kilometru 162 nepřekáží, kolona se tam už rozjela úplně. To ale stále neplatí pro dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové, kde provoz komplikuje nepojízdné vozidlo v omezení u Chlumce nad Cidlinou. Kolona mezi 54. a 60. kilometrem je na půl hodiny. Na silnici 35 počítejte se zdržením za Svitavami ve směru do Moravské Třebové. Kolona od Kocvířova až za tunel Hřebeč je na půl hodiny. A v Praze ještě řeší nehodu v Blance směr Troja. Za výjezdem na Dejvice 3 auta v pravém a připojovacím pruhu. Už je to ale bez kolona, skončila i regulace vjezdu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra bude většinou slunečno, po ránu mlhy, v noci se ochladí na 7 až 2 stupně. Místy se objeví přízemní mrazíky. Odpolední teploty vystoupí na 18 až 22 stupňů, na severu a severovýchodě bude maximálně 19 a na horách kolem 12, na Šumavě 15. Tolik zprávy. A začíná dnešní díl podcastu Vinohradská 12.
2: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
10: Prezident Petr Pavel vyzval Čínu, aby využila svého vlivu k ukončení ruské agrese na Ukrajině.
11: Na valném shromáždění OSN zmínil i hrozby, které podle něj představuje Rusko pro Evropu.
12: Moskva podle ruského ministra zahraničí Lavrova ale boje nezastaví.
13: Ukraine's president Zelensky said there was diplomatic momentum.
14: Donald Trump opět naznačil, že blízko dohodě je jak americko-íránský konflikt, tak ruská agrese na Ukrajině.
2: Projevy, proslovy, prohlášení, ostrá slova i opatrné návraty k jednacímu stolu. Valné shromáždění OSN. Vystoupili na něm už Trump, Zelenský, Pezeškian i Pavel. Jak to dopadlo? Ptám se americké zpravodajky Českého rozhlasu Jany Ciglerové. Dnes je pátek 25. září. Ahoj Jano, zdravíme tě do Spojených států amerických.
15: Ahoj, zdravím z Ameriky.
2: Zelenský a Trump opět spolu na společné schůzce, to byl jeden, určitě jeden z highlightů valného shromáždění OSN.
16: Yes, he said that he will do everything to help the end of war.
2: Volodymyr Zelenský, ukrajinský prezident, řekl, že by k tomu jednání přizval klidně do budoucna i Vladimíra Putina.
17: So you're prepared to meet President Putin in a trilateral?
16: So I'm ready. You're ready. I'm ready. I said it. I'm ready.
2: Už na to reagoval?
15: Neoficiálně, pouze velmi opatrně na to Kreml reagoval. Zelenský to řekl po jednání s Donaldem Trumpem, že je připravený na to jednání ve třech a považoval za důležité říct, to znamená, že souhlasím s ukončením války a chci válku skončit. Řekl takhle důrazně, aby každý četl ta jeho slova, to jeho vyjádření jednoznačně. Donald Trump zase řekl novinářům, že mluvili o cestě k řešení konfliktu a naznačil, že Putin je ochotný se sejít, ale na to teda Kreml reagoval velmi opatrně. Ten jeho mluvčí řekl, že pokud chce, takže Zelenský může přijet do Moskvy. Tak ten summit ve třech ještě nikdo nepotvrdil, spíš bych řekl, že jde o takové signály.
2: Trump se Zelenským sešel na okraj valného shromáždění a řešili hlavně energetické příměří a nebo taky nákup systému Patriot, jak jsem se dozvěděl z médií, ale chápu tedy správně, že v New Yorku žádná další rozmíška nebyla. Všechno v pořádku.
15: Všechno v pořádku, to se prostě nedá srovnat s tím únorovým fiaskem v loni. Tentokrát to opravdu vypadalo velmi smířlivě a musím říct, že ty poslední jejich setkání takhle působí. Zelenský řekl, že Ukrajina je připravena na to energetické příměří, ale samozřejmě pod podmínkou, že bude reciproční, že se Rusku zachová stejně, jinak si nebude vlastně vyhazovat ten velký trumf, který získala s rukou, byla by sama proti sobě. Ale nastaly tam samozřejmě takové momenty, které, já nevím, bych řekla, že jsou typické pro Donalda Trumpa. On jako kdyby měl problém rozlišovat mezi domácím a zahraničním publikem, takže kolikrát tam vnáší ta témata, která možná rezonují doma, ale s mezinárodními lídry určitě ne. Takže teď se třeba pochlubil tím tanečním sálem, kvůli kterému zboural část Bílého domu a řekl, že se tam chystá čínský prezident a že ten lístek na tu večeři s tím čínským prezidentem na tu státní večeři, že to je nejžádanější vstupenka teď na planetě. Možná ještě víc dodal, zavtipkoval, než když přijede Volodymyr Zelenský. A Zelenský je, že původem herec, takže on umí improvizovat, je takový pohotový, tak hned řekl, no tak to jsem rád. A to jsou momenty, které si prostě neumíme představit třeba v loni v únoru. Jo? Ty ukazují, jak moc se ta jejich vzájemná jednání posunula i ta atmosféra mezi nima.
2: Donald Trump taky ve svém projevu, který si určitě sledovala, tak do nebes vychvaloval celé Spojené státy, jak jsou ve všem nejlepší.
18: And now we have the hottest country anywhere in the world.
2: Ale mluvil právě i o Rusku a Ukrajině, mimo jiné.
18: We're working very closely with the leaders of Russia and Ukraine. And we will get that one done. It's gonna happen.
2: Ruská válka vůči Ukrajině je v New Yorku samozřejmě tématem číslo jedna. 50 zemí ve společné deklaraci vyzvala Kreml k ukončení bojů.
19: We call for full respect for the international humanitarian law, accountability and the protection of civilians.
2: Spojené státy mezi těmi signatáři ale nejsou.
19: We stand in solidarity with Ukraine as it continues.
2: Usiluje tedy teď Trump o nějaký ten společný trilaterální summit s Putinem a Zelenským, nebo je to ta jeho role mírotvorce, které se prostě nechce vzdát?
15: Usiluje o něj velmi. On pozval Putina dokonce na summit G20 do Miami v prosinci a řekl, že doufá, že ji přijme. To je takový jeho způsob, jakým vytváří tlak na tu druhou stranu. Někdy přednese ty některé věci jako hotové a tím vlastně dotlačí tu druhou stranu, která je třeba ještě za hotové nepovažovala, že už se mu nedovolí odmítnout. Ale Putin je samozřejmě jiná kategorie, takže uvidí se, jestli přijede, jestli využije tuhle tu příležitost. On se vlastně pořád staví do role toho mediátora. A má pocit, že by se postavil na jednu stranu v tom sporu a to by mu oslabilo jeho vyjednávací pozici vůči Rusku a tím pádem vlastně není ani úplně překvapivé, že se pod tu iniciativu nepodepsali Spojené státy.
20: Do Ameriky dorazil mimo jiné šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov, Vladimír Putin tedy ne, ten zůstal v Kremlu. Lavrov byl na Radě bezpečnosti, ten nabídl nějakou vstřícnou ruku.
15: Ta schůzka přišla vlastně den poté, co se Donald Trump v New Yorku sešel se Zelenským. Rusové si vždycky dají pozor na to, aby jakýkoliv krok, který udělá Zelenský blíž k Trumpovi, tak okamžitě oni minimálně vyvážili, ne-li předběhli. Zelenský řekl, že Trump je pozitivně nakloněný udělení licencí na výrobu těch patriotů na Ukrajině, ale to už byl takhle pozitivně naladěný několikrát a vždycky z toho nějakým způsobem sešlo. Lavrov se setkal se svým protějškem na své úrovni, Markem Rubiem. Potom Rubio vlastně mluvil o té schůzce, řekl, že nemůže prozradit podrobnosti, ale že jak ruská, tak ukrajinská strana projevili zájem o omezené příměří, to energetické příměří, ale dodal, že to nebude jednoduché. A když jsme se na tohle ptali českého prezidenta Petra Pavla, tak on řekl, že obě strany vždycky přicházejí na jednání s tím, že jsou připraveny jednat. Ukrajina opakovaně říká, že je připravena jednat, ale Rusko požaduje vlastně kapitulační podmínky už jako vstup do toho jednání a takhle se to opakuje pořád dokola. Takže se zdá, že to byl i tenhle příklad, že ve chvíli, kdy ministr zahraničí řekne, že to nebude jednoduché, tak jim vlastně říká, že se nepohnuli s Ruskem ani o kousek.
20: Ale pochopil jsem tedy správně, když jsem říkal, že je to téma číslo jedna, takže v nachodbách Valného shromáždění, kde si byla v posledních dnech jako doma, že se o tom prostě šuškalo nebo nahlas mluvilo, že tohle se teď na 81. setkání na Valném shromáždění OSN prostě řeší nejvíc. Rusko, ruská agrese, ruská válka.
15: Já bych řekla, že to bylo jedno ze tří hlavních témat, že to bylo jedno téma, možná pro nás v Evropě hlavní téma, ale 193 zemí, 130 hlav států bylo přímo na místě, tam jsou ta témata i jiná. A druhým velkým tématem byl samozřejmě projev Donalda Trumpa a samozřejmě jeho hrozba Iránu o totálním zničení. The fanatical Iranian regime has ruled by bloodshed and mass murder. Tak to vlastně úplně popírá ten princip OSN, kdy jedna země vyhrožuje druhé, že ji zničí. Do I drive them into hell with no chance of survival and no hope of future greatness or generations? But I believe we'll make a deal. On ještě v tom projevu mluvil o tom, že vítěz bere všechno. To prostě je v rozporu s tím, na čem Organizace spojených národů byla založena, na tom fundamentálním principu, a to se nesetkalo úplně s nějakým pozitivním ohlasem. Ale ještě jsem tam vlastně vypozorovala takové třetí téma, které se jakoby nemluvilo nějak otevřeně nebo nebylo pojmenováno otevřeně. Nevedla se k tomu bilaterální jednání s tímto pojmenováním. A to je vlastně už druhý rok. Je té mezinárodní společnosti jasné, že Amerika se izoluje, Spojené státy pod vedením Donalda Trumpa, a zatímco možná před rokem to pro ně bylo překvapivé, nečekané nebo ještě se s tím nechtěli úplně smiřovat, tak teď už vlastně se zaměřovali na to, jak z toho ven a jak si poradit jinak bez Spojených států. Za nás, za Evropu, za ty evropské hodnoty bych řekla, že tím lídrem v těchto jednáních byl Mark Carney,
20: kanadský premiér.
15: A český prezident s ním mluvil velmi intenzivně, dlouho, a i on se velmi angažoval v těch jednotlivých jednáních a i mezi těmi ostatními částmi planety ty vazby se vlastně vytvářejí bez Spojených států, bez přítomnosti Spojených států. Ten svět se pohybuje dál s tím, že Amerika buď už není, anebo v budoucnu nebude tím hlavním středobodem všeho jednání.
20: Pokud tedy téma číslo dvě byl ten projev Donalda Trumpa, tak kolik lidí ho poslouchalo přímo v sále, jak moc plamený byl, protože ty si říkala, že mluvil k Iránu, ano, mluvil, on Irán dokonce označil za největšího sponzora terorismu.
15: To byl nejsledovanější, nejočekávanější moment celého týdne. Všechno bylo jinak v úterý, když měl promluvit Donald Trump, včetně bezpečnosti, včetně opatření, včetně dopravy v New Yorku, včetně přítomnosti delegátů v sálu. U každého lídra je tam, dejme tomu, 30 50% lidí v sále. To je úplně normální, ty státníci mají spoustu jiných věcí na starosti, než poslouchat každého jednoho řečníka. Ale na Trumpa bylo prakticky plno. Když tam byla prázdná místa, tak to bylo jako statement, jako vyjádření postoje. Například iránská delegace tam s výjimkou jednoho člověka nikoho neměla už předem. Kubánská delegace zase na protest proti tomu, co Donald Trump říkal. Hovořil tam o změně režimu na Kubě, který nebude úplně dobrovolný s tím stávajícím vedením. Tak to stávající vedení odešlo na protest ze sálu. Ale jinak, nejenom, že všichni byli v sále, všichni byli i v těch okolních sálech. Do tiskové místnosti se prakticky nemohlo dostat, protože tam všichni novináři byli na místě. I v těch okolních buňkách, které bývají prázdné, tak tam byly naplněné ty buňky fotografy, aby si mohli ten projev natočit, vyfotit. No a co se týče Donalda Trumpa, prostě na něm je každý rok znát, že je starší a starší, má na to plné právo, je to osmdesátník, zdaleka neměl takovou energii, jako jsme u něj znali dřív a také prostě mluvil k zahraničnímu publiku, k zahraničním lídrům, to je jiné než domácí publikum, má taky jinou náročnost na úroveň projevu a i na obsah toho projevu a když se místy pouštěl do domácí politiky nebo se chlubil nějakými svými vítězstvími ve volbách v roce 2020, které jsou vyvrácené soudem, tak ta mezinárodní komunita vlastně na to vůbec nereagovala a včetně toho na nějaké jeho rádoby vtipy nebo rádoby poznámky. Když se ozval potlesk, tak jsem si všimla, že byl vždy ze strany americké delegace a někdy se připojila i ta izraelská delegace, která seděla opodál.
20: A ty jsi říkala, že velká část té iránské delegace opustila sál, tak oni si to trochu vrátili, protože zase americký delegát opustil sál, když mluvil iránský prezident Pezeškian na valném shromáždění.
15: Přesně tak.
20: Těch schůzek a těch vystoupení, těch se odehraje a odehrálo v rámci valného shromáždění celá řada. Mluvil samozřejmě Volodymyr Zelensky taky k plénu a tak dále. Ale k těm schůzkám, já jsem zaznamenal, že v New Yorku došlo ke schůzce ministrů zahraničí Polska a Běloruska. To se dlouhé roky nestalo na úrovni takto vysoké politické a ty ses dokonce s Radkem Šikorským v New Yorku setkala před schůzkou nebo po ní a v jakém byl rozpoložení?
15: Bylo to po té schůzce. Je fakt, že to bylo opravdu první jednání na takovéhle úrovni za 10 let. Radek Sikorský to označil za první úvodní jednání s tím, že kontakty probíhají i na těch nižších úrovních. On to vlastně vysvětlil tím, že OSN je neutrální území, takže tam lze jednat i se zeměmi, se kterými jinak nemáme upravené vztahy. A zmínil investice, na kterých se dohodli o propuštění politických vězňů, včetně novináře. A také to, a to si myslím, že je velký krok v tom návratu vztahů obou zemí, že Polsko brzy otevře v Minsku novou budovu velvyslanectví.
20: Ty jsi před pár minutami mluvila taky o tom, že byl to Donald Trump, který se rozhovořil o tom, že je teď na návštěvě, státní návštěvě v Americe čínský prezident Xi Jinping. On za ním jel i na letiště, že jo, byla to docela pompézní vítačka, protože tam přiletěly bombardéry přes to letiště. Si ho to moc nerozházelo, Donald Trump, to se teďka šíří na sociálních sítích, se u toho tak trošku zakřenil, jako kdyby mu ten hluk vadil. Jednali spolu i v Bílém domě. Si se ale valného shromáždění neúčastní?
15: Ne, neúčastnil se a speciálně ne. Tentokrát on měl i nějaké zdravotní problémy, se o tom říkalo, takže dlouho nebylo jasné, jestli se mu podaří na tu návštěvu do Spojených států přijet. Je na něm znát, že nemá úplně energii člověka těšícího se plnému zdraví. Nicméně on vlastně na sobě velmi často nedává znát prakticky nic. To je takové jeho velké specifikum. On je těžko čitelný, proti němu Donald Trump je velmi lehce čitelný. To bylo ostatně znát i na tom momentu. První dámy za nimi stály, ty nehnuli brvou, si stál vedle něj, nehnul brvou, ale Donald Trump se tam úplně jako skroutil v bolesti ano. Z toho silného zvuku těch bombardérů a dal na sobě znát to rozpoložení. Z hlediska protokolu vlastně tím v čínských očích ukázal svoji slabost, protože to se vlastně nedělá odhalovat, co cítím.
20: Takže si projev nedá a nedal. Kdo už naopak svůj projev měl, tak to je Petr Pavel, český prezident. On se pustil nejenom do Číny v něm, ale taky do Ruska, takže se vracíme k ruské agresi na Ukrajině. Sledovala jsi ten projev přímo v sále. Jaký jsi měla výhled? Jaký ohlas ten projev vzbudil?
15: Sledovala jsem ten projev v sálu a trošku jsem použila takovou lest, abych se tam mohla dostat, protože dovnitř se mohli dostat jen ti, kdo měli fotografické náčiní, ale já jsem řekla, já jsem z rozhlasu. Já nemá fotografické náčiní, já mám nahrávadlo, já si to musím nahrávat, a tak mi to prominuli a nechali mě jít. Tím pádem se mohla vidět jednak, jaké bylo přijetí prezidenta Pavla, dva řečníci před ním byl právě ten iránský prezident, takže to už bylo spousta lidí v sále, které zajímal už tento projev, tak už i potom zůstali na prezidenta Pavla. Prezident Pavel byl takový poměrně ostrý v tom projevu. On se vlastně i tím vyjádřením jednak na stranu Číny, které vzkázal, že když je teda velká mocnost, tak musí mít také velkou zodpovědnost a musí přijmout tu zodpovědnost a nepodporovat ten konflikt na Ukrajině tím, že pomáhá Rusku. Pojmenoval to tak velmi příkře, bych řekla, velmi otevřeně.
0: China has the power, influence and responsibility to help prevent conflicts, to escalate tensions and contribute to ending wars.
15: Nebral si rozhodně žádné servítky a tím se vlastně v té mezinárodní komunitě přidal na výši těch lídrů, kteří si taková vyjádření mohou dovolit.
0: Russia's aggression continues to inflict enormous suffering on the Ukrainian people.
21: Pavel dorazil na valné shromáždění spolu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou z Motoristů, letošním kandidátem v pražských volbách.
22: Dnes tady jsme v jedné delegaci, kterou on vede v OSN.
21: Den před projevem prezidenta spolu i posnídali. Dokonce jsem zaznamenal, že už dvakrát spolu v New Yorku snídali, takže už jsou zase kamarádi.
22: To, co je mezi námi, ty nezhody a ty spory, tak jsou čistě jenom pouze věci týkající se naší domácí politiky.
15: No kamarádi, to se asi takhle říct nedá, nicméně oni spolu bydleli vlastně ve stejném hotelu, poprvé se na té snídani potkali víceméně náhodou, po druhé už tam byl záměr. Tak, jak jsem to pozorovala já za ty 4 dny, tak vždycky to byl prezident, který učinil vstřícný krok a ministr ho neodmítl. A to pomohlo k tomu, že ty momenty, které spolu měli dané, například to, že v úterý při zahájení té rozpravy vlastně seděli Obhinka Kmoníčka vedle sebe v jedné řadě.
21: Český velvyslanec při OSN.
15: Ano, mohli si vybrat spolu nekomunikovat, ale zachovali se oba dva jako dva dospělí lidé, kteří jsou si vědomi svých pozic vůči české zemi. Když jsem se na to poté Petra Macinky ptala, tak mi řekl, že ty jejich rozdíly a odlišné postoje, které mají, že se převážně týkají domácích témat a že vlastně nevidí důvod, proč by si je měl brát sebou do zahraničí. Tak samozřejmě toto je určitý posun od summitu NATO v Ankaře, kdy ty jejich problémy, respektive jeho problémy s prezidentem byly patrné i v zahraničí. A oni se i potkali na takové iniciativě, kdy Česká republika by se chtěla stát nestálým členem Rady bezpečnosti OSN. To se prostě bude dít někdy za 5 let, bude ta volba. Ale už teď je potřeba pracovat na tom, aby jsme získali 120 hlasů. Proti nám jde Arménie, takže každý hlas se počítá. No a prezident si s ministrem rozdělili ty země, každý oslovuje nějaké jiné a každý vlastně domlouvá, takže i si sdělují, kdo jak je v těch jednáních daleko, komu kdo přislíbil hlas a za kým pojede jeden a za kým pojede druhý. A ministr Macinka mi i popsal, že to mají i vlastně trošku ideově rozdělené.
21: No tak ty si říkala, že to je posun od summitu NATO v Ankaře, tak to je na míle vzdálené tahle ta situace od toho, co jsme viděli v Ankaře. A navíc teda spolu, a já jsem se na to chtěl ptát, koordinují tedy spolu ještě ty snahy, aby nebo lobují za Česko, za české křeslo v Radě bezpečnosti na to období 32-33. Byla jsi jim v patách oběma nebo jenom někomu?
15: Většinou jsem následovala prezidenta republiky. Prezident vždycky se s námi dohodl a každý den vlastně připravil taková 2 setkání. Jedno ráno novinářům řekl, co ho čeká, a večer nebo odpoledne novinářům řekl, jak to probíhalo, co se dělo. A takhle vlastně my jsme měli informace o tom, co se bude dít, co se dělo, co se prezidentovi podařilo nebo co vyjednal a podobně. Ministr Macinka se rozhodl pro jiný způsob. On tyto všeobecné mítinky pro všechny novináře, kteří tam jsou, nepořádal a vybíral si, s kým bude hovořit. Já jsem ho požádala o rozhovor a Českému rozhlasu rozhovor dal, ale 3 novinářům z té celé skupiny rozhovor nedal, Deníku N, Refresher a České televizi, a tím pádem on vlastně dělal rozdíly mezi tím, s kým mluví a s kým ne.
21: Až se nakonec všichni rozjedou domů, s čím se budou vracet? Zástupci ze všech členských zemí OSN, co si odnesou z letošního valného shromáždění?
15: Odnesou si 2 taková hlavní témata. Jedním z nich je,
1: že Spojené státy přestávají být tím jednoznačným tahounem mezinárodního dění, že vznikají vazby, které jdou mimo Spojené státy a jsou neméně pevné, možná i pevnější, a že těchto vazeb může do budoucna, pakliže Spojené státy nezmění nějaký svůj apel na to mezinárodní společenství a svůj způsob, jakým jedná, tak ty vazby mohou být stále pevnější. A druhé velké téma je umělá inteligence. Umělá inteligence jako téma procházelo mnoha projevy, mnoha bilaterálními jednáními i mnoha akcemi a událostmi, které byly pořádány na okraj. A ta hrozba umělé inteligence a ty apely na to, aby to nadále zůstala služba pro lidstvo a ne pán lidstvu, který případně je schopen lidstvo zničit do pár let.
21: No a to je taky téma, které jsem dneska naschvál neřešil s tebou, protože jsme mu nedávno věnovali celou epizodu Vinohradské 12 a zase se k němu určitě někdy vrátíme. Jano, moc děkuju, že jsi na Valném shromáždění byla a že jsi nám mohla říct, co se tam všechno stalo.
1: Já děkuju za pozvání.
21: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Jana Ciglerová, naše americká zpravodajka. A mluvili jsme spolu o Valném shromáždění OSN, o projevech, o setkáních, o silných vyjádřeních, o ruské válce na Ukrajině, taky o Íránu a samozřejmě o Donaldu Trumpovi. Ve Vinohradské 12 vyjde tento týden ještě jedna epizoda. V sobotu zveřejníme originální anglickou verzi rozhovoru s Máriou Sulialinovou, ředitelkou nevládní organizace Almenda, se kterou jsme se v jedné z předcházejících epizod bavili o indoktrinaci ukrajinských dětí na dočasně okupovaných územích Ukrajiny. A po víkendu a pondělním svátku se vrátíme k aktuálnímu dění. Naslyšenou v úterý.

0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi. Český rozhlas uvádí koncertní podstup nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kekubazové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
3: Posloucháte Radiožurnál, je 9 hodin večer. Zprávy připravila Tereza Tomášková.
4: Středočeské vodárny podali trestní oznámení na neznámého pachatele kvůli znečištění vody olovem v okolí Odoleny vody. Rusko podle prezidenta Putina neplánuje střet s Evropou, stále zvažuje jednání s Ukrajinou. Hokejisté Třince porazili v extralize Vítkovice 8-2 a v nové sezóně zůstávají bez porážky. A zítra bude většinou slunečno, teploty až 22 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
4: Středočeské vodárny se snaží vyčistit vodojem a vodovodní síť v Odolené vodě severně od Prahy. Ve čtvrtek tam naměřili nadlimitní hodnoty olova. 15 000 lidí nesmí vodu z kohoutků pít ani používat k vaření.
5: Trošku mě to zaskočilo, musím přiznat. Docela jsem se lekla.
6: Říká paní Kristýna, která přivedla svou dceru do základní školy ve Zdibech u Prahy.
5: Hned jsme se zařídili, tak jsme se nakoupili pitnou vodu a podle toho fungujeme a čekáme, co bude dál. No.
6: Školní jídelna musela vyměnit klasické talíře a příbory za jednorázové, protože by je zaměstnanci nemohli umývat. Vedení Zdib nakoupilo zásoby balené vody a rozváží je seniorům. Výpadek dodávek zasáhl také dalších 11 okolních obcí. Společnost Středočeské vodárny kvůli kontaminaci podala trestní oznámení na neznámé mého pachatele, říká její ředitel Jakub Hanzl.
7: V tuto chvíli nevíme, jaký je zdroj znečištění. Domníváme se, že to můžou být nějaké skládky, které se nachází v blízkosti těch zdrojů.
6: Kdy se podaří dodávky obnovit, zatím není jasné. Josef Beneda, Radiožurnál.
4: Vrátíme se k tomu podrobně ve večerním Radiožurnálu po 8:30. Rusko podle prezidenta Vladimira Putina nechystá s Evropou žádný střet. Šéf Kremlu to podle agentury Interfax řekl dnes. Putin tvrdí, že pobaltské státy porušují práva rusky mluvících obyvatel, na což Moskva podle něj odpovídá humanitárními prostředky. Všechny tři pobaltské země už dřív porušování práv menšin popřely. Moskvu obvinili, že využívá ruskou etnickou menšinu k vyvolávání napětí. Putin taky nevyloučil případné obnovení jednání s Ukrajinou. Moskva o tom uvažuje, ale zváží své zájmy. Podle něj Rusko chtělo po volbách obnovit jednání s Ukrajinou, ta ale podle něj udeřila na volební místnosti. Několik představitelů západních zemí v posledních dnech varovalo, že Rusko může udeřit proti některému z evropských států v odvetě za pomoc, kterou Evropa poskytla Ukrajině. V pražském metru zítra začne výluka na lince C. Provoz bude přerušený mezi Pražským povstáním a Chodovem. Omezení se týká i stanic Opatov a Háje. Dělníci tam musí vyměnit původní dřevěné pražce za betonové. Oprava skončí v noci z pondělí na úterý, pokračuje mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
8: V úseku Chodov Háje bude provoz metra zajištěn kyvadlově. V denním provozu bude zavedena náhradní autobusová doprava XC v trase Pražského povstání Pankrác, Budějovická, Kačerov, Rostely, Dědinova a Chodov.
9: Sport. Třinec porazil v hokejové extralize Vítkovice 8-2 a vyhrál i čtvrtý zápas sezóny. Pardubice zvítězili Mladé Boleslavi 4-1, Sparta v Litvínově 4-1, Karlovy Vary nad Českými Budějovicemi 5-1, Kometa v Olomouci 4-2 a Plzeň na Kladně 4-3 po prodloužení. Kajakář Jakub Krejčí se stal v italské Ivre mistrem Evropy ve vodním slalomu. Po triumfu na mistrovství světa v americké Oklahomě ovládli evropský šampionát.
10: Tohle je taková krásná třešička na konci sezóny, kdy se o to bude líp vstupovat do té další. Po těch dvou světových pohárech, kdy jsem podle nejel toho, na co mám, obzvlášť v Paříži, kdy jsem nedobrovolně musel opustit loď naštěstí až po projetí cílové fotobuňky. Jsem rád, že jsem byl schopný sjet zase skvělou kvalitní finálovou jízdu, na kterou jsem upřímně pyšnej, protože tam nebyla víceméně žádná chyba.
9: Na šampionátu uspěli čeští kanoisté. Lukáš Kratochvíl získal stříbro a Tereza Kneblová bronz.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Nehoda v tunelu na Pražském okruhu a kolona na D1 za Popovicemi. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 nová nehoda v tunelu Cholupice. Na 7. kilometru kolize osobního auta s nákladním. Průjezdné je to teď pouze pravým pruhem, ze tří pruhů zůstal v provozu jediný. Kolona začíná od sjezdu do Strakonické ulice. Na dálnici D1 z Prahy do Brna popojíždí kolona za Velkými Popovicemi. Od 17. kilometru až za most Šmejkalka, tedy na 25. kilometr, je to asi na 20 minut. Na D11 z Prahy do Hradce Králové se už rozjíždí kolona před Chluncem nad Cidlinou. Na 60. kilometru před malou chvílí odstranili nepojízdné vozidlo. Jede se opět oběma pruhy. Kolona ještě od 54. kilometru téměř na půl hodiny, bude se to ale zlepšovat. Na silnici 35 počítejte s kolonou za Svitavami. Pomalu se jede od Kuclířova až do Moravské Třebové, počítejte s 20 minutami. A v Praze jeďte opatrně tunelem Blanka směrem do Troje. Za výjezdem na Dejvice havarovala 3 auta, s opatrností už projedete plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra bude většinou slunečno, po ránu mlhy, noční teploty 7 až 2 stupně, místy přízemní mrazíky, přes den pak 18 až 22 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje večerní radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
3: Dobrý večer. Za hodinu už vás pozdraví host radiožurnálu, kterým dnes byl kněz Martin Brousil. Přiznal nám, že ještě nikdy nenapsal jediné kázání. Důležité pro něj je, aby věděl, co chce sdělit a měl nějakou ústřední myšlenku. A jak vlastně slouží mše na Řípu a co je cílem klubu Nezna Bohu, taky o tom uslyšíte v repríze rozhovoru krátce po 22. hodině.
2: Večerní radiožurnál
1: a Zuzana Burešová.

0: Češi v poslední době podle odborníků lépe hospodaří s vodou. Bude se to hodit, protože s postupující změnou klimatu bude sucho častým a taky dost drahým problémem. Letos Evropská unie odhaduje škody způsobené suchem v přepočtu na 4 biliony korun. Jak to bude s vodou v dalších letech, se po konci astronomického léta přišel zeptat hydrologa náš zpravodaj Jan Kaliba.
1: Komořanská pobočka Českého hydrometeorologického ústavu v Praze má zvlášť pro hydrology to kouzlo, že leží asi 5 minut od jednoho možná z nejzajímavějších míst v republice, zvlášť pro vedoucího úseku povrchových vod, jako je Martin Pecha, a to je soutok Berounky a Vltavy. Teď jsme sem dorazili.
2: Tady je voda vlastně konstantní celé léto, jo? Tím, že je to vlastně pod Vltavskou kaskádou. Nejsem tady často jako některý z kolegů, který se sem chodí třeba pravidelně každý den koupat ráno nebo po práci, ale jako když je možnost, tak určitě se sem podívám.
1: Připluli k nám teď po Vltavě kachny.
2: Voda je vlastně to nejdůležitější, co máme, no, a já myslím, že to ty poslední roky nám to ukazují. To letošní sucho, dá se říct, že bylo hodně plošné. Těch oblastí, kde to bylo špatné, bylo jako většina území našeho a jenom pár míst mělo štěstí, že prostě trefili nějaký intenzivnější srážky. Roky nebudou každý rok, ale bude jich prostě přibývat. Jo? Vlastně po těch povodních 2024 v září, kdy se všechno doplnilo, všechno se zlepšilo, do podzemních vod se voda dostala všude, tak od té doby zažíváme naopak to horší období. To znamená nadprůměrné teploty převážně a podprůměrné srážky.
1: A je to to, o čem mluvíme v souvislosti s klimatickou změnou, že zkrátka my tady ten úhrn srážek vlastně máme plus minus stále stejný, ale že to bude chodit v těch extrémech. To znamená, že povodně budou pro nás zároveň doplnění vody a potom prostě hned začíná, na to navazuje období opačného extrému, tedy sucha.
2: Jako směřuje to k tomu a vidíme to nejenom na těch extrémních událostech, jako je povodně a sucho, ale vidíme to v průběhu každého toho měsíce. Plus minus třeba naprší to průměrné množství srážek, ale dříve to spadlo třeba v 6 dnech, v 8 dnech a teď se stává, spadlo to za 3 dny a další dny nepršelo. Jo?
3: Naučit se vodu zadržovat a neplýtvat s ní bude tedy čím dál zásadnější a podle Martina Pechy se v tom Češi zlepšili a denní spotřeba vody na osobu se snižuje.
2: Za poslední 10-20 let tohle kleslo jako velmi výrazně. Jo? Aktuálně je ta spotřeba někde pod 100 litrů, možná už někde 80-90 litrů na osobu na den, ale byla prostě výrazně vyšší, jo, dříve.
3: Říká hydrolog Martin Pecha, nejkritičtější sucho bylo v Česku v půlce srpna. Od té doby se situace zlepšila. Výrazné sucho přetrvává hlavně v jižních Čechách. Lokálně také na Vysočině, Jižní Moravě nebo v Plzeňském kraji. Z pražských Komořan, Jan Kaliba, Radiožurnál.

jaké sporty se vejdou do dnešního pravidelného přehledu, tak hned si taky odpovím. Tenis, vodní slalom i hokejová extraliga. Výsledky i úspěchy našich reprezentantů si dozvíte na Radiožurnálu za chvíli.

0: Na našem zpravodajském serveru i rozhlas máme taky stránky věnované sportu. Najdete tam nejenom výsledky, ale i rozhovory, online přenosy. Taky se tam dočtete, že české tenistky postoupily do finále poháru Billie Jean Kingové v čínském Shenzhenu. Teď si ale o tom můžete i poslechnout. Začíná sportovní přehled, který připravil Lukáš Antoš. Vítejte.
1: Dobrý večer. Sport. O vítězství na Španělském rozhodli už po dvou hrách. V té první Karolina Muchová porazila ve dvou setech Bouzasovou Manejrovou, v té druhé Linda Nosková taky ve dvou sadách jedničku soupeřek Bukšovou. Muchová nastoupila do utkání v ženské týmové soutěži po čtyřech letech a popisuje, jak se na kurtu cítila.
2: Já vždycky cítím asi nejvíc nervy, jak hraje hymna, jak se tam držíme, nebo ne nervy, je to takový, že se mě to tak jako dotkne skoro až do slz, ale jinak si myslím, že jsem neměla nějaký extra nervy v tom zápase. Já jsem teďka vlastně od US Open nehrála zápas, takže to bylo jediný takový, že jsem se trošičku hledala na tom začátku, ten kurt je tady takový specifický, ale myslím, že jsem to potom v těch důležitých momentech zvládla dobře.
1: České tenisky do finále nastoupí v neděli. Jejich soupeř vzejde ze zítřejšího zápasu Itálie-Ukrajina. Třinec ani ve čtvrtém kole hokejové extraligy nestratil body. Vítkovice porazil 8-2, Pardubice vyhráli v Mladé Boleslavi 4-1. Stejně dopadl duel Litvínova se Spartou. Karlovy Vary přehráli České Budějovice 5-1. Kometa zvítězila v Olomouci 4-2 a Plzeň si z Kladna odvezla výhru 4-3 po prodloužení. Kajakář Jakub Krejčí se stal v italské Ivre mistrem Evropy ve vodním slalomu. Navázal tak na další letošní úspěchy. Zlato z mistrovství světa a dvě vítězství ve světovém poháru.
3: Taková přání určitě nebyly. Já jsem se hodně soustředil na mistrovství světa, který jsem byl rád, že mi vyšlo. Jsem cítil velký tlak po těch prvních světových pohárech a bylo to psychicky hodně náročný. A tohle je taková krásná třešíčka na konci sezóny, kdy se o to bude líp vstupovat do té další.
1: Češi navíc individuálních závodů na mistrovství Evropy zkompletovali celou medailovou sadu. Kanoista Lukáš Kratochvíl získal při svém debutu stříbro a Tereza Kneblová mezi kanoistkami bronz. Taky ona navázala na titul mistryně světa z letošní sezóny.
4: Mám prostě nějakou teďka dobrou šňůru, jezdí se mi hrozně dobře, cítím se na vodě hlavně dobře při tom tréninku, baví mě to hrozně moc a myslím si, že to je to klíč k tomu, aby se jezdilo dobře i při tom závodě.
1: Tereza Kneblová za vítěznou Britkou Mallory Franklinovou zaostala o 46 setin sekundy. Druhá česká finalistka Martina Sadková skončila devátá. Ladislav Krejčí zůstává kapitánem české fotbalové reprezentace. Na tiskové konferenci před úvodním zápasem elitní skupiny Ligy národů to potvrdil nový reprezentační kouč Santi Denia. Obránce druholigového anglického Wolverhamptonu měl v poslední době potíže s lítkem. Na pátečním tréninku před utkání s Chorvatskem ale Krejčí nechyběl.
5: Měl jsem menší komplikace, musel jsem vynechat i poslední zápas v Anglii, jelikož jsem do toho skočil po nějaké pauze, která byla, jaká byla. A měl jsem nějaké přetížení, cítil jsem ho i tu, ale je to na velice dobré cestě. Takže se cítím dobře.
1: Utkání Česko-Chorvatsko začne zítra ve 20:45 v přímém přenosu Radiožurnálu Sport a na Radiožurnálu. O tři dny později národní tým znovu v Edenu přivítá Anglii. Na začátku října ho pak čekají ještě zápasy ve Španělsku a opět proti Angličanům ve Wembley.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 9:30. Zprávy a Tereza Tomášková.
1: V pražském újezdě nad Lesy má zdravotní potíže už přes 360 lidí. Jsou mezi nimi hlavně žáci školy, kteří snědli oběd ve školní jídelně. Hygienici tam tento týden potvrdili nákazu salmonelou. 50 nemocných skončilo v nemocnici. Případ vyšetřuje policie. Policisté chystají na prodloužený víkend větší množství kontrol kvůli očekávanému silnějšímu provozu. Vyzývají řidiče, aby jezdili opatrně. Jen od začátku týdne zemřelo na silnicích v Česku minimálně 13 lidí. Vyplývá to ze statistik na webu policie. Nejtragičtějším dnem letošního roku byla spolu se 27. červencem tato středa, kdy při dopravních nehodách zemřelo 6 lidí. Úřady v Kazachstánu zadržely 5 vojenských činitelů. Souvisí to s neštěstím při vojenském cvičení v Kaspickém moři. Zemřelo při něm 14 vojáků, kteří při náhlém zhoršení počasí a v silném větru spadli do vody. 5 zadržených čelí podezření z nedbalosti ve službě a porušení pravidel plavby se závažnými důsledky. Informovalo o tom tamní ministerstvo vnitra. Lidé můžou ode dneška navštívit opravený průmyslový palác v Praze. Komentované prohlídky měly původně trvat do 11. října. Všechny jsou už vyprodané. Výstaviště Praha proto plánuje uspořádat v budoucnu další. Dělníci zrekonstruovali pravé křídlo, středový sál a taky levé křídlo, které vyhořelo v roce 2008. Sport. Třinec ani ve čtvrtém kole hokejové extraligy neztratil body. Vítkovice porazil vysoko 8-2 a se 4 výhrami vede tabulku. Pardubice zvítězily v Mladé Boleslavi 4-1. Stejným výsledkem uspěla Sparta v Litvínově. Karlovy Vary porazily České Budějovice 5-1, Kometa vyhrála v Olomouci 4-2. Kladno dotáhlo 3-brankovou ztrátu. Nakonec ale doma podlehlo Plzni 3-4 v prodloužení.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda v tunelu na Pražském okruhu a zdržení na D1 za Mirošovicemi. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se zkrátila kolona za odbočkou na Velké Popovice. Začíná před sjezdem na Benešov na 20. kilometru a jede se pomalu až za most Šmejkalka na 25. kilometr. Zdržení kolem 10 minut. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 překáží nehoda v tunelu Cholupice. Na 7. kilometru jsou po kolizi osobního auta s nákladním uzavřené 2 pruhy a průjezdný pouze pravý pruh, kolona od sjezdu do Strakonické. Na D11 z Prahy do Hradce Králové se už rozjela kolona před Chluncem nad Cidlinou. Na 60. kilometru už v omezení nic nepřekáží a projíždí se plynule. A v Praze ještě vyšetřují nehodu v tunelu Blanka směrem do Troje. Za výjezdem na Dejvice havarovala 3 auta. Je to s opatrností průjezdné plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude většinou slunečno, po ránu ojediněle mlhy. V noci se ochladí na 7 až 2 stupně, místy se objeví přízemní mrazíky. Odpolední teploty vystoupí na 18 až 22 stupňů, na severu a severovýchodě bude maximálně do 19, na horách 12, na Šumavě 15 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje večerní Radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
0: Klidný večer vám přeji. Každý den najdete v auditoriu v aplikaci Můj rozhlas jeden historický záznam z našeho rozhlasového archivu. Přesně před 90 lety totiž vznikl jeden z nejranějších zvukových snímků věnovaných slavnému plochodrážnímu závodu Zlatá přilba. Můžete si poslechnout úvod reportáže, kterou natočil redaktor, novinář a cestovatel František Alexander Elstner.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

A teď téma, o kterém se právě mluví, debatuje a také se řeší. Kontaminaci vodojemu Odolená voda u Prahy mohly podle zástupců středočeských vodáren způsobit okolní skládky. Podali proto trestní oznámení na neznámého pachatele. A právě k tomuto případu se za chvíli vrátíme podrobně na Radiožurnálu.

0: Středočeské vodárny podaly kvůli olovu v pitné vodě v obcích kolem Odoleny vody trestní oznámení. Nadlimitní hodnoty olova naměřili v tamním vodojemu ve čtvrtek večer. Zhruba 15 000 lidí tak vodu z kohoutku nemůže pít ani z ní vařit. Musí pro ně chodit k cisternám nebo si kupovat balenou.
1: Důležité hlášení. Středočeské vodárny nás informovali o zvýšeném obsahu olova v pitné vodě a některých okolních obcích.
2: Takto varoval obyvatele Zdib obecní rozhlas. Informace o kontaminaci vody se začaly šířit ve čtvrtek večer. Popisuje paní Kristýna, která přivedla svou dceru do místní základní školy.
3: Trošku mě to zaskočilo, musím přiznat. Docela jsem se lekla. Hned jsme se zařídili, takže jsme se nakoupili pitnou vodu a podle toho fungujeme.
2: Většina rodičů proto dětem preventivně zabalila více pití, stejně jako další zdejší obyvatel Jan.
4: Děti dostali lahvičky s vodou a uvidíme, jak to bude vypadat ve škole a ve školce. Ale nelejte to na zem, jo?
5: Koukám, že oni si spíš s tou vodou hrají, než že by je to nějak znepokojovalo.
4: Ne, myslím si, že děti to nějak neřeší vůbec, no. Budeme doufat, že se to brzo spraví.
2: Středočeské vodárny přivezly ke škole dvě cisterny. Ty jsou i na dalších místech v obci. Dostatek vody se snažilo zajistit také vedení Zdib. Přibližuje nezávislá starostka Eva Slavíková, která kandiduje v komunálních volbách.
6: Okamžitě, jak jsme se to dozvěděli, tak jsme aktivizovali naše pracovníky úřadu, dobrovolníky, nakoupili jsme zásoby a začali jsme rozvážet po seniorech.
2: Výpadek zasáhl dalších 11 obcí v okolí. Důvod kontaminace je zatím neznámý. Podle ředitele středočeských vodáren Jakuba Hanzla nemohlo jít o běžné provozní záležitosti.
7: Domníváme se, že to můžou být nějaké skládky, které se nachází v blízkosti těch zdrojů, ale v tuto chvíli nevíme a potřebujeme samozřejmě, aby to někdo prošetřil.
2: Technici potrubí proplachují a snaží se z ní odstranit zbytky kontaminované vody. Podle optimistických odhadů by dodávky pitné vody mohly obnovit do několika dní. Ze Zdib u Prahy Josef Beneda, Radiožurnál.

Masarykova základní škola v Pražském Újezdu nad Lesy, kde se salmonelou nakazily desítky dětí, prodlužuje ředitelské volno do úterý 29. září včetně. Žáci by se měli do lavic vrátit ve středu. Vedení školy chce do té doby dokončit hygienická a bezpečnostní opatření a zajistit stravování. Ředitel Libor Skala zároveň dnes připustil, že zvažuje rezignaci. Další podrobnosti si přečtěte na našem serveru iRozhlas.cz.

0: Několik generací opavských hokejistů a fanoušků se konečně dočkalo v Opavě. Dnes otevřeli kompletně opravený zimní stadion. Jedna z nejstarších krytých ledových ploch v Česku se dočkala celkové modernizace za téměř 500 000 000 korun. Původní hala z roku 1953 už byla ve velmi špatném stavu.
1: Tento stadion je opravdu už za svým zenitem.
2: Co se týče zázemí pro mládež, veškeré šatny, plesnivý výzbroje, ten stadion je v katastrofálním stavu.
3: To byli jednatelé opavského hokejového klubu v různých dobách, kdy se o nutné záchraně stadionu mluvilo. Chátrání bylo znát nejenom očima, říká mluvčí města Opavy Roman Konečný.
4: Když jste tady přišli, tak už i v tom vzduchu jste cítili, že rozhodně nestačí prostě vytřít, a ti, kteří mají trošičku citlivější nosy, tak to moc dobře cítili, proč bylo potřeba opravit.
3: Novou ledovou plochu už testují mladí hokejisti. Změnilo se tady téměř všechno, včetně moderních technologií. Překvapivě až na hlavní a výraznou nosnou kostru historické budovy.
4: Jediné, co zbylo, tak je ocelová konstrukce, ta byla velmi dobře udělaná v těch 50. letech, takže tu jsme nechali. Zbytek je de facto celé nové.
3: Přibyly šatny, místa ke cvičení, trénování a posilování, anebo restaurace. Na tribunách je místo pro zhruba 2000 lidí.
4: Ten stadion je postavený tak, aby v případě toho, že v budoucnu bude třeba větší zájem, tak by se mohlo ještě lehce rozšířit. Je tam možné navýšení zhruba o 500 míst. Každopádně ta kapacita si myslíme, že je více než dostačující.
3: Opavské bruslení má dlouhou historii. Na konci 19. století tady bylo jedno z největších kluzišť v monarchii. V roce 1908 Opava dokonce hostila mistrovství světa v krasobruslení. Na to teď navazuje opravená krytá ledová plocha, nově pojmenovaná jako Slezan Arena. Z Opavy Martin Knitl, Radiožurnál.

0: Poznají vaše děti falešnou fotku nebo lživou zprávu? Zapojte je do olympiády mediální gramotnosti, kde získají nové informace a mohou vyhrát skvělé ceny, jako 55 000 žáků minulý rok. Stačí jedna vyučovací hodina. Přihlaste třídy základních a středních škol na webu medialnigramotnost.com. Registrace končí už 11. října. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál posloucháte ve 22 hodin. A taky zprávy s Terezou Tomáškovou.
2: Koncern Volkswagen svolává na servis 4 miliony aut kvůli možným problémům s řízením. Nafta je na Slovensku nejdražší od začátku statistik v roce 2009. Hokejisté Třince porazili ve čtvrtém kole hokejové extraligy Vítkovice 8-2 a zítra bude většinou slunečno, teploty až 22 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
2: Koncern Volkswagen svolává do servisu na 4 miliony aut. Důvodem obří akce je možné opotřebení na upevňovacím šroubu v systému řízení. Kromě vozů Volkswagen nebo Audi musí do servisu taky auta značky Škoda.
4: Týká se i automobilů Škoda.
5: Potvrdil Radiožurnálu mluvčí Škoda Auto Zbyněk Straškraba.
4: Týká se to modelu Octavia, Karoq, Kodiaq a Superb z výrobních let od roku 2015 až do roku 2024.
5: Zákazníci budou podle mluvčího uvědoměni dopisem, kdo ho nedostane, toho se oprava netýká. Je to největší svolávací akce Volkswagenu od aféry Dieselgate před 10 lety. Na náklady koncernu se ale tentokrát nebude měnit software v autech s dieslovými motory, ale šroub za zhruba 100 korun, který může obzvlášť vlivem posypové soli časem skorodovat a prasknout. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
2: Nafta je na Slovensku nejdražší od začátku statistik v roce 2009. Litr minulý týden stál v přepočtu necelých 48 korun. Benzín Natural 95 vyšel průměrně na 45 korun a je nejdražší za poslední 4 roky. Vláda kvůli vysokým cenám od října omezí marže čerpacích stanic a na měsíc zlevní cestování veřejnou dopravou.
6: Nafta na Slovensku zdražuje skoro celé léto a proti loňsku za ní řidiči platí o třetinu víc. Benzín meziročně podražil zhruba o pětinu. I tak jsou ceny pohonných hmot na Slovensku o víc než 10% pod unijním průměrem. Vláda kvůli zdražování zavádí opatření. Od října stanoví maximální marže čerpacích stanic na 10 centů za litr, tedy asi 2,5 koruny. Na měsíc také zlevní o polovinu jízdenky ve druhé třídě vlaků a nabídne peníze městům a krajům na levnější MHD nebo příměstské autobusy. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
2: Hudební skladatel a klavírista Jaroslav Ježek by dnes oslavil 120. narozeniny. Jeho život a tvorbu nejen pro Osvobozené divadlo připomíná nová výstava v Pražském národním muzeu.
7: Tmavomodrý svět, Babička Mary nebo Stonožka. I díky těmto skladbám se Jaroslav Ježek nesmazatelně zapsal do historie české hudby. Název jedné z jeho písní nese i nová panelová výstava v Národním muzeu. Pokračuje její kurátorka Veronika Gašparová.
8: Tmavomodrý svět složil Ježek, Voskovec a Verich v Brně, kdy měli vytvořit teda blues. A najednou z toho zrostla vzájemná spolupráce, takže tahle ta písnička definovala celý jeho život.
7: Přestože kvůli nemoci od dětství téměř neviděl a trpěl také nedoslýchavostí, je Jaroslav Ježek považován za velikána československého jazzu. Ježkovo dílo nově připomíná také pamětní deska na jeho rodném domě na Pražském Žižkově. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
3: Sport.
2: Hokejisté Třince porazili Vítkovice 8-2 a vyhráli i čtvrtý zápas nové extraligové sezóny. Pardubice zvítězili v Mladé Boleslavi 4-1, Sparta v Litvínově taky 4-1, Karlovy Vary nad Českými Budějovicemi 5-1, Kometa v Olomouci 4-2 a Plzeň na Kladně 4-3 po prodloužení. České tenistky si zahrají o titul v poháru Billie Jean Kingové. V semifinále v Šenčenu porazili Španělsko 2-0. Karolína Muchová i Linda Nosková zvládly své dvouhry ve dvou setech. Pokračuje Nosková.
9: Krásný pocit, ale samozřejmě nebyla jsem to já, která to jenom dotáhla, byla to Kája, která to odstartovala, taky Mary 3 dny zpátky, takže je to určitě všechno týmová práce, jak jinak. Ale vždycky je trošku příjemnější nastupovat do zápasu, když už ten tým vede 1-0, takže bylo to možná pro mě trošku lehčí.
2: V neděli se Češky utkají s vítězem semifinálového duelu Itálie-Ukrajina.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehody na D1 za Velkou Bíteší a také u Kroměříže. Na dálnici D1 z Brna do Prahy se za Velkou Bíteší na kilometru 118 střetlo osobní auto s nákladním. Jsou v odstavném pruhu, na místo jede policie, zatím plynule projedete. Na D1 pozor na nehodu u Kroměříže ve směru do Brna. Ve sjezdu na Kroměříž východ na kilometru 260 osobní auto srazilo srnu. Na místě je policie, s opatrností projedete. Na D1 z Kroměříže do Brna opatrně také u Vyškova. V okolí sjezdu na Vyškov západ na kilometru 226 máme hlášený pohyb zvěře na vozovce. A na D11 z Prahy do Hradce Králové čekejte překážku za odbočkou na Pečky. Na 37. kilometru pojedete kolem odstaveného osobního auta. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude většinou slunečno, po ránu ojediněle mlhy, v noci se ochladí na 7 až 2 stupně, místy se objeví přízemní mrazíky, odpolední teploty 18 až 22 stupňů, na severu a severovýchodě maximálně 19 a na horách kolem 12, na Šumavě 15 stupňů. Tolik zprávy. A začíná repríza hosta dopoledního radiožurnálu. Slovo má Jan Pokorný.
11: 460 metrů nad mořem, to je výška hory Říp, tam se chodí za výhledem, za pověstí o praotci Čechovi i do malé rotundy na vrcholu. Letos si připomínáme 900 let od její doložené obnovy a vysvěcení, tak je to asi nejpřesnější. A naším hostem je roudnický farář Martin Brousil. Dobrý den, vítám vás v rozhlase.
12: Dobrý den, moc děkuju za pozvání.
11: Jak je asi teď na Řípu?
12: Předpokládám, že tam bude asi docela chladno, protože i pod Řípem byla dosti zima, když jsem odjížděl, a budou tam asi přicházet první návštěvníci, protože pořád ještě je doba, kdy tam proudí docela hodně lidí teď v září.
11: Víc, než by vás těšilo třeba?
12: Nás těší, když právě přichází hodně návštěvníků, takže jsme s tím jenom spokojeni a jsme rádi.
11: Jak často se nahoru Říp dostanete vy?
12: Já se dostávám nahoru Říp především v souvislosti se sloužením mše v rotundě, která se koná přes, zjednodušeně řečeno, letní období od května do října, každou první neděli o 16:30 odpoledne. To letní období je takhle vybrané proto, protože počínaje listopadem mohou přicházet situace a okolnosti, které zamezují tomu, aby se tam člověk bezpečně na ten Říp dostal. A to nejenom autem, což tedy musím přiznat, že jsou způsoby mého výstupu, ale i pěšky, protože potom třeba, když nasněží a je uklouzáno, tak to je opravdu skoro o život. No.
11: S farářem Martinem Brousilem si budeme za chvíli povídat nejenom o tom, co bude třeba v neděli, ale i o tom, co bylo před těmi 900 lety. Pravděpodobně.
3: Host radiožurnálu.

0: Roudnický farhář Martin Brousil je hostem Radiožurnálu. Neděle 27. září je za dveřmi. 10.30 mše v kostele narození Panny Marie v Roudnici. Jak se na ní chystáte?
1: Tak chystáme se na ní tak, že hlavně znovu a znovu opakujeme našim farníkům, že tam vše svatá bude o hodinu později, než je obvyklé, protože
0: je pravda,
1: jsme kvůli
0: 10.30,
1: příjezdu pana arcibiskupa Olomouckého a jeho časovým možnostem museli ten začátek posunout. No a jinak samo to datum vlastně jsme stanovili především s ohledem na možnosti pana arcibiskupa Nuzíka, protože ono ve skutečnosti přesné datum posvěcení té rotundy v tom roce 1126 není známé, takže bylo jenom na nás, který den v tom letošním roce si tu slavnost naplánujeme a uskutečníme.
0: Jedno datum z onoho roku 1126 známé je, alespoň v historických pramenech, a to je 18. únor, kdy u Chlumce poblíž Ústí nad Labem, ne tedy Neplesich s Chlumcem nad Cidlinou, to byla jiná bitva. Jestli to byla bitva. Tady se střetla vojska českého knížete Soběslava I. a německého krále Lotara III. Soběslav zvítězil, prý i díky počasí, se uvádí. No a na tu památku

0: sídlo. Byla to zřejmě hora vyhražená bohům a v tom okolí řípu na té plošině, ze které ten dřív vyrůstá, tak se nacházejí spousty pohřebních mohyl a jiných objektů, které ukazují, že prostě ten říp byl takovým jaksi zásadním místem určitého vztahování se, tedy k přesahu pro ty lidi těch starých kultur, kterých se tam za nějakých těch 5000, 6000 let vystřídalo snad 20 různých druhů. A takže zřejmě z toho důvodu, že ta hora byla spojena právě s takovýmhle účelem a způsobem úcty, tak v těch raných dobách křesťanství zakořenujícího v Čechách byla ta hora křesťansky posvěcena výstavbou nějaké kaple. Nevíme, kdy ta kaple první byla postavena, ani jakou měla podobu. Mohlo by to být klidně ještě v 10. století, protože vlastně ten říp, dá se říci, že stojí uprostřed krajiny, která i v těch raných českých dějinách byla právě tím nejstarším místem, kde vznikala česká státnost. Vlastně když se z řípu rozhlédneme, tak vidíme kolem dokola, že Levý Hradec, Budeč, Mělník se svatou Ludmilou, Starou Boleslav, i místo, odkud podle legendy pocházel Přemysl Oráč, Stadice nakonec, že taky nejsou tak daleko.
1: Ale taky tam svého času operovali germánské kmeny, to není jako výsostně česká záležitost.
0: To zcela jistě, tak před příchodem Slovanů, tam byli Germáni, potom zřejmě předtím Keltové a další etnika, která asi ani neumíme pojmenovat, známe je spíš podle těch archeologických pozůstatků, čili pojmenováváme je spíše podle nějakých charakteristických vzorů, které používali třeba k výzdobě keramiky nebo podobně. Že? No a, ale samotná hora Říp, když jste zmínil ty Germány, tak vlastně ten její název má svůj původ právě ve starogermánském slovu, které snad má taky i nějakou svoji obdobu v keltském jazyce, a to je ryb. Ryb, tak se ten název předával.
1: A přišel pravotec Čech a dal tam ten háček.
0: Ano, dal.
1: A byl to český ryb.

0: Roudnický farář Martin Brousil je hostem Radiožurnálu. Jsme spolu na řípu, alespoň v myšlenkách a ve slovech. Když se podíváme do Kosmovy kroniky, tak tam nalistujeme první zmínku o praotci Čechovi. Je to tak?
1: Ano.
0: A odtud pak ten příběh o slovanském lidu, který hledá novou vlast, převzal Václav Hájek z Libočan. K čemu byla vlastně takováhle báje dobrá?
1: No tak řekl bych, že Kosmas se nechal inspirovat druhou knihou Mojžíšovou. Mm-hmm. Konec konců byl to kněz, kanovník metropolitní kapituly, takže Bibli dobře znal. A v druhé knize Mojžíšově čteme o té události, kdy Mojžíš vyvedl izraelský lid z egyptského otroctví do té země Bohem zaslíbené Abrahamovi. A tak zřejmě Kosmas chtěl také dát svému lidu nějakou vznešenou představu o jeho národním počátku a tak tedy vymyslel onu postavu praotce Čecha jako takového podobného vůdce lidu, který prostě uvádí ten přikočovaný lid do země, která je pro něj určená a ve které se mu dobře povede.
0: Setkáváte se ještě někdy třeba na Říbu nebo pod Říbem s někým, kdo si myslí, že to fakt je pravda? Že ten praotec Čech tam byl?
1: Určitě, dokonce bych si dovolil říct, že to bude většina návštěvníků. Protože ono i myslím si, že ve vyučování vlastivědy se stále prostě ten příběh podává, aniž by se mu dávalo nějaké kritické vysvětlení. Takže hodně lidí opravdu jaksi považuje tu událost za historicky skutečnou.
0: Vlastně na Řípu v Rotundě budete sloužit tédeum teď v neděli od 15 hodin, když už jsme u toho časového itineráře. Tédeum to je vlastně chvalospěv, abychom to vysvětlili posluchačům. Jak se na to připravuje farář?
1: Farář se na to připravuje tak, že hlavně má na starosti veškerou tu organizaci, čili musel jsem oslovit...
0: Ten ceremoniál vy umíte asi, že?
1: Tak, ano, oslovit oba pány arcibiskupy a domlouvat si jejich sekretáři, jak to bude probíhat a samozřejmě taky obstarat nějaké zázemí pro to, abychom se někde mohli naobědvat a neumdleli únavou.
0: Aha, takhle náročné to je?
1: No a na závěr jsme ještě naplánovali, že si potom oddechneme v malém pivovaru ve Ctině vsi pod Řípem, takže den bude, myslím, opravdu naplněn a to příjemně.
0: A teď, když se podívám na, řekněme, běžný provoz vaší farnosti, jak se vlastně farář připravuje na to, kdy promlouvá k věřícím v kostele, na to kázání, tak aby to bylo aktuální, aby udržoval tu víru vlastně stále živou, aby to nebyla jenom s odpuštěním Bible.
1: Jo. No tak myslím si, že na kázání se připravujeme soustavně vším, co prožíváme a jak se taky osobně k Pánu Bohu nějak vztahujeme a modlíme a před ním ty věci, které zažíváme, promýšlíme a prosíme o nějakou radu nebo řešení nebo východisko. Takže člověk hlavně vychází z těch osobních zkušeností, jak on přemýšlí nad těmi skutečnostmi víry, jakým způsobem v jeho vlastním životě souvisí s těmi běžnými věcmi, které prožívá, nebo prostě s těmi událostmi společenskými. A to se potom všechno tak nějak jak dá dohromady a to člověk může použít.
0: Vy si to píšete?
1: Ne, nepíšu si. Musím přiznat, že jsem si nenapsal jediné kázání. Někdy si napíšu poznámky, tak abych nemusel pořád znovu jaksi si to v hlavě připomínat. Ale důležité je, aby člověk věděl, co chce sdělit, aby měl prostě nějakou tu ústřední myšlenku. No a ten způsob, to už potom je taková určitá improvizace.
0: Roudnický farář Martin Brousil, dnešní host Radiožurnálu.

0: Technologie budoucnosti,
1: lékařské novinky,
0: překvapivé vynálezy.
1: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří experimentu.
0: Experiment.
1: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií
0: v sobotu
1: od 9 hodin.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál je s vámi i teď v 10:30. A taky Monika Chmilová se zprávami. Středočeské vodárny kvůli znečištění vody olovem v okolí Odoleny vody podali trestní oznámení na neznámého pachatele a obrátili se na Českou inspekci životního prostředí. Záměrné znečištění ale nepředpokládají. Zdrojem můžou být například skládky v okolí. Problém se týká asi 15 000 obyvatel. V zasažených obcích je k dispozici přes 20 cisteren s pitnou vodou. Poslanci budou v úterý hlasovat o vyslovení nedůvěry vládě. Schůzi požadovala opozice, která má potřebné podpisy pro svolání schůze. Opozice tvrdí, že premiér Andrej Babiš z hnutí ANO nevyřešil svůj střet zájmů. Vadí taky výše schodku státního rozpočtu na příští rok. Ten bude 386 miliard korun. Koalice si za návrhem stojí. Koncern Volkswagen svolává do servisu 4 miliony aut. Důvodem obří akce je možné opotřebení na upevňovacím šroubu v systému řízení. Kromě vozů značek Volkswagen nebo Audi se to týká i některých Škodovek a Seatů. A v pražském metru zítra začne výluka na lince C. Provoz bude přerušený mezi stanicemi Pražského povstání a Chodov. Omezení se týká i stanic Opatov a Háje, kde budou soupravy jezdit kyvadlově. Dopravní podnik taky zavede náhradní autobusovou linku XC. Dělníci musí vyměnit původní dřevěné pražce za betonové. Oprava skončí v noci z pondělí na úterý.
0: Sport.
2: Kajakář Jakub Krejčí získal na mistrovství Evropy ve vodním slalomu zlato, kanoista Lukáš Kratochvíl stříbro a kanoistka Tereza Kneblová bronz. Zítra šampionát v Itálii pokračuje kajak krosem. Ten nabídne v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D1 za Velkou Bíteší a překážka na D11 za Chluncem nad Cidlinou. Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor na nehodu za Velkou Bíteší. Na kilometru 118 se střetlo osobní auto s nákladním. Odstavný pruh je uzavřený, místo je označené světelnou šipkou. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy zvyšte pozornost za Chluncem nad Cidlinou. Na kilometru 51,5 zastavilo nouzově osobní auto s karavanem. Je to s opatrností průjezdné. Na Pražském okruhu počítejte s omezením za sjezdem z dálnice D1 ve směru k letišti. Na 76. kilometru je teď zúžení do jednoho pruhu kvůli opravě vozovky. A na silnici 13 pozor na nehodu u mostu ve směru do Teplic. A přímo u sjezdu do mostu na 73. kilometru auto srazilo zvěř. Na místo jede policie, zpomalte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci se ochladí na 7 až 2 stupně, místy se objeví přízemní mrazíky a ráno se ojediněle budou vyskytovat mlhy. Zítra čekáme slunečno, bude jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na severu a severovýchodě maximálně 19, na horách kolem 12 a na Šumavě kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A za chvíli pokračuje repríza dopoledního hosta Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Povídáme si s roudnickým farářem Martinem Brouselem, zejména o hoře Říp, také o rotundě. Vy teď už víte díky studii českých výzkumníků, že tahle symbolická dominanta české krajiny je pozůstatkem lávového jezera. To vzniklo před více než 26 miliony let během výbušné erupce takzvaného márového vulkánu. To asi víte, protože se tam občas potkáváte s geology nebo s archeology. Nakolik ověřitelná jsou ta, co data, ale ty návaznosti, jako třeba ta, která by měla souviset s onou bitvou v roce 1126 a potom následným krokem knížete Soběslava I., že tam rozšířil ten kostelík. To se dá doložit?
1: Tak popravdě nepamatuju si ani onu událost vzniku Řípu a ani tu bitvu u Chlumce, ale pravdou je, že vlastně neexistuje žádný historický zápis, který by nesl informaci o tom, že byla nějaká skutečná přímá souvislost mezi oním vítězstvím nad tím králem Lotarem a mezi tou obnovou rotundy. My máme pouze zápis, který pochází z pera kronikáře, který nese pojmenování kanovník Vyšehradský, jeho jméno neznáme. A ten zaznamenal, že tedy v tom roce 1126 nechal kníže Soběslav I. znovu vybudovat pobořenou kapli na Řípu a v témže roce, že ji vysvětil olomoucký biskup Jindřich Zdík. To byla poměrně významná osoba své doby, velmi vzdělaný kněz a biskup, který mimo jiné do Čech přivedl také premonstrátský řád, který potom tady působil a do současnosti požehnaně působí. A to je vlastně i ten důvod, proč jsme pozvali pana arcibiskupa Olomouckého do Čech, protože popravdě řečeno jeho vlastní teritorium je Morava, on je metropolitou, tedy moravským, ale právě proto, že tento jeho předchůdce na biskupském stolci olomouckém byl tím světitelem rotundy, tak jsme chtěli obnovit tady jaksi ten vztah Olomouce k rotundě. A vlastně je trošku zajímavé, že když hovoříme ještě o té bitvě u Chlumce, takže tím viníkem, který způsobil to tažení krále Lotara do Čech, byl olomoucký kníže z přemyslovského rodu Ota II. Olomoucký. Takže jeden Olomoučan způsobil potíž a druhý Olomoučan Jindřich Zdík ještě v tom samém roce vlastně naopak tomu knížeti Soběslavovi takhle vyšel vstříc a vypravil se na Říp, aby požehnal tu obnovenou kapli.
0: Aby člověk neřekl, za co všechno můžou Olomoučané. Farář Martin Brousil je hostem Radiožurnálu.

0: Roudnický farář Martin Brousil, host Radiožurnálu. Pohybujeme se na Řípu a v jeho okolí. Je pořád nahoře ten nápis Co Mohamedu Mekato Čechu Říp?
1: Je tam stále na turistické...
0: Jak se na to dívá katolický kněz? Nechcete to sundat?
1: Ne, já myslím, že to není nic, co by se mi nemělo líbit, nebo by mělo vadit. Je to nakonec pravda.
0: A tak, ano. A nesouvisí to s Rotundou, že? Je to tam asi z jiných důvodů napsáno.
1: Na Rotundě jsme měli spoustu jiných nápisů. Od lidí, kteří zrovna se k ní nechovali hezky, ale ty bych tady ani nepřipomínal.
0: Nepřipomínejte, ale já připomenu jednu věc z vašeho farního programu. Vy máte klub Neznabohů. Co to je?
1: Klub Neznabohů, to je projekt mých spolupracovníků, manželů Horákových, kteří mi pomáhají s vedením života farnosti. A je to takové volné povídání si o různých biblických událostech a tématech a hledání jejich přesahu, možného přesahu do našich životů nebo nějakých souvislostí s tím, co prožíváme my a o čem mluví ten příběh.
0: A podmínkou účasti je, abych deklaroval, já jsem Neznaboh.
1: Já tam teda nechodím, abych nespůsobil veřejné pohoršení, ale myslím si, že ten název byl zvolen hlavně proto, aby se lidé nebáli, no protože popravdě řečeno, jaksi to kostelní prostředí je většinovou společností chápáno jako takové zcela přináležející jenom těm lidem, kteří tam prostě kmenově patří a chodí.
0: A to je škoda, ne?
1: Je to určitě škoda. My bychom byli rádi, aby jsme rozšířili brány, otevřeli teda lidem dobré vůle a rozumných zájmů. A tak vlastně i tohle ten název by tomu měl napomoci, aby se prostě lidé, kteří se necítí být úplně těmi kovanými věřícími, tak aby se neostýchali přijít.
0: Přišli, říká Martin Brousil, roudnický farář.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na dálnici D1 z Brna do Prahy se vyhněte překážce za Měřínem. Na kilometru 129 uprostřed vozovky v pravém pruhu větší předmět, zřejmě matrace.
4: V pravém pruhu nějaká jakoby matrace nebo nějaká prostě velký objekt, jo. Já jsem tomu tak vyhnul.
3: D1 Brno Praha za Měřínem, kilometr 129, pozor na větší předmět uprostřed dálnice. Další zelená vlna ve zprávách celou.
2: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: tak všechno mám.
1: Výročí 900 let, Horaříp, tamní rotunda a Martin Brousil, roudnický farář, host Radiožurnálu. Jak se u vás potkává, řekněme, takový ten turistický provoz na Řípu s člověkem, který tam přijde hledat spiritualitu, nebo jenom ticho třeba?
2: To je na Řípu hodně obtížná záležitost, protože ta rotunda je prostě maličký prostor. A to nám přináší stále potíže, protože je málo co tam můžeme vlastně návštěvníkům jako turistům ukázat, přece jenom to zařízení je tam skromné. A tak pro ten účel, abychom uspokojili turisty, tak se snažíme vymýšlet nějaké doplňkové programy anebo nabídku. Takže třeba tam v současnosti máme virtuální brýle s nahraným výhledem z Řípu do okolí. A to proto, protože spousta lidí očekává, když vidí rotundu s věží, že se jedná o možnost vyhlédnout do kraje, že ta věž je vlastně rozhlednou, a bývají velmi zklamáni, když zjistí, že to není možné. A tak proto, abychom vlastně nahradili nějak tohleto, tento nedostatek, takže nám dron natočil tedy ten rozhled z Řípu a myslím si, že to má docela úspěch. Mm-hmm. Potom jsme nechali zpracovat takový animovaný film o dějinách Řípu a rotundy, který se tam také může shlédnout. A potom je tam ještě výstava také nějakých faksimile románských kodexů a výstava o rotundách podobných právě té řípské, protože ono rotund svěží je málo. Daleko více existuje rotund pouze s tou kostelní lodí kruhovou a s tou apsidou. Aby měli věž, to už je docela unikát. Takže náš pan Kastelán vypracoval takovou galerii těch rotund, které mají podobný vzhled, a tam představuje jejich tedy podobu a historii.
1: Když už kombinujeme tyhle prvky, včetně těch prvků moderních výrazových prostředků a dronu, naštěstí tedy dronu, který zachycuje krajinu, tak v galerii u vás v Roudnici nedávno skončila výstava Říp, kontext a současnost, asi jste ji navštívil. Tam byly zajímavé artefakty, ne?
2: To určitě.
1: Odpadky počínaje.
2: Tak. Říp je místo, které ano, i s těmi odpadky je spojeno, protože prostě ta návštěvnost je tam veliká a ty možnosti nějakého opatrování té hory zase nejsou jaksi tak možné.
1: Tady jenom dodejme, že to byli mladí umělci, že právě galerie využila jejich vhledu nebo nevhledu do dění kolem Řípu a na Řípu. Čím to na vás dýchlo?
2: Dýchlo to na mě asi především uspokojení nad tím, že se lidé stále vlastně tím místem zabývají, že je zajímá, že dokáží se na něj dívat z různých úhlů, že umí připomenout i určité nedostatky, které jsou s ním spojené a kterých jsme si vědomi a pomalu se snažíme, jak my, tak vlastně vlastník té samotné hory, což je rodina roudnických Lobkoviců, nějakým způsobem vylepšovat, přemýšlet nad tím, co by mohlo být lépe.
1: Možná se řada našich posluchačů s vámi v neděli setká z toho 27. října, ať už v Roudnici, anebo potom odpoledne na Řípu. Roudnický farář Martin Brousel byl hostem Radiožurnálu. Mějte se hezky.
2: Já moc děkuju za pozvání a všem přeju krásné, volné svatováclavské dny.
1: Děkujeme za to.

0: Víkendový host Radiožurnálu.
1: Zpříjemněte si víkendové dopoledne.
0: Hodinové povídání se zajímavými hosty.
1: S herci,
0: vědci,
1: sportovci,
0: zkrátka lidmi, kteří vás svým vyprávěním zaujmou.
1: Víkendový host Radiožurnálu.
0: Každou sobotu i neděli po 10. hodině.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Pri Bohemia Radio. Mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby. Od 18. do 22. října v Olomouci. Můžete se těšit na Lucii Polišenskou jako Olmerku, podcast session s Petrem Uhlíkem nebo besedy o rozhlasovém herectví s Martinem Fingrem, Igorem Barešem, Otakarem Brouskem a také na kavárnu Pod mě po celou dobu festivalu. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
3: Posloucháte Radiožurnál, je 23 hodin. Zprávy připravila Monika Chmielová.
4: Rusko podle prezidenta Putina neplánuje střet s Evropou, stále zvažuje jednání s Ukrajinou. Na podzim přibývá srážek se zvěří. Třinečtí hokejisté porazili Vítkovice a jsou v extralize nadále 100%. A zítra bude většinou slunečno, teploty až 22 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Rusko podle svého prezidenta Vladimíra Putina nechystá s Evropou žádný střet. Šéf Kremlu to podle agentury Interfax řekl dnes. Putin tvrdí, že pobaltské státy porušují práva rusky mluvících obyvatel, na což Moskva odpovídá humanitárními prostředky. Všechny tři pobaltské země už dříve porušování práv menšin popřely. Moskvu obvinili, že využívá ruskou etnickou menšinu k vyvolávání napětí. Putin také nevyloučil případné obnovení jednání s Ukrajinou. Moskva o tom uvažuje, ale zváží své zájmy. Podle něj Rusko chtělo po volbách obnovit jednání s Ukrajinou, ta ale podle něj udeřila na volební místnosti. Chorvatská policie vyzvedla 5 utonulých migrantů ze řeky Kupa na hranici se Slovinskem. Zhruba dalších 20 se podle policie podařilo zachránit. Řeka tvoří část hranice mezi oběma unijními státy. Policie zasahovala u obce Damajl na chorvatské straně řeky. Jeden policista po přivolání skočil do vody a 5 lidem pomohl. 14 lidí ze stejné skupiny přeplavalo řeku a dostalo se do Slovinska. S přicházejícím podzimem může přibývat střetů aut se zvěří. Ta je právě v této době v říji a taky se pomalu začíná připravovat na zimu a hledá potravu. Častěji tak migruje a přechází silnice. Policii je nutné nehodu oznámit v každém případě. Ta může na místo vyslat hlídku. U méně závažných případů je možné srážku vyřídit po telefonu, jak vysvětluje zástupce ředitele dopravní policie Jan Straka.
5: V případě, že nedojde ke zranění nebo usmrcení osob, nedojde ke škodě vyšší než 200 000 korun, ta zvěř ani to vozidlo nepředstavují nebezpečí pro ostatní řidiče, tak je možné tímto to ukončit. Operační důstojník zaeviduje tohle oznámení. Operační důstojník vyrozumívá příslušně myslivecké sdružení, aby zvěř odstranila.
4: Řidiči by měli dávat pozor hlavně v lesnatých úsecích nebo mezi poli a loukami, odkud můžou zvířata z nenadání vyskočit. Důležité je taky nepodceňovat silniční značku, která na zvěř upozorňuje. Několik desítek metrů hluboké sondy vrtají geologové u Slavíče, místní části hranic. Zkoumají podloží budoucí vysokorychlostní tratě Moravská brána, která má střed Moravy s Ostravou. Práce řídí Vladislava Kopřivová.
6: Tato etapa je zaměřená především na monitoring hladiny podzemní vody a ověření modelu těch sesuvných území. To znamená, že ta území jsou aktuálně stabilní, nic se nám tady nehýbe.
4: Sport. Hokejisté Třince vyhráli 4. zápas sezóny a v čele tabulky mají 100% bodový zisk. V pátek zvítězili oceláři nad Vítkovicemi vysoko 8-2. Využili celkem 5x přesilové hry. Jednou se v početní převaze prosadil i Michal Kovařčík, který po otřesu mozku v přípravě odehrál první zápas v sezóně.
7: Tak já jsem určitě rád, že jsem se vrátil a vyhrálo se, protože kluci byli na vítězné vlně, tak jsem rád, že jsem nepřinesl nějakou smůlu nebo něco, ale myslím si, že to bylo dobře zvládnuté od začátku a pomohli jsme si hodně přesilovkama a ten zápas jsme si tím ulehčili.
4: V dalších zápasech 5. kola Tip Sport Extraligy porazili Karlovy Vary České Budějovice 5-1, Plzeň zvítězila na ledě Kladna 4-3 v prodloužení, Brno vyhrálo v Olomouci 4-2, Sparta Praha v Litvínově 4-1, stejně jako Pardubice v Mladé Boleslavi.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D4 u Dobříše a taky překážka na D1 za Měřínem. Na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy pozor na nehodu u Dobříše. Na 29. kilometru se střetla dvě osobní auta. Blokují tam odstavní pruh, na místo jede policie, projíždějte opatrně. Na D1 z Brna do Prahy jste hásili překážku za Měřínem. Na kilometru 129 v prostředním pruhu leží větší předmět, může jít o matraci. Na D1 z Brna do Prahy vyšetřují nehodu za Velkou Bíteší. Na kilometru 118 se střetlo osobní auto s nákladním. Odstavný pruh je uzavřený, místo už je označené šipkou. Na D1 z Kroměříže do Brna opatrně u Vyškova. V okolí sjezdu na Vyškov západ na kilometru 226 máme hlášenou zvěř na vozovce. A na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové očekáváme uzavírku mezi 22. a 35. kilometrem. S úžením má projíždět nadměrný náklad a dálnice bude v následující půl hodině asi na čtvrt hodiny uzavřená. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: V noci se ochladí na 7 až 2 stupně a místy se objeví přízemní mrazíky. Ráno se ojediněle budou vyskytovat mlhy. Zítra pak čekáme slunečno, bude jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na severu a severovýchodě maximálně 19, na horách kolem 12 a na Šumavě až 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
3: Dobrý večer, jestli máte před sebou ještě dlouhou jízdu, dlouhou cestu, zastavte se na benzínce a dejte si třeba kávu, protáhněte se. Přeji vám všem, kteří jste na cestách, klidnou jízdu, vám ostatním dobrý večer nebo dobrou noc.
1: Večerní radiožurnál
0: a Zuzana Burešová. Dva večer.

0: Dnešní středoškoláci můžou jednou hledat obyvatelné planety nebo třeba zkoumat, jak ve vesmíru vzniká zlato. Nový projekt s názvem Generace vesmír chce českým studentům ukázat, že k podobnému výzkumu vede řada cest. Od astronomie přes programování až po konstrukci přístrojů. Brněnští vědci a Hvězdárna a Planetárium Brno tak chtějí mladé lidi propojit se světem mezinárodní astronomie.
1: Staň se součástí projektu Generace vesmír.
2: Posuň s námi hranice poznání.
3: Generace vesmír je nový projekt, který si klade za cíl přivést středoškoláky k vesmírnému výzkumu.
4: Podle Jana Herciga z projektu Zvaž vědu vzniká řada projektů, do kterých se za několik let budou moct zapojit právě dnešní středoškoláci.
3: Třeba právě díky Evropské jižní observatoři. V níž už je Česko celých 20 let členem.
4: Ta nabízí jeden z největších evropských astronomických projektů, doplňuje Tereza Jeřábková z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.
5: Evropská jižní observatoř je nadnárodní organizace, která sdružuje evropské státy, aby mohly postavit dalekohledy tak velké, které by jeden stát postavit nezvládnul.
4: Česko má díky ní přístup k její špičkové infrastruktuře. Podle Jeřábkové, ale tuto možnost zatím nevyužíváme naplno.
5: My tam máme možnost stavět instrumenty, mít tam inženýry, podílet se na tom, mít velké vědecké projekty. A ten plný potenciál u nás stále chybí.
4: Právě to chce Generace vesmír změnit. Evropská jižní observatoř teď v Chile staví extrémně velký dalekohled, který bude mimo jiné hledat známky života na planetách podobných Zemi. Na jeho vývoji se má podílet i Česko.
5: Pro nás je nejvíc relevantní instrument Andes, protože tam očekáváme českou účast. Nějaká jeho část, doufáme, se bude stavět v České republice.
4: První vědecká pozorování jsou plánovaná na konec roku 2030. Právě tehdy už mohou dnešní středoškoláci začínat svou vědeckou kariéru. A podobné příležitosti vznikají i přímo v Brně, říká astrofyzik Robert Werner z Masarykovy univerzity.
6: QVIC je česká národná ambiciózna misia. Je to vesmírny dalekohľad, bude slúžiť v podstate všetkým oblastiam astronómie od explozívnych javov až po galaxie a výskum supermasívnych čiernych dier v stredu galaxií.
4: K vesmírnym projektom nevedou podľa ambasadorky Hany Partelové jen astronomické obory. Generace vesmír proto chce osloviť i budoucí programátory, elektrotechniky, strojaře, optiky nebo datové analytiky.
7: Chceme jim ukázat, že i na střední škole už se můžou zapojovat do světového výzkumu.
4: První velká akce se uskuteční 8. února na brněnské Hvězdárně a podle organizátorů mladým lidem ukáže, jak se ze střední školy dostat na místa, které mohou formovat světovou vědu. Z Brna, Marek Hensel, Radiožurnál.
8: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: me.
1: Jak už víte z našeho vysílání, Masarykova základní škola v Pražském Újezdu nad Lesy, kde se salmonelou nakazily desítky dětí, prodlužuje ředitelské volno do úterý 29. září včetně. Na našem zpravodajském serveru i rozhlas najdete rozhovor s Hanou Roháčovou, primářkou kliniky infekčních onemocnění fakultní nemocnice Bulovka. Doslova řekla, že jde o explozivní epidemii salmonelózy. Takovýto rozsah jsme ještě nezaznamenali. To tedy cituji paní primářku. Celý rozhovor najdete na našem serveru i rozhlas.

0: Poprvé od roku 2018 budou hrát české tenistky ve finále poháru Billie Jean Kingové. Rozhodla o tom výhra nad Španělskem 2-0 na zápasy. I v předchozím duelu s Britkami bylo rozhodnuto už po singlových zápasech, a to díky výhrám Marie Bouskové a Lindy Noskové. Nosková tak byla pokaždé u postupového míčku. I o tom s ní mluvil reportér Jaroslav Plašil.
1: Lindo, obrovská gratulace, dotáhla jste jako jednička tým k vysněnému finále. Já vím, že ještě není hotovo, ale jaké to je být ve finále poprvé v novém formátu?
2: Tak krásný pocit, ale samozřejmě

0: nebyla jsem to já, která to jenom dotáhla, byla to Kája, která to odstartovala, taky Mary 3 dny zpátky, takže je to určitě všechno týmová práce, jak jinak. Ale vždycky je trošku příjemnější nastupovat do zápasu, když už ten tým vede 1-0, takže bylo to možná pro mě trošku lehčí.
1: Lehčí, ale v jednu chvíli se to zamotalo trošku, jak jste s tím bojovala, protože mohla jste vyhrát rychleji první set, měla jste podání, které vám do té doby ohromně šlo a najednou tam přišly dvojchyby a celé se to trošku zkomplikovalo.
0: Tak já jsem chtěla spíše útočit i tím druhým, což někdy se mi povedlo, někdy ne, trošku v horší chvíli jsem měla 2 dvojchyby za sebou, to se bohužel stane, ale nemělo by se to stávat. Takže samozřejmě bylo těžké trošku se zase vrátit zpátky, když už ten člověk má ten poslední krok, který má udělat aspoň do toho setu a nepovede se to, tak je to frustrující rozhodně, ale tak zase na druhou stranu, já jsem ten tiebreak zvládla dobře, takže je tam taky ta pozitivní stránka.
1: Čím byla Bokšová nepříjemná, protože ona byla kolikrát v těžké defenzivě, najednou vám to přistálo u lajny, nemohla jste vlastně nic dělat moc.
0: No, tak ona má takový specifický typ hry. Někdy člověk ani neví vlastně, co přijde zpátky. Přišlo mi, že každý druhý míček zahrála přes 8 strun nebo přes rám, takže to bylo někdy těžký se s tím vypořádat. Takže ten začátek možná byl nejdůležitější, že jsem se na to zvykla a potom jsem to samozřejmě nedohrála, ale pak se to zase otočilo, takže spoustu takových chvil, no, zápasem.
1: A vy jste byla na konci tou šťastnou vítězkou, která se podepisovala v jednom růžku a zeptám se na takový detail, protože těch podpisů byla ohromná spousta a byl to kout kurtu, vy jste mohla klidně odejít, ale lidi vás volali, tak jste šla zase na druhou stranu. Bylo to nějaké rozhodování nebo to tam automaticky, že prostě jste těm lidem chtěla udělat radost?
0: Ne, to je automaticky. Já si vždycky vážím každého člověka, který přijde na trénink nebo vlastně i na zápasy, nemusí tady být, mají prázdniny nebo nějaký festival, jak jsem dobře pochopila, takže hrajou tady 2 cizí země proti sobě, takže i na tyhle podmínky je tady strašně moc lidí a na to, že my z Česka s Čínou nemáme až tak velké kontakty nebo s fanouškama, nebo hrajeme tady vlastně pár turnajů, tak je tady strašný fanklub lidí, kteří ať už na hotelu nebo před vlastně areálem vždycky čekají a celý zápas se dívají, takže jim to chci někdy oplatit.
2: Tak takhle nám to řekla Linda Nosková v rozhovoru pro radiožurnál Sport. O titul v poháru Billie Jean Kingové se české tenistky utkají v neděli od 11 hodin dopoledne našeho času, a to s vítězem duelu Itálie-Ukrajina.

0: Liga mistrů na Radiožurnálu.
1: Česko mezi fotbalovou elitou zastupuje opět pražská Slavia.
0: Jak si povede v nejprestižnější klubové soutěži světa?
1: Fanděte sešívaným díky Radiožurnálu i na dálku. Poslouchejte všechny zápasy slávistů živě.
0: Liga mistrů na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.

0: Radiožurnál je 11:30. Monika Chmilová připravila zprávy.
1: U švýcarského Lucernu zemřel 18-letý český turista. Zřítil se v prudkém terénu na hoře Pilatus. Potvrdilo to české ministerstvo zahraničí a uvedlo, že je v kontaktu s rodinou. Mladík byl na hoře Pilatus na organizovaném zájezdu. V době neštěstí měli členové skupiny volno předtím, než měli společně sestoupit do obce Alpnach. Když mladík nedorazil na plánovaný sraz a nedařilo se ho kontaktovat, zavolala skupina policii. Záchranáři ho podle policie našli už mrtvého. Okolnosti nehody tamní policisté vyšetřují. Při dnešních ruských útocích na Kyjev zemřelo 7 lidí. Informoval o tom starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko, podle kterého je skoro 30 lidí zraněných. Ráno ruský nepilotovaný letoun zasáhl výškový obytný dům, ve kterém zemřel 14-letý chlapec. Další útok na kancelářskou budovu zabil 3 lidi. Podle ruských úřadů při ukrajinských dronových náletech v Rusku zemřeli 2 lidé. Policie zadržela 3 osoby v souvislosti se včerejším zásahem na Všeobecné zdravotní pojišťovně a farmaceutických firmách. Zatím nikoho neobvinila. Podle serveru Odkryto.cz je mezi zadrženými i bývalý náměstek ředitele VZP Petr Honěk. Ten je nyní šéfem představenstva Příbramské nemocnice. Její mluvčí České tiskové kanceláři řekl, že Honěk od včerejška čerpá dlouhodobě plánovanou dovolenou. O případu informoval zdravotnický deník, podle kterého se případ týká starších dohod mezi pojišťovnou a výrobci léků. A v Opavě se dnes po celkové rekonstrukci otevřel městský zimní stadion. Za modernizaci jedné z nejstarších krytých ledových ploch v zemi zaplatilo město i s dotacemi téměř 500 000 000 korun. Na tribunách jsou pro diváky zhruba 2000 míst. Sport. O titul na volejbalovém evropském šampionátu mužů zabojují týmy Francie a Polska. Obhájci zlata Poláci přehráli v semifinále Slovince 3-0 na sety. Francouzi zdolali outsidery z Finska 3-1. Finále se bude hrát zítra večer v italském Turíně. Zápas začne v 21 hodin.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zavřená D11 v omezení a nehody na D4 u Dobříče a za Mníškem. Dálnice D11 z Prahy do Hradce Králové je uzavřená v omezení mezi Sadskou a sjezdem na Pečky a bude tam projíždět nadměrný náklad ve směru na Prahu. A podle informací Národního dopravního informačního centra bude provoz na Hradec zastavený asi na 15 minut. Na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy se u Dobříše na 29. kilometru střetla 2 osobní auta a blokují tam odstavný pruh a vyšetřuje to policie. Na D4 do Prahy ještě jedna překážka za Mníškem pod Brdy. Na 15. kilometru leží na vozovce v jízdním pruhu sražené divoké prase. Na dálnici D1 z Brna do Prahy zpozorněte za Velkou Býteší. Na kilometru 118 je uzavřený odstavný pruh po nehodě dvou vozidel. Místo je označené šipkou. A v Teplicích se stala nehoda na Masarykově třídě. Před kruhovým objezdem s odbočkou na sobě druhy havarovala 2 osobní auta. Průjezd je teď omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 7 až 2 stupně, místy se objeví přízemní mrazíky. Ráno se ojediněle budou vyskytovat mlhy. A zítra čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na severu a severovýchodě maximálně 19, na horách kolem 12 a na Šumavě kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A pokračuje stále ještě večerní radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
0: Ještě se vrátím k dopravním informacím. Provoz bude o prodlouženém víkendu hlídat víc policistů. Jen od začátku týdne zemřelo na silnicích v Česku nejméně 13 lidí. Jezděte bezpečně a taky poslouchejte Zelenou vlnu.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

Je to tak, úředníci začínají v těchto dnech roznášet do schránek volební lístky. Že to není vůbec jednoduchá práce, jak se možná někomu může zdát. A co doručování víc komplikuje, to uslyšíte už za chvíli.

0: Už za dva týdny nás čekají komunální volby. V části Česka budou lidé volit i senátory. Například v Olomouci už magistrátní úředníci začali roznášet hlasovací lístky do schránek zhruba 78 tisíc voličů.
1: Dobrý den, my roznášíme volební lístky. Pustíte nás prosím ke schránkám. Děkujeme.
2: Říká Denisa Andresová, která se mnou už vchází do vchodu, pomocníka má manžela, v ruce máte seznam, propisku, manžel má velkou hromadu volebních lístků. S magistrátní úřednice jste se teďka proměnila v doručovatelku.
1: Poštovní doručovatelku, ano.
2: Vy vcházíte do domu a vám se tady právě roznáší hlasovací lístky. Půjdete k volbám?
3: Půjdu.
2: Je to formát A1. Připravíte se třeba doma?
3: Ano, ano. Ale já asi vím, koho budu a co budu.
2: Chodíte pravidelně k volbám?
3: Chodím pravidelně.
2: Denisa Andresová s manželem už došli na konec seznamu, tři voliče ale nenašli. A to ani po kontrole na venkovních zvoncích. Problém bude podle paní Denisy pravděpodobně v tom, že na adrese trvalého bydliště jsou nájemníci. Měli by si třeba lidi předtím, než dostanou lístky hlasovací, vyprázdnit raději tu schránku.
1: Určitě stává se nám, že tam jsou letáky.
2: Nad námi už jsou rodinné domky, tam je to lepší.
1: Jak se to vezme? Někdy jsou ty schránky malé, pak jsou tam čtyřnovzí kamarádi. Třeba dneska mě jeden okukoval a byl celkem agresivní.
2: Kdy budete mít hotovo dneska?
1: Roznesli jsme už některé rodinné domy, teď nás čekají ještě ty paneláky.
2: Než se setmí,
1: určitě za tmy neroznášíme volební lístky.
2: Své zástupce do zastupitelstv obcí a měst a do třetiny senátu budou lidé volit 9. a 10. října. Z Olomouce Blanka Mazalová, Radiožurnál.

Zítra po 10. hodině budeme mít na Radiožurnálu hosta. Do studia přijde Aleš Kaplan, vysokoškolský pedagog, sportovní trenér a odborník na atletiku a kondiční přípravu. Tak si rozhovor, který s ním bude vést moderátor Vladimír Kroc, určitě poslechněte.

0: Milou zprávou a taky jednou reportáží zakončíme dnešní večerní radiožurnál. Nejlepší česká plavkyně Barbora Semanová se provdala za mistra světa v šermu Alexandra Šupeniče. Čtyřnásobná mistryně Evropy to oznámila na Instagramu. Takže přejeme k zlatým prstínkům zlaté časy. A teď ta slíbená reportáž. Biologické centrum Akademie věd dnes otevřelo novou vzdělávací laboratoř v Českých Budějovicích. Open Lab nabízí dětem, kantorům a každému, kdo má zájem poznat vědu prostřednictvím vlastních experimentů. Vědci věří, že laboratoř přiláká k vědě další mladé lidi.
1: Já vás vítám na stanovišti, který se zabývá zákalem vody. My tady máme pomůcky, které nazýváme trubky v bedně. Jmenuje se to Orobines a Šupina, podle těch rybníků, kterými tady teď budeme porovnávat mezi sebou.
2: Jeden ze šesti lektorů Open Labu, Jan Čapek, přesně vysvětlil studentům Gymnázia Česká, co mají dělat.
1: Vezmeš tu tyčku a budeš ji pomalu ponořovat do té trubky. Teď se dívej z vrchu. Teď nevím, jestli vidíš rozdíl mezi tou černou a bílou.
3: Máme tady 24 pracovních míst,
2: říká vedoucí Open Labu Jitka Richtová.
3: A na nich je vybavení laboratorní, jako třeba pH metry, mikroskopy, centrifugy a tak dále. A vejde se sem až 30 dětí.
2: Lektoři mají zatím pro studenty připravené 4 programy.
3: Máme kurz vodní detektivové, tam se věnujeme problematice vod. Další kurz přibližuje téma půdy a jejího složení, pak mikroskopy. Tam si prohlížíme různé buňky pod mikroskopem a kurz testování chutí, tam zkoumáme dědičnost. Chceme vzbudit zájem o biologii a ukázat, že věda je zábavná.
1: Teď si sem dám prst na tu čárku a vytáhnu tu tyčku.
2: Jak jsi s tím poradila, Lea Černíková?
4: Celkem mě to bavilo a uvažuju, že bych jí šla studovat.
2: Pokusy si vyzkouší také Adéla Vítovcová.
5: Je fajn, že tady potkám pár vědců, který bych normálně nepotkala a řeknou mi víc, než by mi řekla paní učitelka.
2: Gymnazisty přivedl do vzdělávací laboratoře učitel biologie Petr Lunga.
6: Já jsem moc rád, že nás vědci z biologického centra přizvali k té spolupráci, ať už přímo na účasti studentů nebo i na zpětných vazbách k jednotlivým programům.
2: Do konce ledna bude laboratoř otevřená 3 dny v týdnu. Potom už každý všední den. Z Českých Budějovic Jitka Cibulová-Vokatá, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, je přesně půlnoc. S novým dnem jsou tu hlavní zprávy.
1: Středočeské vodárny podaly trestní oznámení kvůli olovu ve vodě. Koncern Volkswagen svolává do servisu miliony aut, včetně škodovek. České tenistky porazily Španělky a jsou ve finále poháru Billie Jean Kingové. A dnes bude většinou slunečno s teplotami až do 22 stupňů. Je sobota 26. září. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Středočeské vodárny se snaží vyčistit vodojem a vodovodní síť v Odoleně, Vodě a okolí. Ve čtvrtek tam naměřili nadlimitní hodnoty olova. Přibližně 15 000 lidí proto nesmí vodu z kohoutku pít ani používat k vaření.
3: Trošku mě to zaskočilo, musím přiznat. Docela jsem se lekla.
4: Říká paní Kristýna, která přivedla svou dceru do základní školy ve Zdibech u Prahy.
3: Hned jsme se zařídili, takže jsme se nakoupili pitnou vodu a podle toho fungujeme a čekáme, co bude dál. No.
4: Školní jídelna musela vyměnit klasické talíře a příbory za jednorázové, protože by je zaměstnanci nemohli umývat. Vedení Zdib nakoupilo zásoby balené vody a rozváží je seniorům. Výpadek dodávek zasáhl také dalších 11 okolních obcí. Společnost Středočeské vodárny kvůli kontaminaci podala trestní oznámení na neznámé mého pachatele, říká její ředitel Jakub Hanzl.
5: V tuto chvíli nevíme, jaký je zdroj znečištění. Domníváme se, že to můžou být nějaké skládky, které se nachází v blízkosti těch zdrojů.
4: Kdy se podaří dodávky obnovit, zatím není jasné. Josef Beneda, Radiožurnál.
1: Po špatně uvařeném obědě ve školní jídelně v Pražském Újezdě nad Lesy má zdravotní potíže už přes 360 lidí. Jsou mezi nimi hlavně žáci školy. Hygienici tam tento týden potvrdili nákazu salmonelou. 50 nemocných skončilo v nemocnici. Případ vyšetřuje policie.
6: Zdravotní potíže hygienikům nahlásili rodiče 315 školáků. Další nakažení jsou mezi zaměstnanci školy, říká mluvčí pražské hygieny Petra Batok.
7: Nákaza zasáhla také 13 dětí ze dvou mateřských škol a 8 seniorů odebírajících obědy přes pečovatelskou službu.
6: O nemocné se stará 5 nemocnic. Nejvíc pacientů má Bulovka. Podle její mluvčí Evy Stolejda-Libigerové se už nemocnice blíží maximální kapacitě.
8: Podobná situace je i ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady, kde jsme přijali další 5 dětí.
6: Školní jídelna podle pražské hygieny vařila uhlířské špagety z prošlých vajec. Ředitel školy Libor Skala zvažuje rezignaci, až se dění uklidní. Veronika Šlajzová, Radiožurnál.
1: Koncern Volkswagen svolává do servisu na 4 miliony aut. Důvodem obří akce je možné opotřebení upevňovacího šroubu v systému řízení. Kromě vozů značek Volkswagen nebo Audi musí do servisu také škodovky.
9: Týká se i automobilů Škoda.
10: Potvrdil Radiožurnálu mluvčí Škoda Auto Zbyněk Straškraba.
9: Týká se to modelu Octavia, Karoq, Kodiaq a Superb z výrobních let od roku 2015 až do roku 2024.
10: Zákazníci budou podle mluvčího uvědoměni dopisem, kdo ho nedostane, toho se oprava netýká. Je to největší svolávací akce Volkswagenu od aféry Dieselgate před 10 lety. Na náklady koncernu se ale tentokrát nebude měnit software v autech s dieslovými motory, ale šroub za zhruba 100 korun, který může obzvlášť vlivem posypové soli časem skorodovat a prasknout. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Papež Lev XIV. Zahájil v pátek čtyřdenní návštěvu Francie. Během projevu v Elizejském paláci vyzval k ochraně života a k zákazu jaderných zbraní. Varoval také před ztrátou lidskosti v době umělé inteligence, která podle něj vytváří ráj strojů. V projevu papež mimo jiné kritizoval i možnost asistované sebevraždy.
11: Někdy s obavami sleduji současný vývoj ve společnosti, který sebou nese riziko, že se věda a technologie promění v podnikání zaměřené na zisk, podporující genetické manipulace, náhradní mateřství, nákup orgánů nebo asistovanou sebevraždu.
1: Francie letos asistované sebevraždy uzákonila. Při projevu Lev XIV. Tento zákon nezmínil. Opozice na příští týden svolává hlasování o nedůvěře vládě. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO chce svrhnout i kvůli stavu veřejných financí nebo údajnému střetu zájmů premiéra. Potřebné hlasy na to ale zřejmě mít nebude.
12: 92. Všechny.
13: Podpisy všech poslanců opozičních stran ráno donesli jejich předsedové do kanceláře šéfa sněmovny. Na svolání schůze k vyslovení nedůvěry to stačí. Pro svržení vlády je to málo. I tak má podle předsedy Starostů Víta Rakušana schůze smysl.
14: My tady zastáváme právní a demokratický stát, který Andrej Babiš torpéduje ze všech stran a snaží se ho zničit.
13: Opozice vyzvala koaliční poslance, aby se k ním při hlasování připojili. To se podle šéfa sněmovny a předsedy SPD Tomia Okamury nestane. Právo opozice vyvolat hlasování o nedůvěře respektuje. Považuje to ale za předvolební gesto.
15: My nemáme žádné obavy, naše koalice funguje velice dobře.
13: Poslanecká schůze k vyslovení nedůvěry vládě začne v úterý odpoledne. Zřejmě se protáhne nejméně do středy. Z Poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
1: Provoz bude o prodlouženém víkendu hlídat víc policistů. Jen od začátku týdne zemřelo na silnicích v Česku nejméně 13 lidí.
11: Naposledy zemřeli dva lidé při nehodě na Pražském okruhu. Informovali jsme o ní i v zelené vlně.
16: Na 11. kilometru v Radotínském mostě se srazilo osobní auto s nákladním.
11: Nejtragičtějším dnem letošního roku byla spolu se 27. červencem tato středa, kdy při dopravních nehodách v Česku zemřelo 6 lidí. Policie proto žádá řidiče, aby byli opatrní. Říká mluvčí policejního prezidia Violeta Canosky.
17: Bezpečná jízda začíná ve chvíli, kdy si přestaneme říkat, že tohle ještě zvládneme. Prosíme proto všechny řidiče, aby nespěchali, dodržovali bezpečnou vzdálenost a plně se věnovali řízení.
11: Tragické byly navíc i celé letošní prázdniny. V červenci a v srpnu zahynulo na silnicích 100 lidí, tedy o 12 víc než loni. Marek Sedláček, Radiožurnál.
1: Představením Akt v Tanvaldském kině JAS začnou dnes večer oslavy 60. sezóny divadla Járy Cimrmana. Pokračovat budou v neděli celodenním programem v areálu u Čápa v Příchovicích u Tanvaldu.
18: Skleničky skleněné, skleničky skleněné.
19: Pak jsem se tedy rozřádil a zjistil jsem, že to je docela dobrá parketa.
20: Vzpomíná Miloň Čepelka na rok 1968, kdy začal hrát roli mamky Žílové a vystupuje v ní jako jediný dodnes. Manžela otce Žílu si večer v Tanvaldu zahraje Zdeněk Svěrák a jejich společné syny Petr Bruckner, Gennadij Rumlina a Marek Šimon. Nejstarší pětici herců zítra v Tanvaldu doplní i ti mladší, včetně profesionálních posil souboru. Společně budou hosty besedy Radiožurnálu po 11. hodině. Z Příchovic budeme vysílat živě mezi 10. a 14. a stihneme pokřtít novou knihu i vyhlásit vítěze ankety i rozhlasu o nejoblíbenější postavu z her. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
1: Sport. Čeští fotbalisté dnes odehrají první utkání pod španělským koučem Santim Deniou. Ve 20 hodin a 45 minut nastoupí v pražském Edenu na úvod nového ročníku Ligy národů proti Chorvatům. Radiožurnál i Radiožurnál Sport nabídnou přímý přenos celého zápasu. České tenistky postoupily do finále poháru Billie Jean Kingové. O semifinálovém vítězství nad Španělskem rozhodly už ve dvou hrách Karolína Muchová s Lindou Noskovou. Muchová nastoupila do utkání v ženské týmové soutěži po 4 letech a popsala, jak se na kurtu cítila.
21: Já vždycky cítím asi nejvíc nervy, jak hraje hymna, jak se tam držíme, nebo ne nervy, je to takový, že se mě to tak jako dotkne skoro až do slz, ale jinak si myslím, že jsem neměla nějaký extra nervy v tom zápase. Já jsem teďka vlastně od US Open nehrála zápas, takže to bylo jediný takový, že jsem se trošičku hledala na tom začátku, ten kurt je tady takový specifický, ale myslím, že jsem to potom v těch důležitých momentech zvládla dobře.
1: V nedělním finále soutěže, dříve známé jako Fed Cup, nastoupí Češky proti Ukrajinkám nebo Italkám. A hokejisté Vítkovic zůstávají v tabulce Tipsport Extraligy bez bodu. Ve čtvrtém kole prohráli v Třinci 2-8. V pátek také Litvínov podlehl Spartě doma 1-4, stejně jako Mladá Boleslav Pardubicím. Olomouc prohrála s Brnem 2-4, Kladno z Plzní 3-4 v prodloužení a Karlovy Vary doma zdolali České Budějovice 5-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
22: Nehoda na D2 u Břeclavi a na D48 za Novým Jičínem. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna opatrně u sjezdu na Břeclav. Na 48. kilometru havarovalo osobní auto. Je to průjezdné, pohybují se tam ale lidé, tak zpomalte. Na dálnici D48 z Bělotína do Frýdku Místku pozor za Novým Jičínem. Na 21. kilometru osobní auto narazilo do svodidel. V místě se náhle zpomaluje. Na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy se vyhněte překážce za Mníškem pod Brdy. Na 15. kilometru leží na vozovce v pravém pruhu sražené divoké prase. A na D1 z Kroměříže do Přerova opatrně u Hulína. Ve sjezdu na Hulín západ na kilometru 264 stojí v odstavném pruhu porouchaná dodávka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: V noci se ochladí na 7 až 2 stupně a místy se objeví přízemní mrazíky. Ráno se ujediněle mohou vyskytovat mlhy. A dnes čekáme slunečno, bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na severu a severovýchodě maximálně 19 a na horách nejčastěji kolem 12 stupňů Celsia. Tolik hlavní zprávy. Na řadě je repríza 20 minut radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
10: Producenti mléka a mléčných výrobků kritizují podle nich nesmyslné a nereálné ceny mléka a másla v tuzemských obchodech. Používají velké řetězce neférové praktiky? Je správné prodávat potraviny levněji, než za kolik se dají vyrobit? A co by přinesl zákaz podnákladových cen, o který usiluje potravinářská komora? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu, viceprezident Hospodářské komory Tomáš Prouza. Dobrý den, zdravím vás do našeho přenosového vozu.
0: Dobrý den všem.
10: Předesílám, že náš rozhovor přetáčíme po 10. hodině dopoledne, takže na případné pozdější informace nemůžeme reagovat. Čeští výrobci mléka a mléčných výrobků si stěžují na propad cen. Na nedávné konferenci v Přibyslavi řekl šéf Českomoravského mlékárenského svazu, že výkupní ceny mléka u nás meziročně klesly o více než čtvrtinu, a kritizoval také obchodní řetězce, kterým podle něj ani to nestačí a tlačí na ještě nižší ceny. Mlékaři přitom tvrdí, že některé řetězce prodávají mléko a máslo za nesmyslné a nereálné ceny, hluboko pod náklady na výrobu. Připouštíte, že řetězce komplikují život tuzemským mlékárníkům?
0: Ne, jediný, kdo komplikuje život tuzemským lékárníkům, jsou oni sami. Tady v poslední 3 roky byly velmi vysoké výkupní ceny mléka. Průměrný zisk na 1 litr byl skoro 3 koruny. Takže tady si mohli bez pochyby vytvořit obrovský finanční polštář pro horší časy. Zároveň jsme viděli, že tím, jak to byl tak super ziskový biznis, tak velmi rychle po celé Evropě, včetně Česka, rostla produkce mléka. A my teď aktuálně máme v Evropě zhruba o 3 miliardy litrů mléka víc, než jsme měli před pouhým rokem. To je v podstatě, jako byste do Evropy přidal jednu další Českou republiku v produkci mléka. A logicky, ekonomicky platí, ve chvíli, kdy produkuju příliš hodně, tlačí mi to ceny dolů. Zároveň velkým odberatelem mléka z Evropy byla Čína, ta zavřela před téměř rokem dveře evropskému mléku a zase máte obrovskou nadprodukci, vypadne vám jeden velký zákazník, logická ekonomická reakce je, že to tlačí ceny dolů.
10: Když se podíváme na aktuální stav, kolik platí řetězce firmám, od kterých odebírají mléko a máslo?
0: Platí... Záleží na produktu, těch produktů je strašně hodně, ale...
10: Dobře, základní výrazně, mléko, základní máslo.
0: Platí výrazně víc, než za kolik se o tom mléko a máslo prodává v obchodech, protože ty ceny obchody dotují, protože vědí, že právě mléko, máslo, k tomu vajíčka, kuřecí, maso, cukr, jsou takové ty základní výrobky, na které jsou, na jejich cenu jsou zákazníci velmi citliví, když tu cenu dáte dostatečně nízkou, přitáhnete si zákazníky k sobě, takže to, že se prodává někde mléko třeba v akci za 5,90, 6,90, 7,90, tak ta mlékárna dostane výrazně nad někdy mezi 10 až 15 korunami. Oni dostanou to, co si vyjednají. A obchodník potom z vlastních peněz tu cenu snižuje, protože ví, že díky tomu přijde zákazník k ním a nakoupí celý nákupní košík.
10: Říkáte mezi 10 a 15 korunami, že dostane ten producent mléka nebo ten dodavatel mléka, ale dodavatelé tvrdí, že litr mléka nejde vyrobit za méně než 11 nebo 12 korun za litr. Tak není přesně už tady to, o čem mlékárníci mluvili, že řetězci tlačí přímo ty dodavatele do cen, které jsou pod výrobními náklady?
0: To není tak, že tlačí řetězce. Taková je cena po celé Evropě. Protože mlékaři, řada z nich nevyužila ty super tučné roky, které měli. Znovu, tady zhruba 3 roky vydělávali 3 koruny na každém litru. Dneska jsou ti efektivní na nákladech, ti málo efektivní někde kousek pod náklady. Ale pořád, kdyby jenom si ty peníze, které vydělávali, šetřili, tak tady dalších několik let můžou bez problémů zvládnout tuhletu situaci.
10: Pardon, já se omlouvám, ale je spravedlivé chtít po podnikateli, aby vyráběl několik let něco, za co bude dostávat méně peněz, než kolik ho to bude stát?
0: Ale to je přece problém toho, kdo nevyužil ty ziskové časy na to, aby investoval, modernizoval, diverzifikoval. my tady přece nejsme jako obchodníci a potažmo zákazníci od toho, abychom dotovali špatně nastavený biznis českých zemědělců. A znovu, my se nebavíme o cenové úrovni v České republice. My se bavíme o cenové úrovni mléka v celé Evropě. A přece nikdo

0: celém světě. Prostě máte produkty... Pardon,
1: já se omlouvám, všude po celém světě, to je opravdu ve všech státech dovolené?
0: Je to, jsou nějaké regulace v některých zemích, typicky ve Francii třeba, a pak když se podíváte samozřejmě na cenovou hladinu i těch základních potravin, tak to je prostě ve Francii výrazně vyšší, než je v Česku. Takže zase, je to nějaké politické rozhodnutí.
1: Dobře, ale po celém světě tedy tak, jak jste říkal, to není.
0: Pardon, ve většině zemí se asi. Ve Francii je tam regulace u potravin, ale když budete prodávat prací prášky, tak můžete prodávat pod nákupní cenou. Takže někde mají nějaké regulace a to, co jednoduše vidíme, každá taková regulace lidem zdražuje to, co si nakupují.
1: Podle čeho řetězec rozhoduje, co a od kterého výrobce bude takhle pod výrobní cenou prodávat?
0: Protože za ty roky každý obchodník dobře ví, na co reagují jeho zákazníci, každý má trošku jinou zákaznickou skupinu, někdo má i tu komunikaci postavenou třeba na jako kvalitnějších výrobcích a neprodává tolik těch běžných komodit. Jsou obchodníci, kteří fungují zejména řekněme na menších městech, obsluhují řekněme jako masovější klienty a tam ti vědí, že naopak musí hodně investovat do toho, aby ty základní potraviny byly co nejlevnější, protože to je to, podle čeho se tahle zákaznická skupina rozhodne, jestli když stojí na náměstí, tak jestli půjde do obchodu vpravo nebo vlevo.
1: Já tou otázkou, podle čeho to řetězce vybírají, mířím k tomu, jestli téhleté praxe nevyužívají řetězce právě k dalšímu tlaku na dodavatele, aby přistoupil na nižší cenu, jestli to není ve stylu, když nám to zlevníš, zařadíme tě do takové akce, ty toho prodáš výrazně víc, když nám to nezlevníš, tak se dohodneme s někým jiným a ty budeš mít smůlu.
0: Tak ale to je přece běžné fungování obchodu. Vždycky hledáte toho nejlevnějšího dodavatele, který vám splňuje to, jak si definujete, jakou kvalitu chcete, jak ten produkt má vypadat a pak logicky soutěžíte při té stejné kvalitě na dodavatelskou cenu. Takhle to funguje v celé ekonomice od počátku vzniku ekonomiky. A je jenom na každém, aby si tohle to vyhodnotil. A jsou výrobci, kteří postavili i svou produkci potravin právě na tom, že mají jako velkokapacitní výrobní linky, dává pro ně smysl vyrábět velké objemy zboží s nižší marží a pak jsou třeba jiné mlékárny, které naopak...
1: Tomu já samozřejmě rozumím, ale tady říkáte s nižší marží, ale my se bavíme o situaci, kdy ti obchodníci prodávají se zápornou marží, to znamená, že na ten výrobek doplácejí. Tak právě se ptám, jestli tahle ta praktika, kterou vy označujete za férovou, jestli není součástí toho nástroje, kdy tlačíte výrobce, aby prodávali za méně, než kolik je to stojí.
0: Ne, ten výrobce vždycky dostane ty peníze, které si vyjedná a je potom na rozhodnutí obchodníka, jestli to potom prodá naopak s nějakou vyšší marží, nebo jestli naopak si rozhodne, že bude dotovat tu cenu, ale ten výrobce dostal to, co si dohodl a když se dívám na data Českého statistického úřadu, tak vlastně vidím, že dneska i producenti potravin v Česku nemají problém ekonomicky dobře fungovat, když si otevřu účetní závěrky, rozhodně tady není jako žádná mlékárna v Česku, která by měla zítra zkrachovat.
1: To jsou ale závěrky za loňský rok, kdy pořád ještě ty ceny byly vyšší.
0: Tak ale tam vidíme naopak ještě ten jako velmi luxusní polštář a zároveň si vidíme, jak ta ekonomika funguje, protože samozřejmě s těmi výrobci mluvíme neustále a opravdu nejsme v situaci, že by kdokoliv z nich propouštěl zaměstnance, omezoval výrobu. Vlastně ekonomicky ty věci pořád fungují a jenom jediné, co tam ukazuje, je to, že byly mlékárny a zpracovatelé mléka, kteří využili ty dobré časy na to, aby modernizovali, aby třeba postavili novou výrobní linku něčeho, za co si lidi rádi připlatí. A ti jsou i v této situaci fungují celkem dobře. A pak jsou ti, kteří ty peníze jenom projedli. A ti samozřejmě v tuto chvíli mají výrazně dražší výrobu, ale byla to jejich volba, že neinvestovali a ty peníze projedli.
1: Šéfka potravinářské komory kritizuje, že při těchto praktikách podnákladových cen vlastně zákazník neví, co je férová a reálná cena. V tom nevidíte problém?
0: Já tuhle tu větu slýchám často a když se ptám, co to znamená, tak mi nikdy potravinářská komora neuměla odpovědět, co to vlastně znamená. A jenom když my jsme si to zkoušeli ověřovat vlastně v různých výzkumech, tak lidi jediné, co říkají, pro nás je důležité, aby víme, jakou chceme koupit kvalitu, jestli chceme koupit prostě běžnou komoditu, jestli chceme koupit, já nevím, běžný jogurt nebo jogurt s vyšším obsahem proteinu. A pak víme, kolik na to ochotní zaplatit. A to je to

0: co lidi řeší. Neřeší nějakou obecnou větu o tom, že mléko má stát 12 korun. Takhle vlastně žádný zákazník v Česku nepřemýšlí.
1: Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu, viceprezident Hospodářské komory Tomáš Prouza je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy už jste vysvětloval, že ty podnákladové ceny u některých druhů potravin fungují tak, že si to vykompenzuje ten obchodník, když to tak řeknu, na jiných výrobcích. Na čem doplácíme to, že je levné mléko a máslo? Na čem vybírají větší marže obchodníci?
0: Na tom, kde lidi daleko víc než cenu řeší kvalitu. Takže přesně. Vlastně mléko, krabice trvanlivého mléka je vlastně v hlavách lidí běžná komodita. Většina másla je pro ně taky běžná komodita. Ale naopak, jsou lidi ochotní připlatit si za kvalitní bio jogurt, jsou ochotní připlatit si čím dál tím víc za mléčné výrobky se zvýšeným podílem proteinu, jsou ochotní připlatit si za bioprodukci a tam to, na co zákazníci slyší, je právě ta kvalita, biokvalita, nějaký nový výrobek a tam neřeší cenu. A obchodník to, co vždycky dělá a jedno, jestli prodává potraviny, drogerii nebo auta, tak vždycky cílíte na nějakou průměrnou marži ve vašem portfoliu. Stejně tak u aut prostě víte, že základní model Škodovky musíte prodávat téměř za náklady, ale naopak na Superbu, v tom výbavě, prostě budete mít výrazně vyšší marži, ale to, co potřebujete vždycky dobře nastavit, je ten průměr, abyste vydělali to, co potřebujete.
1: Vy opakovaně obhajujete ty podnákladové ceny. V nedávném článku na platformě Medium jste psal, že kdyby podnákladové ceny v Česku skončily, tak by to zdražilo život běžným lidem. Při tom, co jste teď vysvětloval, není to demagogie?
0: Není to demagogie, protože vidíme samozřejmě, jak vypadají nákupní košíky. A vlastně lidi, kteří mají vysoké platy, tak mají nějak složený nákupní košík, kde je budou mít daleko víc toho nejkvalitnějšího, často z dovozu, protože takové potraviny v Česku třeba vůbec nejsou. Ale člověk, který má hluboko do kapsy, tak tam má daleko větší podíl těch základních potravin a velmi často má taky daleko víc času, aby si třeba ten nákup během týdne složil z nákupů ve třech různých obchodech právě podle toho, kde jsou jaké slevy. A když to těm lidem seberete, tak jim ten život výrazně zdražíte, zatímco to, že zlevníte těm nejbohatším, tak oni vlastně vůbec nepoznají a vůbec to pro ně nebude důležité.
1: Vy říkáte, že se zdraží nákupy běžným lidem. Já slovo běžný beru jako průměrný, tak jestli se bavíme o průměrném člověku, tak tam je to možná demagogie, protože tam se možná srovnají ty zlevněné věci a naopak ty, kde ta marže je větší nebo ne?
0: Dobrá, tak pojďme si říct, že to zdraží život spodním 40%, středním 20% to zachová ceny a zlevní to život těm horním 40%. Takhle nějak to prostě bude vypadat, ale znovu, to jsou přece ti lidé, ti, kteří mají nejhlouběji do kapsy, které mají politici nejvíc chránit. A to jsou ti lidé, kteří jsou to důchodci, jsou to rodiny se samoživiteli, rodiny, které mají více dětí. A to je přece to, na co se obecně soustředí politika jakékoliv vlády, která vlastně nejvíc pomáhá této skupině lidí. A tady najednou téhleté skupině, kterou jinak chráníte různými sociálními dávkami, navyšováním důchodu, ten život zároveň zdražíte. To nemá ani politickou logiku.
1: Máte pocit, že tomu politici rozumí, anebo to, že intenzivně vysvětlujete tyhle ty věci v poslední době, tak je výrazem toho, že máte pocit, že sílí hlasy pro to, co prosazuje tedy potravinářská komora a další sdružení, třeba mlékárenské sdružení, aby ty podnákladové ceny byly zrušeny?
0: Já myslím, že většina politiků chápe, jak problematické by bylo, kdyby tady prostě nějakým politickým zásahem vzrostly uměle ceny potravin. Historicky, když si vzpomněte, vždycky fungoval takový ten politický vtip, že vláda, která lidem zdraží pivo, takže skončí. A tady by to zdražení bylo ještě výrazně větší. A vidíme naopak, jak jsou důležité ceny potravin. Vzpomněte si na poslední volební kampaň, kdy několik stran mělo levné potraviny jako jedno z hlavních témat. Jedna strana dokonce organizovala svá předvolební shromáždění a nabízla tam dotované potraviny, aby byly levné, aby přilákali lidi. Takže myslím, že politici tomu rozumí. rozumí samozřejmě tomu, že dneska typicky mlékaři jsou ve velmi těžké situaci. A myslím si, že je dobře bavit se třeba o tom, jak jim pomoct v jednodušších investicích, aby si snížili energetickou náročnost produkce potravin. To jsou věci, které bez pochyby má smysl dělat, protože to posílí české zemědělství a potravinářství. Myslím si, že je dobře, že minister zemědělství Šebestyán tady tak hodně tlačí na to, aby se v Česku začaly ty komodity zpracovávat, protože to je naše strašná slabina. My tady vyprodukujeme levné komodity, včetně třeba levného mléka, ale tu vyvážeme do Německa, do Rakouska. Tam z nich německé mlékárny vyrobí mléčné výrobky. A my musíme kupovat zpátky už tu drahou zpracovanou surovinu v tom kvalitním výrobku a vozit zpátky do Čech. Takže to jsou věci, které pro mě má smysl řešit. Ale vyhrožovat lidem, že jim zdražím, žádný smysl nemá.
1: Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu, viceprezident Hospodářské komory Tomáš Prouza zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Před týdnem prezident Petr Pavel podepsal zákon o elektronické evidenci tržeb. EET se tedy příští rok vrátí do Česka. Vítáte to?
0: Rozhodně ano.
1: Proč?
0: Protože tady pořád vidíme, že funguje vlastně velmi silná šedá ekonomika. Pro mě bylo absolutně nepochopitelné to, že předchozí vláda EET zrušila, byla tam spousta věcí na zlepšení, ale ve chvíli EET zrušila, tak vlastně řekla, že je OK neplatit daně. A to, vlastně to nám strašně vadilo, vadí nám to. A strávili jsme hodně času debatou s Alenou Schillerovou, nejenom o tom, že se má obnovit EET, ale hlavně, aby skutečně fungovalo jako nástroj pro vyhledávání těch, kteří neplatí daně. Prostě vidíme, přijdete do menšího města na náměstí, jsou tam dvě podobné restaurace, jedna má o 15-20% vyšší ceny, ne protože by měla kvalitní polední meníčka, ale protože poctivě platí daně, ta druhá může být levnější, protože neplatí. A to jsou věci, které prostě je potřeba srovnávat. Prostě není možné, aby podnikatelský úspěch stál na tom, že podvádím a neplatím daně.
1: To je opravdu tak jednoduché v tom současném systému neplatit daně?
0: No, jednoduché neplatit část daní. Vidíme to v gastru, vidíme to třeba například u toho, kdy existovala na nějakém malém městě nějaká prodejna potravin, která skončila, převzala ji, stala se z ní nějaká večerka, a najednou, když ještě fungovalo to první EET, tak sice ta večerka měla otevřeno déle než ten předchozí obchod, měla širší sortiment než ten předchozí obchod, ale vykazovala třeba jenom třetinu tržeb. Což je jasně vidět, že tam prostě zatajovali velkou část příjmu a nedanili je. A tohle to jsou prostě věci, které nemůžou fungovat a je potřeba je postihovat.
1: Jak velká část podnikatelů v tom vašem oboru, to znamená obchod cestovní ruch, podle vás obchází zákony tak, jak teď popisujete, to znamená, že nedaní všechny příjmy?
0: Jsou to především všichni, kteří hodně fungují v hotovosti, kde je prostě jednoduché samozřejmě transakce zatajit. Ve velkých obchodech je dneska už 80-90% nákupů placeno digitálně kartama. V restauracích, zase ve velkých městech, dneska lidi primárně platí kartama. Takže pokud někde vidíte cash only, je to nějaké znamení toho, že nechtějí, aby na ně bylo vidět. Teď to bude pro ně samozřejmě složitější díky novému EET, ale tam, kde je to pořád primárně cashový biznis, tak tam bez pochyby nějaká část daní vlastně není zaplacena. Nikdy to není 100%. Ty firmy už se naučily pečlivě si hlídat to, aby ušetřili třeba čtvrtinu toho, co by měly zaplatit, ale pořád je to nefér výhoda proti těm, kteří fungují poctivě.
1: Při schvalování znovu zavedení EET musela koalice ve sněmovně přehlasovat veto Senátu. Senátoři navrhovali některé dílčí změny, třeba výjimku pro zemědělce, kteří prodávají přebytky na svém vlastním dvoře, nebo také to, aby se EET vztahovala jenom na platby v hotovosti, protože platby kartou nebo převodem na účet už stejně jsou zaznamenané. Není pro podnikatele v oblasti obchodu a cestovního ruchu škoda, že tyhle ty pozměňovací návrhy neprošly?
0: Je škoda, že neprošel ten pozměňovací návrh paní senátorky Smotlachová, která právě vyjímala ty nejdrobnější zemědělce. Tam prostě opravdu, pokud někdo prodává na dvoře sousedům 100 kilo jablek, tak tam nemá smysl tyhle ty podnikatele trápit. EET, to je bez pochyby pravda, protože pro ně to není ten biznis, to je jenom spíš služba toho, aby vůbec na té vesnici ještě nějaký obchod fungoval, si mohli něco koupit. to vymutí plateb kartou by naopak znamenalo, že EET 2.0 můžeme hodit do koše, protože ano, platby kartou jsou někde evidovány, ale nevidí je finanční správa automaticky. Musí si je vyžádat u každého kontrolního podnikatele a v tu chvíli vám přestal úplně fungovat ten analytický systém, který musí stát na tom, že vidíte veškeré tržby, protože vy musíte vidět veškeré tržby, dívat se potom na náklady, které ten podnikatel má a na tom posuzovat, jestli náhodou nezapomíná reportovat část transakcí. Když uvidíte jenom ty hotovostní a nemáte rovnou v systémech i ty další způsoby plateb, tak ta analytika prostě nikdy nemůže fungovat a tohle by byla vlastně největší nesmysl, který by se mohl stát, kdyby se ty karty z toho vyndaly.
1: Mimochodem, vy jste už mluvil o některých provozovnách nebo stáncích, kde je napsáno cash only, kde nepřijímají platební karty. Se zavedením EET předpokládáte, že tahle praxe zmizí?
0: No už jsme to viděli nakonec, když fungovalo EET 1.0, tak ve chvíli, kdy ho předchozí vláda zrušila, tak výrazně narostl počet těch cash only provozoven, tak to je zase jenom důkaz toho, že ve chvíli, kdy stát říká, že je mu jedno, že neplatíte daně, tak to logicky řada lidí využije.
1: Uvítal byste nějaké další změny EET?
0: Pro nás bylo důležité, a ten dialog už dneska vedeme s finanční správou, aby tam fungovala ta analytika. Protože to byla vlastně největší problém toho prvního EET, že i z pohledu kontrol se soustředili na to, jestli vždycky každý hnedka vydal účtenku a týrali pak nějakou drobnou malou cukrárnu na náměstí, ale nefungovala ta analytika. Dneska jsme i technologicky o výrazný kus dál. A bavíme se s finanční správou o tom, jak bude přesně vypadat to vytipovávání těch, kteří z nějakého důvodu vyčnívají z toho, jak vypadá běžný biznis. A my prostě dneska víme, když si vezmeme data za 500 obchodů s potravinami na městečku, který má 3000 lidí, tak my prostě víme, jaká je jeho průměrná tržba po celé republice. A ve chvíli bude někdo, kdo bude reportovat 30% běžného průměru pro takovýhle ty prodejny, tak pak to má být důvod pro finanční správu jít se tam podívat. Ale nemají týrat toho, kdo reportuje 95% průměru.
1: Říká dnešního z 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu, viceprezident Hospodářské komory Tomáš Prouza. Díky za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
0: Moc díky za pozvání a hezký dlouhý víkend všem.
1: Od mikrofonu se loučí Tomáš Mancíř.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.
3: Skončila repríza 20 minut Radiožurnálu s hostem Tomáše Pancíře a právě teď máme 3 minuty po půl jedné. Krátké zprávy a Monika Chmilová.
4: Americký prezident Donald Trump Ukrajině povolí vyrábět střely do systémů protivzdušné obrany Patriot. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského mu to šéf Bílého domu řekl na jejich schůzce tento týden, informovala o tom agentura AFP. Ukrajina, na kterou Rusko opakovaně útočí balistickými raketami, se potýká s akutním nedostatkem střel do svých obranných systémů. Novým čínským velvyslancem v Praze se stane dosavadní zástupce Číny v Gruzii Chou Chien. Prezident Petr Pavel ho přijme na Pražském hradě v úterý spolu s dalšími diplomaty, kterým začne jejich působení v Česku. Vyplynulo to z pozvánky prezidentské kanceláře. Zatím je v čele čínské ambasády v Česku šáže d'affaires Wang Xingzuo. Úřady v Kazachstánu zadržely 5 vojenských činitelů. Souvisí to se čtvrtečním neštěstím při vojenském cvičení v Kaspickém moři. Zemřelo při něm 14 vojáků, kteří při náhlém zhoršení počasí a silném větru spadli do vody. Pětice je zadržená kvůli podezření z nedbalosti ve službě a porušení pravidel plavby se závažnými důsledky, informovalo o tom kazachstánské ministerstvo vnitra. A lidé můžou navštívit opravený průmyslový palác v Praze. Komentované prohlídky měly původně trvat až do 11. října. Všechny už jsou ale vyprodané. Výstaviště Praha proto plánuje uspořádat v budoucnu další. Dělníci zrekonstruovali pravé křídlo, středový sál a taky levé křídlo, které vyhořelo v roce 2008. Rekonstrukce trvala skoro 5 let a stála asi 3 miliardy korun.
2: Sport.
4: České házenkářky oslavily v přípravě na prosincové domácí mistrovství Evropy první výhru. Na tradičním turnaji o štít města Chebu porazily další účastnice šampionátu Polky 27-25. 7 branek nastřílela spojka Markéta Jiřábková, která se do národního týmu vrátila po mateřské pauze. V neděli Češky uzavřou turnaj v Chebu soubojem se Slovinkami.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehody na D2 u Břeclavi a na D48 na Novojičínsku. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna vyšetřují nehodu u Břeclavi. Poblíž sjezdu na 48. kilometru havarovalo osobní auto. S opatrností projedete plynule. Na D48 z Bělotína do Frýdku Místku překáží nehoda za Novým Jičínem. Na 21. kilometru osobní auto narazilo do svodidel. Zpomaluje se v mírné zatáčce, tak opatrně. Na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy pozor na překážku za Mníškem pod Brdy. Na 15. kilometru leží na vozovce v pravém pruhu sražené divoké prase. A na D1 čekejte překážku u Hulína, pokud jedete směrem na Ostravu. A ve sjezdu na Hulín západ na kilometru 264 stojí porouchaná dodávka. Blokuje tam odstavný pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes čekáme jasno až polojasno a nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na severu a severovýchodě maximálně 19 a na horách většinou kolem 12 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už začíná noční radiožurnál s Adamem Cardou.
3: Ano, začíná noční radiožurnál 7 minut po půl jedné. Předchozí půlhodina patřila mluvenému slovu, konkrétně repríze 20 minut radiožurnálu, a tato půlhodina bude naopak patřit hudbě, a to nejen díky Reddy Kirken, kteří za moment zazní, ale i první noční téma dnes bude hudební. Rocková skupina U2 totiž slaví 50 let od svého vzniku. Jaká byla její cesta z kuchyně dublinského řadového domku na největší světové stadiony? To uslyšíte za chvíli v nočním radiožurnálu.
2: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Irská rocková skupina U2 slaví půl století od svého vzniku. Za tu dobu vydala čtveřice z Dublinu 14 řadových alb, které si koupilo odhadem na 170 milionů lidí po celém světě. Kromě obří popularity získali U2 přes 20 cen Grammy. Členové skupiny se nejen ve svých písních vyjadřují už roky i k politickým, společenským nebo náboženským problémům.
1: To začalo 25. září roku 76, když se v kuchyni sešla čtveřice teenagerů. Žádnému nebylo víc než 16 let.
2: Na jednom z našich prvních vystoupení nás jako zpěvačky doprovázely dvě dívky. Hodinu před koncertem si mě vzali stranou. Edgy, umíš vůbec zpívat? Bonovi to vůbec nejde.
1: Vzpomínal kytarista David Evans, známý spíš pod přezdívkou The Edge. Dnes se Bono pravidelně umísťuje mezi 10rokovými zpěváky s největším hlasovým rozsahem a jeho hlas je zcela jedinečný a nezaměnitelný. Za půl století vydali U2 14 studiových alb. To první, Boy, vyšlo v roce 1980. Za přelomová jsou považována alba Joshua Tree z roku 87 nebo Achtung Baby z roku 91. Od samého počátku tvoří U2 stále stejná čtveřice hudebníků.
2: Být hudební skupinou není snadné. Je to jako pouliční gang a být jeho součástí po 40 není normální. Nám se ale pořád daří fungovat.
1: Svěřil se v jednom z rozhovorů kytarista The Edge. Skupina U2 a především její frontman Bono se už roky angažuje v oblasti lidských práv i v boji proti chudobě. Za zásluhy nejen v hudbě, ale i v charitativní činnosti ho britská královna Alžběta II. Povýšila do rytířského stavu.
3: Sláva je svého druhu kapitál a je důležité ho dobře využít. Nejsem idealista, chci, aby se věci skutečně děly.
1: Ke svému 50. výročí vydává skupina U2 nové album. Má název Carnaval de Luz a vyjde v listopadu. Jaromír Marek, Radiožurnál.

0: Slyšeli jste Linkin Park a v tuhle chvíli máme 5 minut před 1 hodinou a za hodinu a pár minut k tomu tu bude soutěž nočního radiožurnálu. Dnes o audioknihu na Radiokartě od Pavlíny Křivánkové s názvem Příbuzní. Seznámíte se s osudy 2 žen, kdy jedna před minulostí utíká a druhá naopak hledá svou ztracenou rodinu. Tak nezapomeňte po 2. hodině po zprávách ladit noční radiožurnál a teď už do zpráv Cranberries a píseň Linger.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I po celou noc.

0: Radiožurnál je jedna hodina. Zpravodajský přehled doplní Monika Chmilová.
1: Umělá inteligence by mohla výrazně zrychlit pokutování za přestupky. 5 migrantů se utopilo v řece na hranici mezi Chorvatskem a Slovinskem. Mistr světa ve vodním slalomu krejčí vyhrál i evropský šampionát. A dnes bude většinou slunečno, teploty až 22 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Umělá inteligence by se mohla výrazně rozšířit na úřadech a zrychlit některá správní řízení. Podle Centra pro digitalizaci a AI v justici, třeba při udělování pokut za parkování. Umělou inteligenci se postupně učí využívat i soudci. Podle zakladatele centra místopředsedy Vrchního soudu v Praze Romana Horáčka má potenciál zejména v insolvenčních řízeních.
3: Je jasné, že v trestním řízení ten dopad bude nejpomalejší, protože tam je největší ochrana té osoby, buď toho poškozeného nebo i toho obžalovaného. Tam ta ochrana musí být nejsilnější, to znamená, tam to jednání je, nebo to řízení je tam jako nejuzavřenější.
1: Větší obchody musí v pondělí zůstat zavřené. Zákon na Den české státnosti zakazuje prodej v provozovnách větších než 200 metrů čtverečních. Týká se to většiny supermarketů, drogérií nebo hobbymarketů. Výjimku mají prodejny na nádražích, letištích nebo v nemocnicích. Obchodníci zákaz kritizují. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy zákazníkům komplikuje život.
4: Pořád vidíme i po těch 10 letech, že naprostá většina lidí vůbec netuší, který svátek je otevřeno, který je zavřeno. Neustále řešíme tisíce dotazů před každým svátkem, takže je vidět, že ta regulace nefunguje a lidem nedává smysl.
1: Zákon vyjmenovává svátky, kdy se nesmí prodávat. Třeba 28. října musí být zavřeno, 17. listopadu prodejny fungovat můžou. Chorvatská policie vyzvedla 5 utonulých migrantů z řeky Kupa na hranici se Slovinskem. Zhruba dalších 20 se podle policie podařilo zachránit. Řeka tvoří část hranice mezi oběma unijními státy. Policie zasahovala u obce Dam Isle na chorvatské straně řeky. Jeden policista po přivolání skočil do vody a 5 lidem pomohl. 14 lidí ze stejné skupiny přeplavalo řeku a dostalo se do Slovinska. Chorvatsko a Slovinsko leží na takzvané západobalkánské migrační trase, která patří k hlavním trasám sám pro vstup migrantů do Evropské unie. Více než 100 snímků nabídne letošní filmový festival Finále Plzeň. V Měšťanské besedě ho už včera otevřel snímek Divočina. Kvůli velkému zájmu diváků organizátoři přidali další projekce některých filmů a právě diváci mají letos vůbec poprvé možnost filmy hodnotit, říká ředitelka festivalu Eva Veruňková-Košařová.
5: My už jsme o tom uvažovali celkem dlouho a i diváci si o ní říkali, ale naznali jsme, že oni i filmaři si o ní říkají a i pro ty filmaře je to samozřejmě velmi důležitá zpráva o tom, jak ty filmy jednotlivé vnímají.
1: Filmový festival Finále Plzeň potrvá až do středy 30. září. Sport. České tenistky si v poháru Billie Jean Kingové zahrají o titul. Semifinále se Španělskem rozhodly až po 2 hrách. První bod získala Karolína Muchová a postup potvrdila i Linda Nosková. Finále je na programu v neděli. Češky vyzvou buď Italky, anebo Ukrajinky. Kajakář Jakub Krejčí se stal v italské Ivreji mistrem Evropy ve vodním slalomu. Navázal tak na další letošní úspěchy. Zlato z mistrovství světa a 2 vítězství ve světovém poháru.
6: Taková přání určitě nebyly. Já jsem se hodně soustředil na mistrovství světa, který jsem byl rád, že mi vyšlo. Jsem cítil velký tlak po těch prvních světových pohárech a bylo to psychicky hodně náročný. A tohle je taková krásná třešíčka na konci sezóny, kdy se o to bude líp vstupovat do té další.
1: Jiří Prskavec skončil na mistrovství Evropy mezi kajakáři 4., Jan Bárta 8. a mezi ženami Amálie Helgartová 7.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehody na D2 u Břeclavy a taky na silnici u Hodonína. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna pozor u Břeclavy. Přímo u sjezdu na 48. kilometru havarovalo osobní auto. S opatrností je to průjezdné, čekejte ale pohyb lidí na vozovce. Na D48 za Novým Jičínem ve směru do Frýdko-Místku havarovalo osobní auto. Na 21. kilometru narazilo do svodidel. Náhle se tam brzdí, kolona se ale netvoří. Na D1 z Brna do Prahy zvyšte pozornost za Měřínem. Na kilometru 128 stojí na kraji porouchané osobní auto. Je za ním šipka, je to ale za zatáčkou. Na silnici 55 z Břeclavy do Veselí nad Moravou překáží nehoda u Hodonína. Osobní auto tam srazilo divoké prase. Z vozidla vyteklo palivo a kvůli úklidu čekejte omezený průjezd. A v Praze teď vyšetřují nehodu ve Vysočanské ulici. U nájezdu na Libereckou ve směru z Prahy bourala dvě osobní auta. Projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme slunečno, bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na severu a severovýchodě maximálně 19, na horách kolem 12 a na Šumavě kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: Ladíte noční vysílání radiožurnálu s datem 26. září, začal nám víkend a to dokonce prodloužený, pondělí je státní svátek a tak nás čekají 3 dny volna. Užijte si je, odpočiňte si, počasí by mělo být sice už podzimní, ale celkem slunečné po celé 3 dny, tak bez obav můžete začít plánovat výlety, návštěvy a další víkendový program. A z nočního radiožurnálu vám teď posílám Dermota Kennedyho s písní Kiss Me.
2: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Za chvíli v nočním radiožurnálu opět zapátráme v našich rozhlasových archivech. Nabídneme další díl série Svět podle Havla, ve které vybíráme to nejlepší z hovorů Zlán. Blíží se totiž 90. výročí narození posledního československého a prvního českého prezidenta. Tentokrát uslyšíte, jak Václav Havel mluvil o své fence knírače Dule.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.
3: Někdy

0: Nebyla úplně vychovaná, prezident Václav Havel na ně ale nedal dopustit. Řeč je o Fence Knírače Dyule, která prezidenta doprovázela. Některé ústavní činitelé sice Dyula označila otiskem svých zubů, u jednoho hosta na Pražském hradě ale udělala výjimku a nechala se dokonce i pohladit. Kdo na ně takhle zapůsobil, teď uslyšíte v další části našeho seriálu Svět podle Havla.
1: Svět podle Havla.
2: Dobrý den. Dlouhá léta jsem byl zvyklý promlouvat k veřejnosti pomocí rozhlasu. Někdo musí říkat nepopulární věci. Já jsem toto čecháčkovství kritizoval. Prezident nesmí mít deprese. Co pak člověk může naplánovat dějiny?
1: Svět podle Havla. To nejlepší z hovorů z Lán.
3: Václav Havel se v hovorech z Lán nevyhýbal ani soukromým tématům. Na Silvestra roku 1995 se řeč stočila i na Fenku Dyulu. Jak se chová v televizi nebo ve chvíli, kdy prezident přijímá státní návštěvy?
2: Já bych o naší Dyule rád řekl při nejmenším dvě věci, nebo tři. První věc, že to je bytost nejvěrnější. Je to bytost, která mi nevyčítá, když přijdu pozdě domů. Je to bytost, která zároveň za druhé je neobyčejně bezprostřední a svá v tom smyslu, že na ní naprosto nepůsobí to, co působí na mnoho lidí a především politiků, totiž takový ohled na tu veřejnou image, jak se dnes říká. Ona například je v televizi zdaleka nejlepší ze všech, protože absolutně si nevšímá té kamery. Chová se úplně stejně, jako by se chovala, kdyby tam ta kamera nebyla. Ona se nepředvádí, ona se nezviditelňuje, ona si žije svým osobitým životem, vedena svými instinkty, vedena svými sympatiemi a antipatiemi a naprosto jí je jedno, jestli je psem prezidentovým nebo psem nepřítele vlasti. To je na ní sympatické a potom bych rád u ní

0: ministry byli a posléze jmenoval, tak ve chvíli, kdy se stali ministry, najednou jako by se těšili jakési větší mé úctě. To je vlastnost, kterou naprosto nemáme s Dulou společnou. Dule je úplně jedno, kdo je kdo. Ona prostě k tomu, co jí voní, se přilne a k tomu, co jí nevoní, tak toho rafne.
1: Fenka Knírače sehrála svoji roli i v březnu 1996, když Václav Havel vyprávěl, jak probíhala návštěva britské královny Alžběty II.
0: Když jsem se s královnou loučil na Pražském hradě, tak jsem jí předvedl svého psa Dulu, protože vím, že je milovníkem psů. To setkání dopadlo velmi dobře. Dula sice pravda neudělala pokrle, možná nepociťovala tu míru respektu, které pociťujeme my ke královně, ale v každém případě se k ní přitulila, královna ji pohladila, což jsem byl rád, že k tomuto setkání došlo.
2: Svět podle Havla.
0: Nashledanou v lepších časech.
2: To nejlepší z hovorů z Lán.

0: otevřeli si divadlo a začali jim tam chodit lidi.
1: Legendární divadelní soubor Járy Cimrmana, který má kořeny v Českém rozhlase, začíná 60. sezonu a Radiožurnál u toho nemůže chybět.
0: Cimrmani 60 let vyprodáno.
1: Velká debata s herci souboru.
0: Volba nejoblíbenější divadelní postavy.
1: I oslava 90. Miloně Čepelky.
0: Cimrmani
1: 60 let vyprodáno.
0: V neděli od 10 hodin v Příchovicích a ve vysílání Radiožurnálu.
1: Radiožurnál každý den s vámi.
2: Máme 30 minut po jedné hodině. Posloucháte zprávy, je tu Monika Chmilová.
3: Minimálně 22 dětí z Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy se nakazilo salmonelózou kvůli špatnému obědu. Potvrdili to hygienici. Zhruba 40 lidí je v nemocnici, někteří z nich na jednotce intenzivní péče. Škola podle hygieniků v pondělí uvařila uhlířské špagety z prošlých vajec. Případ vyšetřuje policie. Škola zároveň prodloužila ředitelské volno a žáci se tak do lavic vrátí nejdříve ve středu. Papež Lev XIV. Vyzval svět k přehodnocení vývoje umělé inteligence. Zmínil také ztrátu lidskosti. Řekl to v projevu v Elizejském paláci, kam zamířil v rámci své čtyřdenní návštěvy Francie. Podle papeže by AI mohla vytvořit budoucnost, ve které ráj strojů převezme kontrolu nad zemí. Lidé by se taky měli ujistit, že o etických otázkách budou rozhodovat sami a ne AI. Papež kritizoval také eutanázii a asistovanou sebevraždu. Zdůraznil, že právo na život je základem všech lidských práv. Ceny nafty na slovenských čerpacích stanicích dosáhly minulý týden svého maxima, tedy nejvíc od začátku sledování průměrných cen paliv v roce 2009. Benzin Natural 95 byl nejdražší od léta 2022, informoval o tom slovenský statistický úřad. V průměru stojí na Slovensku litr nafty přibližně 48 korun, Natural 95 zhruba 45 korun. A seriál MotoGP se v příštím roce vrátí do Brna v prázdninovém termínu. Na Masarykově okruhu pojedou motorky závod mistrovství světa od 16. do 18. července. Začal už i předprodej vstupenek. Pro fanoušky pořadatelé letos chystají třeba zastřešení tribuny u stadionu.
0: Sport.
3: Čeští fotbalisté do 21 let se zkomplikovali cestu za postupem na mistrovství Evropy. V kvalifikaci totiž jen remizovali na hřišti outsiderů z Azerbajdžánu 1-1. Jediný gól národního týmu dal obránce Filip Lisach. Na přímý postup na šampionát z prvního místa mají čeští mladíci už jen teoretickou šanci. Místo v baráži jim zaručí středeční výhra v domácím utkání s Bulharskem.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehody jsou na D2 u Hodonína a také na silnici 55. Na dálnici D2 z Břeclavy do Brna opatrně u sjezdu na Břeclav. Na 48. kilometru havarovalo osobní auto. Je to průjezdné, ale pohybují se tam lidé tak opatrně. Na D48 z Bělotína do Frýdku Místku pozor za Novým Jičínem. Na 21. kilometru auto narazilo do svodidel. Náhle se tam zpomaluje. Na D1 z Brna do Prahy stojí za Měřínem na kilometru 128 nepojízdné osobní auto. Je označené šipkou v odstavném pruhu, vybočuje se za zatáčkou. Na D1 z Ostravy do Přerova podobná překážka za odbočkou na Nový Jičín. Na kilometru 325,5 stojí porouchané vozidlo. A na silnici 55 z Břeclavy do Veselí nad Moravou se stále uklízí po nehodě u Hodonína. Z osobního auta po srážce s divokým prasetem vyteklo palivo a v místě se zpomaluje. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme jasno až polojasno a nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na severu a severovýchodě maximálně 19 a na horách většinou kolem 12 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
5: Vypracované paže, tílko a výraz, ze kterého šel strach. Linda Hamiltonová jako Sarah Connorová, zejména v Terminátorovi 2, ukázala, že akční hrdinka nemusí čekat, až ji někdo zachrání. Dnes slaví 70. Jak se z nenápadné servírky stala jedna z nejslavnějších bojovnic filmové historie? Uslyšíte to za moment.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o víkendu.

0: Na plakátech v dětských pokojích 90. let nebyl jen Arnold Schwarzenegger. Visela na nich také svalnatá, krásná a pořádně naštvaná Sarah Connorová. Její představitelka Linda Hamiltonová dnes oslaví 70. narozeniny a přestože hrála i v řadě dalších filmů a seriálů, jediná role jí zajistila filmovou nesmrtelnost.
1: Když diváci v roce 1984 poprvé potkali Sarah Connorovou, nebyla žádnou akční hrdinkou. Pracovala jako servírka, neměla zvláštní schopnosti a před zabijáckým strojem z budoucnosti hlavně utíkala. Linda Hamiltonová ji hrála jako obyčejnou mladou ženu, která vůbec netuší, proč má právě na ní záviset osud lidstva.
2: Kdo se nenamaže krémem s ochranným faktorem 2 miliony, bude mít smůlu, rozumíš? Vy si všichni myslíte, že jste v pohodě, jenže už jste mrtví, vy všichni, on, ty, všichni jste už mrtví.
1: O 7 let později se ale Sarah vrátila k nepoznání. Zavřená v psychiatrické léčebně, posedlá blížící se katastrofou a připravená bojovat. Před 3 lety takhle na svůj návrat vzpomínala v rozhovoru pro podcast The Adam Carolla Show.
3: Když jsem pak scénář četla, říkala jsem si, sakra, musím se připravit. Potřebovala jsem být opravdu silná, abych tuhle ženu dokázala zahrát a zvládla všechno, co ta role vyžadovala. Líbila se mi hlavně představa toho šoku, že diváci uvidí Sáru z prvního filmu a pak úplně jinou Sáru ve dvojce. A když se později mluvilo o dalším filmu, pořád jsem říkala, a co kdybychom ji udělali opravdu tlustou? To by byl teprve šok. Vrátí se po 30 letech a prostě bude tlustá.
1: Sarah Connorová tehdy jako první hrdinka svého druhu změnila představu o tom, jak může vypadat ženská postava v akčním filmu. Your secret is safe with me. I would never betray your trust. I know. Hamiltonová, která ve volném čase nejraději čte, zahradničí a jezdí na koni, ale není jen šílená Sarah. Ještě před pokračováním Terminátora získala nominace na cenu Emmy i Zlatý Globus za seriál Kráska a zvíře. A po boku Pierce Brosnana si zahrála starostku městečka, které zasáhne výbuch sopky v katastrofickém snímku Rozpoutané peklo.
4: Oxid seřičitý. Na Mount Pinatubu to vypadalo stejně a pak přišla erupce. Tahle hora je časovaná bomba. Jdeme rychle.
1: K roli Connorové se naposledy vrátila v roce 2019 ve filmu Terminátor – Temný osud. Bylo jí přes 60 a znovu absolvovala náročný trénink. My name is Sarah Connor. August 29, 1997 was supposed to be judgment day. My son John and I stopped it. Saved 3 billion lives. Linda Hamiltonová už několikrát mluvila o hereckém důchodu, jenže pokaždé, když se rozhodne skončit, přijde podle ní další lákavá nabídka. Třeba v závěrečné řadě seriálu Stranger Things si zahrála chladnou vojenskou vědkyni doktorku Kejovou. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o víkendu.

0: Vodní slalomář Jakub Krejčí korunoval svůj parádní rok titulem mistra Evropy. Jako první kajakář historie získal v jedné sezóně jak světové, tak evropské zlato. V Ivreji porazil o necelé 2 sekundy domácího Itala Ferraciho. Čtvrtý skončil Jiří Prskavec a osmý Jan Bárta. S Jakubem Krejčím mluvil po závodě reportér Jan Suchan.
1: Nás teď zajímají pocity nového mistra Evropy Jakuba Krejčího.
2: Tak jaký ty pocity můžou být, co nejlepší a vlastně po těch 2 světových pohárech, kdy jsem podle nejel toho, na co mám, obzvlášť v Paříži, kdy jsem nedobrovolně musel opustit loď, naštěstí až po projetí cílové fotobuňky. Jsem rád, že jsem byl schopný sjet zase skvělou kvalitní finálovou jízdu, na kterou jsem upřímně pyšnej, protože tam nebyla víceméně žádná chyba a ty pocity jsou prostě skvělý.
1: Cítíte to, že je to aktuálně ve vaší formě tak, že můžete porazit jen sám sebe, když se vám to prostě nepovede?
2: Já si myslím, že takhle by to mělo být nastavený každý profesionální sportovec, kdy vlastně jede jenom, no, individuální profesionální sportovec, kdy vlastně jede jenom proti sobě, proti tomu času a ne vůbec proti těm ostatním závodníkům. Já vím, kam jste tou otázkou mířil, ale myslím si, že to tak není, že tady je spoustu kvalitních závodníků, kteří můžou být rychlejší než já, ale já primárně závodím proti sobě.
1: Titul mistra světa, mistra Evropy, k tomu 2 vyhrané světové poháry v této sezóně, ještě jedno třetí místo, taková asi nemohla být ani vaše přání před startem tohoto ročníku, nebo ano?
2: Taková přání určitě nebyly. Já jsem se hodně soustředil na mistrovství světa, který jsem byl rád, že mi vyšlo. Jsem cítil velký tlak po těch prvních světových pohárech a bylo to psychicky hodně náročný a tohle je taková krásná třešička na konci sezóny, kdy se o to bude líp vstupovat do té další.
1: Kde jsou ty základy u Jakuba Krejčího, že právě měl takovouto sezónu s titulem mistra světa a mistra Evropy aktuálně?
2: Si myslím, že ty základy jsem začal budovat už několik let dozadu, jenom teď se to prostě postupem času, po tom, co jsem XY závodu prohrál a musel jsem ač nerad zkousávat ten špatný výsledek, tak se to akorát proměnilo, no, a byla to nějaká dlouhodobá příprava, trpělivost a asi i víra v to, že se to jednou zlomí.
1: Jak se teď odměníte po té úspěšné sezóně?
2: To ještě jsem nestihl takhle přemýšlet, teď jsem mistr Evropy chvilku a předtím jsem byl pořád hlavou v tom závodu, takže uvidím, na co budu mít zrovna chuť, asi něco dobrýho k jídlu.
1: To říká mistr Evropy ve vodním slalomu kajakář Jakub Krejčí, který k letošnímu zlatu ze světového šampionátu přidal i to evropské. Jiří Prskavec obsadil 4. místo. Z Ivreji Jan Suchan, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Monika Chmilová, zazní zprávy.
1: Středočeské vodárny podaly trestní oznámení kvůli olovu ve vodě. Volkswagen svolává miliony aut kvůli vadnému šroubu. Týká se to i některých modelů značky Škoda. Kapitánem české fotbalové reprezentace zůstává obránce Ladislav Krejčí. A dnes bude většinou slunečno s teplotami do 22 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Zhruba 15 tisíc lidí v okolí Odoleny vody u Prahy stále nemůže používat vodu z kohoutku k pití ani na vaření. Vodárny mní ve čtvrtek zjistili příliš vysoké množství olova. Odkud se do vody dostalo, zatím není jasné. Vodárny podali trestní oznámení na neznámého pachatele. Záměrné znečištění ale nepředpokládají, říká generální ředitel středočeských vodáren Jakub Hanzl.
3: Není to tak, že bychom měli podezření, že tam někdo přišel se sudem a vylil ho tam, ale nedaleko od našich jímacích zdrojů se nachází skládka. To je jeden z možných dalších zdrojů, kdy mohlo k té kontaminaci dojít. Vyměnili jsme vodojemy, když se podaří, že ty vrty, které dneska dodávají nezávadnou vodu, budou i nadále nezávadné, tak je to otázka řádu dnů.
1: Případ prověřuje taky Česká inspekce životního prostředí. Lidem v zasažených obcích jsou k dispozici cisterny s pitnou vodou. Německý Volkswagen kvůli možným problémům se